0: opravdu vás pobaví.
1: Není to dízí, co se jí bojíš.
0: Vás pobaví.
1: Není to dízí, co se jí bojíš. Není to dízí, co se jí bojíš. Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna takový. Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty. Co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Spojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Spojíš, jaká seš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Spojíš, jaká seš.
2: No dánku, hele.
1: Zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Spojíš, jaká seš.
2: No dánku, i děti.
1: Spojíš, jaká seš.
2: No dánku, hele. Ti kluci se...
1: Spojíš, jaká seš.
2: No dánku, hele. Ti kluci se na ty koničky tak...
1: Spojíš, jaká seš.
2: No dánku, hele. Ti kluci se na ty koničky tak těšej.
1: Seš.
2: No dánku, hele. Ti kluci se na ty koničky tak těšej. No dánku, hele. Ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Jak?
2: Ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: Ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No já kuň.
3: Já kuň nejsem.
2: No já kuň nejseš, ale táta.
3: Já kuň nejsem.
2: No já kuň nejseš, ale táta.
3: Já kuň nejsem.
2: No já kuň nejseš, ale táta seš Ludánku.
3: Hrgotnem.
2: No já kuň nejseš, ale táta seš Ludánku.
3: Hrgot mami, neříkej mi.
2: No já kuň nejseš, ale táta seš Ludánku.
3: Hrgot mami, neříkej mi pořád Ludánku.
2: No já kuň nejseš, ale táta seš Ludánku.
3: Hrgot mami, neříkej mi pořád Ludánku.
2: Seš, ale táta seš Ludánku.
3: Hrgot mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
2: Ludánku.
3: Hrgot mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
3: Hrgot mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
3: Mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
5: To tě říkám.
3: Pořád Ludánku a běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
5: To tě říkám.
3: A běží to říct.
4: Hele, Ludvo.
5: To tě říkám. Jestli si
4: říct. Ludvo.
5: To tě říkám. Jestli si ten fo. To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš. Tak su. To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš. Tak su mě mrtvej. To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš. Tak su mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
5: Jestli si ten fotbal neprosadíš. Tak su mě mrtvej muž.
3: To je.
5: Jestli ten fotbal neprosadíš. Tak su mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na
5: vás neprosadíš? Tak su mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na vás?
5: Tak su mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na vás?
5: Su mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na vás?
5: Hele, to je jediný.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na vás?
5: Hele, to je jediný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho na vás?
5: Hele, to je jediný, co mu zbývá.
2: A Štefane Bráku, co ho navádíš?
5: Hele, to je jediný, co mu zbývá.
2: Co ho navádíš?
5: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit. Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit. Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit. Jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běž jí to říct.
5: A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běž jí to říct.
5: A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běž jí to říct.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běž jí to říct.
6: Prosím tě.
5: Musíš prosadit.
3: Hele, běž jí to říct.
6: Prosím tě to.
3: Hele, běž jí to říct.
6: Prosím tě, to
3: musíte říct.
6: Prosím tě, to jsi blázené, co já jí to... Prosím tě, to jsi blázené, co já jí to mám chodit... Prosím tě, to jsi blázené, co já jí to mám chodit říkat. Prosím tě, to jsi blázené, co já jí to mám chodit říkat.
0: Rokrády.
6: Jsi blázené, co já jí to mám chodit říkat.
0: Rock Radio.
6: Zene, co já i to mám chodit říkat.

0: Rock Radio. Konec legrace.
1: A i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: A mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ahoj, tady Kuba.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z
0: Jo. Konec legrace.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si
0: Konec legrace.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet na živo, Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet na živo, tak Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet na živo, tak v květnu. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet na živo, tak v květnu na našich mega koncertech. Poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet na živo, tak v květnu na našich song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Koncerte v Kutné Hoře. Čau. Čau.

Když usnu... Když usnou lesy hluboké a... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. A kolem ticho jest, je tu roková noc. A jir... Kolem ticho jest, je tu roková noc. A Jirka Němý. A s ním... Je tu roková noc a Jirka Němý. Tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušných Vánoc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na rok i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na rok rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na rok rádiu. Rok rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na rok rádiu. Rok rádio. Rok je od 10 večer až do rána na rok rádiu. Rok rádio. Rok až do rána na rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná na rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok rádio je slušná muzika. Rok rádio, slušná muzika. Rok rádio, muzika. Rok rádio, nářez. Rok rádio, nářez. Rok rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.

zeptaj na ty velký dveře, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že... Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že... Kde se, chlapče, zlobil si.

a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou spát.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebeskou bránu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu.

až jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču si v pánu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký. Až jednou zatluču. Na ty. Až jednou zatluču. Na ty velký dveře.

Some say life. Some say life will beat you down. Some say life.

who beat you down? Who beat you down?

0: Legenda Česk na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda český Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českýho ec. Slušná rocková muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Mocná rocková muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s ní. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc u Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Jo, rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás poná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb lidí.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb lidí, že člověk...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb lidí, že člověk se učí jenom proto...
0: Vás pobaví.
1: Na babičce nelíb lidí, že člověk se učí jenom proto... Aby nakonec... Na babičce nelíb lidí, že člověk se učí jenom proto... Aby nakonec všechno zapomněl. Na babičce nelíb lidí, že člověk se učí jenom proto... Aby nakonec všechno zapomněl. Nelíb lidí, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. To, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky...
1: Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvé...
1: Nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvé maminka?
3: Ne.
2: Tati... A byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
2: A byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio.
2: Byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio.
2: Tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rokovečer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rosíti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná roková muzika a

circus.

Tiki Taz.

Rock Radio.

Ahoj lidi, tady vaš... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byt. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byt. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byt. Zdravíme posluchače Rock Rádia a... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byt. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem skupině Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Přes léto na našem turné 8 divokých.

0: że świec.
1: Rok, rok, rok,
0: że świec.
1: Rok, rok, rok, radio.

0: našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej kus si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme na rok rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. Režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpej... Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a... Podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrik... A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický vírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický... Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na roce. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Od 11 do 12 na rok rádiu.
1: Rok rádio. Nářez.
0: Ti do 12 na rok rádiu.
1: Rok rádio. Nářez.
0: Ti na rok rádiu.
1: Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
0: Rádiu.
1: Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém...
1: Vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém... Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru. Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru.
3: Jakému oboru?
2: Mohu uplatnit latinu ve svém oboru.
3: Jakému oboru se hodláte věnovat?
2: Mohu uplatnit latinu ve svém oboru.
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Latinu ve svém oboru.
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Ve svém oboru.
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente? Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako...
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník. Ve šroubce.
3: Se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník. Ve šroubárně.
3: Věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník. Ve šroubárně.
3: No.
2: Pracuji jako skladník. Ve šroubárně.
3: No.
2: Pracuji jako skladník. Ve šroubárně.
3: No i skladník.
2: Jako skladník. Ve šroubárně.
3: No i skladník ve šroubárně si může přečíst.
2: Ve šroubárně.
3: No i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia Fori.
2: Ve šroubárně.
3: No i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia. No i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia Forig. No i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia.

0: v originále. Hladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.
1: Konec legrace.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chutný rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nebo radši něco jemnějšího? Z našeho něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelního? Z našeho nabušenýho jídelníčku si... Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej.

0: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne? Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne? Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
0: No holku máš, ne?
1: Cože?
0: Malici, ne?
1: Cože?
0: Malici, ne?
1: Cože?
0: Malici, ne?
1: Jakou alici? Cože?
0: Malici, ne?
1: Cože?
0: Malici, ne?
1: Jakou alici? Cože?
0: Malici, ne?
1: Jakou alici?
0: Malici, ne?
1: Jakou alici?
0: Jakou alici? Malici, ne?
1: Jakou alici?
0: Jakou alici?
1: Jakou alici?
0: Jakou alici asi?
1: Jakou alici?
0: Jakou alici asi?
1: No to bych si přece alici.
0: Jakou alici asi?
1: No to bych si přece. Co si myslíš?
0: Jakou alici asi?
1: No to bych si přece. Co si myslíš?
0: Alici asi?
1: No to bych si přece. Co si myslíš? Alici. No to bych si přece. Co si myslíš? Alici. No to bych si přece. Co si myslíš? Alici. Hostů jsme se rozešli, ne? Co si myslíš? Alici. Hostů jsme se rozešli, ne? Co si myslíš? Alici. Hostů jsme se rozešli, ne?
0: Nerozešli.
1: Myslíš? Alici. Hostů jsme se rozešli, ne?
0: Nerozešli.
1: Alici. Hostů jsme se rozešli, ne?
0: Nerozešli.
1: Hostů jsme se rozešli, ne?
0: Nerozešli.
1: Jsme se rozešli, ne?
0: Nerozešli. Nerozešli.
2: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali.
0: Nerozešli.
2: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli a...
0: Šli.
2: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli... Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj. Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj. Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj. Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj. Když jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
2: Křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
2: Ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo?
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo?
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo?
3: Německa.
4: A kámo? Jsi úplně vyřízený. A kámo? Jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. A kámo? Jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. A kámo? Jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehůl, jako. Fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehůl, jako. Fakt. Nehůl to, hele. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehůl, jako, fakt, nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to...
4: Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehůl, jako, fakt, nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to...
4: Fakt to nehůl, jako, fakt, nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schy...
4: Fakt to nehůl, jako, fakt, nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schy...
4: Jako, fakt, nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schyzy, nebo co?
4: Rock... Nehůl to, hele.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schyzy, nebo co?
5: Rock Radio. Konec.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schýzy, nebo co?
5: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ty vím, jak se to dostalo nějaký schýzy, nebo co?
5: Rock Radio. Konec legrace.
1: Schýzy, nebo co?
5: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. E-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek, že s ní chci žít. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řek, že s ní chci žít, že jí mám rád. To je. A já jsem jí to všechno řek, že s ní chci žít, že jí mám rád. A já jsem jí to všechno řek, že s ní chci žít, že jí mám rád. To všechno řek, že s ní chci žít, že jí mám rád. Že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít?
1: Tu všechno žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu všechno holku máš, ne?
1: Rád.

I am

Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel.

Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock od 6 do 9 na Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Název. Rock Radio. Název. Rock Radio. Název. Rock Radio. Název. Opravdu vás Rock Radio. Název. Opravdu vás Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Jo. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžete.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžete zhnis.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžete zhnisat.
0: Vás pobaví.
1: Nemůžete zhnisat.
0: Baví.
1: Nemůžete zhnisat. Nemůžete zhnisat.
2: Smysl.
1: Nemůžete zhnisat.
2: Smysl.
1: Nemůžete zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne?
1: Zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem. Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? Nahříval nad zapalovačem, ne?
1: A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio. Konec.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Stream Hard and Heavy a budete na svejch. Hard and Heavy a budete na svejch. Od Antrax a budete na svejch. Od a všechno mezi tím. To je náš stream mezi tím.

0: tu půlku žeru postelili. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spí dál. A já taky usnu. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spí dál. A já taky usnu. A za hodinu se spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spí dál. A já taky usnu. A za hodinu se jen ať mi neumastíš peřiny a spí dál. A já taky usnu. A za hodinu se peřiny a spí dál. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím, vstane a spí dál. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím, vstanu a jdu sežrat tu tlustu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím, vstanu a jdu sežrat tu tlustu. Hodinu se zase probudím a už to nevydržím, vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to budím a už to nevydržím, vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to až do rána. Vydržím, vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to až do rána. To pak snídám ve ptanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to až do rána. To pak snídám, jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to až do rána. To pak snídám, druhou půlku salámu. A tak to až do rána. To pak snídám vepřový buček, jak vám říkám. A tak to až do rána. To pak snídám vepřový buček, jak vám říkám, přátelé. A tak to až do rána. To pak snídám vepřový buček, jak vám říkám, přátelé. Nevím. To pak snídám vepřový buček, jak vám říkám, přátelé. Nevím.
1: Rock Radio.
0: To pak snídám vepřový buček, jak vám říkám, přátelé. Nevím.
1: Rock Radio.
0: Jak vám říkám, přátelé. Nevím.
1: Rock Radio.
0: Konec. Vám říkám, přátelé. Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: To je náš stream Hard and Heavy na To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Nářez. Rockový Rádio CZ. Rock Radio Nářez. Opravdu vás pomo CZ. Rock Radio Nářez. Opravdu vás Rock Radio Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já jak už to vidím.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A já jak už to vidím za výkladem, tak na to
0: vás pobaví.
1: A já jak už to vidím za výkladem. A já jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť. A já jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou. A já jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávnu. A tak když to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávnu. A tak rychle, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávnu. A tak rychle nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak. A já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak. A já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral. A žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. Až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. To nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. Nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy, tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy, probudím, to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy, probudím, a zápasím se, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy, probudím, a zápasím se svým spát. A o půlnoci se hledy, probudím, a zápasím se svým svědomím. A o půlnoci se hledy, probudím, a zápasím se svým svědomím. A pak si o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. A zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Jdu do špajsky, upasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Jdu do špajsky, svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Jdu do špajsky, uříznu půlku salámu. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky uříznu půlku salámu, si řeknu, hovno. Tu do špajsky uříznu půlku salámu a

Pokud nemá... Pokud nemá... Pokud nemá kopák kadenci zbí... Pokud nemá kopák kadenci... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí? Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Ječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Čí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi.

U nás je slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovas jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej vod slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz z dané rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkně do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Pránem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den odm. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. S Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Radio. Od 12 do 15 na Rock Radio. Rock Radio. Rock do 15 na Rock Radio. Rock Radio. Rock na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

po vydatným obědě. Po vydatným obědě. Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vora,

rádiu. Rock rádio. Rock rádio.

světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí zážitky Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozit centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavebitel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Řadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Topcentrum web dovozidel, stavební a zahradní techniky. Topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. Topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. Topcentrum.cz zahradní techniky. Topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: and he shoots, he scores.
1: Uvolněte se. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A te ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosčeně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezkněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokrát, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokrádio šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokej. Tak fanděte. A hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokej. Nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistra, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronickostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na rok tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den. Mistrovství světa v hokeji. Každý den.

všichni svatí sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí v poušti stát. A všichni svatí přiletí stát. A všichni svatí přiletí. A nebude se bát. A všichni svatí přiletí. A nebude se všichni svatí přiletí.

sama v tom. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát.

0: zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led...
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem.
0: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balon...
0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování.
0: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, raft...
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly... balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespamping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít dákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyku,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
1: můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si
2: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefí nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
1: vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
2: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete
2: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic
2: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: Cestku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Cestku
1: nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se
3: zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu
3: kupky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafid. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje vše. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík,
2: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík,
2: co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Press.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Press.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno
4: nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
4: u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
4: vyberete.

0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel
1: pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejde.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na

0: Na nejdelším tobogánu
1: 500 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu
1: vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořské
1: ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo tím tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V kluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava
0: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den, více na
0: nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
0: Na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Domov
1: z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro
1: den. Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá.
1: Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
1: CZ.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo...
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho,
2: kdo... Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter...
2: Hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje...
2: Péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučím. Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní za respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a máte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nestabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sudmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.fitu. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Více na domov.sulická.cz. Domov.sulická.cz. Sulická.cz. CZ.
4: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat u. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hodí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k to vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Mel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový, hospodaříme s respektem.

0: Hausbrand Caffè. Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le cavus.
0: Hausbrand Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le cavus si zaslouží.
0: Caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le cavus si zasloužíte.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le cavus si zasloužíte pít.
3: Hausbrand,
0: signora.
2: Hausbrand, tu le cavus si zasloužíte pít.
3: Hausbrand,
2: tu le cavus si zasloužíte pít.
3: Hausbrand
2: Kat, tu le cavus si zasloužíte pít.
3: Hausbrandkava.cz.
2: Kávu si zasloužíte pít.
3: Hausbrandkava.cz.
2: Spotužíte pít.
3: Hausbrandkava.cz.
4: Spotřební
3: Hausbrandkava.cz.
4: Spotřební daň tvoří
3: čtkáva.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
4: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Z. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
4: Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, poho...
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš co? Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a vidíš to?
6: Vidím. Ptáci

0: Respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s vlastním respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemce mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farm probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Rock.
0: Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Rock Radio.
0: Váš farmář František.
1: Rock Radio.
0: František.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

Ráno je 6 hodin. Zprávy. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. U obvodního soudu. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. U obvodního úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat 6 hodin a jsou tu zprávy. U obvodního soudu pro Prahu 9 a jsou tu zprávy. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní zprávy. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místo korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místo předseda ODAní zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místo předseda OD pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Pravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že na podezřelé předseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě. Politik dřív řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího už před lety. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rty. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodiče, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynější od 1. ledna příštího roku by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších na příštího roku by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 300 roku by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 4 mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 7 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800. Počítá s na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela a vícerčata místo 700 tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní místo 700 tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře 700 tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválil Senát. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválil chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. Prezident o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru.

na žádost Kataru, Saudské Arábie. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie. Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů od nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon FM nebo na radia.cz. Ardon nebo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a CZ. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a ob Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: 18 až 22 stupně Celsia.
1: Ať už prší.
0: 10 stupně Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušný. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rozika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio časí. Rock Radio dobra. Rock Radio doprava.
0: Na jednice opatr.
1: Rock Radio doprava.
0: Na jednice.
1: Rock Radio doprava.
0: Na jednice opatrně ve směru na Prahu na 190.
1: Radio doprava.
0: Na jednice opatrně ve směru na Prahu na 195. kilometru.
1: Doprava.
0: Na jednice opatrně ve směru na Prahu na 195. Na jednice opatrně ve směru na Prahu na 195. kilometru se jednice opatrně ve směru na Prahu na 195. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak ve směru na Prahu na 195. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak Prahu na 195. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak byste měli projet všude bez 195. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak byste 5. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak byste měli projet všude bez problémů. Metru se srazil náklaďák s osobákem, jinak byste měli projet všude bez problémů. Náklaďák s osobákem, jinak byste měli projet všude bez problémů. Osobákem, jinak byste měli projet všude bez problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Měli projet všude bez problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bezček. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota pomlčkého letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota pomlčka Louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota pomlčka Louman.cz. Pomlčka Louman.cz. Rockran.cz. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný
1: útr. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný úterní ráno.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný úterní ráno.

0: Vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
3: Ráno čumáci.
0: Pěkný úterní ráno vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Pěkný úterní ráno vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Je pěkný úterní ráno vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Je úterní ráno vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Je 19. května, máme necelý 3 minuty. Vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Je 19. května, máme necelý...
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Je 19. května, máme necelý 3 minuty po 6.
1: Zuzka.
0: Je 19. května, máme necelý 3 minuty po 6. 19. května, máme necelý 3 minuty po 6. A mě holky zajímá, kolikže bylo za ten května, máme necelý 3 minuty po 6. A mě holky zajímá, kolikže bylo za ten porod. Celý 3 minuty po 6. A mě holky zajímá, kolikže bylo za ten porod. Po 6. A mě holky zajímá, kolikže bylo za ten porod.
1: 400, ale 400. Jako...
0: A mě holky zajímá, kolikže bylo za ten porod.
1: 400, ale
0: 400
1: jako...
0: Že... zajímá, kolikže bylo za ten porod.
1: 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo...
0: Kolikže bylo za ten porod.
1: 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský
0: půd. Bylo za ten porod.
1: 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský... 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata.
1: 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 8.
1: Ale jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 8.
1: Že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 8.
1: Vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 800 000.
1: Ne, to se takhle nepočítá, to buď mateřský půdy se říct.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 800 000.
1: Ne, to se takhle nepočítá.
2: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 800 tisíc.
1: Ne, to se takhle nepočítá, to buď v klidu.
2: Počítá právě. Dvojčata, tak budeš mít 800 tisíc.
1: Ne, to se takhle nepočítá, to buď v klidu.
2: Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo?
2: No, 800 tisíc.
1: Ne, to se takhle nepočítá, to buď v klidu.
2: Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ. Ne, to se takhle nepočítá, to buď v klidu.
2: Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo? Takhle nepočítá, to buď v klidu.
2: Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
1: Buď v klidu.
2: Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí. Počítá právě.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
1: Jakože to dubluješ,
2: no,
1: jo?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
0: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
2: Je to
1: dubluješ,
2: no,
1: jo?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
0: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
2: Je to možný?
0: Počkej,
2: a
0: fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
0: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
2: Je to možný.
0: A fakt,
2: to
0: jo?
2: Se vyplatí.
0: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
2: Je to možný.
0: 1,2 milionu.
2: To nevím, určí.
0: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
2: Je to možný.
0: 1,2 milionu.
2: To nevím.
0: A trojčata, tak je to triple.
2: Je to možný.
0: 1,2 milionu.
2: To nevím už.
0: A pak je pěkně šup do klukánka, nebo něco triple.
2: Je to možný.
0: 1,2 milionu.
2: To nevím už.
0: Pak je pěkně šup do klukánka, nebo děcáku.
2: A možný.
0: 1,2 milionu.
2: To nevím už.
0: Pak je pěkně šup do klukánka, nebo děcáku. Milionu.
2: To nevím už.
0: Pak je pěkně šup do klukánka, nebo děcáku a jedeme dál. Pak je pěkně šup do klukánka, nebo děcáku a jedeme dál.
1: A další várka.
0: Pěkně šup do klukánka, nebo děcáku a jedeme dál.
1: A další várka.
2: Nový biznis.
0: Klukánka, nebo děcáku a jedeme dál.
1: A další várka.
2: Nový biznis.
0: No tak taku a jedeme dál.
1: A další várka.
2: Nový biznis.
0: Jedeme dál.
1: A další várka.
2: Nový biznis.
0: No tak ten biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že někdo...
1: A další várka.
2: Nový biznis.
0: No tak ten biznis už nějakou dobu funguje.
1: Várka.
2: Nový biznis.
0: No tak ten biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to...
2: Biznis.
0: No tak ten biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat. No tak ten biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat. Biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat. Nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat.
1: No, já ne, já jsem...
0: Že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat.
1: No, já ne.
0: Maminky to tak mají, nebudeme naznačovat.
1: No, ne? Já ne, já jsem rodila už tehda, to bylo, no, ne? Já ne, já jsem rodila už tehda, to bylo před 17 lety, my jsme měli nějaký, já ne, já jsem rodila už tehda, to bylo před 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně, já jsem rodila už tehda, to bylo před 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili, tehda, to bylo před 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme před 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili. 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili.

0: 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili.
1: Tehdy nebyl baby box ještě.
0: Měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili.
1: Tehdy nebyl baby box ještě.
0: No tak jsme rádi, že jsme přežili.
1: Tehdy nebyl baby box ještě.
0: No tak žili.
1: Tehdy nebyl baby box ještě.
0: No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje si adresu.
1: Tehdy nebyl baby box ještě.
0: No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje si adresu.
1: Baby box ještě.
0: No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje si adresu, takže v pohodě. No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje si adresu, takže v pohodě. No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje si adresu, takže v pohodě.
1: Tak se vrátí domů. No tak nic. Tak
0: se tam teď nevešla, pamatuje si adresu, takže v pohodě.
1: Tak se vrátí domů. No tak nic. Tak přátelé, pokud si
0: pamatuje si adresu, takže v pohodě.
1: Tak se vrátí domů. No tak nic. Tak přátelé, pokud si pamatuje,
0: takže v pohodě.
1: Tak se vrátí domů. No tak nic. Tak přátelé, pokud si pamatujete taky adresu, hlavně tak se vrátí domů. No tak nic. Tak přátelé, pokud si pamatujete taky adresu, hlavně do práce. No tak nic. Tak přátelé, pokud si pamatujete taky adresu, hlavně do práce, tak posíláme Valda Gang.
2: Rock Radio.
1: Valda Gang.

Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterý.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je.
0: Dio. Zprávy.
1: Hezké úterní

0: Vete, takže už tam určitě máte postavený grill, anebo vete, takže už tam určitě máte postavený grill, anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, určitě máte postavený grill, anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli postavený grill, anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli grill, anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás jeden. Anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás. Jak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás jeden má. Ještě postavený grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás jeden máme.
1: Přesně tak, rozdáváme
0: grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás jeden máme.
1: Přesně tak, rozdáváme inteligentní
0: mohli pomoct, protože pro vás jeden máme.
1: Přesně tak, rozdáváme inteligentní
0: protože pro vás jeden máme.
1: Přesně tak, rozdáváme inteligentní kontaktní
0: máme.
1: Přesně tak, rozdáváme inteligentní kontaktní grill. Přesně tak, rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: S. Rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: S. Inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: SBG. Kontaktní grill Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: SBG 6031 Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: SBG 6...
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: SBG 6031 SS.
0: Tu číslo.
1: SBG 6031 SS.
0: To je poznávací značka.
1: SBG 6031 SS. BG 6031 SS.
0: To je poznávací značka, něco takovýho.
1: 6031 SS.
0: To je poznávací značka, něco takovýho.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho. 31 SS.
0: To je poznávací značka, něco takovýho.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu SS.
0: To je poznávací značka, něco takovýho.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam...
0: To je poznávací značka, něco takovýho.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů.
0: Poznávací značka, něco takovýho.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů, že přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů, můžete si tam, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů, můžete si tam nastavit respekt toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů, můžete si tam nastavit respektu. Každopádně je tam 7 programů, můžete si tam nastavit, respektive jsou tam automatický senzory. Je tam 7 programů, můžete si tam nastavit, respektive jsou tam automatický senzory pro mě. 7 programů, můžete si tam nastavit, respektive jsou tam automatický senzory pro měření. Můžete si tam nastavit, respektive jsou tam automatický senzory pro měření tloušťky masa. Nastavit, respektive jsou tam automatický senzory pro měření tloušťky masa. Tak respektive jsou tam automatický senzory pro měření tloušťky masa, tam automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si nastavíš i senzory pro měření tloušťky masa, takže si nastavíš ideální měření tloušťky masa, takže si nastavíš ideální teplotu a čas grilování tloušťky masa, takže si nastavíš ideální teplotu a čas grilování a můžeš jít sa, takže si nastavíš ideální teplotu a čas grilování a můžeš jít, takže si nastavíš ideální teplotu a čas grilování a můžeš jít pít pivo, ideální teplotu a čas grilování a můžeš jít pít pivo a všechno si ti to udělá samo. Teplotu a čas grilování a můžeš jít pít pivo a všechno si ti to udělá samo. Čas grilování a můžeš jít pít pivo a všechno si ti to udělá samo. Takže to je za mě, můžeš jít pít pivo a všechno si ti to udělá samo. Takže to je za mě velice jak pivo a všechno si ti to udělá samo. Takže to je za mě velice, jak to říct, pro všechno si ti to udělá samo. Takže to je za mě velice, jak to říct, pro každýho a samo. Takže to je za mě velice, jak to říct, pro každýho. Takže to je za mě velice, jak to říct, pro každýho i velice, jak to říct, pro každýho i pro ty, kteří nemají talent. Pro třeba, jak to říct, pro každýho i pro ty, kteří nemají talent. Pro třeba pro pana Babic. Pro každýho... I pro ty, kteří nemají talent, pro třeba pro pana Babicu, i pro ty, kteří nemají talent, pro třeba pro pana Babicu, tak i pro ty, kteří nemají talent, pro třeba pro pana Babicu, tak ten by tam udělal krásně maso. Kteří nemají talent, pro třeba pro pana Babicu, tak ten by tam udělal krásně maso. Pro třeba pro pana Babicu, tak ten by tam udělal krásně maso. Pro pana Babicu.

0: tak ten by tam udělal krásně maso. Tak ten by tam udělal krásně maso.
1: Chudák.
0: Tam udělal krásně maso.
1: Chudák.
0: Ně maso.
1: Chudák. No každopádně tenhle... Chudák. No každopádně tenhle ten grill, pokud... Chudák. No každopádně tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou u nás nezískali. Chudák. No každopádně tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou u nás nezískali, tak ho můžete... No každopádně tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou u nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu... No každopádně tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou u nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu... Tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou u nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu s dalšíma... Pokud byste ho náhodou u nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejích. U nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejích. Tak ho můžete nakoupit spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejnách. Můžete nakoupit spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejnách Planeo, anebo na webu planeo.cz, ale my vám půjdeme spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejnách Planeo, anebo na webu Planeo, dalšíma věcma ve 123 prodejnách Planeo, anebo na webu planeo.cz, ale my vám dneska nabízíme zadarmo 23 prodejnách Planeo, anebo na webu planeo.cz, ale my vám dneska nabízíme zadarmo na Planeo, anebo na webu planeo.cz, ale my vám dneska nabízíme zadarmo.
0: Ano, stačí, když nám napíšete na náš message.
1: My vám dneska nabízíme zadarmo.
0: Ano, stačí, když nám napíšete na náš Messenger, ať už
1: nabízíme zadarmo.
0: Ano, stačí, když nám napíšete na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo. Ano, stačí, když nám napíšete na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo. A když nám napíšete na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo. A ten na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo. A po 9:30 zvedejte telefon. Ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo. A po 9:30 zvedejte nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon. Připište vaše telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon. Telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon. A po 9:30 zvedejte telefon.
1: A teď už jdeme zvednout další písničku.
0: Zvedejte telefon.
1: A teď už jdeme zvednout další písničku. To Jungle na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Husky. Hořký konec na rok. Hořký konec na rok rádiu. Hořký konec na rok rádiu. Hořký konec na rok rádiu. 12, ne, 9 teprve. Hořký konec na rok rádiu. 12, ne, 9 teprve. Hořký konec na rok rádiu, 12, ne, 9 teprve minut po začátku. Hořký konec na rok rádiu, 12, ne, 9 teprve minut po začátku. Na rok rádiu, 12, ne, 9 teprve minut po začátku vysílání. No, 12, ne, 9 teprve minut po začátku vysílání. No, to by z holkem šlo. Ne, 9 teprve minut po začátku vysílání. No, to by z holkem šlo, ale tak jako proč ne? Prvé minut po začátku vysílání. No, to by z holkem šlo. Ale tak jako proč ne? Po začátku vysílání, no to by z holkem šlo, ale tak jako proč ne? Plesíbou vysílání, no to by z holkem šlo, ale tak jako proč ne? Plesíbou, the bitter end. No to by z holkem šlo, ale tak jako proč ne? Plesíbou, the bitter end. No to by šlo, ale tak jako proč ne? Plesíbou, the bitter end. No a přátelé, protože tak jako proč ne? Plesíbou, the bitter end. No a přátelé, protože plesíbou, the bitter end. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a the bitter end. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a zahrádka. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a zahrádka. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a zahrádka vám kvete, takže už tam určitě má. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a zahrádka vám kvete, takže už tam určitě máte. Protože jaro je v plném proudu a zahrádka vám kvete, takže už tam určitě máte postavený grill. V plném proudu a zahrádka vám kvete, takže už tam určitě máte postavený grill. A zahrádka vám kvete, takže už tam určitě máte postavený grill. A nebo naopak tam zahrádka vám

0: Nudle.
1: Jo, to já jsem tě.
0: A Celestín, ten dělá ty nudle.
1: Jo, to já jsem tě říct, že celestínský znám jenom nudle.
0: A Celestín, ten dělá ty nudle.
1: Jo, to já jsem tě říct, že celestínský znám jenom nudle.
0: Ten dělá ty nudle.
1: Jo, to já jsem tě říct, že celestínský znám jenom nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne? Jo, to já jsem tě říct, že celestínský znám jenom nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne?
0: No, myslím si,
1: že jsem tě říct, že celestínský znám jenom nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne? Celestínský znám jenom nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne?
0: No, myslím si, že něco takového to je.
1: Nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne?
0: No, myslím si, že něco takového to je. No. Super, tak všem...
1: To je vlastně palačinka v polívce, ne?
0: No, myslím si, že něco takového to je. No. Super, tak všem celestýnka
1: v polívce, ne?
0: No, myslím si, že něco takového to je. No. Super, tak všem celestýnům a... No, myslím si, že něco takového to je. No. Super, tak všem celestýnům a hlavně všem Ivům, že něco takového to je. No. Super, tak všem celestýnům a hlavně všem Ivům přejem, že je. No. Super, tak všem celestýnům a hlavně všem Ivům přejem všechno nejlepší. Super, tak všem celestýnům a hlavně všem Ivům přejem všechno nejlepší. Hele, dneska má 85. na celestýnům a hlavně všem Ivům přejem všechno nejlepší. Hele, dneska má 85. narozeniny moje milovaná. Hlavně všem Ivům přejem všechno nejlepší. Hele, dneska má 85. narozeniny moje milovaná česká herečka. Přejem všechno nejlepší. Hele, dneska má 85. narozeniny moje milovaná česká herečka. Hele, dneska má 85. narozeniny moje milovaná česká herečka Iva. Dneska má 85. narozeniny moje milovaná česká herečka Iva Janžurová. 85. narozeniny moje milovaná česká herečka Iva Janžurová.
1: O, všechno nejlepší. Taky zdraví.
0: 85. narozeniny moje milovaná česká herečka Iva Janžurová.
1: O, všechno nejlepší. Taky mám taky moc.
0: Milovaná česká herečka Iva Janžurová.
1: O, všechno nejlepší. Mám taky moc ráda.
0: Tak, a když půjde herečka Iva Janžurová.
1: O, všechno nejlepší. Mám taky moc ráda.
0: Tak, a Janžurová.
1: O, všechno nejlepší. Mám taky moc ráda.
0: Tak, a když půjdeme na...
1: O, všechno nejlepší, to mám taky moc ráda.
0: Tak, a když půjdeme na... muzikantky nejlepší, zdravíme.
1: Nejlepší, to mám taky moc ráda.
0: Tak, a když půjdeme na... muzikanty...
1: Srdne. Taky moc ráda.
0: Tak, a když půjdeme na... muzikanty... Srdne. Tak, a když půjdeme na... muzikanty... 72 let slaví australský... půjdeme na... muzikanty... 72 let slaví australský bubeník a muzikanty. 72 let slaví australský bubeník Phil Roots AC/DC spojené. Muzikanty. 72 let slaví australský bubeník Phil Roots AC/DC. 72 let slaví australský bubeník Phil Roots AC/DC. 72 let slaví australský bubeník Phil Roots AC/DC spojené. Let slaví australský bubeník Phil Roots AC/DC spojené. Bubeník Phil Roots AC/DC spojený. Roots AC/DC spojený. Spojený.

Rokovej... Rokovej rozjezd s Honzou Da... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rock Radio, rockový Rock Radio, rockový kulendárium. Rock Radio, rockový kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut.
0: Rock Radio, rockový kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut.
0: Rock Radio, rockový kulendárium.
1: 6 hodin 18
0: rokový kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavně
0: kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem. 6 hodin 18 minut, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem je Ivo. 18 minut, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem je Ivo. Pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem je Ivo. Dalším oslavencem dneska to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem je Ivo. Dalším oslavencem dneska 19. svátek. Hlavním oslavencem je Ivo. Dalším oslavencem dneska 19. oslavencem je Ivo. Dalším oslavencem dneska 19. května je Ivo. Dalším oslavencem dneska 19. května je Alvin, Gerda a Celest. Dalším oslavencem dneska 19. května je Alvin, Gerda a Celest. Dalším oslavencem dneska 19. května je Alvin, Gerda a Celestín.
2: Alvin
1: dneska 19. května je Alvin, Gerda a Celestín.
2: Alvin to jsou nějaký
1: Května je Alvin, Gerda a Celestín.
2: Alvin to jsou nějaký ty chipmunkové, ne?
1: Alvin, Gerda a Celestín.
2: Alvin to jsou nějaký ty chipmunkové, ne? Že jo?
1: A Celestín.
2: Alvin to jsou nějaký ty chipmunkové, ne? Že jo?
1: Gerda Stín.
2: Alvin to jsou nějaký ty chipmunkové, ne? Že jo?
1: Gerda, ta je
2: Alvin to jsou nějaký ty chipmunkové, ne? Že jo?
1: Gerda, ta je nějaký
2: ty chipmunkové, ne? Že jo?
1: Gerda, ta je nějaký písnice od Arakaková,
2: ne? Že jo?
1: Gerda, ta je nějaký písnice od Arakainu,
2: že jo?
1: Gerda, ta je nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: Gerda, ta je nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: Ta je nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá ty nudle.
2: Jo.
1: Nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá ty nudle.
2: Jo, to já jsem chtěl říct.
1: Písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá ty nudle.
2: Jo, to já jsem chtěl říct, že
1: Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá ty

Prezent spojený s kapelou The Who. The Who.

77 let by oslavil americký basketbalista. 77 let by oslavil americký 77 let by oslavil americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. 77 let by oslavil americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. 77 let by oslavil americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. Oslavil americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. Americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. Sák Dusty Hill ze ZZ Top. Hill ze ZZ Top. Ze ZZ Top.

0: Radio a jede to! Přijď na trenýrkárna.cz, napiš kod radio a jede to! 30% na všechno trenýrkárna.cz, napiš kod radio a jede to! 30% napiš kod radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio! Napiš kod radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio! Radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio!
1: Dnes objednáš?
0: Jede to! 30% na všechno s kódem radio!
1: Dnes objednáš a zítra máš! Trenýrkárna!
0: 30% na všechno s kódem radio!
1: Dnes objednáš a zítra máš!
0: Trenýrkárna! Všechno s kódem radio!
1: Dnes objednáš a zítra máš!
0: Trenýrkárna.cz Radio!
1: Dnes objednáš a zítra máš!
0: Trenýrkárna.cz
1: Objednáš a zítra máš!
0: Trenýrkárna.cz
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou
1: zítra máš!
0: Trenýrkárna.cz
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%
0: Trenýrkárna.cz
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až
0: Trenýrkárna.cz
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní s výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5005, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5590 Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5500. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30. Vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za poslední jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6599 korun. Nejnižší cena za poslední 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, nižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: A ten...
2: Nich 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Atención!
2: 999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
2: 9 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party.
2: Když něco, tak Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztaň.
2: Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party op...
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres!
4: Tanečňores! La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres!
4: Ty opět roztančí smích.

0: The Who se teďka nedávno rozloučili se svou kariérou, takže ten už si teďka bude svoje na...
1: Behu se teďka nedávno rozloučili se svou kariérou, takže ten už si teďka bude svoje narozeniny užívat.
0: Ideálně elektrickýho na zahradě. Tak pojď.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday to you.

0: přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 7 přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Na www.latropical.cz. Awarashar. Latropical.cz. Awarashar.
2: Svět není jen samé slunce. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Mé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky tom, keď jsou pneumatiky na duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijetný místo. Pneumatiky tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Hele!
2: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Hele! Vyšla nová kaplinka!
2: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Hele! Vyšla nová kaplinka!
2: Za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Hele! Vyšla nová kaplinka!
5: Neříkej, kam se vydám...
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Hele! Vyšla nová kaplinka!
5: Neříkej, kam se vydám...
3: Pneu.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Portugalsko.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
5: A prejkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolá.
5: Vydáme tentokrát.
6: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to
5: krát.
6: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Portugalsko.
6: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak.
6: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
6: Oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
7: To je zase průšvih.
6: A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji
6: totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji
6: otevřu. Týpek.
5: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím.
5: Tak to beru.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantika.
7: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický
7: se průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantika.
7: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplino.
7: A zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v
7: na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo. Romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo. V praxi.
8: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo.
8: Je Kaplinová, penzion v Portugalsku.
6: Už vyšlo.

Stejných 77. Stejných 77. Stejných 77 by oslavil další nežijící. Stejných 77 by oslavil další nežijící kytarista. Stejných 77 by oslavil další nežijící kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. Stejných 77 by oslavil další nežijící kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. 70 by oslavil další nežijící kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. Nejvíc se proslavil další nežijící kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. Nejvíc se proslavil jako člen UFO. Kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. Nejvíc se proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. Tentokrát britský Larry Wallace nejvíc se proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. Larry Wallace nejvíc se proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. Nejvíc se proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. Proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. UFO nebo Motorhead.

0: Union v Portugalsku. Už vyšlo. Portugalsku. Už vyšlo.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle.
0: Už vyšlo.
1: Zase tankuju.
0: To.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BMW.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Tak to děláš špatně.
2: Já mám nový BYD Line 5. Velké SUV s dojezdem až špatně. Já mám nový BYD Line 5. Velké SUV s dojezdem až tisíce. Já mám nový BYD Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Mám nový BYD Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché aut. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rojzdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luk kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. Z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Line 5.
1: Tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Line 5. Už od 6. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Line 5. Už od 690. Za cenu běžného spalováku. BYD Line 5. Už od 690. Běžného spalováku. BYD Line 5. Už od 690. BYD Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
3: Právě teď.
2: Zkušební jízda na BYD.com.
3: Právě teď.
2: Jízda na BYD.com.
3: Právě teď v Planeu.
2: BYD.com.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchá. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodej 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Top centrum do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Top centrum CZ
3: minut od rezervace. Planeo.
4: Top centrum CZ dodavatel
3: rezervace. Planeo.

0: 70.
1: Americký zpěvák Joey Ramone, frontman kapely Ramones.

0: to you.
1: Krásný.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Krásný to bylo.
0: Birthday, happy birthday to you.
1: Krásný to bylo, posíláme gratulace.
0: Happy birthday to you.
1: Krásný to bylo, posíláme gratulace. Za
0: birthday to you.
1: Krásný to bylo, posíláme gratulace. Za chvíli Eagles a Hotel
0: California.
1: Krásný to bylo, posíláme gratulace. Za chvíli Eagles a Hotel. Krásný to bylo, posíláme gratulace. Za chvíli Eagles a Hotel California. Krásný to bylo, posíláme gratulace. Za chvíli Eagles a Hotel California. Posíláme gratulace za chvíli Eagles a Hotel California. Gratulace za chvíli Eagles a Hotel California. Za chvíli Eagles a Hotel California.
2: Trenírkarna.cz.
1: Hej. A Hotel California.
2: Trenírkarna.cz.
1: California.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky?
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky
2: boxerky.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a
2: CZ.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka na kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka na tečku 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kod rádio a jeden. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kod rádio.

Topcentrum.cz, dodavatel Planeo. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo větím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo větím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kom... nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku i v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Rock Radio. Rock Radio. CZ.

No a 81 let slaví britský... No a 81 let slaví britský skladatel a kytarista Pete Townshend. No a 81 let slaví britský skladatel a kytarista Pete Townshend. No a 81 let slaví britský skladatel a kytarista Pete Townshend spojený s kapelou The Who. 81 let slaví britský skladatel a kytarista Pete Townshend spojený s kapelou The Who. Britský skladatel a kytarista Pete Townshend spojený s kapelou The Who. Skladatel a kytarista Pete Townshend spojený s kapelou The Who. Pete Townshend spojený s kapelou The Who.

0: zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop Cal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Work všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte si. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte si. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte ta se Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je.
1: Přijďte se bavit.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok Radio na radia.cz. Rok Radio. .cz. Rok Radio. .cz.

0: toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní. Pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní. Rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokových upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovce i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: V Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Jednoduše si užijte bleskové
0: jezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své
0: na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

0: místa najdou lidé na webu státní organizace CERMAT. Spojené státy nad místa najdou lidé na webu státní organizace CERMAT. Spojené státy na 30 dní pozastavou lidé na webu státní organizace CERMAT. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup státní organizace CERMAT. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících CERMAT. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících CERMAT. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření Ebola. Na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření Ebola. Pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření Eboly. Některých cestujících, aby snížili riziko šíření Eboly. Epidemie, která propukla v Kongu, cestujících, aby snížili riziko šíření Eboly. Epidemie, která snížili riziko šíření Eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se riziko šíření Eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se Eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala přes se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Ugandy si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Teď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na Antukově podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála. Českou tenisovou bitvu na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie. Českou tenisovou bitvu na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Českou bitvu na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala Akla Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v první. Osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole. Zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole. Jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Rokradio. Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Rokradio.
0: Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Rokradio. Počasí.
0: Prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Rokradio. Počasí.
0: 7-6 a 6-3.
1: Rokradio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno.
1: Rokradio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až
1: Rokradio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, místy i skoro
1: počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, místy i skoro jasno přes den, ale
1: počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, místy i skoro jasno přes den, ale se na některých Dneska bude polojasno až oblačno, místy i skoro jasno přes den, ale se na některých místech polojasno až oblačno, místy i skoro jasno přes den, ale se na některých místech stále oblačno, místy i skoro jasno přes den, ale se na některých místech stále vyskytnou přehánky. Místy i skoro jasno přes den, ale se na některých místech stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 jasno přes den, ale se na některých místech stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty den, ale se na některých místech stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až místech stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na den až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D2 opatrně stupňů Celsia.
1: Rock Radio.

0: Na D2 opatrně ve směru. Rock Radio. Doprava. Na D2 opatrně. Rock Radio. Doprava. Na D2 opatrně ve směru na Brno na 8. Radio. Doprava. Na D2 opatrně ve směru na Brno na 28. Doprava. Na D2 opatrně ve směru na Brno na 28. kilometru Bourala. Na D2 opatrně ve směru na Brno na 28. kilometru Bouralná Klaďák. D2 opatrně ve směru na Brno na 28. kilometru Bouralná Klaďák. Ve směru na Brno na 28. kilometru Bouralná Klaďák. Brno na 28. kilometru Bouralná Klaďák. 28. kilometru Bouralná Klaďák.
1: Instagram Rock Radio.
0: Kilometrů Bouralná Klaďák.
1: Instagram Rock Radio. To je
0: Klaďák.
1: Instagram Rock Radio. To je slušný. Instagram Rock Radio. To je Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Hotel California. Hotel California. Hotel California a Eagles. Hotel California a Eagles na Rock Rádiu. Hotel California a Eagles na Rock Rádiu. Hotel California a Eagles na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Hotel California a Eagles na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Je Hotel California a Eagles na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. A Eagles na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Je úterý na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Je úterý 19. května. Pojďme pár vteřin po půl sedmí. Je úterý 19. května. Pojďme si vteřin po půl sedmí. Je úterý 19. května. Pojďme si dát rychlej přehled zpráv. Půl sedmí. Je úterý 19. května, pojďme si dát rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivovi.
0: Je úterý 19. května, pojďme si dát rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo.
0: 19. května, pojďme si dát rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo vychlazený, kámoši.
0: Pojďme si dát rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo vychlazený,
0: rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní.
0: Zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale tu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte na... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rad hlavu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedm.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedm.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední... Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou... Ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou odedne, jsou tu krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou... Krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímací... Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. O studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do půl kola se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volno přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volna mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou ledy 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace CERMAT. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace CERMAT. Spojené státy, které nabízejí volná místa,

Máme pro vás Rock Radio. Máme pro vás Rock Radio. Máme pro vás Radio. Máme pro vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Máme pro vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Nebo máme pro vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Nebo teda máme pro vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Nebo teda jako tady vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Nebo teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Důvodů, proč nás poslouchat. Nebo teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Poslouchat. Nebo teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Song od nebo teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Song od kapely Skarp. Loňská, teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Song od kapely Skarp. Loňská novinka. Tady jeden, on se tak jmenuje. Song od kapely Skarp. Loňská novinka. Se tak jmenuje. Song od kapely Skarp. Loňská novinka. Song od kapely Skarp. Loňská novinka. Kapely Skarp. Loňská novinka. Skarp. Loňská novinka. Skarp. Loňská novinka.

0: po půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout.
0: 5 minut a pár vteřin po půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo. 5 minut
0: a pár vteřin po půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo. Říkám
0: vteřin po půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo.
0: Půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo. Říkám sakra, mám čas do 40. Mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo. Říkám sakra, mám čas do 40. Ne, mi prostě mám důvodů se zvednout z gauče, tyjo. Říkám sakra, mám čas do 40. Ne, my prostě máme vstup 35. Gauče, tyjo. Říkám sakra, mám čas do 40. Ne, my prostě máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé.
1: Říkám sakra, mám čas do 40. Ne, my prostě máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé. Jak
1: čas do 40. Ne, my prostě máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme.
1: Ne, my prostě máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivní.
1: Máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivně.
1: 30.
0: No. Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivně naladění, aby jsme... Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivně naladění, aby jsme vám tu energii předali. Jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivně naladění, aby jsme vám tu energii. Úterý jsme hodně pozitivně naladění, aby jsme vám tu energii předali. Abyste se mohli hodně pozitivně naladění, aby jsme vám tu energii předali. Abyste se mohli v práci pobodat jako mě naladění, aby jsme vám tu energii předali. Abyste se mohli v práci pobodat jako se tady vám tu energii předali. Abyste se mohli v práci pobodat jako se tady pobodáme my. Mamky předali. Abyste se mohli v práci pobodat jako se tady pobodáme my. Abyste se mohli v práci pobodat jako se tady pobodáme my. Mám tady novinku pro tebe. Abyste se mohli v práci pobodat jako se tady pobodáme my. Mám tady mohli v práci pobodat jako se tady pobodáme my. Mám tady novinku pobodat jako se tady pobodáme my. Mám tady novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty seš tady pobodáme my. Mám tady novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty seš milovník my. Mám tady novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty seš milovník. Mám tady novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty seš milovník krásných lidí 80. Novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty seš milovník krásných lidí 80+. Pro tebe.
1: No.
0: Ty seš milovník krásných lidí 80+. Rolling Stones vydává novou desku Foreign Tongues, vyjde 10. července. Vydává novou desku Foreign Tongues, vyjde 10. července. Řešili jsme tady jejich desku Foreign Tongues, vyjde 10. července. Řešili jsme tady jejich virální kampaň, vyjde 10. července. Řešili jsme tady jejich virální kampaň a podobné věci.
2: Neskivej.
0: Srdíčko, ne?
2: Neskivej.
0: Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím, no.
2: Neskivej.
0: Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím, no.
2: Neskivej.
0: Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím, no.
0: Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím, no. Jako jo.
0: Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím, no.

0: Ako jo.
1: Lidičko, ne? Nic?
0: No, nevím. Ako jo.
1: Nic?
0: No, nevím. Ako jo, trošku nudný, ale nevím. Ako jo, trošku nudný, ale dobrý, tak už jsou to dědové, no. Ako jo, trošku nudný, ale dobrý, tak už jsou to dědové, no. Trošku nudný, ale dobrý, tak už jsou to dědové, no.
1: Tyjo, já v jejich věku.
0: Ale dobrý, tak už jsou to dědové, no.
1: Tyjo, já v jejich věku.
0: Dobrý, tak už jsou to dědové, no.
1: Tyjo, já v jejich věku.
0: No.
1: Tyjo, já v jejich věku.
0: Jo, tady už to trošku.
1: Tyjo, já v jejich věku.
0: Jo, tady už to trošku rozjíždějí.
1: Tady už jsou
0: rovná
1: v jejich věku.
0: Jo, tady už to trošku rozjíždějí.
1: Tak to jo.
0: Jo, tady už to trošku rozjíždějí, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Jo, tady už to trošku rozjíždějí, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, jo, tady už to trošku rozjíždějí, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozjíždějí, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitý, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, je to dobrý.
1: Ale
0: tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, je to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, je to dobrý.
1: Ale co je na tomhle tom songu nejza?
0: Ten začátek byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, je to dobrý.
1: Ale co je na tomhle tom songu?
0: Byl rozpačitý, ale rozjeli to kluci, je to dobrý.
1: Ale co je na tomhle tom songu nej?
0: Ale rozjeli to kluci, je to dobrý.
1: Ale co je na tomhle tom songu nejzajímavější? Samotný single, ten samozřejmě taky, ale hlavně ten videoklip, který natočili. Jsou tam muzikanti z kapely, ale jsou mladší zpátky o 50 let.
0: Já nevím, mě už to... Já nevím, mě už to AI začíná vadit, člověk scrolluje nevíce pravda, nevíce fake, prostě jako bych se vrátila o pár let zpět, asi už jsem důchodkyně.
1: Jako já si osobně myslím, že to není... Jako já si osobně myslím, že to není AI, že se jenom prostě kluci dobře vyspali a šli na masáž v obličeji a pak to natočili.

0: Tak já, když jsem teď viděl Travoltu...
1: Ale šli na masáž v obličeji a pak to natočili.
0: Tak já, když jsem teď viděl Travoltu v USA...
1: Masáž v obličeji a pak to natočili.
0: Tak já, když jsem teď viděl Travoltu v USA, je možné...
1: Obličeji a pak to natočili.
0: Tak já, když jsem teď viděl Travoltu v USA, je možné vše.
1: Natočili.
0: Tak já, když jsem teď viděl Travoltu v USA, je možné vše.
1: Vypadá mladě?
0: No asi na 20. Když jsem teď viděl Travoltu v USA, je možné vše.
1: Vypadá mladě?
0: No asi na 25 voltů v USA je možné vše.
1: Vypadá mladě?
0: No asi na 25.
1: Fakt jo?
0: V USA je možné vše.
1: Vypadá mladě?
0: No asi na 25.
1: Fakt jo?
0: Možné vše.
1: Vypadá mladě?
0: No asi na 25.
1: Fakt jo? Vypadá mladě?
0: No asi na 25.
1: Fakt jo?
2: Nevím, kde byl na jak...
0: No asi na 25.
1: Fakt jo?
2: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
0: 25.
1: Fakt jo?
2: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Fakt jo?
2: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Fakt jo?
2: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Vrací se zpátky.
2: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Vrací se zpátky do pomády.
2: Byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Vrací se zpátky do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt, ale vypadá fakt dobře, dědo.
1: Vrací se zpátky do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt vypadá fakt dobře, dědo.
1: Vrací se zpátky do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt vypadá jako...
1: Vrací se zpátky do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt vypadá jako... Co podívej na ty nový fotky
1: do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt vypadá jako... Co podívej na ty nový fotky
1: do pomády, říkáš?
2: No, jako fakt vypadá jako... Co podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném kobe.
1: Říkáš?
2: No, jako fakt vypadá jako... Co podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném koberci. Tak... No, jako fakt vypadá jako... Co podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném koberci.
1: Tak já si to vygooglím.
2: Jako, co podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném koberci.
1: Tak já si to vygooglím.
2: Podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném koberci.
1: Tak já si to vygooglím.
2: A velký fešnion. Nový fotky, teďka byl na červeném koberci.
1: Tak já si to vygooglím.
2: A velký fešnion. Teďka byl na červeném koberci.
1: Tak já si to vygooglím.
2: A velký fešnion.
1: Já si to vygooglím.
2: A velký fešnion.
1: No tak přátelé, slyšeli...
2: To vygooglím. A velký fešnion.
1: No tak přátelé, slyšeli jste to, pusťte si nový klip.
2: A velký fešnion.
1: No tak přátelé, slyšeli jste to, pusťte si nový klip In the Stars. No tak přátelé, slyšeli jste to, pusťte si nový klip In the Stars od... No tak přátelé, slyšeli jste to, pusťte si nový klip In the Stars od... Slyšeli jste to, pusťte si nový klip In the Stars od... Rolling Stones a pak se podívejte si nový klip In the Stars od Rolling Stones a pak se podívejte, že nový klip In the Stars od Rolling Stones a pak se podívejte, že John Travolta In the Stars od Rolling Stones a pak se podívejte, že John Travolta od Rolling Stones a pak se podívejte, že John Travolta od Rolling Stones a pak se podívejte, že John Travolta vypadá na Rolling Stones a pak se podívejte, no, že John Travolta vypadá na 16. Stones a pak se podívejte, no, že John Travolta vypadá na 16. Podívejte, no, že John Travolta vypadá na 16. No a za chvíli Green Day, John Travolta vypadá na 16. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na svůj věk, vypadá na 16. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na 16. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na svůj věk Boulevard. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na svůj věk Boulevard of Broken Dreams. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na svůj věk Boulevard of Broken Dreams. Ty naštěstí vypadají na svůj věk Boulevard of Broken Dreams.
3: Baru.
1: Na svůj věk Boulevard of Broken Dreams.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Boulevard of Broken Dreams.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt.
1: A Dreams.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt. A kam pojedeme?
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt. A kam pojedeme?
3: Na zahradu. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt. A kam pojedeme?
3: Na zahradu. Dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt. A kam pojedeme?

0: letní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké
1: cenový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Léto
0: ceny a vždycky něco navíc.
2: Léto
0: vždycky něco navíc.
2: Léto chutná v Itálii.
0: Co navíc?
2: Léto chutná v Itálii po každé. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosféru chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha moderní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací. Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.18italskihmiest. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Odplouvám.
2: Z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Odpuse destinací na www.prg.aero.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Na www.prg.aero.
3: Odplouvám kránu. Na
2: prg.aero.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Aero.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom
3: plouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý
3: den kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Opět z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusní hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, že vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám.

0: Skarp a milion důvodů na rok. Skarp a milion. Skarp a milion důvodů na rok rádiu 5 minut a Skarp a milion důvodů na rok rádiu 5 minut a pár vteřin. Skarp a milion důvodů na rok rádiu 5 minut a pár vteřin. Skarp a milion důvodů na rok rádiu 5 minut a pár vteřin. Milion důvodů na rok rádiu 5 minut a pár vteřin. Po půl sedmí.
1: Jsi mi dal milion důvodů
0: na rok rádiu 5 minut a pár vteřin.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Topcentrum.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Topcentrum.cz. Tak vzhůru na palubu. Topcentrum.cz. Dodavatel promistru na palubu. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy i svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezónu od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. A nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na tuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
2: Potřebuješ změnit
0: centrum.cz
2: www.topcentrum.cz. Potřebuješ změnit
0: www.topcentrum.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku s flex
0: topcentrum.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od home.cz. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavně. Měnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Šleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250. Druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na

0: pobočce? Řídíš do 15 minut online nebo na pobočce? A je to. Homecare 15 minut online nebo na pobočce? A je to. Online nebo na pobočce? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo.
0: Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Běhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 100%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Nemáš co na
1: si položkami skladem. Planeo.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
1: trhan skladem. Planeo.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra.
1: Planeo.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na ve nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na ve www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spousta Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy
4: www.rokovýradio.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitel.
4: Radio.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení? Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? S užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
3: Protože jsou vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? Majitelé spokojení?
5: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou?
5: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou? Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? Protože jsou spolehlivé?

0: Ja, natuurlijk.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
0: Ja.
2: Spolehlivé?
0: Ja, natuurlijk.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
0: Ja. Ja, natuurlijk.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
0: Ja.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma?
0: Ja.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiď se zárukou na 5 let zdarma?
0: Ja.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu na 5 let zdarma?
0: Ja.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
0: Ja.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.
3: Stavebniny Dek přináší
1: v akční nabídce.
3: Stavebniny Dek přináší megaakce. Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Ke každým. Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Ke Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Ke každým dvěma kusům. Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny. Stavebniny Dek přináší megaakci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace dekci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace dek 1+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX6. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX6. Tím dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Meg pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Meg Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Ho května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Chcete si sednout?
3: Tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Chcete si
3: zdarma. Více na dek.cz.
4: Chcete si sednout tady?
3: Nebo více na dek.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš
3: CZ.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché.
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché.
5: Přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, ne. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC zdáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Start Business zdarma na KBCZ.

Nemusíš být mánič. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: tím dítětem dneska je nějaké dítě. Když převalíš šingle na
1: kupa. ADHD, všichni mají ADHD.
0: Co s tím dítětem dneska je nějaké nepřevalíš šingle na kupa.
1: ADHD, všichni mají ADHD.
0: Co s tím dítětem dneska je nějaké neklidné. To dítě
1: ADHD, všichni mají ADHD.
0: Co s tím dítětem dneska je nějaké neklidné. To dítě se zdálo.
1: Ne, všichni mají ADHD.
0: Co s tím dítětem dneska je nějaké neklidné. To dítě se zdálo poněkud
2: neklidné. Nesypou to třeba jako z výroby, víš, jako že někam se dává pudr, tak tady, že se dá.
0: Jo, že místo
2: třeba jako z výroby, víš, jako že někam se dává pudr, tak tady, že se dá.
0: Jo, že místo pudru to rovnou.
2: Víš, jako že někam se dává pudr, tak tady, že se dá.
0: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No. Že někam se dává pudr, tak tady, že se dá.
0: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No.
1: Nevím, chtělo by.
2: Dává pudr, tak tady, že se dá.
0: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No.
1: Nevím.
2: Tady, že se dá.
0: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou pudru to rovnou na koksu, jako.
2: No.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závislou, jako.
2: No.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závisláky, že to.
2: No.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závislá.
1: Nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závisláky, že to je marketingový tah.
1: Nastudovat.
0: Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závisláky, že to je marketingový tah. Možná, že díle, že si pěstujou budoucí závisláky, že to je marketingový tah.
3: Já, hele, dej si.
0: Pěstujou budoucí závisláky, že to je marketingový tah.
3: Já, hele, dej si.
2: Je to teda zajímavé.
0: Závisláky, že to je marketingový tah.
3: Já, hele, dej si.
0: To je marketingový tah.
3: Já, hele, dej si.
2: Je to teda zajímavý, že.
0: Marketingový tah.
3: Já, hele, dej si.
2: Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici.
3: Já, hele, dej si.
2: Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici. Mimochodem mě teda
3: udělal. Dej si.
2: Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici. Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na policejní stanici. Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na je to i na policejní stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult. Na policejní stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult. Stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult. To mě teda udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult. To udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult.
0: Na to přišel teď.
2: Policejní stanice je přebalovací pult.
0: Na to přišel teď kde, nebo to tam bylo?
2: Přebalovací pult.
0: Na to přišel teď kde, nebo to tam... na to přišel teď kde, nebo to tam bylo v té zprávě? Na to přišel teď kde, nebo to tam bylo v té zprávě? Na to přišel teď kde, nebo to tam bylo v té zprávě? Na to přišel teď kde, nebo to tam bylo v té zprávě?
1: I na policejních stanicích. Pulty, no, přebalovací.
0: Tak lidi se toho evidentně nebojí. Lidi se toho evidentně nebojí.
1: Myslíte, že je mají i v parlamentu, ne?
0: Lidi se toho evidentně nebojí.
1: Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech?
0: Lidi se toho evidentně nebojí.
1: Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech?
0: Se toho evidentně nebojí.
1: Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech? Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech? Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech?
2: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: V parlamentu na těch záchodech?
2: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: V záchodech?
2: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: To nevím, co tam dělají.
2: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: To nevím, co tam dělají.
2: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: To nevím, co tam dělají.
2: No, já myslím, že... Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
1: To nevím, co tam dělají.
2: No... Já myslím, že něco podobného je v parlamentu kojejí třeba.
1: To nevím, co tam dělají.
2: Já myslím, že něco kojejí třeba.
1: To nevím, co tam dělají.
2: Já myslím, že něco podobného jako na těch pultech.
1: To nevím, co tam dělají.
2: Já myslím, že něco podobného jako na těch pultech. Já myslím, že něco podobného jako na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle toho. Já myslím, že něco podobného jako na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Já myslím, že něco podobného jako na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle

0: Demokrat. Rock Radio. Co s... Rock Radio. Rock Radio. Co s... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 10 minut do 7, opět je to tvoje, Zuzko.
2: Britští novináři otestovali víc než 100 přebalovacích...
1: To tvoje, Zuzko.
2: Britští novináři otestovali víc než 100 přebalovacích pultů v nákupách... Britští novináři otestovali víc než 100 přebalovacích pultů... Britští novináři otestovali víc než 100 přebalovacích pultů v nákupácích... Netovali víc než 100 přebalovacích pultů v nákupácích nemocnicích super... Víc než 100 přebalovacích pultů... v nákupácích nemocnicích supermarketech nebo přebalovacích pultů v nákupácích nemocnicích supermarketech nebo třích pultů v nákupácích nemocnicích supermarketech nebo třeba na policejních stanicích tu v nákupácích nemocnicích supermarketech nebo třeba na policejních stanicích nemocnicích supermarketech nebo třeba na policejních stanicích a v 90% supermarketech nebo třeba na policejních stanicích a v 90% nebo třeba na policejních stanicích a v 90% všude našli v jiných stanicích a v 90% všude našli stopy koksu a v 90% všude našli stopy koksu a v 90% všude našli stopy koksu.
3: Takže tam lidi...
2: ...v procentech všude našli stopy koksu.
3: Takže tam lidi místo přebalování...
2: ...všude našli stopy koksu.
3: Takže tam lidi místo přebalování chodili šňupat...
2: ...našli stopy koksu.
3: Takže tam lidi místo přebalování chodili...
2: ...koksu.
3: Takže tam lidi místo přebalování chodili šňupat a to je dobrý využití přebalováku. Takže tam lidi místo přebalování chodili šňupat a to je dobrý využití přebalováku. Takže tam lidi místo přebalování chodili šňupat a to je dobrý využití přebalováku.
2: Jako přijde mi to trošku děsivý.
3: Přebalování chodili šňupat a to je dobrý využití přebalováku.
2: Jako přijde mi to trošku děsivý.
3: Šňupat a to je dobrý využití přebalováku.
2: Jako přijde mi to trošku děsivý.
3: Využití přebalováku.
2: Jako přijde mi to trošku děsivý.
1: Já jsem myslel, že šňupotlým věku to ne.
3: Jo, takhle to asi ne, to myslím, že jsi to špatně pochopil,
2: Honzíčku.
3: To asi ne, to myslím, že jsi to špatně pochopil, Honzíčku.
1: A co našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ona... To myslím, že jsi to špatně pochopil, Honzíčku.
1: A co našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůže. Že jsi to špatně pochopil, Honzíčku.
1: A co našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to...
1: A co našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší.
1: A co našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Vlastně začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Začínají taky, protože když ona to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Když přebalíš to položíš,
2: no
3: tak
2: právě.
3: Se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Když přebalíš to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Když přebalíš
2: nákupa,
3: takže máš pak rychlejší dítě. Když přebalíš
2: všichni mají ADHD.
3: Rychlejší dítě. Když přebalíš
2: ADHD, všichni mají ADHD.

0: toho, co se něco podobného jako na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Bylo to...
0: Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo... Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo to příjemné. Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska... Zuzko, díky.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat.
1: No není zač.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat.
2: Mazecká zpráva, děkujeme.
0: Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat. Asi se proběhnu po nějakých nákupách. Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat. Asi se proběhnu po nějakých... Příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat. Asi se proběhnu po nějakých nákupáčích a oblíznu. Co budu dneska odpoledne dělat, asi se proběhnu po nějakých nákupáčích a oblíznu. Nedělat, asi se proběhnu po nějakých nákupáčích a oblíznu. Pár přebalovacích pultů. Proběhnu po nějakých nákupáčích a oblíznu. Pár přebalovacích pultů. Po nějakých nákupáčích a oblíznu. Pár přebalovacích pultů. Pačích a oblíznu. Pár přebalovacích pultů.
2: Bacha na hovínka.
0: Pár přebalovacích pultů.
2: Bacha na hovínka.
0: Pojďme na muziku. Pár přebalovacích pultů.
2: Bacha na hovínka.
0: Pojďme na muziku. Bon Jovi na Rock Radio. Pultů.
2: Bacha na hovínka.
0: Pojďme na muziku. Bon Jovi na Rock.
2: Bacha na hovínka.
0: Pojďme na muziku. Bon Jovi na Rock Radio. In These Arms.
2: Na hovínka.
0: Pojďme na muziku. Bon Jovi na Rock Radio. In These Arms. Pojďme na muziku. Bon Jovi na Rock Radio. In These Arms. Na muziku Bon Jovi na Rock Radio. In These Arms. Bon Jovi na Rock Radio. In These Arms. In These Arms.

rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou

0: Mick Jagger a jeho solo. Mick Jagger a jeho... Mick Jagger a jeho solovka God gave... Mick Jagger a jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal vš... Mick Jagger a jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno. Mick Jagger a jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno. Mick Jagger a jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno minuto. A jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno minuto a půl před sedmou hodinou. Solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno minuto a půl před sedmou hodinou. Give me everything. Bůh mi dal všechno minuto a půl před sedmou hodinou. Thing. Bůh mi dal všechno minuto a půl před sedmou hodinou raní. Za chvíli všechno minuto a půl před sedmou hodinou raní. Za chvíli 7 hodin Zuzka to a půl před sedmou hodinou raní. Za chvíli 7 hodin Zuzka sedmou hodinou raní. Za chvíli 7 hodin Zuzka zprávy hepatitní. Za chvíli 7 hodin Zuzka zprávy hepatitida. Za chvíli 7 hodin Zuzka zprávy hepatitida. Nějaký 7 hodin Zuzka zprávy hepatitida, nějaký testy a tak. Těšte se. Zuzka zprávy hepatitida, nějaký testy a tak. Těšte se. Zprávy hepatitida, nějaký testy a tak. Těšte se. Hepatitida, nějaký testy a tak, těšte se. Nějaký testy a tak, těšte se.
1: Nový plot mám.
0: A tak, těšte se.
1: Nový plot mám. Nový.
0: Těšte se.
1: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám bude... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Ani prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Cáme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všech. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všech. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všechno Dobrý.
2: Nejlepší výběr,
1: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všechno Dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny
1: CZ. Ploty Dobrý Všechno Dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny
1: Dobrý Všechno Dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny
1: No Dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrat. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Ně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz
3: Chceš značkovej život? Nebo ten

0: opravdovej. Značka si ty. Život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotiskudovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Ty. www.bezpotisku.cz.
1: Přijďte.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Přijďte si užít.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
2: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelší
2: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu,
2: vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha.
1: V mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace
1: Praha. Vlnobytí nebo na pirátské lodi.

0: Praha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tati, ETF je...
0: ...na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tati, ETF je...
0: Te... ...rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tati, ETF je...
0: ...hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo obí... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už... ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co? A?
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: I když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaké? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaké?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavební spoření.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3% době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinknete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání. Plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěr. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Alef.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: To je izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavním program bude český ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavním program bude čekat ministra ve středu, kdy zahraničí Gideon Saar. Hlavním program bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze Gideon Saar. Hlavním program bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem. Hlavním program bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie. Bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie. Bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem. Jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. S šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských firem.
2: Evroposlanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti. Informoval o uvolnění pozastavených fondů Evropské unie.

0: N. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Podnikám a pod celý den. Více na aquapalace.cz. Podnikám a potřebuju půjčit. Více na aquapalace.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlo. CZ. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlo. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je...
0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení
0: na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak
1: od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení
0: budu půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: ACEMA. Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Potřebuju
0: půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: Milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 4?
1: ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40? Když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Svět.
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé
0: 30
1: ACEMA.
0: A 50
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé slunce a
0: a 50
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
1: Jde to i bez banky.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: Prky.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete duha.

0: pozastavených fondů Evropské unie. Informoval o tom podle agentury Reuters
1: Ať už prší nebo paří slunce.

0: Mějte se hezky.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každý psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. Slušná muzika. Do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Praze opatrně na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Praze opatrně na Horno.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Praze opatrně na Horno.
1: Doprava.
0: Praze opatrně na Horno Měcholupské ulici, kde se stala vážná Praze opatrně na Horno Měcholupské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky. Praze opatrně na Horno Měcholupské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky na Plzeňské straně na Horno Měcholupské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky Horno Měcholupské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky na Plzeňské, potom ve Znojmské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky na Plzeňské, potom ve Znojmě se řeší stala vážná nehoda, bouralo se taky na Plzeňské, potom ve Znojmě se řeší nehoda na Roosevelt, nehoda bouralo se taky na Plzeňské. Potom ve Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kdy na Plzeňské. Potom ve Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kde se srazily Plzeňské. Potom ve Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kde potom ve Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kde se srazily dva Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kde se srazily dva osobáky, jsou tam policisté a hasiči. Nehoda na Rooseveltově ulici, kde se srazily dva osobáky, jsou tam policisté a Rooseveltově ulici, kde se srazily dva osobáky, jsou tam policisté a hasiči. Rooseveltově ulici, kde se srazily dva osobáky, jsou tam policisté a hasiči. A na D2 se bouraly dva osobáky, jsou tam policisté a hasiči. A na D2 se bouralo ve směru na Brno, jsou tam policisté a hasiči. A na D2 se bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru a hasiči. A na D2 se bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru. A na D2 se bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru. Bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru. Insu na Brno na 28. kilometru. Na 28. kilometru. Instagram kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil z Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nedia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte.

patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.

0: ta nejlepší, kterou znám,
1: to jsem
0: víme.
1: Já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je to
0: Lucie. A ta nejlepší, kterou znám,
1: to jsem
0: víme.
1: Já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je
0: ta nejlepší, kterou znám,
1: to jsem
0: víme.
1: Já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je to Zuzka, ale říkáme, že jsem to já.
0: Kterou znám,
1: to jsem
0: víme.
1: Já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je to Zuzka, ale já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je to Zuzka, ale říkáme, že jsem to já.
0: No, jasně.
1: Já vím, že je to Zuzka, ale říkáme, že jsem to já. Já vím, že je to Zuzka, ale říkáme, že jsem to já.
0: Jste to v obě, já kdybych vás...
1: Ale říkáme, že jsem to já.
0: Jste to v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedný
1: ženy... Adoptovat, že jsem to já.
0: Jste to v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedný ženský dohromady... Jste to v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedný ženský dohromady... Jste to v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedný ženský dohromady, víš, jako... To v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedný ženský dohromady, víš, jako... Tak by to bylo nejlepší. Vás mohl jako dát do jedný ženský dohromady, víš, jako... Tak by to bylo nejlepší. Dát do jedný ženský dohromady, víš, jako... Tak by to bylo nejlepší. Dohromady, víš, jako... Tak by to bylo nejlepší. Víš, jako... Tak by to bylo nejlepší. Tak by to bylo nejlepší. Bylo nejlepší. Rock Radio. Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock Radio. Vplez se do tvých řez. Rock Radio. Vplez.

0: Klubovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať vaše ráno není...
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Ať vaše ráno není...
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Ať vaše ráno není porod, vám přeje Honza.
2: Čumáci!
1: Ať vaše ráno není porod, vám přeje Honza. Ať vaše ráno není porod, vám přeje Honza. Ať vaše ráno není porod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři ráno není porod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí. Porod vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 9. Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 19.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 19. května.
3: Přátelé.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 19. května.
3: Přátelé.
4: A Zuzka.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 19. května.
3: Přátelé.
1: Tři minuty po sedmí, v úterý 19. května.
3: Přátelé.
1: Ano, fakt? Ježíši Kristi, v úterý 19. května.
3: Přátelé.
1: Ano, fakt? Ježíši 19. května.
3: Přátelé.
1: Ano, fakt? Ježíši Kristi, já musím jít pryč. Května.
3: Přátelé.
1: Ano, fakt? Ježíši Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes není. Přátelé.
1: Ano, fakt? Ježíši Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes není.
1: Ano, fakt? Ježíši Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes.
1: Fakt? Ježíši Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes není středa.
1: Dnes není středa. Je úterý. Ježíši Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes není středa.
1: Dnes není středa. Kristi, já musím jít pryč.
3: Dnes není středa.
1: Dnes není středa. Je úterý.
3: Dnes není středa.
1: Dnes není středa. Je úterý a právě proto
3: Dnes není středa.
1: Dnes není středa. Je úterý a právě proto rozdáváme v pořadí druhej
3: kontředa.
1: Dnes není středa. Je úterý a právě proto rozdáváme v pořadí druhej
3: kontředa.
1: Je úterý a právě proto rozdáváme v pořadí druhej kontaktní grill senko. Je úterý a právě proto rozdáváme v pořadí druhej kontaktní grill senko. A právě proto rozdáváme v pořadí druhej kontaktní grill Senkor SBG 600. Proto rozdáváme v pořadí druhej kontaktní grill Senkor SBG 603. Máme v pořadí druhej kontaktní grill Senkor SBG 603. Druhej kontaktní grill Senkor SBG 603 1SS.
3: Ano.
1: Kontaktní grill Senkor SBG 603 1SS.
3: Ano.
1: Grill Senkor SBG 603 1SS.
3: Ano.
1: Do por SBG 603 1SS.
3: Ano, do půl devátý se o ně můžete psát na Messenger, ať už je...
1: 603 1SS.
3: Ano, do půl devátý se o ně můžete psát na Messenger...
1: 1SS.
3: Ano, do půl devátý se o ně můžete psát na Messenger, ať už Instagram, Facebook a zvedejte. Ano, do půl devátý se o ně můžete psát na Messenger, ať už Instagram, Facebook a zvedejte. Byl po půl devátý.
1: Až vám bude
3: vlát. Co máte zvedat přesně, jo, jo.
1: Žaludek. Až vám bude
3: vlát. Co máte zvedat přesně, jo, jo.
1: Žaludek.
3: Jo, to taky.
1: A teď už si dáme muziku.
3: Tohle co máte zvedat přesně. Jo, jo.
1: Žaludek.
3: Jo, to taky.
1: A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie.
3: Jo, jo.
1: Žaludek.
3: Jo, to taky.
1: A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie a ta.
3: Jo, to taky.
1: A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie a ta nejlepší, kterou znám. A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie a ta nejlepší, kterou znám.
3: Všichni to jsem víme. Já.
1: A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie a ta nejlepší, kterou znám. Všichni
3: to jsem
1: víme.
3: Já.
1: No, tohle je Lucie a

0: o mentálním zdraví holičů. Povědomí o mentálním zdraví holičů.
1: Holičů zrovna.
0: Povědomí o mentálním zdraví holičů.
1: Holičů zrovna.
0: O mentálním zdraví holičů.
1: Holičů zrovna. No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeut.
0: Zdraví holičů.
1: Holičů zrovna. No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeut. Holičů zrovna. No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeuti, oni musí za... Holičů zrovna. No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeuti, oni musí zároveň poslouchat ty živemci těch... No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeuti, oni musí zároveň poslouchat... Oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeuti, oni musí zároveň poslouchat ty živemci těch svých klientů.
0: No ale vem si, že ty tam sedíš, když budeš na terapii, tak tam sedíš u toho, že ty tam sedíš, když budeš na terapii, tak tam sedíš u toho.
1: Hoďku zaplatíš,
0: když budeš na terapii, tak tam sedíš u toho.
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc,
0: tak,
1: než u toho.
0: Když budeš na terapii, tak tam sedíš u toho.
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc, tak, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale tak tam sedíš u toho.
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc, tak, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku u toho.
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc, tak, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako je.
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc, tak, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako
1: platíš vlastně víc, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako jedným uchem tam
1: druhým. A tady třeba sneš u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako jedným uchem tam druhým.
1: Venu
0: to odkejve
1: no,
0: nám na, tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako jedným uchem tam druhým. Venu to odkejve nám namaluje si něco. Sedíš tam jenom hoďku a on to jako jedným uchem tam druhým. Venu to odkejve nám namaluje si něco. Tady hoďku a on to jako jedným uchem tam druhým. Venu to odkejve nám namaluje si něco. Tady sedíš čtyři jako jedným uchem tam druhým. Venu to odkejve nám namaluje si něco. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník venu to odkejve nám namaluje si něco. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, odkejve nám namaluje si něco. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník namaluje si něco. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít. 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít. Si představit, jak ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít jako
1: no, proto
0: další
1: beru
0: den znova.
1: Prach, jak...
0: Ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít jako
1: no, proto
0: další
1: beru
0: den
1: takový
0: znova.
1: Prach, jaký berou.
0: No, no, no, večer a teď se řeže, chce se zabít jako
1: no, proto
0: další
1: beru
0: den
1: takový
0: znova.
1: Prach, jaký berou.
0: No, no, no, no. No. Takže chce se zabít jako
1: no, proto
0: další
1: beru
0: den
1: takový
0: znova.
1: Prach, jaký berou.
0: No, no, no, no. No. Já jsem tady googloval být jako
1: no, proto
0: další
1: beru
0: den
1: takový
0: znova.
1: Prach, jaký berou. To dává
0: no,
1: smysl.
0: No, no. No. Já jsem tady googloval další den znova.
1: Takový prach, jaký berou. To dává
0: no, no,
1: smysl.
0: No, no. Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá
1: skupinu. Jaký berou. To dává
0: no,
1: smysl.
0: No, no. Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo.
1: To dává
0: no,
1: smysl.
0: No, no, no. Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden. No, no. No. Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel. Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden. Googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden z průkopníků rock and rollu. Náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden z průkopníků rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden z průkopníků rock and rollu Chuck Berry byl původní. Tak našel jsem, že jeden z průkopníků rock and rollu Chuck Berry byl, že jeden z průkopníků rock and rollu Chuck Berry byl původním povoláním průkopníků rock and rollu Chuck Berry byl původním povoláním holič. A že rock and rollu Chuck Berry byl původním povoláním holič. A že John Bon Jovi má to byl původním povoláním holič. A že John Bon Jovi má původním povoláním holič. A že John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině povoláním holič. A že John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině pro ním holič. A že John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině, protože ta... A že John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině, protože tam byl barber jeho tatínek. John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině, protože tam byl barber jeho tatínek. Ale víc jsem k tomu povolání pro změnu v rodině, protože tam byl barber jeho tatínek. V rodině, protože tam byl barber jeho tatínek. Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holič, protože tam byl barber jeho tatínek. Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holič, tam byl barber jeho tatínek. Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holičství evidentně jako není tak tatínek. Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holičství evidentně jako není tak dobrý, takže se... Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holičství evidentně jako není tak dobrý, takže se roky našel, takže holičství...

Sage as words, říkej jenom slova od Paradise Lost. Sage as words, říkej jenom slova od Paradise Lost na rok rádiu v 7 hodin 13 minut. Budeme řídit a nějaký slova budeme říkat třeba hepatitida. Povědomí o mentálním zdraví holek. Mezinárodní den povědomí

0: evidentně jako není tak dobrý, takže se rokeři asi zbláznili z jiných věcí než toho. Evidentně jako není tak dobrý, takže se rokeři asi zbláznili z jiných věcí než tohohle.
1: No tak oni
0: jako není tak dobrý, takže se rokeři asi zbláznili z jiných věcí než tohohle.
1: No tak oni si ty tři chlupy
0: dobrý, takže se rokeři asi zbláznili z jiných věcí než tohohle.
1: No tak oni si ty tři chlupy tam zvládají stříhat sami.
0: Že se rokeři asi zbláznili z jiných věcí než tohohle.
1: No tak oni si ty tři chlupy tam
0: Myslíš ty tři chlupy jiných věcí než tohodle?
1: No tak oni si ty tři chlupy tam zvládají stříhat sami, víš jak to.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: No tak oni si ty tři chlupy tam zvládají stříhat sami, víš jak to.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já?
1: Ty tři chlupy tam zvládají stříhat sami, víš jak to.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: Ty tři melíry, co oni mají na zvládají stříhat sami, víš jak to.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: Ty tři melíry, víš jak to.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: Ty tři melíry, co oni mají na hlavě? Ty zvládnou dělat
0: Tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: Ty tři melíry, co oni mají na hlavě? Ty zvládnou dělat manželka jim. Ty tři melíry, co oni mají na hlavě? Ty zvládnou dělat manželka jim to doma dělá. Ty tři melíry, co oni mají na hlavě? Ty zvládnou dělat manželka jim to doma dělá.
0: No tak
1: co oni mají na hlavě? Ty zvládnou dělat manželka jim to doma dělá.
0: No tak radši dneska.
1: Ty zvládnou dělat manželka jim to doma dělá.
0: No tak radši dneska.
1: Zvládnou dělat manželka jim to doma dělá.
0: No tak radši dneska oslavte ten den.
1: Manželka jim to doma dělá.
0: No tak radši dneska oslavte ten den hepatitidy.
1: Doma dělá.
0: No tak radši dneska oslavte ten den hepatitidy. Jdeme dál, Urge Overkill. No tak radši dneska oslavte ten den hepatitidy. Jdeme dál, Urge Overkill. Oslavte ten den hepatitidy. Jdeme dál, Urge Overkill. Girl, I you. Jdeme dál, Urge Overkill. Girl, I you'll be a woman soon na Rock Rádiu. Jdeme dál, Urge Overkill. Girl, I you'll be a woman soon na Rock Rádiu. Girl, I you'll be a woman soon na Rock Rádiu. Girl, I you'll be a woman soon na Rock Rádiu. Girl, you'll be a woman soon na Rock Rádiu. Girl, soon na Rock Rádiu. Girl.

0: telo.
1: Tak, sladit periódy. Mohli sme to kraj, že by už
0: to mali. Že majú jedno srdce, jedno telo.
1: Tak, sladit periódy. Že
0: majú jedno srdce, jedno telo.
1: Tak, sladit periódy ešte a budem úplne milionový.
0: Že jedno srdce, jedno telo.
1: Tak, sladit periódy ešte a budem úplne milionový.
0: Že menstru telo.
1: Tak, sladit periódy ešte a budem úplne milionový.
0: Že menstruovať sa mnou nestejí.
1: Sladit periódy ešte a budem úplne milionový.
0: Že menstruovať sa mnou nestejí, Dana, bude to úplne konec.
1: Ešte a budem úplne milionový.
0: Že menstruovať sa mnou nestejí, Dana, bude to úplne konec.
1: Takže přátelé,
0: když menstruovat se mnou nestejí den a bude to úplně konec.
1: Takže přátelé, pokud se zítra těšíte.
0: Menstruovat se mnou nestejí den a bude to úplně konec.
1: Takže přátelé, pokud se zítra těšíte na Margiho a politiku jeho.
0: Den a bude to úplně konec.
1: Takže přátelé, pokud se zítra těšíte na Margiho a politiku jeho textu.
0: Úplně konec.
1: Takže přátelé, pokud se zítra těšíte na Margiho a politiku jeho textu a jeho typ. Takže přátelé, pokud se zítra těšíte na Margiho a politiku jeho textu a jeho typický hlas a hezký vypr. Zítra těšíte na Margiho a politiku jeho textu a jeho typický hlas a hezký vyprávění. Na Margiho a politiku jeho textu a jeho typický hlas a hezký vyprávění. A politiku jeho textu a jeho typický hlas a hezký vyprávění. S Kamilem textu a jeho typický hlas a hezký vyprávění. S Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku. Typický hlas a hezký vyprávění. S Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku. Hlas a hezký vyprávění. S Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku. S Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku.
0: No a kdo by nestíhal.
1: Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku.
0: No a kdo by nestíhal nebo v tu dobu
1: zítra v 9 bublat do ovárku.
0: No a kdo by nestíhal nebo v tu dobu snídal
1: do ovárku.
0: No a kdo by nestíhal nebo v tu dobu snídal nebo dělal něco důležitějšího. No a kdo by nestíhal nebo v tu dobu snídal nebo dělal něco důležitějšího, tak kdo by nestíhal nebo v tu dobu snídal nebo dělal něco důležitějšího, tak nemusíte být smutný, protože všechny nebo v tu dobu snídal nebo dělal něco důležitějšího, tak nemusíte být smutný, protože všechny hvězdní hosty snídal nebo dělal něco důležitějšího, tak nemusíte být smutný, protože všechny hvězdní hosty najdete ještě, tak nemusíte být smutný, protože všechny hvězdní hosty najdete ještě stejný smutný, protože všechny hvězdní hosty najdete ještě stejný den na všech streamovacích, protože všechny hvězdní hosty najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, případně hvězdní hosty najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, případně stejný den na všech streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, případně na našem webu www.streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, případně na našem webu www.rokoviradio.cz, platformách, jako YouTube, Spotify, případně na našem webu www.rokoviradio.cz.
1: Co si řekla moc hezky.
0: Spotify, případně na našem webu www.rokoviradio.cz.
1: Co si řekla moc hezky, dělal něco.
0: Případně na našem webu www.rokoviradio.cz.
1: Co si řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude
0: Kamil. Na našem webu www.rokoviradio.cz.
1: Co si řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád.
0: www.rokoviradio.cz.
1: Co si řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád. Co si řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád. Řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád.
0: Já se takhle nemyslíš, že Kriste.
1: Dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád.
0: Já se takhle nemyslíš, že Kriste.
1: Důležitějšího, to bude Kamil rád.
0: Já se takhle nemyslíš, že Kriste.
1: Rád.
0: Já se takhle nemyslíš, že Kriste. Kdy mě za slovíčko, soudruhu. Já se takhle nemyslíš, že Kriste. Kdy mě za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím.
0: Já se takhle nemyslíš, že Kriste. Kdy mě za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím.
0: Nemyslíš, že Kriste. Kdy mě za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím. Každopádně, abychom se na ten zítřek.
0: Že Kriste. Kdy mě za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím. Každopádně, abychom se na ten zítřejší rok.
0: Kdy mě za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím. Každopádně, abychom se na ten zítřejší.
0: Za slovíčko, soudruhu.
1: Já vím. Každopádně, abychom se na ten zítřejší rozhovor naladili.
0: Soudruhu.
1: Já vím. Každopádně, abychom se na ten zítřejší rozhovor naladili, tak chvíli tu vypsanou fixu dáme a dáme si od nich mažoretku.
0: Jupí.
1: Dáme a dáme si od nich mažoretku.
0: Jupí.
2: Ahoj.
1: Dáme si od nich mažoretku.
0: Jupí.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Od nich mažoretku.
0: Jupí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Jupí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když... Jupí. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavol. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, Martin, mechanik z Carglassu.

0: CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systém. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy. Praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy. Seřídíme, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy. Seřídíme a zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy. Seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také. Sklo vyměníme, asistenční systémy. Seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je také a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz, vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví.
0: Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví.
0: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas.
0: Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
0: Zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
0: CZ.
1: CarGlas opraví.

0: Motorhead a Iron Fist. Motorhead a Iron Fist na Rock Rádiu. Motorhead a Iron Fist na Rock. Motorhead a Iron Fist na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Motorhead a Iron Fist na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Motorhead a Iron Fist na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Dneska je úterý. Iron Fist na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Dneska je úterý. Na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Dneska je úterý. Překvapivě. Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Dneska je úterý. Překvapivě.
1: Není středa.
0: A 20 minut. Dneska je úterý. Překvapivě.
1: Není středa, ale zítra je středa.
0: 20 minut. Dneska je úterý. Překvapivě.
1: Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude úterý. Překvapivě.
1: Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Jupi,
0: překvapivě.
1: Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Překvapivě. Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Jupi, to znamená. Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Jupi, to znamená jediné.
0: Bude.
1: Zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Jupi, to znamená jediné.
0: Bude hvězdný v 9 u Kamila v rokovém dopolední.
1: Je to tak a zítra se k nám chystá hlavní člen
0: Kamila v rokovém dopolední.
1: Je to tak a zítra se k nám chystá
0: dopolední.
1: Je to tak a zítra se k nám chystá hlavní člen
0: kapely.
1: Je to tak a zítra se k nám chystá hlavní člen
0: kapely.
1: Tak a zítra se k nám chystá hlavní člen
0: kapely.
1: Se k nám chystá hlavní člen
0: kapely.
1: Vypsaná stá hlavní člen
0: kapely.
1: Vypsaná
0: fixa
1: hlavní člen
0: kapely.
1: Vypsaná
0: fixa
1: Mardy
0: kapely.
1: Vypsaná
0: fixa
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to. Kapely.
1: Vypsaná
0: fixa
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to. Krážiš, my už to máme.
1: Vypsaná
0: fixa
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to. Krážiš, my už to máme. Fixa
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to, krážiš, my už máme.
1: Máme jedno srdce, jedno tělo. Mardy.
0: Jo, řekli jsme to, krážiš, my už máme.
1: Máme jedno srdce, jedno tělo.
0: Tak, sladí.
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to, krážiš, my už máme.
1: Máme jedno srdce.
0: Jo, řekli jsme to, krážiš, my už máme.
1: Máme jedno srdce.

0: latinskoamerickém rytmu takhle pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, so! Taneční škola Latropickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, so! Taneční škola Latropika hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, so! Taneční škola Latro vedením rodilých tanečníků. Yes, so! Taneční škola Latropical pořádá letní příměstský tábor pro tanečníků. Yes, so! Taneční škola Latropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Yes, so! Taneční škola Latropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola Latropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý škola Latropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den tanec, zábava. Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den tanec, letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den tanec, zábava. Městský tábor pro děti v Praze. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Pro děti v Praze. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborčiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. CZ už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropic. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaši. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tancena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Pikal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I opra vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko?
0: Učíme tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho ke...
0: Tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získ...
0: I o prázdninách.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost...
0: Nách.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Jevažte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte stratko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/online.

0: za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko.
1: Ceny rostou
0: nn.cz/penzíko.
1: Ceny rostou
0: /penzíko.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. A ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. A mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bez cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. To portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: V kuchyni. V
1: portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: V kuchyni
1: pečí a u portál.cz.
2: V kuchyni v obýváku
1: a u portál.cz.
2: V kuchyni v obýváku
3: na záchodě
1: a portál.cz.
2: V kuchyni v obýváku
3: na záchodě
2: ať už jste v kuchyni v obýváku
3: na záchodě
2: ať už jste kdekoliv
3: v kuchyni
2: v obýváku
3: na záchodě
2: ať už jste kdekoliv poslouchej
3: na záchodě
2: ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio
3: na záchodě
2: ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu stáhněte si apku ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu stáhněte si apku radia.cz poslouchejte Rock Radio v mobilu stáhněte si apku radia.cz
4: Bolka
2: Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Bolka Fest 2000.
2: Stáhněte si apku radia.cz.
4: Bolka Fest 2020.
2: Stáhněte si apku radia.cz.
4: Bolka Fest 2026. Už
2: radia.cz.
4: Bolka Fest 2026. Už 29.cz. Bolka Fest 2026. Už 20 Bolka Fest 2026 už 29. a 30. Fest 2026 už 29. a 30. května 2026 už 29. a 30. května 26 už 29. a 30. května na krásné louce už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri rybičky 4 louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri rybičky 4 Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn rybičky 48 Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Boky 48 Harley, Valda Gang, Jiří Korn.

0: Pomoc! Pomoc! Nemůžu dýchat! Pomoc! Nemůžu dýchat! Pomoc! Nemůžu dýchat! Pomoc! Nemůžu dýchat! Nemůžu dýchat!
1: Správné větrání a vzduchu...
0: Nemůžu dýchat!
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důl...
0: Nemůžu dýchat!
1: Správné větrání a vzduchotechnika... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslí. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najde technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradce. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. To na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání 1000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jedné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
2: Už.cz
3: světy trání na jednom místě.
2: Už zase nejde internet.
3: Světy trání na jednom místě.
2: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Na jednom místě.
2: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne. Zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
2: Internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
4: Pomalá.
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle?
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro...
2: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc... U monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc... V latinskoamerické... Už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc... V latinskoamerické...

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Podnik 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Podnikám. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě píš na vstupnafest.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení.
0: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je
0: kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema. Úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit. Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 mil. Potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 mil.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju
1: 2 Acema?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 2 Acema? Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 půjčit tak 10 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30. A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30.
1: Acema.
0: A 40.
1: Acema.
0: Potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A 30.
1: Acema.
0: A 40.
1: Acema.
0: A 50 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A 30.
1: Acema.
0: A 40.
1: Acema.
0: A 50.
1: Acema. Jde to
0: jonu.
1: Řešení je Acema.
0: A 30.
1: Acema.
0: A 40.
1: Acema.
0: A 50.
1: Acema.
0: A 30.
1: Acema.
0: A 40.
1: Acema.
0: A 50.
1: Acema. Jde to.
0: Acema. A 40.
1: Acema.
0: A 50.
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: A 40.
1: Acema.
0: A 50.
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema. A 50.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské.
0: Desa.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
1: To i bez banky.
2: Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské kolo. Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna. Lyže.
0: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport. Happy Sport.
2: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport. Happy Sport.
2: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport.
2: Servis. Dětské kolo.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport.
2: Půjčovna.
0: Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport.
2: Křišťovna.
0: Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport. Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Servis.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Bazar.
0: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
0: Tu vede přes.
3: Happy Sport.

Když vyrá... Když vyrábíte z vlastního mléka... Ne... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Franci... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy robíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotika, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický, musíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočnic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem, je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farmanem a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápor. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Jděte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Roky. Váš farmář František. Roky. Farmář František. Roky.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Keď príbeh nekončí, ja ďalej hrám. Keď príbeh nekončí, ja ďalej hrám. Keď príbeh nekončí, ja ďalej hrám. A Zuzka, príbeh nekončí, ja ďalej hrám. A Zuzka končí, ja ďalej hrám. A Zuzka má už správy, ja ďalej hrám. A Zuzka má už správy.
1: Kde to sem?
0: Hrám. A Zuzka má už správy.
1: Kde to sem?
0: A Zuzka má už správy.
1: Kde to sem? Jsem se tu.
0: Má už správy.
1: Kde to sem? Jsem se tu.
0: Má už správy.
1: Kde to sem? Jsem se tu.
0: Psychiatrický.
1: Kde to sem? Jsem se tu.
0: Psychiatrické oddělení.
1: Kde to sem? Jsem se tu.
0: Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: A dobrý den. Jsem se tu.
0: Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, tak jsem se tu.
0: Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, tak
0: jsem. Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, taky zase zavřete.
0: Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, taky zase zavřete.
0: Oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, taky zase zavřete. Dejte jí zvyšte jí dávky a pojďme na ty.
0: Děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, taky zase zavřete. Dejte jí zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy. Děkujeme, taky zase zavřete. Dejte jí zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy.
2: Taky se
1: zavřete, dejte jí zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy.
2: Taky jste měli hektické.
1: Zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy.
2: Taky jste měli.
1: Zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpej.
1: A pojďme na ty zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno.
1: Zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rok. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odbor. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. I v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Odpoňkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Odpondělí do pátku. Odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Odpondělí do pátku. Narnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Odpondělí do pátku. Na rok rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Odpondělí do pátku. Na rok rádiu. Rok rádio. Rokový dopoledne. Odpondělí do pátku. Na rok rádiu. Rok rádio. Rok. Dopoledne. Odpondělí do pátku. Na rok rádiu. Rok rádio. Odpondělí do pátku. Na rok rádiu. Rok rádio. Rok je svátku. Na rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Rušná muzika. Rok rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno má.
2: Rok rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno máme.
2: Rok rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl.
2: Rok rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé.
2: Rok rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé.
2: Co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium na. Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium na střední škole krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímací. Na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do konce, můžou ode dneška hlásit do druhého.

0: kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Čas mají do pondělí 25. května. Stejně jako v prvním mají do pondělí 25. května. Stejně jako v prvním kole si můžou žáci podat až 25. května. Stejně jako v prvním kole si můžou žáci podat až 5 přihlášek května. Stejně jako v prvním kole si můžou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovkou. V prvním kole si můžou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s kole si můžou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou. Podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Spojené oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Spojené státy na 30 dní pozorovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Spojené státy na 30 dní a až 3 do oboru bez ní. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých bez ní. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření. Na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Epidemie, která propukla v cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Epidemie, která propukla, aby snížili riziko šíření eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do šíření eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala. Propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Sousední Ugandy si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole. Zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6. Aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Žebříčku Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Kateřinu Syniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Kateřinu v prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Rock Radio.
0: Kole 7-6 a 6-3.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno 6-3.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno.
1: Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno přes.
1: Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno přes den na některých místech. Dneska bude polojasno až oblačno přes den na některých místech s přehánkami. Bude polojasno až oblačno přes den na některých místech s přehánkami a nejvyšší teploty 18 až jasno až oblačno přes den na některých místech s přehánkami a nejvyšší teploty 18 přes den na některých místech s přehánkami a nejvyšší teploty 18 až 22 den na některých místech s přehánkami a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Místech s přehánkami a nejvyšší teploty 18 až 22.

0: 20 stupňů Celsia. Teplotami a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor pokud po...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor pokud... Po...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor pokud pojedete ve...
1: Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor pokud pojedete...
1: Doprava.
0: Na D1 pozor pokud pojedete ve směru na Prahu na 27. Na D1 pozor pokud pojedete ve směru na Prahu na 27. D1 pozor pokud pojedete ve směru na Prahu na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu. Pokud pojedete ve směru na Prahu na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu srazily dva osobáky. Ve směru na Prahu na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu srazily dva osobáky. Na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu srazily dva osobáky. V Praze se řeší nehody. Kilometru se v levém jízdním pruhu srazily dva osobáky. V Praze se řeší nehody na Hornoměcholupce v levém jízdním pruhu srazily dva osobáky. V Praze se řeší nehody na Hornoměcholupské ulici srazily dva osobáky. V Praze se řeší nehody na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve Znojmě osobáky. V Praze se řeší nehody na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve v Praze se řeší nehody na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve Znojmě pozor na Rooseveltově. Řeší nehody na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve Znojmě pozor na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve Znojmě pozor na Rooseveltově. Té ulici a na Plzeňské a ve Znojmě pozor na Rooseveltově.
2: Kolony neovlivníte.
0: A ve Znojmě pozor na Rooseveltově.
2: Kolony neovlivníte.
0: Ve Znojmě pozor na Rooseveltově.
2: Kolony neovlivníte.
0: Na Rooseveltově.
2: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěn. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.ště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.ční. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. .toyota.pomlčka.louman.cz. .pomlčka.louman.cz.
1: rock.cz.

co připravují svoje šestý v pořadí šestý studiový album Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už pátý v pořadí šestý studiový album Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už 5. června, což je slib šestý studiový album Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už 5. června, což je slib album Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Měli bychom se ho dočkat už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Tak dočkat už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Takže už je to na spadnutí už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Takže už je to na spadnutí června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Takže už je to na spadnutí, no a vydali nový klip ke svýmu aktuální počítáme za 3 týdny. Takže už je to na spadnutí, no a vydali nový klip ke svýmu aktuálnímu singlu. Takže už je to na spadnutí, no a vydali nový klip ke svýmu aktuálnímu singlu. Takže už je to na spadnutí, no a vydali nový klip ke svýmu aktuálnímu singlu. Who will you follow? Koho budeš na nový klip ke svýmu aktuálnímu singlu? Koho budeš následovat?

0: Otevřeně říkám, že nejsem faninka. Dobře, ale vím, že spousta lidí to má rádo, já otevřeně říkám, že nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit.
0: Spousta lidí to má rádo, já otevřeně říkám, že nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit téma toho.
0: Má rádo, já otevřeně říkám, že nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit téma toho.
0: Otevřeně říkám, že nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit téma tohohle klipu a vlastně celý desky.
0: Říkám, že nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který se.
0: Nejsem faninka.
1: Tak to se ti určitě bude líbit téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který. Tak to se ti určitě bude líbit téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který se týká lidskosti. Ti určitě bude líbit téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který se týká lidskosti. Téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který se týká lidskosti. Klipu a vlastně celý desky, který se týká lidskosti, která se v posledních celý desky, který se týká lidskosti, která se v posledních letech se týká lidskosti, která se v posledních letech, měsících ztratila. Týká lidskosti, která se v posledních letech, měsících ztratila v návalu. Kosti, která se v posledních letech, měsících ztratila v návalu digitálního. Posledních letech, měsících ztratila v návalu digitálního balastu lží a nesmysl. Letech, měsících ztratila v návalu digitálního balastu lží a nesmyslů. Měsících ztratila v návalu digitálního balastu lží a nesmyslů v návalu digitálního balastu lží a nesmyslů na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Digitálního balastu lží a nesmyslů na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Digitálního balastu lží a nesmyslů na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Téma se myslí lží a nesmyslů na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Téma smyslů na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka na sociálních sítích.
0: To téma je dobrý.
1: Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba.
0: To téma je dobrý.
1: Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba.
0: Téma je dobrý.
1: Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba přišel na zajímavou. Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba přišel na zajímavou věc. Že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba přišel na zajímavou věc. Ne, že bych ty hejtovací. Já jsem teďka třeba přišel na zajímavou věc. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc třeba přišel na zajímavou věc. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas zajímavou věc. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas na mě vždycky nějaký jako. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas na mě vždycky nějaký jako vyskočí. Nedej bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas na mě vždycky nějaký jako vyskočí. Nedej bože, když scrolluju komentáře moc četl, ale občas na mě vždycky nějaký jako vyskočí. Nedej bože, když scrolluju Facebookem. Ale občas na mě vždycky nějaký jako vyskočí. Nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem. Nebo na mě vždycky nějaký jako vyskočí. Nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram jako vyskočí, nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připoučí, nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A zajímavý je, že, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A zajímavý je, že často jsou tam Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A zajímavý je, že často jsou tam lidi připomene, nebo Facebook. A zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají naprosto nebo Facebook. A zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty. A zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají na profilu. Zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty citáty. Zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty citáty. Jdi se svým srdcem. Často jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty citáty. Jdi se svým srdcem. Jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty citáty. Jdi se svým srdcem. Miluji. Mají na profilu takový ty citáty. Jdi se svým srdcem. Miluji.
0: Hodně
1: všechny.
0: Hluboký.
1: Víš, takový ty citáty. Jdi se svým srdcem. Miluji všechny, víty, jdi se svým srdcem, miluji všechny,
0: hluboký.
1: Víš, takový ty energie, jdi se svým srdcem, miluji všechny,
0: hluboký.
1: Víš, takový ty energie, sem, miluji
0: hodně
1: všechny,
0: hluboký.
1: Víš, takový ty energie, sračky, big beat.

0: ty píčoviny, všechny, víš, takový ty energie, sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct, víš, takový ty energie, sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct vlastně, pardon, víš, ty energie, sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct vlastně, pardon, sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct vlastně, pardon,
1: já to dělám tak, že já to do vteřiny,
0: sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct vlastně, pardon,
1: já to dělám tak,
0: sračky, big beaty, píčoviny, teda to nemůžu říct vlastně, pardon.
1: Já to dělám tak, že já to do vteřiny...
0: Teda to nemůžu říct vlastně, pardon.
1: Já to dělám tak, že já to do vteřiny bloku, ten člověk se nestihne ani nadechnout.
0: Já
1: to dělám tak, že já to do vteřiny bloku, ten člověk se nestihne ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No.
1: Takže já to do vteřiny bloku, ten člověk se nestihne ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No. Jakože
1: vteřiny bloku, ten člověk se nestihne ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No. Jakože ten jejich profil vždycky tam...
1: Člověk se nestihne ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No. Takže... Jakože ten jejich profil vždycky tam jsou tak...
1: Ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No. Takže... Jakože ten jejich profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci.
1: Zablokovaný.
0: No. Takže... Jakože ten jejich profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který... No.
1: Takže...
0: Jakože ten jejich profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním. Jakože ten jejich profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním. Ten jejich profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním. A pak profil vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním. A pak tam vzplivou strašně taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním. A pak tam vzplivou strašně věci, který mluví o lásce k blížním. A pak tam vzplivou strašně úplně nejvíc. Mluví o lásce k blížním. A pak tam vzplivou strašně úplně nejvíc. Jaký? Lásce k blížním a pak tam vzplivou strašně úplně nejvíc jakým a pak tam vzplivou strašně úplně nejvíc jakým.
1: To tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Tam vzplivou strašně úplně nejvíc jaký.
1: To tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Vzplivou strašně úplně nejvíc jaký.
1: To tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Strašně úplně nejvíc jaký.
1: To tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Víc jaký.
1: To tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Takže
1: tak bejvá, Honzíčku, říkám blokovat.
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám blokovat.
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám, když se ti vy... Blokovat.
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám, když se ti vy... Kadí sou...
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám, když se ti vy... Kadí sousedovic pes před dům, taky si tam toho...
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám, když se ti vy... Kadí sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmat. Jak já říkám, když se ti vy, kadí sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmat. Když se ti vy, kadí sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš vokolo. Kadí sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš vokolo. Sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš vokolo něj pědestál. Taky si tam to hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš vokolo něj pědestálovej chodník s hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš vokolo něj pědestálovej chodník s kamínku, takže na trávníku a neuděláš vokolo něj pědestálovej chodník s kamínku, takže já ty to hovna mážem vokolo něj pědestálovej chodník s kamínku, takže já ty to hovna mážem, blokuje na něj pědestálovej chodník z kamínku, takže já ty to hovna mážem, blokuje nazdar čalovej chodník z kamínku, takže já ty to hovna mážem, blokuje nazdar čalovej chodník z kamínku, takže já ty to hovna mážem, blokuje nazdar čau dovi dopo.
0: Takže to už jsou tři pik.
1: Že já ty to hovna mážem, blokuje nazdar čau dovi dopo.
0: Takže to už jsou tři pik.
1: To hovna mážem, blokuje nazdar čau dovi dopo.
0: Takže to už jsou tři pěti kila jenom.
1: Blokuje nazdar čau dovi dopo.
0: Takže to už jsou tři pěti kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře...
1: Čau dovi dopo.
0: Takže to už jsou 3-5 kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře počítal. Takže to už jsou 3-5 kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře počítal.
1: Jsem
0: no, tady bylo dvakrát slovo na hlavu. Jsou 3-5 kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře počítal. No, tady bylo dvakrát slovo na hlavu, ode mě jedno slovo. Kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře počítal. No, tady bylo dvakrát slovo na hlavu. Nicméně si teda puste nový Evanescence. Who will you follow? Nicméně si teda puste nový Evanescence. Who will you follow? Tam se si teda puste nový Evanescence. Who will you follow? Evanescence. Who will you follow? Tam se Who will you follow? Tam se v tom textu dozvíte, jak to tak. Will you follow? Tam se v tom textu dozvíte.

0: Jsem nezdík. Jsem nezdík z Váčkrou Čulíka, presidents of the United States of America, a jejich lump. To není lump asi, viď?
1: Ty připravujou své šestý v pořadí šestý studiový album Sanctuary. Měli bychom

0: jak to teda je. Tam se v tom textu dozvíte, jak to teda je s tou lidskostí. Tam se v tom textu dozvíte, jak to teda je s tou lidskostí. Tam se v tom textu dozvíte, jak to teda je s tou lidskostí. A my si jdem nafackovat. A za chvíli v tom textu dozvíte, jak to teda je s tou lidskostí. A my si jdem nafackovat. A za chvíli, jak to teda je s tou lidskostí. A my si jdem nafackovat. A za chvíli s tou lidskostí. A my si jdem nafackovat. A za chvíli YouTube a Pride. A my si jdem nafackovat. A za chvíli YouTube a Pride. My si jdem nafackovat. A za chvíli YouTube a Pride.
1: Sundávejte si ty
0: nafackovat a za chvíli YouTube a Pride.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude.
0: Chvíli YouTube a Pride.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapán.
0: Pride.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapán. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapán. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat.
1: A boty zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat.
1: Všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil.
1: Páno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na gapace. Znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil apil na gapa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Pa.cz. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na web.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hot. Úplně sám. Na webu mají

0: kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Střešní okna pít. Housebrandkáva.cz. Střešní okna fenestra. Housebrandkáva.cz. Střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, Czet. Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, Czet. Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Vím. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: si vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká
1: 40 let.
0: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká
0: Výměna střešních oken

0: legendární Halloween slaví Pop Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdné festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné arží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirkna. Slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus. Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except Cavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Nemáš co na...
0: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Nemáš co na sebe?
0: 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jak
0: se u Jelínka ve Vizovicích.
1: Nemáš co na sebe?
0: Chodíš ve Vizovicích.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na ve tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rád. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rád. Oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rádio.cz. Na e-shopu Rokrádia, na www rokový rádio.cz. Rokrádia na www rokový rádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje
1: na www rokový rádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje
1: rokový rádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje
1: rádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už
2: věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profí.
2: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profí.
2: No co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profí.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyber.
2: Pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: Snob.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou na...
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
3: Profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
3: U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaši letošní úrodu za to se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání
4: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka
4: přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka
4: své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
4: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši
4: zahradu. Zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro

0: Vaši zahradu. Stočka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 20. Dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjč stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kuk platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Zdarma. Více na dek.cz. Cena dek.cz.
2: Milí čtenáři. Milí čtenáři. Milí čtenáři. Milí čtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Bosně. Milí čtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Bosně. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět oč... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích... Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné... pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A... pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A...
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. Představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách. Nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou.
3: Na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
3: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Maj.
3: 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Maj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Maj alias Honza v srdci vás očekávám, váš Karel Maj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více
2: očekávám, váš Karel Maj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na
2: váš Karel Maj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více
2: Karel Maj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.
2: Alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka
2: Koten.
3: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka měste. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka měste. Informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti Ticketportý na www. Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti Ticketportý. Westernové pomlčka městečko CZ nebo v síti Ticketportý.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výrob okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výrob vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profinoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahování montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestrní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Profi voda. Již 40 let. Fenestra CZ. Profi voda. Stou se ne... 40 let. Fenestra CZ. Profi voda. Stou se ne... Fenestra CZ. Profi voda. Stou se nemusíte... CZ.

0: a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělal hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid, ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Ta člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapat pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkně k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a ucení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udlit a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Housebrand.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Housebrand Café per favore.
0: Taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Housebrand Café per favore.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sí, signora.
1: Rohožky pro každého.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sí, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si za...
2: Housebrand Café per favore.
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si za...
2: Favore.
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
2: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: www.tiket.cz nebo v síti Ticketportál. Městečko.cz nebo v síti Ticketportál. .cz nebo v síti Ticketportál. Nebo v síti Ticketportál.
1: Jsem farmář
0: Portál.
1: Jsem farmář František Zvíslo. Jsem farmář Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francime. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francime. S respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francime. Probiotický jogurtový nápoj. A z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Pojď. Váš farmář František. Váš farmář František. František.

0: Kvalitní vrtané Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: lidkou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: CZ.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární

from here.

Školu roku, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je služba. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Ta muzika pro všechny.

0: vrm, vrm.
1: Přátelé, už tuto sobotu v Českých Budějovicích, ale teď vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm. Sobotu v Českých Budějovicích, ale teď vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm. Budějovicích, ale teď vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm. Ale teď vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm. Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
0: Co ti dneska je, prosím tě, jenom?
1: Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
0: Co ti dneska je, prosím tě, jenom?
1: Já se s... Vrm,
0: co ti dneska je, prosím tě, jenom? Co ti dneska je, prosím tě, jenom?
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
0: Co ti dneska je, prosím tě, jenom?
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
0: Co ti dneska je, prosím tě, jenom?
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
2: Motokeci Marcel.
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Já jsem si zapomněl vzít léky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Už jen 9.
1: Vzít léky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Už jen...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Už jen 9 dní a můžete...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně...
2: Marcela Herbolta.
3: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší...
2: Herbolta.
3: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší... Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích. 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do v Pasohlávce a Markrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurokrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest, konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit může být Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up. Protože důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up. Protože ruku na srdce vyrazit může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up. Protože ruku na srdce, co by za to několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up. Protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový na line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou, alce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou, alkohol, Arakain, Panoptikop, legendární SPS, Loreta. A mě osobně těší nejvíc účast kultovní SPS Loreta. A mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show. Mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými čekává. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými čekali ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy, bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy, čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy, to Spartou Motosraz 150 možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 155. Jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové sporty. Životy. To Spartou Motosraz 155.

0: Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče partu Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzik. Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka. Porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka. Fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky i rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky i nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky i to si můžete v pasohlávkách svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník, i to si můžete v pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník, můžete v pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Euromotorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností. A kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností. Kam na chvíli všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností. Kam na chvilku vyrazit vy Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností. Kam na chvilku vyrazit vyčistit si hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Jižní Morava nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice Miky, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice Mikulov za Fortelnou babou do dolních vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice Mikulov za Fortelnou babou do dolních Věstonic pro si lebeňu. Namátkou Lednice Mikulov za Fortelnou babou do dolních Věstonic prostě namátkou Lednice Mikulov za Fortelnou babou do dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Lednice Mikulov za Fortelnou babou do dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže programe za Fortelnou babou do dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže programe mezi 28 do dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže programe mezi 28 Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže programe mezi 28 a 31 nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28 a 31 květem stihnete nudit. Takže program mezi 28 a 31 květencem dorazit do pasohlávky. Takže program mezi 28 a 31 květencem dorazit do 28 a 31 květencem dorazit do pasohlávek.
1: Rock Radio.
0: A 31 květencem dorazit do pasohlávek.
1: Rock Radio.
0: 30. květencem dorazit do pasohlávek.
1: Rock Radio.
0: Chcem dorazit do pasohlávek.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Do pasohlávek.
1: Rock Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád.
1: Rock Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád kamion.
1: Rock Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád.
1: Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
1: U nás... Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce.
1: Keci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma... Kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká...

a firma, která si svých řidičů váží. Spedit je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariet. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Trak. Traktor a jejich... My máme 25. Traktor a jejich novinka. My máme 25. Traktor a jejich novinka. My máme 25. Traktor a jejich novinka. Týden stará 5x5. Traktor a jejich novinka. Týden stará 5x5, kterou si kapela... Traktor a jejich novinka. Týden stará 5x5, kterou si kapela spolu s... Jejich novinka. Týden stará 5x5, kterou si kapela spolu s klipem. Nadělila... Týden stará 5x5, kterou si kapela spolu s klipem. Nadělila k... 5x5, kterou si kapela spolu s klipem. Nadělila k 5x5, kterou si kapela spolu s klipem. Nadělila k 25. výročí kapely.
1: A to už
0: kapela spolu s klipem nadělila k 25. výročí kapely.
1: A to už
0: s klipem nadělila k 25. výročí kapely.
1: A to už
0: nadělila k 25. výročí kapely.
1: A to už brzy oslavíme
0: na... k 25. výročí kapely.
1: A to už brzy oslavíme na rokinech, přátelé, už tu
0: týmu výročí kapely.
1: A to už brzy oslavíme na rokinech, přátelé, už tu to sobotu
0: výročí kapely.
1: A to už brzy oslavíme na rokinech, přátelé, už tu to sobotu v Českých Budějovicích. Už brzy oslavíme na rokinech, přátelé, už tuto sobotu v Českých Budějovicích, ale teď. Slavíme na rokinech, přátelé, už tuto sobotu v Českých Budějovicích, ale teď. Vrm, vrm, vrm, vrm. Na rokinech, přátelé, už tuto sobotu v Českých Budějovicích, ale teď.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Vou.

0: a máslo 250 gramů za 22,90. 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: 2,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Tak děti, zítra.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: To se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho neudělal!

0: Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brzy, prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pořídíš na automotodrombrno.cz. automotodrombrno.cz.
1: Toto je
0: brno.cz.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: .cz.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám...
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalí... Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, art, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a z pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, teď.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. My vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Pojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na
2: a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a
2: spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašin
2: zeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: To si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
1: zrozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověstání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospec. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pekelný osmé
4: a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pekelný ostrov se blíží
4: na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
4: Elektrospecialista.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holý ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švelíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Re, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Ro. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitry Divoký. Švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitry Divoký byl. Royal Republic. Rybičky 48. Dimitry Divoký byl. Rybičky 48. Dimitry Divoký byl. Sisky 48. Dimitry Divoký byl. 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Vše propad.
5: Festivalu je Rock Radio.
6: Vše propad.
5: Rock Radio.

0: náhradní díly.
1: Bagr vše pro Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro Bagr.
1: Pro Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro Bagry pěkně na jednom místě.
1: Pohodlně.cz.
0: Náhradní díly pro Bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagr
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagr
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagr
0: pohodlné objednání.

0: Mötley Crüe a jejich domov. Mötley Crüe a jejich domové. Mötley Crüe a jejich domové slad. Mötley Crüe a jejich domové sladký domové minutu a půl před 8 hodinou raní. Mötley Crüe a jejich domové sladký domové minutu a půl před 8 hodinou raní. A jejich domové sladký domové minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme úterý. Domové sladký domové minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme úterý. Za chvíli sladký domové minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme úterý. Za chvíli bude 8 minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme úterý. Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný.
0: Před 8 hodinou raní. Máme úterý. Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená
0: jedinou raní. Máme úterý. Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný.
0: Úterý. Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný. Dáme si.
0: Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný. Dáme si zprávy.
0: Za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný. Dáme si zprávy. Tak to znamená jediný. Dáme si zprávy.
2: Vše, co
1: znamená jediný. Dáme si zprávy.
2: Vše, co potřebuji za...
1: Dáme si zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu,
1: které...
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 69,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a má 50 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a má mu předpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů začky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za dva svazek za 6,90.

0: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho předtého až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automobilního června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto. Buď u toho předprodej brzy končí.

Bagrní. Vše pro Bagr.cz. A Bagr.cz. Ardon. Prémiové set. Ardon. Prémiové. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný mont a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. CZ.

0: 1000 korun by dostali 400 na dvojčata a vícerčata místo 400 na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800 na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800 počítá s dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800 počítá s tím chystaná novela vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800 počítá s tím chystaná místo 700 tisíc korun pak 800 počítá s tím chystaná novela o státní sociální 1000 korun pak 800 počítá s tím chystaná novela o státní sociální 800 počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou bez změn schválila vláda. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou bez změn schválila. S tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou bez změn schválila vláda. Prezident novela o státní sociální podpoře, kterou bez změn schválila vláda. Prezident spojení sociální podpoře, kterou bez změn schválila vláda. Prezident Spojených států bez změn schválila vláda. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru schválila vláda. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru Saudské. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru Saudské Arábie a Spojených arabských. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Států Donald Trump na žádost Kataru Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil Trump na žádost Kataru Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové dost Kataru Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu. Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na Emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností na Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Čeští bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili, psal, že se teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím, teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy. Porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili mistra obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem.
1: Rock Radio.
0: Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem.
1: Rock Radio.
0: A učinili minulé zaváhání se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude celý váhání se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude celý Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude celý den polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude celý den
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude celý den polojasno až oblačno, dopoledne a večer.
1: Počasí.
0: Dneska bude celý den polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku. Dneska bude celý den polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy. Bude celý den polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro

0: jasno, přes den se na několo jasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých místech, ale dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých místech, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých místech, ale ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých místech, ale ještě vyskytnou přehánky. Skoro jasno přes den se na některých místech, ale ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat den se na některých místech, ale ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou místech, ale ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Spahu
0: 18 až 22 stupni Celsia.
1: Spahu
0: až 22 stupni Celsia.
1: Spahotel Děvín, Mariánské
0: 20 stupni Celsia.
1: Spahotel Děvín. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesu. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Hromadná.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Hromadná.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Hromadná nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Hromadná nehoda šesti osobáků se řeší.
1: Jo, doprava.
0: Hromadná nehoda šesti osobáků se řeší na D11.
1: Doprava.
0: Hromadná nehoda šesti osobáků se řeší na D11 ve směru na Hromadná nehoda šesti osobáků se řeší na D11 ve směru na Pražský okruh na Světlé. Nehoda šesti osobáků se řeší na D11 ve směru na Pražský okruh na Světlé. Osobáků se řeší na D11 ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Osobáků se řeší na D11 ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na D11 ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na 11 ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na Pražské se ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na Pražském okruhu se taky boural Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na Pražském okruhu se taky boural ve směru kde jedničce na 160 sjezdu exitem číslo 1. Na Pražském okruhu se taky boural ve směru kde jedničce číslo 1. Na Pražském okruhu se taky boural ve směru kde jedničce na 1. Na Pražském okruhu se taky boural ve směru kde jedničce na 61,5 km. Se taky boural ve směru kde jedničce na 61,5 km a potom se řeší vážná ve směru kde jedničce na 61,5 km a potom se řeší vážná nehoda na D6 na 61,5 km a potom se řeší vážná nehoda na D6 na 61,5 km a potom se řeší vážná nehoda na D6 na 0,5 km a potom se řeší vážná nehoda na D6 na příjezdu do Prahy u a potom se řeší vážná nehoda na D6 na příjezdu do Prahy u letiště na potom se řeší vážná nehoda na D6 na příjezdu do Prahy u letiště na půltemky vážná nehoda na D6 na příjezdu do Prahy u letiště na půltem kilometru se srazil nákladňák D6.

0: Na příjezdu do Prahy u letiště na půltém kilometru se srazil nákladák a čtyři osobáky.
1: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku Matr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík.
1: Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou místo

0: tenhle ten inteligentní kontaktní grilovací...
1: Už to vaří za vás.
0: Pokud chcete tenhle ten inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si o... Pokud chcete tenhle ten inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si... Pokud chcete tenhle ten inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si o něj do našeho messengeru. Tenhle ten inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si o něj do našeho messengeru na Facebook. Do inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si o něj do našeho messengeru na Facebook. Do vzkazu na Instagram. Kontaktní grill Senkor, napište si o něj do našeho messengeru na Facebook. Do vzkazu na Instagram. Senkor, napište si o něj do našeho messengeru na Facebook. Do vzkazu na Instagram. Napište si o něj do našeho messengeru na Facebook. Do vzkazu na Instagram. Připište telefon našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý mobily do Facebook, do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý mobily do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme.
0: Připište telefonní číslo a po půl devátý mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme.
0: Pište telefonní číslo a po půl devátý mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme.
0: A po půl devátý mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme. Zavoláme.
0: A vy ho dostali. Devátý mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme. Zavoláme.
0: A do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme. Zavoláme.
0: A vy ho dostanete a...
1: My vám zavoláme. Zavoláme.
0: A vy ho dostanete a...
1: Zavoláme.
0: A vy ho dostanete a... Budete ho mít.
1: Zavoláme.
0: A vy ho dostanete a... Budete ho mít a budete grilovat. Vy ho dostanete a budete ho mít a budete grilovat. Dostanete a budete ho mít a budete grilovat. No nic, jdem radši. Budete ho mít a budete grilovat. No nic, jdem radši na muziku. A budete grilovat. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti. Grilovat. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. A kaž mi z toho tak. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. A kaž mi z toho tady. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. A kaž mi z toho tady. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. A kaž mi z toho tady.
1: Vtipný.
0: Jo, jo. A kaž mi z toho tady se otevírá deko. Kabáti, rumcej smil. A kaž mi z toho tady se otevírá deko. Kabáti, rumcej smiloval manku. Kaž mi z toho tady se otevírá deko. Kabáti, rumcej smiloval manku. Se otevírá deko. Kabáti, rumcej smiloval manku. Otevírá deko. Kabáti, rumcej smiloval manku. Kabáti, rumcej smiloval manku. Rumcej smiloval manku.
2: Rock Radio.
0: Manku.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rokoradio. Rokoradio. Rokovej rozjezd. Rokoradio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rokoradio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokoradio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný úterý plný
0: zjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný úterý plný šílen.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný úterý plný šílenství vám se Honza.
1: No, čumáci.
2: Pěkný úterý plný šílenství vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Čumáci.
2: Pěkný úterý plný šílenství vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěkný úterý plný šílenství vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po osmí v úplný šílenství vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po osmí v úterý 19. Šílenství vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po osmí v úterý.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po osmí v úterý 19. května, přátelé, budeme...
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po osmí v úterý 19. května, přátelé, bude... 3 minuty po osmí v úterý 19. května, přátelé, budeme už za půl hodinky. V úterý 19. května, přátelé, budeme už za půl hodinky dělat radost. 19. května, přátelé, budeme už za půl hodinky dělat radost. Května, přátelé, budeme už za půl hodinky dělat radost zase někomu, kdo si rád takhle. Budeme už za půl hodinky dělat radost zase někomu, kdo si rád. Už za půl hodinky dělat radost zase někomu, kdo si rád takhle, když je hezký počasí. Dělat radost zase někomu, kdo si rád takhle, když je hezký počasí venku u grilu. Zase někomu, kdo si rád takhle, když je hezký počasí venku u grilu je třeba nějak. Kdo si rád takhle, když je hezký počasí venku u grilu je třeba nějakou cuketu. Takhle, když je hezký počasí, venku ugriluje třeba nějakou cukský počasí, venku ugriluje třeba nějakou cuketu.
3: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent.
2: Venku ugriluje třeba nějakou cuketu.
3: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent na grilování.
2: Ugriluje třeba nějakou cuketu.
3: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent
2: na nějakou cuketu.
3: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent na grilování, protože to
2: jsem
3: má hrůze. Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent na grilování, protože to
2: jsem
3: má.
2: Já.
3: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent na grilování, protože to
2: jsem
3: má. Hrůze různé, kteří nemají talent na grilování, protože to
2: jsem
3: má. Hrůze různé automatické programy, kde na grilování, protože to
2: jsem
3: má. Hrůze různé automatické programy, kde pouze, protože to
2: jsem
3: má.
2: Já.
3: Hrůze různé automatické programy, kde pouze nastavíte výšku vašeho produktu. Hrůze různé automatické programy, kde pouze nastavíte výšku vašeho produktu, to znamená automatické programy, kde pouze nastavíte výšku vašeho produktu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného. Také programy, kde pouze nastavíte výšku vašeho produktu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného, tam chcete nastavíte výšku vašeho produktu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného, tam chcete ogrilovat. A pak vašeho produktu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného, tam chcete ogrilovat. A pak už to vaří za tu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného, tam chcete ogrilovat. A pak už to vaří sa nebo čehokoliv jiného, tam chcete ogrilovat. A pak už to vaří za vás. Jinýho tam chcete ogrilovat a pak už to vaří za vás.
2: Pokud chcete tenhle ten
3: ogrilovat a pak už to vaří za vás.
2: Pokud chcete tenhle ten
3: a pak už to vaří za vás.
2: Pokud chcete

0: všichni svatý.
1: Ostatý dráty a za mnou stály.
0: Všichni
1: ostatý dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatý.
1: Na dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatý.
1: Na malou chvíli a za mnou stály.
0: Všichni svatý.
1: Na malou chvíli stály.
0: Všichni svatý.
1: Na malou chvíli vrátit se zpátky.
0: Všichni svatý.

0: Říct zrovna, že se nám to nemůže stát, takže tím pádem se to tady někomu děje. No já jsem chtěl říct zrovna, že se nám to nemůže stát, takže tím pádem se to tady někomu děje, promiň. Chtěl říct zrovna, že se nám to nemůže stát, takže tím pádem se to tady někomu děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak se nám to nemůže stát, takže tím pádem se to tady někomu děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak stát, takže tím pádem se to tady někomu děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat do historického okna, se to tady někomu děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat do historického okna. Děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat do historického okna.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat do historického okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Zajímalo by mě, jestli... Tak pojďme se podívat do historického okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Pojďme se podívat do historického okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Zajímalo by mě, jestli máš dobrou paměť. Podívat do historického okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Zajímalo by mě, jestli máš okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Zajímalo by mě, jestli máš dobrou paměť. Jestli si pamatuješ něco. Zajímavost, zajímalo by mě, jestli máš dobrou paměť, jestli si pamatuješ něco.
1: Já teď.
0: Zajímalo by mě, jestli máš dobrou paměť, jestli si pamatuješ něco.
1: Já teď jsem rybička
0: Doris. Jestli máš dobrou paměť, jestli si pamatuješ něco.
1: Já teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni.
0: Máš dobrou paměť, jestli si pamatuješ něco.
1: Já teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni, pokračuj.
0: Ne, dobře, tak mě, jestli si pamatuješ něco.
1: Já teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni, pokračuj.
0: Ne, dobře, tak nic. No. Pamatuješ něco.
1: Já teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni, pokračuj.
0: Ne, dobře, tak nic. No, tak si dáme další písničku.
1: Já teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni, pokračuj.
0: Ne, dobře, tak nic. No, tak si dáme další písničku. Vyšla první epizoda seriálu Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla...
0: Vyšla první epizoda seriálu Glee. Mm-hmm. První epizoda seriálu Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee? Epizoda seriálu Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, já si nepamatuju nic.
0: Seriálu Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, já si
0: nepamatuju. Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, já si nepamatuju nic z té doby.
0: Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, já si nepamatuju nic z té doby.
0: Ježiši. Si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, já si nepamatuju nic z té doby.
0: Ježiši.
1: Byla týden po porodu, já si nepamatuju nic z té doby.
0: Ježiši.
1: Já se nepamatuju nic z té doby.
0: Ježiši. Je to rok 2009, ten se...
1: Z té doby.
0: Ježiši. Je to rok 2009, ten... Ježiši. Je to rok 2009, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. Je to rok 2009, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. Je to rok 2009, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. My když jsme potom... Je to rok 2009, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. My když jsme potom byli na konzervatoři, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. My když jsme potom byli na konzervatoři, tak jsme ještě několik sérií. My když jsme potom byli na konzervatoři, tak jsme ho strašně žrali, hlavně kvůli písničkovej, který bral konzervatoři, tak jsme ho strašně žrali, hlavně kvůli tomu, že to byl seriál písničkovej, který bral vlastně starý hitovky, ho strašně žrali, hlavně kvůli tomu, že to byl seriál písničkovej, který bral vlastně starý hitovky i rokový, kvůli tomu, že to byl seriál písničkovej, který bral vlastně starý hitovky i rokový a dá seriál písničkovej, který bral vlastně starý hitovky i rokový a dával je do písničkovej, který bral vlastně starý hitovky i rokový, který bral vlastně starý hitovky i rokový a dával je nových forem a potom to šlo i do hitparád. A byl to jeden z takových těch seriálů, který proslavoval a potom to šlo i do hitparád. A byl to jeden z takových těch seriálů, který proslavoval ty původní pecky, šlo i do hitparád. A byl to jeden z takových těch seriálů, který proslavoval ty původní pecky. Takže hned a byl to jeden z takových těch seriálů, který proslavoval ty původní pecky. Takže hned z takových těch seriálů, který proslavoval ty původní pecky. Takže hned v té první epizodě, který proslavoval ty původní pecky. Takže hned v té první epizodě proslavoval ty původní pecky. Takže hned v té první epizodě bylo ty původní pecky. Takže hned v té první epizodě bylo od Journey Don't Stop. Takže hned v té první epizodě bylo od Journey Don't Stop. Hned v té první epizodě bylo od Journey Don't Stop Believin'. Mm-hmm. A samozřejmě to tu písně bylo od Journey Don't Stop Believin'. Mm-hmm. A samozřejmě to tu písně bylo od Journey Don't Stop Believin'. Mm-hmm. A samozřejmě to tu písničku katapultovalo od Journey Don't Stop.

0: Stable Living a samozřejmě tu písničku katapultovalo zpátky do hit parád. Stable Living a samozřejmě tu písničku katapultovalo zpátky do hit parád. A samozřejmě tu písničku katapultovalo zpátky do hit parád. Ale paradox na tom byl, že samozřejmě tu písničku katapultovalo zpátky do hit parád. Ale paradox na tom byl, že písničku katapultovalo zpátky do hit parád. Ale paradox na tom byl, že zpátky do hit parád. Ale paradox na tom byl, že ta verze od těch do hit parád. Ale paradox na tom byl, že ta verze od účastníků toho seriálu. Z Glee, ne z Journey, tak byla vejš než ten originál.
1: Takže ty jsi byla nastřižená, natržená, sešitá. Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem rád.

0: pamatuju, ano.
1: Takže ty jsi byla nastřižená, natržená, sešitá.
0: Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda.
1: Ty jsi byla nastřižená, natržená, sešitá.
0: Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda.
1: Natřižená, natržená, sešitá.
0: Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda.
1: Tak to jsme možná mohli, že nás sešitá.
0: Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda.
1: Tak to jsme možná.
0: Já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda.
1: Tak to jsme možná mohli říct místo toho seriálu.
0: Po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda, takže
1: tak
0: nevím.
1: To jsme možná mohli říct místo toho seriálu.
0: Byl jsem ráda, že jsem ráda, takže
1: tak
0: nevím.
1: To jsme možná mohli říct místo toho seriálu.
0: Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko, děkuji.
1: Tak nevím. To jsme možná mohli říct místo toho seriálu.
0: Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko, děkujeme za skvělou.
1: Možná mohli říct místo toho seriálu.
0: Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko, děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď
1: seriálu.
0: Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko, děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept. Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko, děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept.
1: Wow.
0: Zajímavější, Honzíko, děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept. Wow. Děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept.
1: Wow.
0: Novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept.
1: Wow.
0: Stařinku a teď si dáme akcept.
1: Wow.
0: A teď si dáme akcept.
1: Wow.
0: Akcept.
1: Wow.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Fárovou.

0: Boa noite. Boa noite, quiet. Boa noite. Boa noite, quietly, potichu v 8 hodin. Boa noite, quietly, potichu v 8 hodin a 21. Boa noite, quietly, potichu v 8 hodin a 21 minut na rok. Boa noite, quietly, potichu v 8 hodin a 21 minut na rok rádiu. Quietly, potichu v 8 hodin a 21 minut na rok rádiu. Dneska je úterý. Quietly, potichu v 8 hodin a 21 minut na rok rádiu. Dneska je úterý.
1: No, jsem chtěl.
0: Potichu v 8 hodin a 21 minut na rok rádiu. Dneska je úterý.
1: No, jsem chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu.
0: Na 21 minut na rok rádiu. Dneska je úterý.
1: No, jsem chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože.
0: Na rok rádiu. Dneska je úterý.
1: No. Jsem chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože...
0: Dneska je úterý.
1: No, jsem chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože vás chceme zaprená. No, jsem chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože vás chceme zaprenákat na první... Chtěl říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože vás chceme zaprenákat na první rokin, který bude v Česku. Nebudeme potichu, protože vás chceme zaprenákat na první rokin, který bude v
0: Česku. Protože
1: vás chceme zaprenákat na první rokin, který bude v Česku. Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. Vás chceme zaprenákat na první rokin, který bude v Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. Prenákat na první rokin, který bude v Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. První rokin, který bude v Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. V pivovaru Samson a my pro jednu bude v Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. V pivovaru Samson a Budějovicích už tuto sobotu 23. V pivovaru Samson a my pro jednu partičku má tuto sobotu 23. v pivovaru Samson a my pro jednu partičku máme hned 23. v pivovaru Samson a my pro jednu partičku máme hned 10 líst v pivovaru Samson a my pro jednu partičku máme hned 10 líst pro Samson a my pro jednu partičku máme hned 10 lístků a my pro jednu partičku máme hned 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás
1: pro jednu partičku máme hned 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás nalákat.
1: Partičku máme hned 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás nalákat.
1: Máme hned 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás nalákat.
1: 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás nalákat třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol. Ano, chtěli bychom vás nalákat třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol. Ano, chtěli bychom vás nalákat třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol, horký čestlíže, dymy. Vás nalákat třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol, horký čestlíže. Že Dimitri Trautenberg a třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol, horký čestlíže, Dimitri Trautenberg, který tam budou hrát. Alkohol, horký čestlíže, Dimitri Trautenberg a traktor, a nebo tím, kdo to bude moderovat. Alkohol, horký čestlíže, Dimitri Trautenberg a traktor, a nebo tím, kdo to bude čestlíže, Dimitri Trautenberg a traktor, a nebo tím, kdo to bude moderovat, což bude tady paní. Trautenberg a traktor, a nebo tím, kdo to bude moderovat, což bude tady paní. A traktor, a nebo tím, kdo to bude moderovat, což bude tady paní.
1: Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka.
0: Nebo tím, kdo to bude moderovat, což bude tady paní.
1: Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka.
0: Bude moderovat, což bude tady paní.
1: Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka.
0: Což bude tady paní.
1: Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka. Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka. No nic. No takže, přátelé, budeme se na vás... To já, ta slavná moderátorka. No nic. No takže, přátelé, budeme se na vás... No nic. No takže, přátelé, budeme se na vás moc těšit, jede tam. No nic. No takže, přátelé, budeme se na vás moc těšit, jede tam s náma i Rock Rádiová. No nic. No takže, přátelé, budeme se na vás moc těšit, jede tam s náma i Rock Rádiová partička, jakže tam bude. No takže, přátelé, budeme se na vás moc těšit, jede tam s náma i Rock Rádiová partička, jakže tam bude stánek. Budeme se na vás moc těšit, jede tam s náma i Rock Rádiová partička, jakže tam bude stánek. Můžete od nás získat samolep. Vás moc těšit, jede tam s náma i Rock Rádiová partička, jakže tam bude stánek. Můžete od nás získat sama i Rock Rádiová partička, jakže tam bude stánek. Můžete od nás získat samolepky, koupit si nějak partička, jakže tam bude stánek. Můžete od nás získat samolepky, koupit si nějaký merch, cokoliv. No a aby jsme to nezamluvili, stánek. Můžete od nás získat samolepky, koupit si nějaký merch, cokoliv.

rokovej rokovej rozjezd s Honzou Danielom.

0: No a aby jsme to nezamluvili, od nás získat samolepky, koupit si nějaký merch, cokoliv. No a aby jsme to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme nějaký merch, cokoliv. No a aby jsme to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme merch, cokoliv. No a aby jsme to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme 10 líst. No a aby jsme to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme 10 líst. My to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme 10 lístků a vy proto musíte udělat jedinou věc, a to vyfotit se
1: vaší partičkou, ze kterou vyrazíte na Rokin, a poslat nám tento snímek na e-mail. Čas na to máte do tohohle čtvrtka 22. května do 15 hodin.
0: Ano, a v pátek vyhlásíme.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Matrace.

0: Sobota je ještě daleko, tak za...
1: Matrace za hubičku CZ.
0: Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli...
1: Hubičku CZ.
0: Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika. Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika bude mi... Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika bude Miloš Dododo. Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika bude Miloš Dododo. Ležal ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika bude Miloš Dododo. Ležal ještě chvíli další slušná muzika bude Miloš Dododo. Ležal a vítr a muzika bude Miloš Dododo. Ležal a vítr a mrak. Bude Miloš Dododo. Ležal a vítr a mrak. Doležal a vítr a mrak.
2: Mám k tomu něco dodat?
0: A vítr a mrak.
2: Mám k tomu něco dodat? Já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak... A mrak.
2: Mám k tomu něco dodat? Já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak... Mrak.
2: Mám k tomu něco dodat? Já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak smutně tak...
2: Mám k tomu něco dodat, já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak smutně, tak
2: a tak to já dát ještě. Já tak něco dodat, já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak smutně, tak
2: a já takhle teď jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak smutně, tak
2: a tak to já takhle teď čumím pořád pusto.
0: Koukáš na mě tak smutně, tak
2: a tak to já takhle teď čumím pořád pusto.
0: Tak smutně, tak
2: a tak to já takhle teď čumím pořád pusto. Tak to já takhle teď čumím pořád pusto.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Je plný probiotických kultur, vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Cimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel a tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář francova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František Z. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší nápoj.
3: Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší...
3: Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.

Výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčivější ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská boje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v počí nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešov v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na CZ.

0: už 24. až 27. června ve Spálnic, než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejt kapel už 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je dobrý, až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce 7. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce i dvojice. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce i dvojice, prodej na bejzen.cz. Na Bejzeny na Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce i dvojice, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin
0: v Otočku, je dobrý, stupenky pro jednotlivce i dvojice, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Fire,
0: dobrý, stupenky pro jednotlivce i dvojice, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest media,
0: prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio
0: bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chceš žít rádio? Rock je slušná muzika. Chceš jo? Rock je slušná muzika.
2: Chceš žít značkovej život?
1: Rock je slušná muzika.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten
1: a muzika.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Nebo ten opravdovej? Značka si ty.
3: Vebe.
2: Ten opravdovej. Značka si ty.
3: Vebdovej.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Ty.
3: www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Dek přináší
3: www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci
3: www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základu. Přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky. Nyní za mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 430. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun. Karesíť KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 430 H20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megakladové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek, skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 20. 36 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za svatí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz. 9. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz. Karesíť za super cenu. Více na Dek.cz. Super cenu. Více na Dek.cz.

Postele vám barák děravej, mě do postele fičí barák děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí.

snad s námi poraděj. Jinak snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem mámí poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: Aktuální zpráva.
1: Cena DECK.cz.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se...
1: CZ.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo
0: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní...
0: Osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot na...
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot
1: na... hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále...
1: vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3. Pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot se nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Top centrum.
2: Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Pod. Lístek ke svobodě.
3: Top centrum.
2: Lístek ke svobodě.
3: Top centrum CZ. Dodavatel pro mě. Top centrum CZ. Dodavatel pro... Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mil. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Budní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Mrny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé, Pardubicích nebo

0: Bo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Plicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy. Bo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Rybičky 40
0: topcentrum.cz
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncert
0: cz
1: Rybičky 48 tě zvou na svý Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kotka koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší česná v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky k amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Muziky. Lístky koupíš v síti

0: neproležíš. Matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nic klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. U CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Ale sobot.
0: Dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Ale sobot.

4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Sféry, to je Base and Fire Fest 2026. Než 40 kapel už 24. Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spadě.

0: Rádiu, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu, jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Rádiu Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Rádiu Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Rock Rádiu Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturátami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Rádio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Rádio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Rádio Stage. Víc českýho rockáků a zábav. To je Rock Rádio Stage. Víc českýho zábav. To je Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. To je Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Rádio z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rockýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dubu nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Rádio Stage v dubu. Laď Rock Rádio Stage v dubu. Rock Rádio Stage v dubu. Mistrio Stage v dubu. Mistrovství světa v dubu. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Čeští hokejisté
0: světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetí
0: na Rock Rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy v 4-3 utkání základní skupiny B mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy v 4-3 základní skupiny B mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy v 4-3 národní B mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy v 4-3 národní světa. Obhájce bronzu Švédy v 4-3 národní tým si díky tomu připsal obhájce bronzu Švédy v 4-3 národní tým si díky tomu připsal druhou Švédy v 4-3 národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a učinil 4-3 národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a učinil minulé národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a učinil minulé zaváhání se Slovinskem. Tým si díky tomu připsal druhou výhru a učinil minulé zaváhání se Slovinskem. Skvělý vstup tomu připsal druhou výhru a učinil minulé zaváhání se Slovinskem. Skvělý vstup do utkání si pochru a učinil minulé zaváhání se Slovinskem. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér český hokej. Učinil minulé zaváhání se Slovinskem. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér český hokej se Slovinskem. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér český hokejistů Radim Rulík rychle Venskem. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér českých hokejistů Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér českých hokejistů Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec. Utkání si pochvaloval trenér českých hokejistů Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec nečekal. Trenér českých hokejistů Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec nečekal a byl rád, že i přesto českých hokejistů Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec nečekal a byl rád, že i přesto, že si Češi zápas hezko. Radim Rulík rychlé vedení prý vůbec nečekal a byl rád, že i přesto, že si Češi zápas hezko. Rychlé vedení prý vůbec

0: nečekal a byl rád, že i přesto, že si Češi zápas zkomplikovali vyloučeními. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka. Zítra ve skupině B proti sobě postaví od 16:20 Itálie a Norsko. Ve skupině A zabojuje Lotyšsko proti sobě postaví od 16:20 Itálie a Norsko. Ve skupině A zabojuje Lotyšsko postaví od 16:20 Itálie a Norsko. Ve skupině A zabojuje Lotyšsko proti Rakousku a večer na 20 Itálie a Norsko. Ve skupině A zabojuje Lotyšsko proti Rakousku a večer a Norsko. Ve skupině A zabojuje Lotyšsko proti Rakousku a večer nás čekají zápasy. Skupině A zabojuje Lotyšsko proti Rakousku a večer nás čekají zápasy Maďarsko veluje Lotyšsko proti Rakousku a večer nás čekají zápasy Maďarsko vel proti Rakousku a večer nás čekají zápasy Maďarsko Velká Británie a Slovinsko a večer nás čekají zápasy Maďarsko Velká Británie a Slovinsko se čekají zápasy Maďarsko Velká Británie a Slovinsko se Slovenskem. Zápasy Maďarsko, Velká Británie a Slovinsko se Slovenskem.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní trum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky
0: Bourala se taky na D6 ve směru na Prahu u letiště na půl kilometru.

0: Minutku po... Minutku po půl devátý. Minutku po půl devátý na Rock Rádiu. Minutku po půl devátý. Minutku po půl devátý na Rock Rádiu Miloš Dodo Doležal. Minutku po půl devátý na Rock Rádiu Miloš Dodo Doležal. Minutku po půl devátý na Rock Rádiu Miloš Dodo Doležal a jeho větry a mraky teda. Pátý na Rock Rádiu Miloš Dodo Doležal a jeho větry a mraky teda taky. Miloš Dodo Doležal a jeho větry a mraky teda taky. Dnes Dodo Doležal a jeho větry a mraky teda taky. A jeho větry a mraky teda taky. Dneska je úterý a mraky teda taky. Dneska je úterý 19. května, mraky teda taky. Dneska je úterý 19. května a kromě jiného taky. Dneska je úterý 19. května a kromě jiného se slaví dneska je úterý 19. května a kromě jiného se slaví světový den úterý 19. května a kromě jiného se slaví světový den 14. května a kromě jiného se slaví světový den fair play. Já jsem se ospěna a kromě jiného se slaví světový den fair play. Já jsem se ospěného se slaví světový den fair play. Já jsem si ho speciálně ušetřil pro tata, vypadá.
1: Yeah.
2: Já jsem načatá dvakrát. Tak
0: dokonce?
3: Tak si.
2: Yeah. Já jsem načatá dvakrát.
0: Tak dokonce?
3: Tak si to pojďme vychutnat.
2: Já jsem načatá dvakrát. Tak
0: dokonce?
3: Tak si to pojďme vychutnat.
0: Tak dokonce?
3: Tak si to pojďme vychutnat.
4: Poctivý český festiák.
3: Tak si to pojďme vychutnat.
4: Poctivý český festiák nonstop, ale jist.
3: Pojďme vychutnat.
4: Poctivý český festiák nonstop, ale jist. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. I český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Tak nonstop. Ale jistě, jak si račte přát.

0: Ve směru na Prahu u letiště na půltém kilometru se srazil taky na D6. Ve směru na Prahu u letiště na půltém kilometru se srazil náklaďák 6. Ve směru na Prahu u letiště na půltém kilometru se srazil náklaďák se 4. Ve směru na Prahu u letiště na půltém kilometru se srazil náklaďák se 4 osobáky. Prahu u letiště na půltém kilometru se srazil náklaďák se 4 osobáky. A na pražském okruhu se na půltém kilometru se srazil náklaďák se 4 osobáky. A na pražském okruhu se boural ve směru D1 se srazil náklaďák se 4 osobáky a na pražském okruhu se boural ve směru D1 na 60 náklaďák se 4 osobáky a na pražském okruhu se boural ve směru D1 na 64 osobáky a na pražském okruhu se boural ve směru D1 na 61 a půltém kilometru a na pražském okruhu se boural ve směru D1 na 61 a pražském okruhu se boural ve směru D1 na 61 a půltém kilometru se boural ve směru D1 na 61 a půltém kilometru Jednice na 61 a půltém kilometru.
1: Kolony neovlivníte.
0: Na 61 a půltém kilometru.
1: Kolony
0: a půltém kilometru.
1: Kolony neovlivníte.
0: Kilometru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Tru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lo. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rockradio.cz. rockradio. rockradio.
2: Zuzko, díky. Zuzko, díky za
3: Rock Radio.
2: Zuzko, díky za fair play hokej a my
3: Radio.
2: Zuzko, díky za fair play hokej a my teďka budeme
3: Radio.
2: Zuzko, díky za fair play hokej a my teďka budeme pokračovat ve férově. Zuzko, díky za fair play hokej a my teďka budeme pokračovat. Zuzko, díky za fair play hokej a my teďka budeme pokračovat ve díky za fair play hokej a my teďka budeme pokračovat ve férovém hraní. Tohle je fair play hokej a my teďka budeme pokračovat ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang van Halen a my teďka budeme pokračovat ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo, teďka budeme pokračovat ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo pokračovat ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo a song thing ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo a song thing. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo a song think it over. Tohle je Wolfgang van Halen, jeho memo a song think it over. Van Halen, jeho memo a song think it over. Jeho memo a song think it over. A song, think it over. Think it over.

0: tisíc autoskel. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací, si opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací, baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Je to snad se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít, jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít, protože děláme skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlass skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlass.cz a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví.
0: Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění.
0: Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění.
0: Zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění.
0: CZ.
1: CarGlass opraví. CarGlass vymění. CarGlass opraví, CarGlass vymění.
2: 22.
1: CarGlass vymění.
2: 22. a 23.
1: CarGlass vymění.
2: 22. a 20. 22. a 23. května. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 2. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival z 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller Kouba Výborný a Hajdušek. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller Kouba Výborný a Hajdušek. Festival sportu a hudby Koller Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než tři hudby Koller Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 let Koller Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než tři Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza. Interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza. Sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza. Robin Zoot, Rohony. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza. Robin Zoot, Rohony a Šimon. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza. Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Činasky, Tomáš Klus, Slza. Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Tomáš Klus, Slza. Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební úda. Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně a Šimon Ob. Největší sportovně hudební úda a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Hudební událost Spartafest.cz. Spartafest.cz. Spartafest.cz.

0: Na tapas do Sevilla ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou do Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou do každé jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Bar. Na tapas do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Ony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.španělskýchměst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho.
0: Měř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se
0: na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
0: www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám
0: Aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku učeň. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku učeňku. Běh, češ, je tady. 20. června v Praze v parku učeňku. Učeňku. Běh barvy smích 20. června v Praze v parku učeňku. Běh barvy smích a zážitek 20. června v Praze v parku učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou Praze v parku učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem parku učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem dětiňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tak pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace vše babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteč, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální Češ CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebuješ změnit splátku?
1: Ní prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebuješ změnit
1: vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
1: ze a v Náchodě.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
1: chodě.
2: Potřebuješ

0: 8 hodin 37 minut značí na Rock Rádiu jediný, že hned po 8 hodin 37 minut značí na Rock Rádiu jediný, že hned po
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok... Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky...

0: změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si střebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
1: To.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
1: Trenýrka.
0: Credit pro lepší příběhy.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty.
0: Pro lepší příběhy.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: Lepší příběhy.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba
1: Z.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkarna a kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. 10% není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra.
2: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.
2: Všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz.
4: Denně.
1: .cz.

0: u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě ročním kvalitu. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Tu. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Řád u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný pro k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný pro přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Prodejna Honda Velká
0: Chmel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší
0: nápoj. Váš farmář František.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci.
0: Farmář František.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky ho nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní to pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naplní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda v té špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i iku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorovsto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se na Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Kontejnery.
1: Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Velká Chuchle.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte?
3: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Problém. Potřebuju

0: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
0: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se...
0: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se...
0: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se
0: dostanou...
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: Tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Rock Radio.
2: www.siegel.cz.
3: Rock Radio.
2: www.siegel.cz.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: seš už paní.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj, taky všechny zdravím.
0: Seš už paní.
2: Paní, ano. Ráno, ahoj, taky všechny zdravím.
0: Seš už paní.
2: Paní, ano. Taky všechny zdravím.
0: Seš už paní.
2: Paní, ano.
0: Výborně.
1: Všichni jsou...
2: Zdravím.
0: Seš už paní.
2: Paní, ano.
0: Výborně.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo.
0: Seš už paní.
2: Paní, ano.
0: Výborně.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo.
2: Paní, ano.
0: Výborně.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
2: Paní, ano.
0: Výborně.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
0: Výborně.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
0: No, nevím.
1: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
0: No, nevím. Já...
1: Paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
0: No, nevím, já...
1: Nevíš?
0: No, nevím, já jsem taky třeba paní.
1: No, tak právě, říkám, že všichni... Nevíš?
0: No, nevím, já jsem taky třeba paní.
1: No, tak právě, říkám, že všichni...
0: No, nevím, já jsem taky třeba paní.
1: No, tak právě, říkám, že všichni kromě mě. No, takže...
0: Nevím, já jsem taky třeba paní.
1: No, tak právě, říkám, že všichni kromě mě. No, takže...
0: Jsem taky třeba paní.
1: No, tak právě, říkám, že všichni kromě mě. No, takže...
0: Tak...
1: No, tak právě, říkám, že všichni kromě mě. No, takže...
0: Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě...
1: Právě, říkám, že všichni kromě mě. No, takže...
0: Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě...
1: Všichni kromě mě. No, takže...
0: Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě jednou, gratulujeme...
1: No, takže...
0: Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě jednou, gratulujeme, grill je tvůj. Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě jednou, gratulujeme, grill je tvůj. Co ty máš s ním? Tak, Káťo, prosím tě, dobré ráno ještě jednou, gratulujeme, grill je tvůj. Co ty máš s ním? Za lubem, prosím tě, dobré ráno ještě jednou, gratulujeme, grill je tvůj. Co ty máš s ním za lubem? Co by si s ním ráno ještě jednou, gratulujeme, grill je tvůj. Co ty máš s ním za lubem? Co by si s ním ráda jako takhle dělala? Gratulujeme, grill je tvůj. Co ty máš s ním za lubem? Co by si s ním ráda tvůj? Co ty máš s ním za lubem? Co by si s ním ráda jako takhle dělala? Co ty máš s ním za lubem? Co by si s ním ráda jako takhle dělala?
2: No, já se těším, že tam
0: s ním za lubem. Co by si s ním ráda jako takhle dělala?
2: No, já se těším, že tam pořádně.
0: Co by si s ním ráda jako takhle dělala?
2: No, já se těším, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
0: Ráda jako takhle dělala.
2: No, já se těším, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
0: Dělala.
2: No, já se těším, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
1: Takže na masíčko nejste vegetarián.
2: No, já se těším, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
1: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže hlavně, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
1: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže na mas, takže hlavně pořádně dáme nějaký kus masa.
1: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže na mas, takže nějaký kus masa.
1: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže na mas, takže hlavně na masíčko asi.
1: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže na mas, takže hlavně na masíčko asi.
1: Hmm. Ale máš nějaký masíčko nejste vegetariáni.
2: Takže na mas, takže hlavně na masíčko asi.
1: Hmm. Ale máš nějakou preferenci vegetariáni.
2: Takže na mas, takže hlavně na masíčko asi.
1: Hmm. Ale máš nějakou
2: takže hlavně na masíčko asi.
1: Hmm. Ale máš nějakou preferenci kuře, prase, kráva.
2: Masíčko asi.
1: Hmm. Ale máš nějakou preferenci kuře, prase, kráva. Ale máš nějakou preferenci kuře, prase, kráva?
2: Nejradši prase.
1: Ale máš nějakou preferenci kuře, prase, kráva?
2: Nejradši prasátko.
1: Máš nějakou preferenci kuře, prase, kráva?
2: Nejradši prasátko.
1: Prasátky, kuře, prase, kráva?
2: Nejradši prasátko.
1: Prasátko. Prase, kráva?
2: Nejradši prasátko.
1: Prasátko.
2: Nejradši prasátko.
1: Prasátko.
2: Takže asi nějaký kus. Nejradši prasátko.
1: Prasátko.
2: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
1: Prasátko. Prasátko.
2: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka.
2: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka tam ty.
2: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka tam ty prasátka.
2: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka tam ty prasata.
2: Asi nějaký kus prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka tam ty prasata na grilu.
2: Prasátka tam.
1: Je vidět, že je to jižanka tam ty prasata na grilu, to jede.
2: Prasátka si tam dáme.
0: Já jsem teďka někde čet, že je ale poslední hit grilu.
2: Dáme.
0: Já jsem teďka někde čet, že je ale poslední hit grilu letošní sezóny.

Léto chutná. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak.

0: světovej, souke někde čet, že je ale poslední hit grillů letošní sezóny světovej, že je ale poslední hit grillů letošní sezóny světovej, jsou krysy, jak přenášíte hlavní hit grillů letošní sezóny světovej, jsou krysy, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže by grillů letošní sezóny světovej, jsou krysy, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát. Sezóny světovej, jsou krysy, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát. Jsou krysy, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát, ne?
1: No, to asi ne.
0: Ty, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát, ne?
1: No, to asi ne.
0: Že přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát, ne?
1: No, to asi ne.
0: Nebo co, takže byste to tam dalo dát, ne?
1: No, to asi ne.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, že... udělala tam dalo dát, ne?
1: No, to asi ne.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich, ne?
1: No, to asi ne.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich?
1: No, asi ne.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich?
1: No.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich?
1: No, asi ne, to.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich?
1: No, asi ne, to.
0: Si třeba svlíkla, udělala si z nich kožich?
1: No, asi ne, to. Mě nějak neláká, teda.
0: Hanza má... Udělala si z nich kožich?
1: No, asi ne, to. Mě nějak neláká, teda.
2: Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si přijde.
1: No, asi ne, to. Mě nějak neláká, teda.
2: Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad.
1: Asi ne, to. Mě nějak neláká, teda.
2: Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad.
1: Asi ne, to. Mě nějak neláká, teda.
2: Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad.
1: Mě nějak neláká, teda.
2: Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad. Já bych zůstal u toho prasete. Hanza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad. Já bych zůstal u toho prasete. Má takový zvláštní recepty, z něho si příklad. Já bych zůstal u toho prasete, za mě úplně v pořádku. Jaký zvláštní recepty, z něho si příklad. Já bych zůstal u toho prasete, za mě úplně v pořádku. A z něho si příklad. Já bych zůstal u toho prasete, za mě úplně v pořádku. A cukrů tam můžete přijít.
0: Až kde to běhalo, jestli je to fakt kuře a proč to má psí ocásek.
2: Zrovna včera byla nějaká kauza, že ten
0: jestli je to fakt kuře a proč to má psí ocásek.
2: Zrovna včera byla nějaká kauza, že ten jovinečko našel ty.
0: A proč to má psí ocásek?
2: Zrovna včera byla nějaká kauza, že ten jovinečko našel ty.
0: Ocásek.
2: Zrovna včera byla nějaká kauza, že ten jovinečko našel ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfala.
2: Nějaká kauza, že ten jovinečko našel ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No, že ten jovinečko našel ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj.
2: Našel ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj. No.
2: Ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj. No, tak... Kuřecí nebudem grilovat.
2: Jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj. No, tak... Kuřecí ne...
2: V kuřecím.
0: Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj. No, tak... Kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí ne... Ježišfuj.
2: No.
1: No, fuj. No, tak... Kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí nebude.
1: No, fuj. No, tak... Kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí nebude. Takže prasátko a tak.
1: Takže... No, tak... Kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí nebude. Takže prasátko a tak.
1: Takže kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí nebude. Takže prasátko a tak.
1: Grilovat.
0: Tak kuřecí nebude. Takže prasátko a tak.
1: Takže radši prasátko.
0: Jasně. No ty nebude, takže prasátko a tak.
1: Takže radši prasátko.
0: Jasně, takže prasátko a tak.
1: Takže radši prasátko.
0: Jasně. No tak a Káťo a tak.
1: Takže radši prasátko.
0: Jasně. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme.
1: Takže radši prasátko.
0: Jasně. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i...
1: Radši prasátko.
0: Jasně. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým... Jasně. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť. Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť.
2: Ano.
0: Přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť.
2: Ano.
0: Tobě i případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť.
2: Ano.
1: Děkujeme moc.
2: Dobrého grilovaného vepřového.
0: Případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť.
2: Ano.
1: Děkujeme moc.
2: Dobrého grilovaného
0: strávníkům doma dobrou chuť.
2: Ano.
1: Děkujeme moc.
2: Dobrého grilovaného vepříka přejeme.
0: Ano. Dobrou chuť.
2: Ano.
1: Děkujeme moc.
2: Dobrého grilovaného vepříka přejeme.
0: Ano. A jinak se mi...
2: Ano.
1: Děkujeme moc.
2: Dobrého grilovaného vepříka přejeme.
0: Ano. A jinak se mi krásně zase...
1: Moc.
2: Dobrého grilovaného vepříka přejeme.
0: Ano. A jinak se mi krásně...

0: DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: A v 8 Rock Radio. A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky. A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky. Rozdíl. A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky. A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky. A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky. Rozdáváme hodin a 41 minut jsme zpátky. Rozdáváme inteligentní 40 minut jsme zpátky. Rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor SBG. Minut jsme zpátky. Rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor. Rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 603. Inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 603. 301 SS, kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS, takový krásný číslo, grill Senkor SBG 6031 SS, takový krásný číslo, a jeho Senkor SBG 6031 SS, takový krásný číslo, a jeho BG 6031 SS, takový krásný číslo, a jeho novou 6031 SS, takový krásný číslo, a jeho novou šťastnou majitel 1 SS, takový krásný číslo, a jeho novou šťastnou majitelkou, takový krásný číslo, a jeho novou šťastnou majitelkou se stává krásný číslo, a jeho novou šťastnou majitelkou se stává, a jeho novou šťastnou majitelkou se stává asi paní neslečna, novou šťastnou majitelkou se stává asi paní neslečna, Kateřina z Českých Budějovic, majitelkou se stává asi paní neslečna, Katkou se stává asi paní neslečna, Kateřina z Českých Budějovic, Katko, dobrý ráno, stává asi paní neslečna, Kateřina z Českých Budějovic, Katko, dobrý ráno, přejem,
2: dobré ráno,
1: asi paní neslečna, Kateřina z Českých Budějovic, Katko, dobrý ráno, přejem,
2: dobré ráno,
3: dobré ráno, ahoj,
1: Kateřina z Českých Budějovic, Katko, dobrý ráno, přejem,
2: dobré ráno,
3: dobré ráno, ahoj, taky,
1: Kateřina z Českých Budějovic, Katko, dobrý ráno, přejem,
2: dobré ráno,
3: dobré ráno, ahoj, taky všechny zdraví,
1: Budějovic, Katko, dobrý ráno, přejem,
2: dobré ráno,
3: dobré ráno, ahoj, taky všechny zdraví.
1: Katko, dobrý ráno, přejem.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj, taky všechny zdraví.

0: Volaného vepříka přejeme.
1: Ano. A jinak se mi krásně zase někdy ozve.
0: Vepříka přejeme.
1: Ano. A jinak se mi krásně zase někdy ozve, budeme rádi.
2: Děkujeme moc.
1: Ano. A jinak se mi krásně zase někdy ozve, budeme rádi.
2: Děkujeme moc za grill a...
1: A jinak se mi krásně zase někdy ozve, budeme rádi.
2: Děkujeme moc za grill.
1: A jinak se mi krásně zase někdy ozve, budeme rádi.
2: Děkujeme moc za grill a zdravíme a...
1: Zase někdy ozve, budeme rádi.
2: Děkujeme moc za grill a zdravíme a...
1: Budeme rádi.
2: Děkujeme moc za grill a zdravíme a přejeme hezký den. Děkujeme moc za grill a zdravíme a přejeme hezký den. Děkujeme moc za grill a zdravíme a přejeme hezký den.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
2: A zdravíme a přejeme hezký den.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
2: Zdravíme a přejeme hezký den.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
2: A přejeme hezký den.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj. Přejeme hezký den.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj. Hezký ráno. Čau.
0: Tobě taky hezký den. Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj. Hezký ráno. Čau.
0: Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj. Hezký ráno. Čau.
0: Ahoj.
3: Hezký ráno.
2: Ahoj. Hezký ráno. Čau.
1: No a přátelé.
2: Ahoj. Ahoj. Hezký ráno. Čau.
1: No a přátelé, pokud jste dneska neměli štěstí.
2: Hezký ráno. Čau.
1: No a přátelé, pokud jste dneska neměli štěstí, tak můžete svoje štěstí zkusit ve 123 prodejnách firmy Planeo a nebo se podívat na web planeo.cz.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne Planeo.

řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu.

pod bílým závojem a tajemná. A pod bílým závojem jímná. A pod bílým závojem i a pod bílým závojem i prosvít a pod bílým závojem i prosvítá pod bílým závojem i prosvítají ramenným závojem i prosvítají ramena pojem i prosvítají ramena i prosvítají ramena prozraď mi mé svítají ramena prozraď mi mé tají ramena prozraď mi jméno tý ramena prozraď mi jméno tý ramena prozraď mi jméno tý prozraď mi jméno tý co prozraď mi jméno tý co kluci oni prozraď mi jméno tý co kluci oni jméno tý co kluci oni co kluci oni sní co kluci oni sní s láskou kluci oni sní s láskou a nenávisti oni sní s láskou a nenávistí oni sní s láskou a nenávistí sní s láskou a nenávistí s láskou a nenávistí s láskou a nenávistí.

zaslech upíří. Zaslechneš je upíří. Zaslechneš její jméno upíří. Zaslechneš její jméno. Zaslechneš její jméno. Kdy

0: A teď už pojďme na muziku.
1: Tam Landa, ona.
0: Tam Landa, ona.

písní, řekni, dává se do písní, řekni, začíná se do písní, řekni, začím se do písní, řekni, začím se skrývá písní, řekni, začím se skrývá, řekni, začím se skrývá, když řekni, začím se skrývá, když v posledním tan začím se skrývá, když v posledním taneč skrývá, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, zatahá za špagátním tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát, zatahá za špagát, zatahá za špagát, boha za špagát, pohřebních špagát, pohřebních zvonečků, pohřebních zvonečků, pohřebních

prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno, je krásné. Prozrať mi její jméno, je krásné. Prozrať mi její jméno, je krásné.

se, matky dál vychýmá svý milence, matky dál vychová svý milence.

Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

někdy matky dál vychovávaj, někdy zbytečně matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šíl dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence chovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, někdy zbytečně mladý šílence, to se někdy zbytečně mladý šílence, zbytečně mladý šílence, to se pak sevřeme, mladý šílence, to se pak sevřeme, mladý šílence.

pak se vřev v krku, když u

duše, čas a pak chraňte naše duše, často zaznívá, pak chraňte naše duše, často zaznívá, chraňte naše duše, často zaznívá naše duše, často zaznívá duše.

0: pohádku. Kamčo, tady větra.
1: Ta dvacítka, to jo.
0: No, Kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku?
1: Jo.
0: No, Kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku?
2: Jo.
0: Kamčo, tady... No, Kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku?
2: Jo.
0: Kamčo, tady větra. Jo. Ty si pamatuješ tuhle pohádku?
2: Jo.
0: Kamčo, tady větra.
2: Jo.
0: Kamil... Pamatuješ tuhle pohádku?
2: Jo.
0: Kamčo, tady větra.
2: Jo.
1: Kamil,
0: jo.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
2: Jo.
0: Kamčo, tady větra.
1: Kamil,
0: jo.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamčo, tady větra.
1: Kamil,
0: jo.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamil si s náma nemluví. Větra.
1: Kamil,
0: jo.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamil si s
1: náma
0: jo.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamil si s náma nepovídá.
1: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamil si s náma nepovídá. Ale je tady.
1: Chce mluvit na mikrofon, dobře.
0: Kamil si s náma nepovídá. Ale je tady, přátelé, takže už za chviličku. Kamil si s náma nepovídá. Ale je tady, přátelé, takže už za chviličku vás čeká rokový dopoledne. Ale je tady, přátelé, takže už za chviličku vás čeká rokový dopoledne s Kamčou. Přátelé, takže už za chviličku vás čeká rokový dopoledne s Kamčou, tak si to užijte. Už za chviličku vás čeká rokový dopoledne s Kamčou, tak si to užijte. Mějte vás čeká rokový dopoledne s Kamčou, tak si to užijte. Mějte se báječně, užijte si krásný rokový dopoledne s Kamčou, tak si to užijte. Mějte se báječně, užijte si krásný den, a páček slimáček. Dopoledne s Kamčou, tak si to užijte. Mějte se báječně, užijte si krásný den, a páček slimáček.
1: A teď ještě.
0: Tak si to užijte. Mějte se báječně, užijte si krásný den, a páček slimáček.
1: A teď ještě škorpíci u Window Chain.
0: Mějte se báječně, užijte si krásný den, a páček slimáček.
1: A teď ještě škorpíci u Window Change na Rock Rádiu.
0: Užijte si krásný den, a páček slimáček.
1: A teď ještě škorpíci u Window Change na Rock
0: Rádiu. Den, a páček slimáček.
1: A teď ještě škorpíci u Window Change na Rock Rádiu.
0: Máček.
1: A teď ještě škorpíci u Window Change na Rock Rádiu. A teď ještě škorpíci u Window Change na Rock Rádiu. Si u Wind of Change na Rock Rádiu. Wind of Change na Rock Rádiu. Rádiu.

0: Queens of the Stone. Queens of the Stone Age. Ice Advisory. Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age. I sat by the ocean, seděl. Queens of the Stone Age. I sat by the ocean, seděl. Queens of the Stone Age. I sat by the ocean, seděl jsem u oceánu. Queens of the Stone Age. I sat by the ocean, seděl jsem u oceánu. 8 minut. Stone Age. I sat by the ocean, seděl jsem u oceánu. 8 minut před. I sat by the ocean, seděl jsem u oceánu. 8 minut před 9. hodinou raní. The ocean, seděl jsem u oceánu. 8 minut před 9. hodinou raní. Seděl jsem u oceánu. 8 minut před 9. hodinou raní. Na rokovém rozjezdu u oceánu 8 minut před 9. hodinou raní. Na rokovém rozjezdu 8 minut před 9. hodinou raní. Na rokovém rozjezdu je to za náma. 8 minut před 9. hodinou raní. Na rokovém rozjezdu je to za náma. 9. hodinou raní. Na rokovém rozjezdu je to za náma. Raní. Na rokovém rozjezdu je to za náma. Na rokovém rozjezdu, je to za náma. Znáš to? Na rokovém rozjezdu, je to za náma. Znáš to? Ale to jsem přece měl říct. Je to za náma. Znáš to? Ale to jsem... Znáš to? Ale to jsem přece měl říct já.
1: Jo, ale...
0: Znáš to? Ale to jsem přece měl říct já.
1: Jo,
0: znáš to? Ale to jsem přece měl říct já.
1: Jo, ale...
0: Ale to jsem přece měl říct já.
1: Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám.
0: To jsem přece měl říct já.
1: Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám.
0: Měl říct já.
1: Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dnes... Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ... Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ samý pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ samý vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme říct. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ samý vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme říct.
0: No tak já nemůžu.
1: Jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ samý vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme
0: říct. No tak já nemůžu za to, že
1: vytahuješ samý vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme říct.
0: No tak já nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70.
1: Vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme
0: říct. Já nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70, že jo.
1: Historie, jako to si pojďme.
0: No tak já nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá.
1: To si pojďme.
0: No tak já nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá holka. Nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá holka, 25, jo. Mi prostě táhne na 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá holka, 25, jo.
1: No, okay.
0: 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá holka, 25. Jo.
1: No, kamčo.
0: A nejsem jako ty, mladá holka, 25, jo.
1: No,
0: a nejsem jako ty, mladá holka, 25, jo.
1: No, kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku?
0: Mladá holka, 25, jo.
1: No, kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku?

0: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový a dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A ví, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše co potřebujete
0: na e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše co potřebujete
0: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše co potřebujete
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci
0: vzduchotechnika.cz.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: .cz.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odpojuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, s kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a 90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 22,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Top centrum
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Topcentrum.cz
0: To se vyplatí.
2: Topcentrum.cz Dodavatel promyslí. Topcentrum.cz Dodavatel promyslí. Topcentrum.cz Dodavatel promyslí. Topcentrum.cz

0: CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou centrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte zóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardu připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Mil. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Jdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: drbis.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: drbis ohrad a výběr.
0: www.topcentrum.cz.
1: Drbis ohrad a výběhu zoo
0: topcentrum.cz.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín
0: topcentrum.cz.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní. Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná
1: zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná
1: parku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slu.
1: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak
1: se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápu
1: fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého děti. Dneska budou kolečka pro děti.

0: Já říkám, z mého zbetu je dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nas. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat. Říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat. Un mého zbetu je svět větší. Tak nasedat. U nás v zooparku svět větší. Tak nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti. Tak nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti. Nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. Sedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark.
0: Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín.
0: Děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blíž.
0: Pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Veš a hodně blízko u zvířat.
2: Ve světě plném
1: blízko u zvířat.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota za
1: zvířat.
2: Ve světě plném hrozeb. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco se. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání věru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co
0: můžeme být hrdí.
1: Co je? Fungujte. Co je? Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to...
1: Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to mu...
1: Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska...
1: Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám ko...
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový...
2: Musím dneska dodělat.

Gideon Saar. Hlavním programem čeká americký ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavním programem čeká ministra ve středu zahraničí Gideon Saar. Hlavním programem čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve Gideon Saar. Hlavním programem čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve Saar. Hlavním programem čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem. Program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských firem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských firem europoslanci. Součástí delegace budou desítky izraelských firem europoslanci budou dnes ve Štrasburku. Součástí delegace budou desítky izraelských firem europoslanci budou desítky izraelských firem. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku izraelských firem. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence na program připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence na programu plenárního zasedání konečné hlasování o nových pravidlech Evropské unie pro prověřování zahraničních o nových pravidlech Evropské unie pro prověřování zahraničních o nových pravidlech Evropské unie pro prověřování zahraničních investic s cílem Evropské unie pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečně pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům ani zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo předcházet bezpečnostním rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s bezpečnostním rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s evropským rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů. Zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů. Další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů EU. Informoval Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů EU. Informoval o tom podle agentury Reuters o uvolnění pozastavených fondů EU. Informoval o tom podle agentury pozastavených fondů EU. Informoval o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar fondů EU. Informoval o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a EU. Informoval o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že přijal o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Brum podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Bruselu podepíše premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Bruselu podepíše v této věci a vyjádřil naději, že příští týden v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Švýcarsko naději, že příští týden v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Příští týden v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Švýcarskýho v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Švýcarští hokejisté porazili na doma. Píše v této věci politickou dohodu. Švýcarští hokejisté porazili na doma.

0: domácími si politickou dohodu. Švýcarští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Cudu. Švýcarští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 a polští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 po třetí výhře mají 9 bodů. V tabulce skupství světa v Curychu Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů.
1: V tabulce skupiny B se 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů.
2: Rock Radio.
1: Tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Finskem o první místo se shodným skóre.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Místo se shodným skóre.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až odným skóre.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno večer hlavně na Moravě.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno večer hlavně na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude polojasno až oblačno večer hlavně na Moravě a ve Slezsku dokonce i skoro. Dnes bude polojasno až oblačno večer hlavně na Moravě a ve Slezsku dokonce i skoro jasno. Přes den až oblačno večer hlavně na Moravě a ve Slezsku dokonce i skoro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech hlavně na Moravě a ve Slezsku dokonce i skoro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky smenky a ve Slezsku dokonce i skoro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky smenky dokonce i skoro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i boro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 8 vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až podobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia. Bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia. Teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia. Mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Spa Hotel 9.
1: 18 až 22 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
1: 30 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesu. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské protín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.

0: Doprava.
1: Opatrně pokud...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně pokud je...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně pokud jedete po D1 směr Praha.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně pokud jedete po D1 směr Praha u NUPA.
0: Radio. Doprava.
1: Opatrně pokud jedete po D1 směr Praha u
0: Doprava.
1: Opatrně pokud jedete po D1 směr Praha u NUPA. Opatrně pokud jedete po D1 směr Praha u NUPA na 9. Pokud jedete po D1 směr Praha u NUPA na 9,5 km se srazil. Po D1 směr Praha u NUPA na 9,5 km se srazil nákladák s osoba. Směr Praha u NUPA na 9,5 km se srazil nákladák s osoba. Směr Praha u NUPA na 9,5 km se srazil nákladák s osobákem. NUPA na 9,5 km se srazil nákladák s osobákem. 9,5 kilometru se srazil nákladák s osobákem. A řeší se velká nehoda na D11 na sjezdu exitem číslo 1 směr Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků a sjezdu exitem číslo 1 směr Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků exitem číslo 1 směr Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků a je tam teď 1 směr Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků a je tam teď Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků a je tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tam se srazilo 6 osobáků a je tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh. 6 osobáků a je tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh. A je tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh. Neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový dopoledne s Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili s Hankou.
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili
0: s Kamilem Drábem.
2: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili s Hankou něco
0: Drábem.
2: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili s Hankou něco zásadního ve tvém. Tak, dlouho jsme spolu nemluvili s Hankou něco zásadního ve tvém životě, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo... Dlouho jsme spolu nemluvili s Hankou něco zásadního ve tvém životě, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo něco takového. S Hankou něco zásadního ve tvém životě, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo něco takového.
1: Ani...
2: Hankou něco zásadního ve tvém životě, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo něco takového. Něho ve tvém životě, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo něco takového.
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš, budeš se vdávat, jsi těhotná, nebo něco takového?
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš?
1: Ne.
2: Jsi těhotná, nebo něco takového?
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš?
1: Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi... něco takového?
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš?
1: Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vdala?
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš?
1: Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vdala?
1: Ani o jednom nevím.
2: Nevíš?
1: Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vdala? Nevíš?
1: Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vzdala?
1: Nevím, že by se něco takovýho chystal. Ne.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vzdala?
1: Nevím, že by se něco takovýho chystal, myslím.
2: Takže ty nevíš, že jsi se vzdala?
1: Nevím, že by se něco takovýho chystal, myslím si, že ne.
2: Že jsi se vzdala?

0: Nevím, že by se něco takového chystalo, myslím si, že ne.
1: A to je právě nejlepší.
0: Nevím, že by se něco takového chystalo, myslím si, že ne.
1: A to je právě nejlepší potom, ale víš?
0: Jo, že by to bylo takový, že by se něco takového chystalo, myslím si, že ne.
1: A to je právě nejlepší potom, ale víš?
0: Jo, že by to bylo takový překvapilo, myslím si, že ne.
1: A to je právě nejlepší potom, ale víš?
0: Jo, že by to bylo takový překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu. Ne. A to je právě nejlepší potom, ale víš?
0: Jo, že by to bylo takový překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic. Právě nejlepší potom, ale víš?
0: Jo, že by to bylo takový překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A víš?
0: Jo, že by to bylo takový překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijde.
0: Že by to bylo takový překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijdeš domů.
0: Překvapilo.
1: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijdeš domů a všechno jako tváří celou dobu, jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijdeš domů a všechno tam září.
0: Myslím si, že to
1: bylo jako že nic.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijdeš domů a všechno tam září.
0: Myslím si, že to není hra. Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: A najednou přijdeš domů a všechno tam září.
0: Myslím si, že to. Jo.
1: A najednou přijdeš domů a všechno tam září.
0: Myslím si, že to.
1: Hrum, že jak přijdeš domů a všechno tam září.
0: Myslím si, že to.
1: Hrum, že jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na to.
1: Všechno tam září.
0: Myslím si, že to. Hrum,
1: že jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na tohle to jako nečekám. Myslím si, že to.
1: Hrum, že jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na tohle to jako nečekám, jako většina. Myslím si, že to.
1: Hrum, že jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na tohle to jako nečekám, jako většina zasačen nebo
1: je hrum, že jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na tohle to jako nečekám, jako většina zasačen nebo žen.
1: Jako víš na zemi, tak to všude.
0: Ale já na tohle to jako nečekám, jako většina zasačen nebo žen úplně. Ale já na tohle to jako nečekám, jako většina zasačen nebo žen úplně jako to. Tohle to jako nečekám, jako většina zasačen nebo žen úplně jako to nepotřebu. Jako většina zasačen nebo žen úplně jako to nepotřebu.
1: Tak žádná na to ne.
0: Zasačen nebo žen úplně jako to nepotřebu.
1: Tak žádná na to nečeká a pak.
0: A pak žen úplně jako to nepotřebu.
1: Tak žádná na to nečeká a pak.
0: Úplně jako to nepotřebu.
1: Tak žádná na to nečeká a pak.
0: A pak jsem načelí, ne? Nepotřebu.
1: Tak žádná na to nečeká a pak.
0: A pak jsem načelí, ne?
1: Žádná na to nečeká a pak.
0: A pak jsem načelí, ne?
1: A to nečeká a pak.
0: A pak jsem načelí, ne? A pak jsem načelí, ne? Ne, pak jsem načelí, ne? Nevím, no.
1: Dobře, tak uvidíme, co?
0: Ne. Nevím, no.
1: Dobře, tak uvidíme, co na to?
0: Nevím, no.
1: Dobře, tak uvidíme, co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obe. Nevím, no.
1: Dobře, tak uvidíme. Co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obrátit, tak co? Nevím, no.
1: Dobře, tak uvidíme, co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obrátit.
1: Tak uvidíme, co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obrátit, tak co ty? Budeš žádat.
1: Co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obrátit, tak co ty? Budeš žádat, čekat.
1: Co na to?
0: Ale mohli bychom tu debatu obrátit, tak co ty? Budeš žádat, čekáš.
1: A to nemůžu.
0: Mohli bychom tu debatu obrátit, tak co ty? Budeš žádat, čekáš.
1: A to nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, debatu obrátit, tak co ty? Budeš žádat, čekáš.
1: A to nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, taky co ty? Budeš žádat, čekáš.
1: A to nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, taky žádat, čekáš.
1: A to nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, taky čekáš.
1: Čekáš. A to nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, taky ten
1: moje veřejné sdělovací prostředek. To nemůžu říct právě, víš co?
0: Jo, taky
1: ten moje veřejné sdělovací prostředek, tady já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi
1: říct právě, víš co?
0: Jo, taky
1: ten moje veřejné sdělovací prostředek, tady já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi říct.
1: Ten moje veřejné sdělovací prostředek, tady já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi říct.
1: Všechno bude jako a ty seš ale jako veřejné sdělovací prostředek, tady já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi říct.
1: Všechno bude jako a ty seš ale jako ta prostředek, tady já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi
1: všechno bude jako a ty seš ale jako ta oběť, že jo? Já to řeknu.
0: Jo, tak vidíš, a ty se mi ptáš.
1: Všechno bude jako a ty seš ale jako ta oběť, že jo?
0: Ty se mi ptáš.
1: Všechno bude jako a ty seš ale jako ta oběť, že jo?
0: Já jsem oběť, no, to je pravda.
1: Všechno bude jako a ty seš ale jako ta oběť, že jo?
0: Já jsem oběť, no, to je pravda.
1: Ty seš na druhé straně, chápeš? A ty seš ale jako ta oběť, že jo?
0: Já jsem oběť, no, to je pravda.
1: Ty seš na druhé straně, chápeš? Mě se jako ta oběť, že jo?
0: Já jsem oběť, no, to je pravda.
1: Ty seš na druhé straně, chápeš? Mě se nemůže, že jo?
0: Já jsem oběť, no, to je pravda.
1: Ty jsi na druhé straně, chápeš, mě se nemůžeš ptát jako chlapa, že jo?
0: Tak v dnešní většinou, to je pravda.
1: Ty jsi na druhé straně, chápeš, mě se nemůžeš ptát jako chlapa, že jo?
0: Tak v dnešní době emancipace, víte.
1: Ty jsi na druhé straně, chápeš, mě se nemůžeš ptát jako chlapa, že jo?
0: Tak v dnešní době emancipace, víte.
1: Chápeš, mě se nemůžeš ptát jako chlapa, že jo?
0: Tak v dnešní době emancipace, víte.
1: No nevím, myslíš ptát jako chlapa, že jo?
0: Tak v dnešní

0: Zprávy.
1: Hezké
0: dopoledne. Rock Radio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský... Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr... Dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr... Je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí... Jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí... Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sár. Hlavním dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sár. Hlavním programem cestuje izraelský ministr zahraničí.

0: V době emancipace, viď.
1: To jako chlapa, že?
0: Tak v dnešní době emancipace, viď.
1: No nevím,
0: myslíš. Co kdybych chtěla já, jako? Tak v dnešní době emancipace, viď.
1: No nevím, myslíš.
0: Co kdybych chtěla já, jako?
1: Jestli úplně nechceme.
0: Žádat v době emancipace, viď.
1: No nevím, myslíš.
0: Co kdybych chtěla já, jako?
1: Jestli úplně nechceme, aby ta emancipace. No nevím, myslíš.
0: Co kdybych chtěla já, jako?
1: Jestli úplně nechceme, aby ta emancipace dorazila. No. No nevím,
0: co
1: myslíš.
0: Co kdybych chtěla já, jako?
1: Jestli úplně nechceme, aby ta emancipace dorazila
0: no,
1: i
0: to
1: do toho.
0: Nevím,
1: co myslíš.
0: Co chtěla já, jako?
1: Jestli úplně chceme, aby ta emancipace dorazila
0: no,
1: i
0: to já taky jako.
1: Jestli úplně chceme, aby ta emancipace dorazila
0: no,
1: i
0: to
1: do tohohle odvětví, to asi úplně chceme, aby ta emancipace dorazila
0: no,
1: i
0: to
1: do tohohle odvětví, to asi úplně ne. No, aby ta emancipace dorazila
0: no,
1: i do tohohle odvětví, to asi úplně ne. No, emancipace dorazila i do tohohle odvětví, to asi úplně ne. No, tak je
0: no, to
1: do tohohle odvětví, to asi úplně ne. No, tak je tohle odvětví, to asi úplně ne. No, tak je děkujeme a budeme se těšit na odvětví, to asi úplně ne. No, tak je děkujeme a budeme se těšit na oznámení. Ne. No, tak je děkujeme a budeme se těšit na oznámení.
0: Vyřídím do.
1: No, tak je děkujeme a budeme se těšit na oznámení.
0: Vyřídím.
1: Děkujeme a budeme se těšit na oznámení.
0: Vyřídím do.
1: Pojďme na, jo, pojďme na muziku se těšit na oznámení.
0: Dobře, vyřídím doma.
1: Pojďme na, jo, pojďme na muziku oznámení.
0: Dobře, vyřídím doma.
1: Pojďme na, jo, pojďme na muziku. 4 minuty po 9.

Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne... Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Drábem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Night, I'm gonna

Nejden pro všechny fanoušky kapely Olympic, protože právě v tento den v roce 1987 zemřel Miroslav, protože právě v tento den v roce 1987 zemřel Miroslav Berka. Právě v tento den v roce 1987 zemřel Miroslav Berka. V roce 1987 zemřel Miroslav Berka. Samozřejmě klávesák Olympiku byl 1987 zemřel Miroslav Berka. Samozřejmě klávesák 7 zemřel Miroslav Berka. Samozřejmě klávesák Olympiku bylo mu pouhých 42 let zemřel Miroslav Berka. Samozřejmě klávesák Olympiku bylo mu pouhých 42 let zemřel tak Berka. Samozřejmě klávesák Olympiku bylo mu pouhých 42 let zemřel tak dodnes. Samozřejmě klávesák Olympiku bylo mu pouhých 42 let zemřel tak dodnes se neví, jestli šlo tak Olympiku bylo mu pouhých 42 let zemřel tak dodnes se neví, jestli šlo o sebevraždu bylo mu pouhých 42 let zemřel tak dodnes se neví, jestli šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdy 42 let zemřel tak dodnes se neví, jestli šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl zemřel tak dodnes se neví, jestli šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl každopádně oficiálně se neví, jestli šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl každopádně jestli šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl každopádně oficiální prohlášení šlo o sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl každopádně oficiální prohlášení je že spáchal sebevraždu nebo jestli mu v tom někdo pomohl každopádně oficiální prohlášení je že spáchal sebevraždu nebo někdo pomohl každopádně oficiální prohlášení je že spáchal sebevraždu on měl po každopádně oficiální prohlášení je že spáchal sebevraždu on měl po příchodu Jirky Valenty oficiální prohlášení je že spáchal sebevraždu on měl po příchodu Jirky Valenty dalšího klášení je že spáchal sebevraždu on měl po příchodu Jirky Valenty dalšího klávesáka takou těžkou spáchal sebevraždu on měl po příchodu Jirky Valenty dalšího klávesáka takou těžkou sebevraždu on měl po příchodu Jirky Valenty dalšího klávesáka takou těžkou situaci v Olympiku už on měl po příchodu Jirky Valenty dalšího klávesáka takou těžkou situaci v Olympiku příchodu Jirky Valenty dalšího klávesáka takou těžkou situaci v Olympiku už od roku 1986. On byl teda výborný klávesák, ale byl spíš Olympiku už od roku 1986. On byl teda výborný klávesák, ale od roku 1986. On byl teda výborný klávesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten 86. On byl teda výborný klávesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten On byl teda výborný klávesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už teda výborný klávesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už do těch 80. moc nesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už do těch 80. moc neseděl, takže byl spíš rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už do těch 80. moc neseděl, takže rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už do těch 80. moc neseděl, takže v podstatě vyplňovalovej a ten rock'n'roll už do těch 80. moc neseděl, takže v podstatě vyplňoval spíš takový už do těch 80. moc neseděl, takže v podstatě vyplňoval spíš takový plochy jsem 70. moc neseděl, takže v podstatě vyplňoval spíš takový plochy jsem tam nějaký neseděl, takže v podstatě vyplňoval spíš takový plochy jsem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavený právě, takže v podstatě vyplňoval spíš takový plochy jsem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavený právě na Jiřím Valentu. V podstatě vyplňoval spíš takový plochy jsem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavený právě na Jiřím Valentovi. No, spíš takový plochy jsem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavený právě na Jiřím Valentovi. No, a jsem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavený právě na Jiřím Valentovi. No, a navíc měl osobní problém, ale všechno bylo postavený právě na Jiřím Valentovi. No, a navíc měl osobní problémy, sázel nastavený právě na Jiřím Valentovi. No, a navíc měl osobní problémy, sázel na dostizích na Jiřím Valentovi. No, a navíc měl osobní problémy, sázel na dostizích gamblerům Jiřím Valentovi. No, a navíc měl osobní problémy, sázel na dostizích, gamblerzil a to vše navíc měl osobní problémy, sázel na dostizích, gamblerzil a to všechno osobní problémy, sázel na dostizích, gamblerzil a to všechno ho dohnalo do situace, sázel na dostizích, gamblerzil a to všechno ho dohnalo do situace, dostizích, gamblerzil a to všechno ho dohnalo do situace, kdy gamblerzil a to všechno ho dohnalo do situace, kdy o sebevraždě a to všechno ho dohnalo do situace, kdy o sebevraždě dlouho mluvil, popisuje Petr.

Trianda ve svý knize Dávno, tak ukazoval, jak to udělá svý knize Dávno, tak ukazoval, jak to udělá, měl takový popruh na klávesi a ukazovno, tak ukazoval, jak to udělá, měl takový popruh na klávesi a ukazoval vše, tak ukazoval, jak to udělá, měl takový popruh na klávesi a ukazoval, jak to plánuje. Ono v podstatě se bál, že půjde do vězení, protože Olympik plánuje. Ono v podstatě se bál, že půjde do vězení, protože Olympik hrál. Ono v podstatě se bál, že půjde do vězení, protože Olympik hrál. Se bál, že půjde do vězení, protože Olympik hrál. Ten týden bál, že půjde do vězení, protože Olympik hrál. Ten týden předtím do vězení, protože Olympik hrál. Ten týden předtím na Slovensku, a on říkal, že to, že Olympik hrál. Ten týden předtím na Slovensku, a on říkal, hrál. Ten týden předtím na Slovensku, a on říkal, že se domů nevrátí. Ten týden předtím na Slovensku, a on říkal, že se domů nevrátí, protože by ho zatkli. Předtím na Slovensku, a on říkal, že se domů nevrátí, protože by ho zatkli. Na Slovensku, a on říkal, že se domů nevrátí, protože by ho zatkli. A že si prsku, a on říkal, že se domů nevrátí, protože by ho zatkli. A že si pro něj přijde policie, tak dokonce domů nevrátí, protože by ho zatkli. A že si pro něj přijde policie, tak dokonce vrátí, protože by ho zatkli. A že si pro něj přijde policie, tak dokonce Petr Janda, jak by ho zatkli. A že si pro něj přijde policie, tak dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve svý knize. A že si pro něj přijde policie, tak dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve svý knize Dávno. Pro něj přijde policie, tak dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve svý knize Dávno, mu nabízel, že je, tak dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve svý knize Dávno, mu nabízel, že může, dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve svý knize Dávno, mu nabízel, že může zůstat na propasti, že tam ho znova popisuje ve svý knize Dávno, mu nabízel, že může zůstat na propasti, že svý knize Dávno, mu nabízel, že může zůstat na propasti, že tam ho nenajde, mu nabízel, že může zůstat na propasti, že tam ho nenajdou, každopádně, že může zůstat na propasti, že tam ho nenajdou, každopádně nakonec na propasti, že tam ho nenajdou, každopádně nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty, že tam ho nenajdou, každopádně nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty v Lidlu, každopádně nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty v Lidlu, každopádně nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty, nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty v Lucerně, jeden odpoledne, a hned se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty v Lucerně, jeden odpoledne a měli naplánovaný dva koncerty v Lucerně, jeden odpoledne a dva koncerty v Lucerně, jeden odpoledne a jeden večer v Lucerně, jeden odpoledne a jeden večer. No a na ten odpolední, jeden odpoledne a jeden večer. No a na ten odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, odpoledne a jeden večer, no a na ten odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, tak jeden večer, no a na ten odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, no a na ten odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, tak to odehráli, odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, tak to odehráli bez něj, akorát přikryli zkoušku už se nedostavil, tak to odehráli bez něj, akorát přikryli jeho aparatu nedostavil, tak to odehráli bez něj, akorát přikryli, tak to odehráli bez něj, akorát přikryli jeho aparaturu takovým černým. A to odehráli bez něj, akorát přikryli jeho aparaturu takovým černým hadrem, který se bez něj, akorát přikryli jeho aparaturu takovým černým hadrem, který se tam přikryli jeho aparaturu takovým černým hadrem, který se tam našel, což je docela až jeho aparaturu takovým černým hadrem, který se tam našel, což je docela až takovým černým hadrem, který se tam našel, což je docela až z toho demnás teda černým hadrem, který se tam našel, což je docela až z toho demnás teda po zádech. No, hadrem, který se tam našel, což je docela až z toho demnás teda po zádech. No a našel, což je docela až z toho demnás teda po zádech. No a pak je docela až z toho demnás teda po zádech. No a pak z toho demnás teda po zádech. No a pak se ptal Petr Janda po zádech. No a pak se ptal Petr Janda hledal teda uch. No a pak se ptal Petr Janda hledal. Pak se ptal Petr Janda hledal teda u jeho přítelkyně tehdejší.

0: Se ptal Petr Janda, hledal teda u jeho přítelkyně tehdejší, jestli teda dorazil, ona říkala, že už dávno odešel. No a pak se to dozvěděli. Takže bohužel, zapomínáme na něj, my dokonce s Petrem Jandou připravujeme oslavu. Teď pojďme na další muziku, dáme si Ozzy Osbourne, Teď pojďme na další muziku, dáme si Ozzy Osbourne, dáme si Rasmus a budou taky Harley.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benové prodejně v Praze, Poděbradská 36.
2: Housebrand Cafe.

0: www.cenabene.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
0: CZ.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Hausbrand.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Cezant. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumpy.
5: Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee.
5: Já.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting. Víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting,
5: co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a ne. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. K lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásné.
4: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného.
4: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri.
4: Který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
4: Venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro te si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
5: o počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své.
4: Bere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možný.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
5: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
5: vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší
4: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na
4: zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky
4: nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Máte penzi.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Máte penzíko.
5: Zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Máte penzíko. Převeďte si ho k N.
6: A na zážitky.
5: CZ.
7: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN.
5: CZ.
7: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? A získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si

0: sami zvolíte spořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. K NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno penzík. Více na NN.cz lomeno penzíko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: NN.cz lomeno penzíko.
1: Kontejnery Siegel
0: lomeno penzíko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte...
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
3: Jsme...
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Říkáte problém.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje.
3: Se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje.
3: www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se
3: www.siegel.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš.cz.
5: Ať už obík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík. U nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.
5: Slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.
5: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro
5: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro
5: úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši
5: zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Domov pro seniory z Ulicka.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Domov pro seniory z Ulicka.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Domov pro seniory z Ulicka hledá lidi do...
4: PZ, partner pro vaši zahradu.
6: Domov pro seniory z Ulicka hledá lidi do přímé péče.
4: Pro vaši zahradu.
6: Domov pro seniory z Ulicka hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme...
6: Domov pro seniory z Ulicka hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho...
6: Pro seniory z Ulicka hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme...
6: Z Ulicka hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
6: lidi do přímé péče.

0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízí charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání, tu je stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání, nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz. Dívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel.
0: Více na domov, pomlčka, sulicka.cz.
1: Jsou s užitkovými...
0: Sulicka.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
0: Sulicka.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich... Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení? S užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spole... Užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spole... Jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Spokojení? Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou
2: kvalitu.
1: A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou rukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a rukou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mova? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mova? Na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo tu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Po. Nyní v akční nabídce. Akční nabídce.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý.

rok s garáží a zkušeben. Rok. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok rádio. Rok s garáží a zkušeben. Rok rádio. S garáží a zkušeben. Rok rádio. Ty a zkušeben. Rok rádio.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: shoots. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores.
1: Uvolně.
0: And he shoots, he scores.
1: Uvolněte se a nemusíte.
0: He scores.
1: Uvolněte se a. Uvolněte se a nemusíte ani. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bach. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlav zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržuj. Hákněte práci. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock rásček. A hlavně nezdržujte hru. Rock rádio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock rádio fandí hokej. Tak tuto hru. Rock rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každej den se Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každej den se Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každej den se připravte na porci víc hokej, tak fanděte s náma. Každej den se připravte na porci výsledků a tak fanděte s náma. Každej den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každej den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronika výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Stí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesi. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebnictví. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebních dovozidel, stavební a zahradní technik profesionálního nářadí ve stavebních dovozidel, stavební a zahradní techniky. Vního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Web dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

úplně nechápu, proč byla odsunuta na... No také Linkin Park měli v té době spoustu... Úplně nechápu, proč byla odsunuta na... No také Linkin Park měli v té době spoustu... Proč byla odsunuta na... No také Linkin Park měli v té době spoustu písní a... Proč byla odsunuta na... No také Linkin Park měli v té době spoustu písní a spoustu skvělého matana. No také Linkin Park měli v té době spoustu písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli... No také Linkin Park měli v té době spoustu písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli hýřit. Park měli v té době spoustu písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli hýřit, jak se říká, spoustu písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli hýřit, jak se říká, písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli hýřit, jak se říká lidově, 9 hodin skvělého materiálu, takže mohli hýřit, jak se říká lidově, 9 hodin a 39 minut v kálu, takže mohli hýřit, jak se říká lidově, 9 hodin a 39 minut v tuhle mohli hýřit, jak se říká lidově, 9 hodin a 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám, jak se říká lidově, 9 hodin a 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítří 9 hodin a 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítří 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude ku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude to mardi rokový dopoledne, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude to mardi, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude to mardi z vypsaný fixy, protože ta v pátek středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude to mardi z vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svůj, že dorazí hvězdný host. Bude to mardi z vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svoje nový album. Bude to mardi z vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svoje nový album. Bude to mardi z vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svoje nový album. My už z téhle desky vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svoje nový album. My už z téhle desky, protože ta v pátek vydává svoje nový album. My už z téhle desky v pátek vydává svoje nový album. My už z téhle desky známe dvě písně, jednu z nich znáte i z Erava, svoje nový album. My už z téhle desky známe dvě písně, jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Album. My už z téhle desky známe dvě písně, jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Známe dvě písně, jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Bylo to jistý. Známe dvě písně, jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Bylo to jistý. Písně, jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Bylo to jistý. A tak si s Mardim popovídáme o jednu z nich znáte i z Éteru Rock Rádia. Bylo to jistý. A tak si s Mardim popovídáme o nový tvorbě, o vypsaný fix. Bylo to jistý. A tak si s Mardim popovídáme o nový tvorbě, o vypsaný fix. A tak si s Mardim popovídáme o nový tvorbě, o vypsaný fixe, jak aktuálně funguje. A tak si s Mardim popovídáme o nový tvorbě, o vypsaný fixe, jak aktuálně funguje. Povídáme o nový tvorbě, o vypsaný fixe, jak aktuálně funguje, jak se o nový tvorbě, o vypsaný fixe, jak aktuálně funguje, jak se jí hraje. Co všechno chystá, o vypsaný fixe, jak aktuálně funguje, jak se jí hraje, co všechno chystá na léto a fixe, jak aktuálně funguje, jak se jí hraje, co všechno chystá, funguje, jak se jí hraje, co všechno chystá na léto a samozřejmě jak se jí hraje, co všechno chystá na léto a samozřejmě probereme. Co všechno chystá na léto a samozřejmě probereme ten titul, Pardubice. Všechno chystá na léto a samozřejmě probereme ten titul pardubický, protože léto a samozřejmě probereme ten titul pardubický, a samozřejmě probereme ten titul pardubický, protože Mardy, jak dobře ten titul pardubický, protože Mardy, jak dobře víte, tak je ten titul pardubický, protože Mardy, jak dobře víte, tak je velkým pardubický, protože Mardy, jak dobře víte, tak je velkým fanouškem hokeje a protože Mardy, jak dobře víte, tak je velkým fanouškem hokeje a měl, jak dobře víte, tak je velkým fanouškem hokeje a měl i co dočinění, dobře víte, tak je velkým fanouškem hokeje a měl i co dočinění v rámci oslav, tak je velkým fanouškem hokeje a měl i co

0: dočinění v rámci oslav. Takže velkým fanouškem hokeje a měl i co dočinění v rámci oslav. Takže myslím si, že i na tohle téma padne pár otázek. Každopádně určitě bude v rámci oslav.
1: Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Baru.
1: Korun. Komerční banka.
2: Baru. Dovolenou.
1: Komerční banka.
2: Baru. Dovolenou.
1: Banka.
2: Baru. Dovolenou mám. Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V dou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25%.
3: A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25%.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. Dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a ne. Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pět.
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pět.
0: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě. Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...

0: srdcem. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Srdcem. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Goat. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Svět muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Koupíš v síti Go Out.
1: Svět není jen samé slunce a
0: v síti Go Out.
1: Svět není jen samé slunce a duha je
0: out.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na který samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si ne, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce.
1: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější
1: jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít
1: rozmach. Si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné
1: hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné
1: deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý
3: den. Jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30
3: do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si.
4: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na
4: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
4: Vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
4: Ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí. Na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi. Na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas
3: gánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas
3: v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava
3: v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
3: Nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý
3: pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Potřebuješ změnit splátky?
4: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: Den. Více na aquapalas.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: S flexibilas.cz.
5: Potřebuješ změnit

Lost, ztracená píseň Linkin Park, která vyšla v roce 2023 jako bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá 2023 jako bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z téhle doby 23 jako bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z téhle 3 jako bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z téhle doby albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z téhle doby a byla to zapomenutá píseň z téhle doby a myslím si, že se povedla. Linkin Park povedla

0: Nízké ceny
1: a na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nové styly pro vaše léto.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Nové styly.
0: Vždycky něco navíc.
2: Nové styly pro vaše léto.
0: Víc.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kvě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastní. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat. Postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat na rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem.
4: Dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Budovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
6: Rybičky 48 tě zvou na.
5: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední.
5: Rozumem, budujte srdcem.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední.
5: Budujte srdcem.

0: změnit splátku s flexibilní... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsícku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do píc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Řídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zase
0: kredit. Pro lepší příběhy.
1: Zase tankuju.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Já tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké
1: tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až tis špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tu.
2: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak
2: ne. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
1: Drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tam. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda 69 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.

0: slevovými kupóny až 40% teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Navštivte jednu z nové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Navštivte se slevovými kupóny až 40% Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s kupóny až 40% Navštivte jednu z našich prodejen až 40% Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s 30% Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30% Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami z prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
1: Aktuální zpráva.
0: 30 000 položkami skladem. Planeo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní
0: hry položkami skladem. Planeo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: skladem. Planeo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: Planeo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: V republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj,
2: hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží
2: vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje
2: slost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliony. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliony. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Rock Radio.
3: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Rock Radio.
3: Lístek ke svobodě.
4: Rock Radio.
3: Svobodě.

na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Mood Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva v kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníka. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám žánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou hraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Mak vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malef v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pe. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pe. Black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hak. Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Fir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: i FM nebo na v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rock DABu i FM nebo na radia.cz Rock Radio FM nebo na radia.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio Co se Rock Radio Rock Radio Co se děje Rock Radio Rock Radio Co se děje Radio Rock Radio Co se děje Rock Radio Co se děje
1: 22
0: Radio Co se děje
1: 22. a 23.
0: děje
1: 22. a 23. května 22. a 23. května pořádají tři sestry 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air 22. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku Května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezaniku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40 nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 telnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Můžete vyrazit i

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem. Bem.

Allegro Smart Weeks u... Allegro Smart Weeks už... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festi... Allegro Smart Weeks už běží. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den 1000%. Vstup

0: No jak myslíš?
1: Ja se oblíkám bez potisku. www.
0: Myslíš?
1: Ja se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Ja se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Stavebniny Dek přináší
1: www.bezpotisku.cz.
2: Stavebniny Dek přináší
1: www.bezpotisku.cz.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková paluba
1: potisku.cz.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková paluba. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Classic tloušť. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Classic tloušť. Přináší megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě A. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 200. Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 240. 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH, AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH, mega akce, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH, mega akce vestní nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH, mega akce ve stavebninách 245 Kč včetně DPH, mega akce ve stavebninách Dek platí 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na 9. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
3: Podniká.
2: Přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
3: Podnikám a potřebuji
2: super cenu. Více na dek.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě
2: kašlou. Cena Dek.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od
2: A.Z.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Ale já potřebuju půjčit tak, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Ale já potřebuju půjčit tak, na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10.
4: Řešení je úvěr od A.C.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
4: Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladé.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Aho.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Aho.
6: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nás...
6: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám...
6: Na hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
6: Závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Jackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat

0: Objevuj každý den tisíce značkových produktů za opravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. A objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Jich produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Když něco, tak Allegro. Co, tak Allegro. Allegro.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po ta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Kého letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do něj letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto se destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekin i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vibu, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Připadáš si ve značku.
1: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech.
1: Cestu na prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap.
1: Prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap.
1: Aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www

0: ujít. Je to 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Se nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Jsem za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ceny rostou, digitální číslo.
0: Od lístek ke svobodě.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ke svobodě.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale... Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale... Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A tou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ to tu bude vždycky. A u portál CZ vsaď bude vždycky. A u portál CZ vsaďte na hodnoty, které vydrží poge. A u portál CZ vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zl.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portstota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Brána k bezpečí. AU portál CZ. AU portál CZ.
2: Ardon.
1: Portál CZ.
2: Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Zet.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. První příznaky. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. První příznaky demence. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. První příznaky demence. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. První příznaky demence může odhalit. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. První příznaky demence může odhalit několika minut. Přeje Kuba Bělak. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80 může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky několika minutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupná až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovaný preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom společnost prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom společnost všeobecného lékařství. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti. Informovala o tom společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti. Informovala o tom společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty. Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes projednají České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečné společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly Purkyně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničí. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničí. Dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení nového kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení investic. Současně proběhne premiérové udílení nového Evropic. Současně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Přesně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident. Německá kancléřka Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Čeští hokejisté porazili ve třetí polský prezident Lech Walesa. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní Lech Walesa. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa obhájce. Hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4. Ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4. Základní skupiny B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní

0: světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra, činil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii, minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii, ani se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas hrají naši zítra proti Itálii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Naši zítra proti Itálii.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se
0: proti Itálii.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se
0: podívat.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se podívat.
1: Radio. Počasí.
2: Pojďme se podívat na počasí, dneska bude převážně polojasno.
1: Počasí.
2: Pojďme se podívat na počasí, dneska bude převážně polojasno až oblačno. Nejen lokálně se můžou vyskytnout přeháňky a denní teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Se můžou vyskytnout přeháňky a denní teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Vyskytnout přeháňky a denní teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. A denní teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Mezi 15 až 19 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Janské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, ledně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, nem prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Děvín.
2: Co se
1: Rock Radio doprava.
2: Co se týká ne
1: Rock Radio doprava.
2: Co se týká
1: Rock Radio doprava.
2: Co se týká nehod, tak se bouralo
1: Rock Radio doprava.
2: Co se týká nehod, tak se bouralo v posledních 60 minutách
1: doprava.
2: Co se týká nehod, tak se bouralo v posledních 60 minutách hlavně v Praze. Co se týká nehod, tak se bouralo v posledních 60 minutách hlavně v Praze, tedy když Co se týká nehod, tak se bouralo v posledních 60 minutách hlavně v Praze, tedy když tak se bouralo v posledních 60 minutách hlavně v Praze, tedy když v posledních 60 minutách hlavně v Praze, tedy když vememe ty větší města a hlavní minutách hlavně v Praze, tedy když vememe ty větší města a hlavně v Praze, tedy když vememe ty větší města a hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně, tedy když vememe ty větší města a hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně v ulici, když vememe ty větší města a hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně v ulici Žižkova a hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně v ulici Žižkovu, tam počíná hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně v ulici Žižkovu, tak se pojďme podívat na Prahu konkrétně v ulici Žižkovu, tam počítejte s komplikovat na Prahu konkrétně v ulici Žižkovu, tam počítejte s komplikací, nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. V ulici k Žižkovu, tam počítejte s komplikací, nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. Stejně k Žižkovu, tam počítejte s komplikací, nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. Stejně tak, jako počítejte s komplikací, nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. Stejně tak, jako v Malešických v Praze. Komplikací, nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. Stejně tak, jako v Malešických v Praze. Tam je tak osobních aut tam blokuje průjezd. Stejně tak, jako v Malešických v Praze, tam průjezd. Stejně tak jako v Malešických v Praze, tam je taky nehoda. Stejně tak jako v Malešických v Praze, tam je taky nehoda dvou osobních aut, která blokuje. V Malešických v Praze, tam je taky nehoda dvou osobních aut, která blokuje průjezd, tak počítejte v Praze. Tam je taky nehoda dvou osobních aut, která blokuje průjezd, tak počítejte s omezením. Jezděte opatrně. Tam je

0: taky nehoda dvou osobních aut, která blokuje průjezd, tak počítejte s omezením.
1: Tady mám pro vás Van Halen.

jen co se zle uzved. Sexuál, ale jen co se zle uzved. Přísně, ale jen co se zle uzved. Přísně.

0: Chate koprový, to si pak uvaří. Chate koprový, uvaří. Chate koprový, chate koprový
1: a gulášový.
0: Chate koprový
1: a gulášový.
0: Chate koprový.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Nohavičky z marcipánu fíží. Nohavičky z marcipánu zvan fíží. Nohavičky z marcipánu zvan. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Marcipánu s vanilkovou příchutí. Šánu s vanilkovou příchutí. Šámazaný vanilkovou příchutí. Šámazaný příchutí. Šámazaný brušet. Šámazaný brušetou s tymián. Šámazaný brušetou s tymián. Mazaný brušetou s tymiánu. A knoflíky zaný

1, který nahrával. A je to deska, na který je skladba 81, který nahrával. A je to deska, na který je skladba 1, který nahrával. A je to deska, na který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You, který nahrával. A je to deska, na který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You. A je to deska, na který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You. A je to deska, na který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You. A tam je to deska, na který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You. A tam se Eric Carr ukázal naposledy, jakože který je skladba God Gave Rock'n'Roll to You. A tam se Eric Carr ukázal God Gave Rock'n'Roll to You. A tam se Eric Carr ukázal naposledy, jakože v klipu You. A tam se Eric Carr ukázal naposledy, jakože v klipu Honey. Tam se Eric Carr ukázal naposledy, jakože v klipu Honey nenahrál, nahrálý Eric Singer. Ukázal naposledy, jakože v klipu Honey nenahrál, nahrálý Eric Singer, což je milně naposledy, jakože v klipu Honey nenahrál, nahrálý Eric Singer, což je klipu Honey nenahrál, nahrálý Eric Singer, což je milně občas uveden, nenahrál, nahrálý Eric Singer, což je milně občas uvedeno, nebo Eric Singer, což je milně občas uvedeno, nebo respektive mylně se domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával uvedeno, nebo respektive mylně se domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával nenahrával, respektive mylně se domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával nenahrával jí ve studiu, mylně se domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával nenahrával jí ve studiu, domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával nenahrával jí ve studiu a fanoušci a posluchači, že ji nahrával nenahrával jí ve studiu, ale v klipu je to poslední věc, kde se či, že ji nahrával, nenahrával jí ve studiu, ale v klipu je. Je to poslední věc, nahrával, nenahrával jí ve studiu, ale v klipu je. Je to poslední věc, kde se nahrával jí ve studiu, ale v klipu je. Je to poslední věc, kde se nakonec ukázal. Ve studiu, ale v klipu je. Je to poslední věc, kde se nakonec ukázal. V klipu je. Je to poslední věc, kde se nakonec ukázal. A Paul Stanley, poslední věc, kde se nakonec ukázal. A Paul Stanley ve svý nakonec ukázal a Paul Stanley ve svý biografii ukázal a Paul Stanley ve svý biografii se zmiňuje o tom, že a Paul Stanley ve svý biografii se zmiňuje o tom, že Paul Stanley ve svý biografii se zmiňuje o tom, že Paul Stanley ve své biografii se zmiňuje o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky na konci. Stanley ve své biografii se zmiňuje o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky. Biografii se zmiňuje o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky na konci, když už bylo jasný, že to úplně se zmiňuje o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky na konci, když už bylo jasný, že to úplně je o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky na konci, když už bylo jasný, že to úplně nedop se k němu nezachovali zrovna hezky na konci. Když už bylo jasný, že to úplně nedopadne asi dobře. Zachovali zrovna hezky na konci, když už bylo jasný, že to úplně nedopadne asi dobře. A na konci, když už bylo jasný, že to úplně nedopadne asi dobře. A trochu toho lituje, bylo jasný, že to úplně nedopadne asi dobře. A trochu toho lituje, že vlastně úplně nedopadne asi dobře. A trochu toho lituje, že vlastně asi dobře. A trochu toho lituje, že vlastně ho nahradili bych řekl, nebo on si myslí, že ho nahradili poměrně předčasně. A že vlastně kdy myslí, že ho nahradili poměrně předčasně. A že vlastně, když chtěl potom aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale a že vlastně, když chtěl pot,

Letí to. Letí to. Letí to. 30. Letí to. 35 let. Letí to. 35 let. Evenflow a Pearl Jam. Letí to. 35 let. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 9. Letí to. 35 let. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 19. 35 let. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 95 let. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 1991. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 1991. Samozřejmě výjimečný. Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 1991. Samozřejmě Pearl Jam na Rock Rádiu Rock 1991. Samozřejmě výjimečný album. Rock Rádiu Rock 1991. Samozřejmě výjimečný album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat. 91. Samozřejmě výjimečný album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat. Samozřejmě výjimečný album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat. Výjimečný album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat taky na 34. Album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat taky na 34. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zaspomínat taky na 34 let. Starý album. Vzpomínání, tak pojďme zaspomínat taky na 34 let. Starý album, který dnes slaví, tak pojďme zaspomínat taky na 34 let. Starý album, který dnes zmínat taky na 34 let. Starý album, který dnes slaví výročí a je to album 34 let. Starý album, který dnes slaví výročí a je 4 let. Starý album, který dnes slaví výročí a je to album Revenge od kapely Kiss. Starý album, který dnes slaví výročí a je to album Revenge od kapely Kiss. Výborná dnes slaví výročí a je to album Revenge od kapely Kiss. Výborná záležitost. Slaví výročí a je to album Revenge od kapely Kiss. Výborná záležitost, kterou teď hodně poslouchám. A je to album Revenge od kapely Kiss. Výborná záležitost, kterou teď hodně poslouchám. Našel jsem si k ní zase cestu po dlouhý době a užívám si to, pouštím si ji každý den. Je zase cestu po dlouhý době a užívám si to, pouštím si ji každý den. Je po dlouhý době a užívám si to, pouštím si ji každý den. Je to deska, která byla věnována době a užívám si to, pouštím si ji každý den. Je to deska, která byla věnována vám si to, pouštím si ji každý den. Je to deska, která byla věnována Eriku Karovi, tedy jejich bubeníkovi, si každý den. Je to deska, která byla věnována Eriku Karovi, tedy jejich bubeníkovi. Je to deska, která byla věnována Eriku Karovi, tedy jejich bubeníkovi, který zesnul v listopadu. Byla věnována Eriku Karovi, tedy jejich bubeníkovi, který zesnul v listopadu roku 1900. Eriku Karovi, tedy jejich bubeníkovi, který zesnul v listopadu roku 1991. Mát bubeníkovi, který zesnul v listopadu roku 1991. Má tam ještě takovej zesnul v listopadu roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci listopadu roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci, takovej mix z roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci, takovej mix z roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci, takovej mix z roku 1981, který je takovej jam na konci, takovej mix z roku 1981, který nahrál na konci, takovej mix z roku 1981, který nahrával, a takovej mix z roku 1981, který nahrával, a je to deska z roku 1980.

aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale nebylo to úplně, že vlastně, když chtěl potom aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale když chtěl potom aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale nebylo to úplně. Potom aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale nebylo to úplně. OK z jeho strany klipu, takže mu to umožnili, ale nebylo to úplně OK z jeho strany. No, každopádně umožnili, ale nebylo to úplně OK z jeho strany. No, nebylo to úplně OK z jeho strany. No, každopádně knížku si klidně přečtěte úplně OK z jeho strany. No, každopádně knížku si klidně přečtěte a desku Revenge můžete dneska po OK z jeho strany. No, každopádně knížku si klidně přečtěte a desku Revenge strany. No, každopádně knížku si klidně přečtěte a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou. No, každopádně knížku si klidně přečtěte a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci. Knížku si klidně přečtěte a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci. A to čtěte a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci a to, že na Rock Radio dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci a to, že na Rock Radio Stage poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci a to, že na Rock Radio Stage mám jinou informaci a to, že na Rock Radio Stage, který dobře znáte, dceřiná, a to, že na Rock Radio Stage, který dobře znáte, dceřiná stanice, na to, že na Rock Radio Stage, který dobře znáte, dceřiná, na Rock Radio Stage, který dobře znáte, dceřiná stanice našeho Rock Rádia, Stage, který dobře znáte, dceřiná stanice našeho Rock Rádia, kde hrajeme převážně českou, který dobře znáte, dceřiná stanice našeho Rock Rádia, kde to je dceřiná stanice našeho Rock Rádia, kde hrajeme převážně stanice našeho Rock Rádia, kde hrajeme převážně českou muziku a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Se našeho Rock Rádia, kde hrajeme převážně českou muziku a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Kde hrajeme převážně českou muziku a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Tak ještě dnes převážně českou muziku a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Tak ještě dnes rozdáváme a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Tak ještě dnes rozdáváme posledních pár lístků na Megacon, spoustu věcí máme. Tak ještě dnes rozdáváme posledních pár lístků na Megaconcert Rybiček 48 posledních pár lístků na Megaconcert

0: rád. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farm Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží. Přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Koupelnost
0: František.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje, ventilátory, krmové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory.

0: Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bazin.cz.
1: Bazin Fire.
0: Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně
0: stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně
0: i dvojce, prodej na Bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
0: Prodej na Bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušt mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušt podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Tohle nepřeslech
1: je slušná muzika.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Slušná muzika.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Volkswagen.
2: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy.
2: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny.
2: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny.
2: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
2: Slechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
4: Prostorný Caddy e-hybrid.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
4: Prostorný Caddy
3: užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
4: Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu
3: a ceny, které byste nečekali.
4: Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o
3: které byste nečekali.
4: Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní.
3: Kali.
4: Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750 e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 009 hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 000 výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz 50 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz 59 900 korun a ikonický ID Buzz již za 900 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 000 a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun i ID Buzz již za 959 900 korun již za 959 900 korun 59 900 korun.
5: Atención.
4: 900 korun.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical.
5: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Señoras y señores,
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Un, dos,
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Un, dos, tres, La
6: Tropical Party opět roztančí smích.
5: Un, dos, tres,
6: Tanečníško opět roztančí smích.

0: všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijď to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Dalste se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropicale, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropicale Party je tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale.
1: Yeso!
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party. La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. La Tropicale Party na terase Smíchov. Více na www.latropicale.party na terase Smíchov. Více na www.latropicale.cz. Auara. Smíchov. Více na www.latropicale.cz. Auara. Více na www.latropicale.cz. Auara. Šar. Více na www.latropicale.cz. Auara. Šar. Více na www.latropicale.cz. Auara. Šar. Ela Tropicale.cz. Auara šar.
2: Nemáš co
0: CZ. Auara šar.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: Auara šar.
2: Nemáš co na sebe?
0: Jar.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na sebe, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádi, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádi, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádi a nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádi na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. www.rokovýradio.cz
3: Ratatararata trička
4: rokovýradio.cz
3: Ratatararata trička
4: ratatar.cz
3: Ratatararata trička Ratatararata trička ratatararata
5: potisk potisk
3: Ratatararata trička ratatararata
5: potisk potisk trička potisk trička
3: Ratatararata trička ratatararata
5: potisk potisk trička potisk
3: Ratatararata trička ratatararata
5: potisk potisk trička
3: trička ratatararata
5: potisk potisk trička potisk trička bela bela
3: Ratatararata
5: potisk trička bela bel
3: CZ
5: potisk trička bela bel
3: CZ
5: potisk trička bela bel
3: CZ
5: potisk trička bela bel CZ
6: Hele, vyšla nová kapli.

0: takhle širokou nabídku.
1: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu.
1: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu.
1: Ventilátory.

0: CZ.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
0: Bilabil.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
0: CZ.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej. Kam se vydáme ten...
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko.
1: Nová kaplinka.
2: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán.
2: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to...
2: Kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolat...
2: Krát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně... Totálně neodolatelný týpek.
2: Portugalsko,
3: slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase...
3: Romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji...
3: Totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
3: Odolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na...
3: Týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický
4: průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
4: Julie. A zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová.
4: Víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Praxi. Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Stavební. Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
6: Stavebniny Dekpřinová.
5: Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci.
5: V Portugalsku.
3: Už vyšlo.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1.
3: Už vyšlo.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každý... Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům... Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro... Naší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace... 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace... 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní tím dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tep. Akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tep. Platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. 5. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
7: Happy Sport.
8: Dětské kolo.
7: Happy Sport.
8: Půjčovna.
7: Happy Sport.
8: Happy Sport. Dětské kolo.
7: Happy Sport.
8: Půjčovna.
7: Happy Sport.
8: Servis. Dětské kolo.
7: Happy Sport.
8: Půjčovna.
7: Happy Sport.
8: Servis.
7: Happy Sport.
8: Bazar.
7: Happy Sport.
8: Půjčovna.
7: Happy Sport.
8: Servis.
7: Happy Sport.
8: Bazar.
7: Happy
8: Sport. Půjčovna.
7: Happy Sport.
8: Servis.
7: Happy Sport.
8: Bazar.
7: Happy Sport.
8: Servis.
7: Happy Sport.
8: Bazar.
7: Happy Sport.
8: Šťastné dítě.
3: Happy
8: Sport.
7: Happy Sport.
8: Bazar.
7: Happy Sport.
8: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
8: Happy
7: Sport.
8: Bazar.
7: Happy Sport.
8: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
8: Happy Sport.

0: vzduchotechniky nikde jinde než širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Nikde nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
1: Ventilátory.cz Čtyři dny toho nejlepšího metalu a
0: přátelství.cz
1: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Firefest 2020. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Firefest 2020. Dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Firefest 2026. Wasp metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Firefest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo atmosféry. To je Base and Firefest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. A to je Base and Firefest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších víc než 40 fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších víc než 6. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších víc než 40 kapel už 24. A Paradise Lost nebo Napalm Dead. A dalších víc než 40 kapel už 24. Napalm Dead. A dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spále. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na otoč 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na otoč 4. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pročí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.

0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
2: Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Tu vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Ahoj, rokoři. Ahoj, rokeři. Zdraví vás. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Picky. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Picky Blinders. V rokové s Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Picky Blinders. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc. Námi 20 let rock opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 20. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května. O českové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května o 16. hodin. O moc se gengy poperou v neděli 24. května o 16. hodin. Roky poperou v neděli 24. května o 16. hodin. Rock opera CZ. V neděli 24. května o 16. hodin. Rock opera CZ. 24. května o 16. hodin. Rock opera CZ.
4: Právě teď
3: na o 16. hodin. Rock opera CZ.
4: Právě teď v
3: o 16. hodin. Rock opera CZ.
4: Právě teď v Planeu.
3: Rock opera CZ.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými
3: CZ.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Mými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Mými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. 15 minut od rezervace. Planeo. Rok. Rezervace. Planeo.

Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. Divokých.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemá, kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem si pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánu naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale ne... Tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho mect. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden. Toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pás. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušný skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Je pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte blesk
0: v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plánujte si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Své elektroniky už do druhého dne. Planého. Elektroniky už do druhého dne. Planého. Druhého dne. Planého. Planého.

Point of entry, tak se Point of entry, tak se jmenuje deska. Point of entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě Point of entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Point of entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její Point of entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Point of entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Rok 1981. Je deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Rok 1981. Album, který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Rok 1981. Album, teď od Judas Priest dali její otvírák, rok 1981 album, jste dali její otvírák, rok 1981 album, který v podstatě trpí otvírák, rok 1981 album, který v podstatě trpí úplně stejným problémem jako 1981 album, který v podstatě trpí úplně stejným problémem jako třeba album, který v podstatě trpí úplně stejným problémem jako třeba v podstatě trpí úplně stejným problémem jako třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě. V podstatě trpí úplně stejným problémem jako třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě po velice úplně stejným problémem jako třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě po problémem jako třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě po velice úspěšný třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě po velice úspěšný a od Deep Purple. Vyšlo prostě po velice úspěšný a komerčně vyšlo prostě po velice úspěšný a komerčně založený Liberty Steel. Co chcete víc k tomu? Pojďme se podívat na 23. květen. Chcete víc k tomu? Pojďme se podívat na 23. květen do českých. Pojďme se podívat na 23. květen do českých Budějovic, protože dívat na 23. květen do českých Budějovic, protože tam 23. květen do českých Budějovic, protože tam startuje série Fest květen do českých Budějovic, protože tam startuje série festivalských Budějovic, protože tam startuje série festivalu Rockin, protože tam startuje série festivalu Rockin a Rockrády tam startuje série festivalu Rockin a Rockrádio bude u toho, že startuje série festivalu Rockin a Rockrádio bude u toho série festivalu Rockin a Rockrádio bude u toho festivalu Rockin a Rockrádio bude u toho. Můžete se těšit na Rockin a Rockrádio bude u toho. Můžete se těšit na téměř celý a Rockrádio bude u toho. Můžete se těšit na téměř celý Rockrádiový tým a bude u toho. Můžete se těšit na téměř celý Rockrádiový tým. Můžete se těšit na téměř celý Rockrádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zašit na téměř celý Rockrádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou téměř celý Rockrádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou alkohol, celý Rockrádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou alkohol, horký žeslíže, Dimitri, Rockrádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou alkohol, horký žeslíže, Dimitri, tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou alkohol, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Samozřejmě na kapely, který tam zahrajou alkohol, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Který tam zahrajou alkohol, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a vina, horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a vina, tenhle ten Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a vina, tenhle ten festival můžete jít z Lisa Trautenberg a Traktor. No a vina, tenhle ten festival můžete jít z Lisa a Traktor. No a vina, tenhle ten festival můžete jít s lískami od nás, stejně tak jako. No a vina, tenhle ten festival můžete jít s lískami od nás, stejně tak jako loni i letos. Vina, tenhle ten festival můžete jít s lískami od nás, stejně tak jako loni i letos máte možnost. Festival můžete jít s lískami od nás, stejně tak jako loni i letos máte možnost získat

0: 10 lupů můžete jít s lískami od nás. Stejně tak jako loni i letos máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Od nás stejně tak jako loni i letos máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Od nás stejně tak jako loni i letos máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Loni i letos máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je stejný, stačí napsat na nás. Máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail studio@pro celou partu. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail studio@partu. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz. Stačí napsat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz a poslat nějakou originální fotku na náš e-mail studio@rokovyradio.cz a poslat nějakou originální fotku vaší partičky studio@rokovyradio.cz a poslat nějakou originální fotku rokovyradio.cz a poslat nějakou originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte radio.cz a poslat nějakou originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte z a poslat nějakou originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte poslat nějakou originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte rádi festival originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty vaší partičky, se kterou trávíte rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě čky, se kterou trávíte rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě trávíte rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě čím bude kreativnější rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě čím bude kreativnější, tím lepší, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě čím bude kreativnější, tím lepší naše odborná jezdíte na koncerty a samozřejmě čím bude kreativnější, tím lepší naše odborná portaterty a samozřejmě čím bude kreativnější, tím lepší naše odborná porota to zhodnotí. Samozřejmě, čím bude kreativnější, tím lepší naše odborná porota to zhodnotí. A bude kreativnější, tím lepší naše odborná porota to zhodnotí. A potom nejší, tím lepší naše odborná porota to zhodnotí. A potom vybere toho, že odborná porota to zhodnotí. A potom vybere toho, že porota to zhodnotí. A potom vybere toho šťastlivce, který od nás těch to zhodnotí a potom vybere toho šťastlivce a potom vybere toho šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a potom vybere toho šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a potom vybere toho šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a vyrazí do Česka. Vybere toho šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a vyrazí do šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin, který od nás těch 10 lupenů dostane a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin. Čas lupenů dostane a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. května a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. na festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. května do 15. festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Čas máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tvrdou do čtvrtka 22. května do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti
0: 20. května do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules
0: hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

0: s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a my se...
0: Za hubičku CZ.
1: No a my se nezadržitelně blížíme k 11. hodině.
0: CZ.
1: No a my se nezadržitelně blížíme k 11. No a my se nezadržitelně blížíme k 11. hodině, to znamená, že... A my se nezadržitelně blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd. Nezadržitelně blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd. Muzika, kterou blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd. Blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd. Muzika, kterou hodině, to znamená, že bude elektrický oběd. Muzika, kterou si budete vybírat vy, do té doby vám ještě já. Znamená, že bude elektrický oběd. Muzika, kterou si budete vybírat vy, do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si. Bude elektrický oběd. Muzika, kterou si budete vybírat vy, do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si elektrický oběd. Muzika, kterou si budete vybírat vy, do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si Iggy Popa. Dáme si muzika, kterou si budete vybírat vy, do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si Iggy Popa. Dáme si Ghost a vybírat vy, do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si Iggy Popa. Dáme si Ghost, Alcohol nebo taky doby vám ještě já pustím něco. Dáme si Iggy Popa. Dáme si Ghost, Alcohol ještě já pustím něco. Dáme si Iggy Popa. Dáme si Ghost, Alcohol nebo taky. Dáme si Iggy Popa. Dáme si Ghost, Alcohol nebo taky Kim Popa. Dáme si Ghost, Alcohol nebo taky Kimbla a Jamesna, výborný. Dáme si Ghost, Alcohol nebo taky Kimbla a Jamesna, výborný dva hlasy. Toast, Alcohol nebo taky Kimbla a Jamesna, výborný dva hlasy. Taky Kimbla a Jamesna, výborný dva hlasy. Toutou a Kimbla a Jamesna, výborný dva hlasy. Toutou a Survival Jamesna, výborný dva hlasy. Toutou a Survival. No a pak jedená výborný dva hlasy. Toutou a Survival. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrity. Toutou a Survival. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd. Toutou a Survival. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd. Survival. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd.
2: Ahoj.
1: Hodin rozpoutáme elektrický oběd.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Elektrický oběd.
2: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Car... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vy... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vymění... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky... Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc... Mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel... Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na... Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass
2: rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Trenýr.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Trenýr kar
3: opraví. Carglass vymění.
4: Trenýrkarna.cz.
3: Carglass vymění.
4: Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz.
5: Hej ty. Ne ty.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hej ty. Ne ty.

0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne, ty, chceš mít drink?
0: CZ.
1: Hej ty, ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty, ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot? Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Ne, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádi slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Procent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem karna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednat.
1: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednat.
1: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrka.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Střednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna
2: zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.

0: 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Toto je.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vás.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: Fenestra.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a...
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si...
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapomeňme
2: a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapomeňte na vrt...
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapomeňte na vrtání...
2: Vezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaše zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen sam...
0: A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět...
0: Na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha je...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a...
0: Elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatik. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat se a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to.
4: Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
4: Pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. O co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky 1 sosa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky 1 svazek za 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky 1 svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetkvičky 1 svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetkvičky 1 svazek za 6,90. A máslo. Řetkvičky 1 svazek za 6,90. A máslo 2 1 svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 22,90.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest
0: 20. Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest 2026.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Bolkafest 2026. Už 29. a...
0: se vyplatí.
1: Bolkafest 2026. Už 20. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce 6. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Ryb. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybič. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valdagen. Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valdagenk, Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valdagen. Jiří Korn a mnoho tri rybičky 48. Harley, Valdagenk, Jiří Korn, 48. Harley, Valdagenk.

0: vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo vším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Milí čtenáři,
0: topcentrum.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém
0: CZ.
1: Milí čtenáři, ve Milí čtenáři, ve starém písku Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy
2: A dává!
1: Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy
2: A dává!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A dává!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A dává!
1: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A dává!
1: Přichází mé příběhy.
2: A dává!
1: Přichází.
2: A dává!
1: Přichází Vinetů a
2: vetává!
1: Přichází Vinetů a velkolepé Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na stříbrn Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na stů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na stříbrném jezeře O letolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na stříbrném jezeře O letošních prázdninách představení pod širým nebem Poklad na stříbrném jezeře O letošních prázdninách posled širým nebem Poklad na stříbrném jezeře O letošních prázdninách posledních 20 představení Poklad na stříbrném jezeře O letošních prázdninách posledních 20 představení Stříbrném jezeře O letošních prázdninách posledních 20 představení
3: S láskou v srdci vás
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení
3: S láskou v srdci vás očekávám
1: Prázdninách posledních 20 představení
3: S láskou v srdci vás očekávám
1: Posledních 20 představení
3: S láskou v srdci vás očekávám Váš Karel Máj
1: a představení
3: S láskou v srdci vás očekávám Váš Karel Máj alias Honza Koten
1: Vstup
3: S láskou v srdci vás očekávám Váš Karel Máj alias Honza Koten
1: Vstupenky a více
3: in... Si vás očekávám Váš Karel Máj alias Honza Koten
1: Vstupenky a více informací
3: Vám Váš Karel Máj alias Honza Koten
1: Vstupenky a více informací na ve
3: Karel Máj alias Honza Koten
1: Vstupenky a více informací na www
3: alias Honza Koten
1: Vstupenky a více informací na www westernové pomlčka

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 4
1: fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: oken. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: A nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano.
1: Výměna střešních oken.

0: Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Z. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: No a my...

0: ochoten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketport na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Rock Radio.
1: Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Rock Radio.
1: Nebo v síti Ticketportál.
2: Rock Radio.
1: Ticketportál.

0: 2026. The Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Kupíš na vstupnafest.cz.
1: Léto.
0: Vstupnafest.cz.
1: Léto.
0: CZ.
1: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Topcentrum.cz.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel promi...
1: Doktor Max.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro... Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev... Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou za Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím nejlepším

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálního od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálního dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních řešení, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu donální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již dů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let.

dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cdio. V dabu i FM nebo na radia.cdio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s

0: prodejna Honda Velká Chuchle. Je to... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si... Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky. Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo o realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovnává techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovnává Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motor. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velkou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i prosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Pro Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží
0: se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží splátečka a další.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.
0: Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. KB.cz. Komerční banka. Komerční banka.

0: na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Master.
0: Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
0: Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
0: Kultovní. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival při
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární
0: Voda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 4
1: of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 4 Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné až legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: slavné výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail. Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových hadrech?
2: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových
2: hadrech? 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
2: U Jelínka ve Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
2: Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
5: No, jak myslíš?
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
5: No, jak myslíš?
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
5: No, jak myslíš?
4: Značkových hadrech jako větší chlap?
5: No, jak myslíš?
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Jako větší chlap?
4: No, jak myslíš?
5: Já se oblíkám bez potisku.
4: Větší chlap?
5: No, jak myslíš?
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: www bez...
4: No, jak myslíš?
5: Já se oblíkám bez potisku.
4: www bez potisku.
5: No, jak myslíš?
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: www bez...
4: Píš.
5: Já se oblíkám bez potisku.
4: www bez potisku CZ.
5: Já se oblíkám bez potisku.
4: www bez potisku CZ.
5: Bez potisku.
4: www bez potisku CZ.
6: Kontejnery Siegel.
5: www bez potisku CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Bez potisku CZ.
6: Kontejnery Siegel.
5: Potisku CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám
5: pro...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám pro...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říká dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme si...
7: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se...
7: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se...
7: Fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude...
7: Ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude... www.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude... www.siegel.cz.
6: Problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude... www.

0: www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
1: Vítejte v...
0: Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
1: Vítejte v...
0: Stanou všude. www.siegel.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: www.siegel.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: www.siegel.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

pořádný montérky. www.odevy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Zkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Na smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Rock Radio.
1: Bezkempu.cz.
2: Rock Radio. Slušnej.
1: CZ.
2: Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok.
3: Slušnej rok.
2: Rock Radio. Slušnej rok.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední.
2: Rock Radio. Slušnej rok.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
3: Slušnej rok.
2: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
3: Slušnej rok. Slušnej rock pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
3: Rock je slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
3: Rock je slušná muzika pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
3: Rock je slušná muzika. A střední Čechy.
2: Rock Radio.
3: Rock je slušná muzika.
2: Rock Radio.
3: Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
4: Ardon, prémiové.
3: Rock je slušná muzika. Slušná muzika.
4: Ardon, prémiové pracovní a... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Don, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet

0: dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně stavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnosti, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou
0: transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou
0: a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu
0: si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti
0: nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhled
0: z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem
0: živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru. Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy natřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy natřit náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy natřit náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy na 30 dní jeho podnikání. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížil. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko. Státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko. Dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení zastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých dní eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Uganda. Cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a jižní v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich dnech odcestovali z Konga, Ugandy a jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu z Konga, Ugandy a jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu Ugandy a jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. To bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. A jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. Opatření se nevztahuje na občany USA. A ještě hokejová NHL brankáři se nevztahuje na občany USA. A ještě hokejová NHL branká občany USA. A ještě hokejová NHL brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
2: Dneska bude převážet.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne před...
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, podnikatel...
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, podnikatelé... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, podnikatelé s volnou živností by se měli skont... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, podnikatelé s volnou živností by se měli... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat... Ne přeje Kuba Bělák, podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen Kuba Bělák. Podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské... s volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské... volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří... živnostenské oprávnění získali prostí by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2 její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008, jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouc 2008? Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš?
2: Živnostenské úřady
1: už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš? Platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš?
2: Živnostenské úřady již od roku 2000.
1: To řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš.
2: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí
1: mluvčí Olomouce Jan Horejš.
2: Živnostenské úřady již od roku 2008
1: Jan Horejš.
2: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci. Tedy živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci. Již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci. Tedy úpravu předmětu podnikání 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy podnikatelé, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy podnikatelé, úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Podnikatelé by se měli

0: polojasno až oblačno.
1: Rádio počasí.
0: Dneska bude převážně polojasno.
1: Počasí.
0: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky a teploty mezi vážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky. Oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky a teploty mezi 15 lokálně se můžou vyskytnout přehánky a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Lokálně se můžou vyskytnout přehánky a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Vyskytnout přehánky a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia. Přehánky a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
2: Spahotel 9.
0: 15 až 19 stupni Celsia.
2: Spahotel 9. Mariánské Lázně.
0: 19 stupni Celsia.
2: Spahotel 9. Mariánské
0: Celsia.
2: Spahotel 9. Mariánské Lázně. Spahotel 9 Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel 9. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel 9. Léčivé prameny. Spa, hotel 9. Spa Hotel 9. Hotel 9. Vín.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Začneme v Plzni klad.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Začneme v Plzni Klatovská třída.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Začneme v Plzni Klatovská třída směrem z centra.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Začneme v Plzni Klatovská třída směrem z centra.
1: Doprava.
0: Začneme v Plzni Klatovská třída směrem z centra. Počítejte s komplikací, je tam. Začneme v Plzni Klatovská třída směrem z centra. Počítejte s komplikací, je tam nehoda. Začneme v Plzni Klatovská třída směrem z centra. Počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních. Klatovská třída směrem z centra. Počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Třída směrem z centra. Počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Z centra. Počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Právě počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Právě se to tam šetří, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v Radlicku osobních aut, na místě je policie, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v Radlický místě je policie, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v policie, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v Radlický, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v Radlický u zastávky metří. A v Praze si dejte pozor, v Radlický u zastávky metra Jinonice, tak a v Praze si dejte pozor, v Radlický u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala, dejte pozor, v Radlický u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala nehoda dvou osobních aut u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala nehoda dvou osobních aut u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala nehoda dvou osobních aut u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala nehoda dvou osobních aut, tak též tam překáží. Tak tam se stala nehoda dvou osobních aut, tak též tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tak též tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením. Nehoda dvou osobních aut, tak též tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením. Jezděte opatrně a šťastnou cestou. Osobních aut, tak též tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením. Jezděte opatrně a šťastnou
3: u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz.

0: kvalitní vrtané stroj.
1: Nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny.

0: www.bauman.cz. Rock Radio Z. Rock Radio elektrický. Rock Radio Rock Radio elektrický oběd. Rock Radio elektrický oběd.
1: A je tady L-OP, startuje...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: A je tady L-OP, startuje...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: A je tady L-OP, startujeme 2 minuty po 11.
0: Elektrický oběd.
1: A je tady L-OP, startujeme 2...
0: oběd.
1: A je tady L-OP, startujeme 2 minuty po 11. hodině. Kamil Drádráp je s vámi, váš šéfkuchař, a jdu plnit vaše objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail šéfkuchař a jdu plnit vaše objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail a jdu plnit vaše objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed plnit vaše objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rockovi. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz, což je byste jako Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz, což je na e-mail obed@rockoviradio.cz, což je byste jako chtěli slyšet, obed@rockoviradio.cz, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál. @rockoviradio.cz, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál. Však @rockoviradio.cz, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál. Však to znáte. No, cz, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál. Však to znáte. No a vy co to nezdá, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál. Však to znáte. No a vy co to chtěli slyšet, komu poslat a tak dál, však to znáte. No a vy co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. Poslat a tak dál, však to znáte. No a vy co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. Já myslím, a tak dál, však to znáte. No a vy co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. To znáte. No a vy co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. Já myslím, že úvod byl vyčerpán. No a vy co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak jste se to právě teď dozvěděli. Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, teď dozvěděli. Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás... Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu. Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu. Byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu a budou to vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou. Tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou. Před pohodovku, která nás dostane do klidu a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. Nás dostane do klidu a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. Klidu a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. To Limp Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. Skvělou předělávkou Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes.

Otvírák dnešního... Otvírák dnešního elektrického oběda... Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi. Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi. Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na... Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Tak co pak to Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Tak co pak to tu máme? Jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Tak co pak to tu máme? David, a teď už pojďme na vaše přání. Tak co pak to tu máme? David píše, že by chtěl zahrát něco. Co pojďme na vaše přání, tak co pak to tu máme? David píše, že by chtěl zahrát něco od ní, tak co pak to tu máme? David píše, že by chtěl zahrát něco od Ládi Křížka. Kde tu máme? David píše, že by chtěl zahrát něco od Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš rozhovor, David píše, že by chtěl zahrát něco od Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš, že by chtěl zahrát něco od Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš rozhovor, kde něco od Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli... Když jsem poslouchal váš rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audio. Když jsem poslouchal váš rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezký rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo. Když u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo. Díky. Tak Davide, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo. Díky. Tak Davide mi taky děkuje. Nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo. Díky. Tak Davide mi taky děkujeme. Audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo. Díky. Tak Davide mi taky děkujeme. Můžeme hezky se to poslouchalo. Díky. Tak Davide mi taky děkujeme. Můžeme to Láďovi navrhnout. Halo, díky. Tak Davide mi taky děkujeme. Můžeme to Láďovi navrhnout, jestli by třeba nechtěl. Tak Davide mi taky děkujeme. Můžeme to Láďovi navrhnout, jestli by třeba Davide mi taky děkujeme. Můžeme to Láďovi navrhnout, jestli by třeba nechtěl. Můžeme to Láďovi navrhnout, jestli by třeba nechtěl namluvit audioknihu. Já jsem tam Láďovi navrhnout, jestli by třeba nechtěl namluvit audioknihu. Já jsem tam mluvil navrhnout, jestli by třeba nechtěl namluvit audioknihu. Já jsem tam mluvil o tom s ním, že jestli by třeba nechtěl namluvit audioknihu. Já jsem tam mluvil o tom s ním, že namluvit audioknihu, já jsem tam mluvil o tom s ním, že určitě by byla dobrá. Namluvit audioknihu, já jsem tam mluvil o tom s ním, že určitě by byla dobrá. Já jsem tam mluvil o tom s ním, že určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale zamluvil o tom s ním, že určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale začal o tom s ním, že určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale s ním, že určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak nějaká biografie, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak uvidíme, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a tuhle, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a tím, jak říkal sám, není poptávka, tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a není poptávka, tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a tuhle tu tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a tuhle tu věc mu nabídne, ať už třeba se někdo rozhoupe a tuhle tu věc mu nabídne, ať už samostatnou se někdo rozhoupe a tuhle tu věc mu nabídne, ať už samostatnou knížku anebo audioknihu. Každá tuhle tu věc mu nabídne, ať už samostatnou knížku anebo věc mu nabídne, ať už samostatnou knížku anebo audioknihu. Každopádně Láďu Křížka si dáme, nabídne, ať už samostatnou knížku anebo audioknihu. Každopádně Láďu Křížka si dáme, ať už samostatnou knížku anebo audioknihu. Každopádně Láďu Křížka si dáme, jasnou knížku anebo audioknihu. Každopádně Láďu Křížka si dáme, já jsem vytah píseň nebo audioknihu. Každopádně Láďu Křížka si dáme, já jsem vytah píseň z roku 90. Každopádně

Láďu Křížka si dáme, já jsem vytáhl píseň z roku 1993, která je titulní. Láďu Křížka si dáme, já jsem vytáhl píseň z roku 1993, která je titulní. Dáme, já jsem vytáhl píseň z roku 1993, která je titulní a zároveň vytáhl píseň z roku 1993, která je titulní a zároveň otvírá album Elixír života. 1993, která je titulní a zároveň otvírá album Elixír života, který je tak 1993, která je titulní a zároveň otvírá album Elixír života, která je titulní a zároveň otvírá album Elixír života, který je tak trošku titulní a zároveň otvírá album Elixír života, který je tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížka. Otvírá album Elixír života, který je tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Elixír života, který je tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tam to bylo to, který je tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tam to bylo trošku Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tam to bylo trošku takový, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tam to bylo trošku takový nejistý v té době. Solovej Láďa Křížek. Tam to bylo trošku takový nejistý v té době. Láďa Křížek. Tam to bylo trošku takový nejistý v té době. Tam to bylo trošku takový nejistý v té době. A tak vyšlo album, který byl trošku takový nejistý v té době. A tak vyšlo album, který takový nejistý v té době. A tak vyšlo album, který nejistý v té době. A tak vyšlo album, který bych řekl, že zbytečně v té době. A tak vyšlo album, který bych řekl, že zbytečně jako zapadlo. A tak vyšlo album, který bych řekl, že zbytečně jako zapadlo. Vyšlo album, který bych řekl, že zbytečně jako zapadlo. Tak doufej, který bych řekl, že zbytečně jako zapadlo. Tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic bych řekl, že zbytečně jako zapadlo. Tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic dostane. Zbytečně jako zapadlo. Tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic jako zapadlo. Tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic dostane víc pozornosti. Tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic dostane víc pozornosti. Každopádně doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic dostane víc pozornosti. Každopádně Láďa Křížek teď v rámci těch reedic dostane víc pozornosti. Každopádně Láďa Křížek těch reedic dostane víc pozornosti. Každopádně Láďa Křížek Krejson a Elixír života dostane víc pozornosti. Každopádně Láďa Křížek Krejson a Elixír života. Každopádně Láďa Křížek Krejson a Elixír života. Každopádně Láďa Křížek Krejson a Elixír života. Láďa Křížek Krejson a Elixír života. Krejson a Elixír života. Elixír života.

Rock, rock. Rock, rock. Rock, rock radio. Elektrický. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem. Drábem.

Tak tohle byl AC/DC Shot in... Tak tohle byl AC/DC Shot in the Dark, který se nám vešli do dnešního... Tak tohle byl AC/DC Shot in the Dark, který se nám vešli do dnešního elektrického oběda. A to jsem odsunul, kam jsem to dal, ještě zase věc. To jsem odsunul, kam jsem to dal, ještě zase věcí tady. Jsem odsunul, kam jsem to dal, ještě zase věcí tady. Tak mám tady odsunul, kam jsem to dal, ještě zase věcí tady. Tak mám jsem to dal, ještě zase věcí tady. Tak mám tady ještě zase věcí tady. Tak mám tady přání věcí tady. Tak mám tady přání od Pecana, který věcí tady. Tak mám tady přání od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Tak mám tady přání od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Tak mám tady přání od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Mám tady přání od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube. Od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube pro Juryho. Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube pro Juryho, ať se mu zlepší. Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Zahrát něco od YouTube pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Dík. Tak když máme to pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Dík. Tak když máme to léto pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Dík. Tak když máme to léto, nebo respektive se nám blíží, tak si pojďme dát, ať se mu zlepší nálada. Dík. Tak když máme to léto, nebo respektive se nám blíží, tak si nálada. Dík. Tak když máme to léto, nebo respektive se nám blíží, tak si pojďme dát Summer. Tak když máme to léto, nebo respektive se nám blíží, tak si pojďme dát Summer of Love. To léto, nebo respektive se nám blíží, tak si pojďme dát Summer of Love. Respektive se nám blíží, tak si pojďme dát Summer of Love. Blíží, tak si pojďme dát Summer of Love. Summer of Love. Of Love.

0: Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz Sportovně hudební událost. Spartafest.cz Událost. Spartafest.cz
1: Máte penzíko?
0: Spartafest.cz
1: Máte penzíko?
0: Fest.cz
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k Play. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost Play. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii své nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzík, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko.
2: Hele!
1: Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko.
2: Hele!
1: Kafe. Více na NN.cz / penzíko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Více na NN.cz / penzíko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
1: NN.cz / penzíko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme.
1: / penzíko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalská
2: kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán, Roma.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán.
3: Kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně ne...
3: Tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně... Totálně neodolatelný týpek.
3: Tak.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to.
4: Oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase. Romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a z... Neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Pek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně. Romantický útěk. Průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně. Romantický útěk. Já ji otevřu a zmizím na víkend.

0: víkend.
1: Jasne, romantický útek v praxi.
0: A zmizím na víkend.
1: Jasne, romantický útek v praxi.
0: Julie Kaplinová na víkend.
1: Jasne, romantický útek v praxi.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už jasne, romantický útek v praxi.
0: Julie Kaplinová, penzion v
1: romantický útek v praxi.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
0: Útek v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
0: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
0: Penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
2: Léto.
0: Galsku.
1: Už vyšlo.
2: Léto.
1: Už vyšlo.
2: Léto. Dojít u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Ků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší.
2: Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší.
2: Doktor Max.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už... ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už... Nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SS.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení.
3: NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora. Co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora.
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
3: A to je nějak... Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stávané úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky. Bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha. Nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha. A kde se to dá stáhnout? Investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha. A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v stavební spoření od Buřinky.
3: Aha. A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii od Buřinky.
3: Aha. A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii
5: stavebky.
3: Aha. A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii
5: stavební spoření od Buřinky.
3: A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii
5: stavební spoření od Buřinky.
4: No normálně v Georgii
5: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké...
4: Normálně v Georgii
5: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době...
4: Georgii
5: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za... Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,5 době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Odklouva. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Odklouva. Zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Odklouvám kránu
5: až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Odklouvám kránu
5: 3%. Buřinka.cz.
6: Odklouvám kránu na katamarán.
5: Buřinka.cz.
6: Odklouvám kránu na katamarán.
5: Nejenom kránu.
6: Z. Odklouvám kránu na katamarán.
5: Nejenom.
6: Odklouvám kránu na katamarán.
5: Nejenom kránu.

0: Rock Radio. Elektra. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Elektrický oběd.
1: Ahoj.
0: Elektrický oběd.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass.
0: Oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass.
0: Oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebuje... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolu... Mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme... Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše... Potřebujete vyměnit...

0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
0: Ránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplul
1: maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplulám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplulám kránu.
1: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplulám kránu.
1: Na kat oslavu nebo firemní akci.
2: Odplulám kránu.
1: Na katavu nebo firemní akci.
2: Odplulám kránu.
1: Na katamar akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Na katamaránu. www.prageboats.
2: Kránu.
1: Na katamaránu. www.prageboats.cz.
2: Už ví. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
1: Tak.
2: Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
2: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
2: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Jsou s užitkovými vozy.
1: CZ.
2: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich.
2: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
3: Jsou s užitkovými vozy.
1: Vzhůru na palubu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
1: Palubu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení? Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení? Protože jsou vozy Opel jejich majitelé spokojení? Protože jsou spolehlivé? Jejich majitelé spokojení? Protože jsou spolehlivé? Spokojení? Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na... Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let, protože jsou spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiď se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užkou na 5 let zdarma? Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní užkou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádi od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. CZ.

všechno nejlepší a pojďme si dát komunál a déšť teď. Tak zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát komunál a déšť na cenu. Zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát komunál a déšť na cenu. Z Rock Rádia a přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát komunál a déšť na cenu. Přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát komunál a déšť na cenu. Lepší a pojďme si dát komunál a déšť na cenu. Dát komunál a déšť na cenu. A déšť na cenu. Cenou.

dozněl. Na Rock Rádiu nám dozněli Green Day. Na Rock Rádiu nám dozněli Green Day, který si přál. Na Rock Rádiu nám dozněli Green Day, který si přál slyšet Honza a další přání od. Na Rock Rádiu nám dozněli Green Day, který si přál slyšet Honza a další přání od. Nám dozněli Green Day, který si přál slyšet Honza a další přání od Ivči, která píše, že Green Day, který si přál slyšet Honza a další přání od Ivči, která píše, že by chtěla si přál slyšet Honza a další přání od Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pec. Slyšet Honza a další přání od Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku. A další přání od Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od komunálu. Další přání od Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od komunálu pro tu moji. Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od komunálu pro tu moji Leničku. Kdyže že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od komunálu pro tu moji Leničku. Kdyže zahrát nějakou pecku od komunálu pro tu moji Leničku. K dnešním narozeninám přeju ti všechno nejlepší. Od komunálu pro tu moji Leničku. K dnešním narozeninám přeju ti všechno nejlepší a komunálu pro tu moji Leničku. K dnešním narozeninám přeju ti všechno nejlepší a Leničku. K dnešním narozeninám přeju ti všechno nejlepší a ať je pořádku. K dnešním narozeninám přeju ti všechno nejlepší a ať je pořád tak veselá. Jak ním narozeninám přeju ti všechno nejlepší a ať je pořád tak veselá. Máme přeju ti všechno nejlepší a ať je pořád tak veselá jako doteď. Přeju ti všechno nejlepší a ať je pořád tak veselá jako doteď. Tak zdraví a ať je pořád tak veselá jako doteď. Tak zdravíme, ať je pořád tak veselá jako doteď. Tak zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme všechno tak veselá jako doteď. Tak zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát jako doteď. Tak zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a kam. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

být v roce 1988. Ono později Argema, který mělo být v roce 1988, ono později vyšlo pod názvem E, který mělo být v roce 1988. Ono později vyšlo pod názvem Ex Argema 1988. Ono později vyšlo pod názvem Ex Argema 88. Ono později vyšlo pod názvem Ex Argema v roce 2002. Ono později vyšlo pod názvem Ex Argema v roce 2002. Později vyšlo pod názvem Ex Argema v roce 2012. Pod názvem Ex Argema v roce 2012. Ta cesta k němu byla názvem Ex Argema v roce 2012. Ta cesta Ex Argema v roce 2012. Ta cesta k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. V roce 2012. Ta cesta k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. 2012. Ta cesta k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. Ta cesta k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z týhletý, tak k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco taková trnitá a nakonec se to povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z týhletý desky a zaspomínat. Nakonec se to povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z týhletý desky a zaspomínat. Tak povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z týhletý desky a zaspomínat. Tak já. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z týhletý desky a zaspomínat. Tak mohl zahrát něco z týhletý desky a zaspomínat. Tak já bych mohl něco z týhletý desky a zaspomínat. Tak já bych mohl jako a velice rád, protože na tom té desky a zaspomínat. Tak já bych mohl jako a velice rád, protože na tomhle albu je jedna omínat. Tak já bych mohl jako a velice rád, protože na tomhle albu je jedna úžasná píseň. Já bych mohl jako a velice rád, protože na tomhle albu je jedna úžasná píseň. Bych mohl jako a velice rád, protože na tomhle albu je jedna úžasná píseň. Krátce rád, protože na tomhle albu je jedna úžasná píseň, která se jmenuje Stratože na tomhle albu je jedna úžasná píseň, která se jmenuje Stratome albu je jedna úžasná píseň, která se jmenuje Ztracená síla a tu bys na úžasná píseň, která se jmenuje Ztracená síla a úžasná píseň, která se jmenuje Ztracená síla a tu bys si mohli dát. Která se jmenuje Ztracená síla a tu bys si mohli dát a tu bys si mohli připomenout. Jmenuje Ztracená síla a tu bys si mohli dát a tu bys si mohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Ztracená síla a tu bys si mohli dát a tu bys si mohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Takže všem a tu bys si mohli dát a tu bys si mohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Takže jsme si mohli dát a tu bys si mohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Takže všem, co si to pamatujou, tu bys si mohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Takže všem, co si to pamatujou, všem, co jim nemohli připomenout právě teď na Rock Rádiu. Takže všem, co si to pamatujou, všem, co jim neuniklo teď na Rock Rádiu. Takže všem, co si to pamatujou, všem, co jim neuniklo album z roku. Takže všem, co si to pamatujou, všem, co jim neuniklo album z roku 2000. Pamatujou všem, co jim neuniklo album z roku 2012 od Ex Argemy. Všem, co jim neuniklo album z roku 2012 od Ex Argemy. Tak si pojďme dát Ztraceno. Jim neuniklo album z roku 2012 od Ex Argemy. Tak si pojďme dát Ztracenou sílu. Album z roku 2012 od Ex Argemy. Tak si pojďme dát Ztracenou sílu. 2012 od Ex Argemy, tak si pojďme dát Ztracenou sílu. Od Ex Argemy, tak si pojďme dát Ztracenou sílu. Argemy, tak si pojďme dát Ztracenou sílu. Tak si pojďme dát Ztracenou sílu. Ztracenou sílu.

Výborný Twisted... Výborný Twisted Sister. Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock. Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock rok 1980. Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock rok. Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock rok 1984 a tu. Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock rok 1984. Sister na Rock Radio I Wanna Rock rok 1984 a tuhle tu pamětní píseň Radio I Wanna Rock rok 1984 a tuhle tu pamětní píseň už dneska rok 1984 a tuhle tu pamětní píseň už dneska, kterou AS 84 a tuhle tu pamětní píseň už dneska, kterou asi pravděpodobně bude na 4 a tuhle tu pamětní píseň už dneska, kterou asi pravděpodobně bude na živo zpívat tuhle tu pamětní píseň už dneska, kterou asi pravděpodobně bude na živo píseň už dneska, kterou asi pravděpodobně bude na živo zpívat Sebastian Bach, kterou asi pravděpodobně bude na živo zpívat Sebastian Bach, uvidíme jak to na asi pravděpodobně bude na živo zpívat Sebastian Bach, uvidíme jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu pro mě bude na živo zpívat Sebastian Bach, uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu klapne. Zpívat Sebastian Bach, uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu klapne. A v rámci Bach, uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu klapne. A v rámci oslav Twisted, jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu klapne. A v rámci oslav Twisted, jestli to opravdu klapne. A v rámci oslav Twisted Sister vyrazí právě Sebastian klapne. A v rámci oslav Twisted Sister vyrazí právě Sebastian Bach na a v rámci oslav Twisted Sister vyrazí právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku v rámci oslav Twisted Sister vyrazí právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Sister vyrazí právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet vyrazí právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Luboš právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Luboš, ale ovšem teď je tady výzvach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Luboš, ale ovšem teď je tady turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Luboš, ale ovšem teď je tady výzva. Teď je tady výzva. Muziku si přál slyšet Luboš, ale ovšem teď je tady výzva. Teď je tady výzva, protože přál slyšet Luboš, ale ovšem teď je tady výzva. Teď je tady výzva, protože ale ovšem teď je tady výzva. Teď je tady výzva, protože teď je tady výzva, teď je tady výzva, protože si napsal Míra, který zdraví a výzva, teď je tady výzva, protože si napsal Míra. A teď je tady výzva, protože si napsal Míra, který zdraví a vzpomněl si na velkou, protože si napsal Míra, který zdraví a vzpomněl si na velkou, si napsal Míra, který zdraví a vzpomněl si na Velkou Moravu, a napsal Míra, který zdraví a vzpomněl si na Velkou Moravu a to který zdraví a vzpomněl si na Velkou Moravu a to konkrétně album kapely Argem, který zdraví a vzpomněl si na Velkou Moravu a to konkrétně album kapely Argema, který mělo být a vzpomněl si na Velkou Moravu a to konkrétně album kapely Arsina Velkou Moravu a to konkrétně album kapely Argema, který mělo být v roce 19 Velkou Moravu a to konkrétně album kapely Argema, který mělo být v roce 19 a to konkrétně album kapely Argema, který mělo být v roce 1980 Ono později vyšlo album kapely Argema, který mělo být.

0: taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohožky pro každého.
0: Nejlepší. A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohožky pro každého.
0: Nejlepší výběr, taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohožky pro každého.
0: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: Gapa.cz, rohožky pro každého.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena.
1: Rohožky pro každého.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena.
1: Pro každého.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrané nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víte? Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benka36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Bradech a Benešově. Více na Bene.cz.
2: Spotřebníkově.
0: Více na Bene.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší část státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro Česko.
3: Tlačí. Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší.
4: Moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotech.
4: Jde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotech. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo, technika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduch.
5: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
5: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchu
5: všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
5: Tu na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Technika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu...

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Sundávejte si ty
0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude.
0: Elektrický oběd.
1: Sundávejte si ty
0: elektrický oběd.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
0: Oběd.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte chlapi.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte chlapi. Já už to ale nemohl.
1: Boty zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte chlapi. Já už to ale nemohl.
1: Všude našlapáno.
2: Taky to znáte chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil.
1: Páno.
2: Taky to znáte chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapaci to znáte chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapaci jsem našel pořádné a už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před. Tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Chlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úpa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají střel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktory. Rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktáž. Pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a byl práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a sám. Na webu mají

0: vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ.
0: Koho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ.
0: Za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Technika CZ. To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: To je fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To je
1: fičák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičný v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6 v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a 9,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 sát za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl, to se za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Praho
2: 90. Lidl, to se vyplatí.
3: Praho, připrav se na den.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
2: I se vyplatí.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vemčeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kam barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Rodinu. Vem děti, kámoše, babní a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tak pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registra, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku,

0: Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvam neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvam neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvam neutečeš.cz. Tak pobírají vzpomínky. Registrace na Barvam neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Vzpomínky. Registrace na Barvam neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na Barvam neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náhle. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Dřív
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.
0: Dě.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motočnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho republiky už 19. až 21. června. Buď už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno, prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Pekelný ostrov.
1: Automotodrombrno.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží.
1: Brno.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švédskou. Se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. Toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitrov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl. Tři sestry Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl. Tři sestry šik. Rybičky 48. Dimitri divokej byl. Tři sestry škvorčky 48, Dimitri divokej byl, tři sestry škvor 8.

0: Sestry, Škvor a další. Více na Pekytry, Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Medici. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Rock Radio CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Je Rock Radio.

0: hotovo. Můžu vám říct, že ten den netrval dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezapl. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezapl. Že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapatlam k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz roho.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz rohošky
0: pro. Na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz rohošky pro každého.
0: CZ a

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Od rána do večera. Do večera.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

chtěl by nechat zahrát Fanyho. Přání, a to je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Fanyho. Chci ti slíbit pro všechny, kdo poslouchá. A to je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Fanyho. Chci ti slíbit pro všechny, kdo poslouchá. Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Fanyho. Chci ti slíbit pro všechny, kdo poslouchá. Díky. Chtěl by nechat zahrát Fanyho. Chci ti slíbit pro všechny, kdo poslouchá. Díky. Tak Martine, zahrát Fanyho. Chci ti slíbit pro všechny, kdo poslouchá. Díky. Tak Martine, zdravím tě a posílám. Slíbit pro všechny, kdo poslouchá. Díky. Tak Martine, zdravím tě a posílám. Kdo poslouchá. Díky. Tak Martine, zdravím tě a posílám. Díky. Tak Martine, zdravím tě a posílám. Tak Martine, zdravím tě a posílám. Zdravím tě a posílám. A posílám. Posílám.

Lenny Kravitz na Rock Rádiu a... Lenny Kravitz na Rock Rádiu. Lenny Kravitz na Rock Rádiu a... Lenny Kravitz na Rock Rádiu a Fly Away. Lenny Kravitz na Rock Rádiu a Fly Away, píseň, kterou jsme slyšeli teď. Lenny Kravitz na Rock Rádiu a Fly Away, píseň, kterou jsme slyšeli teď a přála si zahrát na Rock Rádiu a Fly Away, píseň, kterou jsme slyšeli teď a přála si zahrát Ivetu a Fly Away, píseň, kterou jsme slyšeli teď a přála si zahrát Iveta. Já tady píseň, kterou jsme slyšeli teď a přála si zahrát Iveta. Já tady mám další přání, kterou jsme slyšeli teď a přála si zahrát Iveta. Já tady mám další přání a to slyšeli teď a přála si zahrát Iveta. Já tady mám další přání a to je od Martina a přála si zahrát Iveta. Já tady mám další přání a to je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Iveta. Já tady mám další přání a to je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Fannyho. Já tady mám další přání a to je od Martina, který zdraví a...

Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Jo, elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a... Rock Rádio. Elektrický oběd

0: 200 destinací na www.prgmest. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Zahrádkář se raduje. 200 destinací na www.prg.aero. Zahrádkář se raduje. Destinací na www.prg.aero. Zahrádkář se raduje. Zahrádce www.prg.aero. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na zafidu.aero. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura.
0: Eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
0: S novinkou.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se
1: zkušte hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně z
1: profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zby
1: vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaškou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání no a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafirodně
2: zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ochrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ostrov Seblík.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď
0: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Zahradu.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holí se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, Rybičkům, Dimitry, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na P, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na P, Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, mediální Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Právě teď v Planeu.
2: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Právě teď v Planeu.
2: Partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny
2: festivalu je Rock Radio.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrokrádio.
2: Právě
3: teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich

0: Ja. Ja, nový plot mám, nový. Ja, nový plot. Ja, nový plot mám, nový plot od firmy Ploty. Ja, nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou ob... Ja, nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchov všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Plany prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Hausbrand Café Ovice.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Hausbrand Café
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Si CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Všechno dobrý.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu.
1: Per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si za.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte. Pivava CZ.
4: Léto chutná v Léto chutná v Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosféru Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brin Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských Letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte systém Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte systém měř 2 můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte systém měř 2 se destina až do 18 italských měst. Vyberte systém měř 2 se destinací na www.prg.italských měst. Vyberte systém měř

0: našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skla. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sk prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Rok tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Rok Radio.
0: Položkami skladem. Planeo.
1: Rok Radio.
0: Skladem. Planeo.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné poled.
0: Radio. Zprávy.
1: Pěkné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Pěkné poledne přeje Kuba Bělák. V pražských Záběhlicích se dnes...
0: Zprávy.
1: Pěkné poledne přeje Kuba Bělák. V pražských Záběhlicích se dnes do... Pěkné poledne přeje Kuba Bělák. V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne srazilé přeje Kuba Bělák. V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj. V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilských Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi Běhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala trauma plán. Nehoda asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala trauma plán. Nehoda 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala trauma plán. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala trauma plán. Nehoda se stala v Chodovské ulici a kvůli tomu aktivovala trauma plán. Nehoda se stala v Chodovské ulici, provoz je aktivovala trauma plán. Nehoda se stala v Chodovské ulici, provoz je v místě výrazně plán. Nehoda se stala v Chodovské ulici, provoz je v místě výrazně omezený. Nehoda se stala v Chodovské ulici, provoz je v místě výrazně omezený. Služila v Chodovské ulici, provoz je v místě výrazně omezený. Ulici provoz je v místě výrazně omezený. Složení sněmovny, které vzešlo, je v místě výrazně omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je výrazně omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice ne. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bajt odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bajtla. Byl to stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bajtla. Byl to poslední nerozhodnutý lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bajtla. Byl to poslední nerozhodnutý koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bajtla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb v Libereckém kraji Petra Bajtla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb Petra Bajtla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Cyklistické Giro d'Italia. Poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Cyklistické nutý podnět, který se voleb týkal. Cyklistické Giro d'Italia, pokud se voleb týkal. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podní volná dekal. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podní volná Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podní volná desátou etapou. Časovka Giro d'Italia pokračuje dnes podní volná desátou etapou. Časovka jednotlivců by pokračuje dnes podní volná desátou etapou. Časovka jednotlivců by měla podle očekávání podní volná desátou etapou. Časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným desátou etapou. Časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Etapou. Časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých

0: podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt předčí zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na běžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě. Z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě. Cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího přes 6 minut. Před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího přes 6 minut. Časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího přes 6 minut. Rok. 12. místě na nejlepšího přes 6 minut.
1: Rock Radio.
0: Místě na nejlepšího přes 6 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jeho přes 6 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 6 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě...
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě... Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve... Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak v Čechách je polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teplota, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teploty jsme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teplota je jasno, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teploty 17-22 stupňů. No, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teploty 17-22 stupňů. Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teploty 17-22 stupňů. Nejvyšší denní teploty 17-22 stupňů.
3: Ať už prší.
2: 17-22 stupňů.
3: Ať už prší.
2: 17-22 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na pse, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Psat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušný den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Dobré
3: počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici hlavní
1: třída. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary.
1: Doprava.
2: V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary je nehoda.
1: Doprava.
2: V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary je nehoda. V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary je nehoda dvou osobních aut a je tam nepůjde. V ulici hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary je nehoda dvou osobních aut a je tam nepřída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary je nehoda dvou osobních aut a je tam nepůjdezná komunikace. Také se okres Karlovy Vary je nehoda dvou osobních aut a je tam nepůjdezná komunikace. Také se někam jedete takhle mě opatrně, to je Vary je nehoda dvou osobních aut a je tam nepůjdezná komunikace. Také se někam jedete takhle mě opatrně, tam pořád osobních aut a je tam nepůjdezná komunikace. Také se někam jedete takhle mě opatrně, tam pořádku dorazíte a je tam nepůjdezná komunikace. Také se někam jedete takhle mě

0: opatrně, tam pořádku dorazíte. Komunikace, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis a... Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. .cz.
2: Rock Radio, rockovej poraz. Rock Radio, rockovej. Rock Radio, rockovej poraz. Rock Radio, rockovej poraz. Rock Radio, rockovej poraz.
0: A je pár minut
2: po radio, rockovej poraz.
0: A je pár minut po 12. hodině a začíná
2: rokovej poraz.
0: A je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem. A je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem. A je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D. Pár minut po 12. hodině a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 hodině a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 byla havárka a začíná rokovej poraz s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 byla havárka a stalo to tam v koloně a jsem s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 byla havárka a stalo to tam v koloně. Já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 byla havárka a stalo to tam v koloně. Já jsem dneska rozil, protože na D11 byla havárka a stalo to tam v koloně. Já jsem dneska 2,5 hodiny z Hradce. Takže výborná cesta. No a pro všechny, co ještě... No a pro všechny, co ještě podle mě stojí v koloně, tak pustíme nějakou hudbu.
3: Třeba Faith No More, Bryan Adams. Tak jdem na to.

webu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Art FM nebo na radia.cz. Ardon na radia.cz. Ardon prémio.cz. Ardon prémiové pracovní a EZ. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeč Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeč Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.af. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

Rádio. Rock Rádio.

0: Montujeme. Ploty dobrý, všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Drby z ohrad
0: Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Drby z ohrad
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu zoopark
0: dobrý, všechno dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zeno
0: dobrý.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích past z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva. To je
1: zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva. To je to pravé pro.
1: Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi, zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. A já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměv. Granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granul. Fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bééééé. Kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bééééé. Ale granulky já taky ráda. Bééééé.
1: Zoopark.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bééééé. Zoopark Zelčín. Kousek.
2: Já taky ráda. Bééééé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně.
2: Bééééé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chcete si sednout tady?
1: A hodně blízko u zvířat.
3: Chcete si sednout tady, nebo
1: blízko u zvířat?
3: Chcete si sednout tady, nebo asi
1: zvířat?
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zad? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrád? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce.
4: V pohodě.
3: Nebo asi spíš na zahrádce.
4: V pohodě, já ji přivážu.
3: Ty spíš na zahrádce.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Zahrádce.

0: A to byly... A to byly Faith No More a jejich... A to byly Faith No More a jejich Epic. A my se půjdeme podívat do rokový... Faith No More a jejich Epic. A my se půjdeme podívat do roku, aby oslavil Dusty Hill, vousáč ze ZZ Top, basák, klávesák, zpěvák a autor. Dusty Hill, vousáč ze ZZ Top, basák, klávesák, Hill. Vousáč ze ZZ Top, basák, klávesák, zpěvák a autor. Který začínal s muzikou vousáč ze ZZ Top, basák, klávesák, zpěvák a autor. Který začínal s muzikou ve druhý ZZ Top, basák, klávesák, zpěvák a autor. Který začínal s muzikou ve druhý půlce 60. basák, klávesák, zpěvák a autor. Který začínal s muzikou ve druhý půlce 60. v roce 2000 zpěvák a autor. Který začínal s muzikou ve druhý půlce 60. v roce 2004. Který začínal s muzikou ve druhý půlce 60. v roce 2004. Který začínal s muzikou ve druhý půlce 60. v roce 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do ve druhý půlce 60. v roce 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně 60. v roce 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně v roce 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně slávy 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně slávy. No a umře vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně slávy. No a umřel ZZ Top do rokové síně slávy. No a umřel 28. července 2020 rokové síně slávy. No a umřel 28. července 2020 slávy. No a umřel 28. července 2021 ve svém domě v Houstonu. No a umřel 28. července 2021 ve svém domě v Houstonu v Texasu, 72 let. Je to velká škoda. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou... Je to velká škoda. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou hudbu třeba Bon Joviho. Je to velká škoda. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou hudbu třeba Bon Joviho, Taniu. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou hudbu třeba Bon Joviho, Taniu. A nebo teďka pro Manover. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou hudbu třeba Bon Joviho, Taniu. A nebo teďka pro Manover. A my si pustíme nějakou hudbu třeba Bon Joviho, Taniu. A nebo teďka pro Manover. Nějakou hudbu třeba Bon Joviho, Taniu, anebo teďka pro Manover. Bon Joviho, Taniu, anebo teďka pro Manover.
1: Já, nový plot mám.
0: Taniu, anebo teďka pro Manover.
1: Já, nový plot mám.
0: Anebo teďka pro Manover.
1: Já, nový plot mám. Já, nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Plot.
1: Já, nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Plot.
1: Já, nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Plotý plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Plot.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme.

0: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Podnikání není vždycky jedno. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky zdarma na KB.cz.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega...
1: CZ.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května. 8 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš vždy go out.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky.
4: Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48.

0: 2008. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2008. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2020. Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Vstupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Jory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše v fitu. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
3: Jsou s užitkovým.
2: Více na domov@sulicka.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy.
2: domov@sulicka.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Sulicka.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: CZ.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
4: Jo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
4: Jo.
3: Užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jo.
3: Opel, jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jo.
3: Majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jo, natürlich.
3: A se zárukou?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Ja, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Ja,
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Ja, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma? Jsou spolehlivé?
4: Ja, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Ja, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Ja,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu?
4: Natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Ja,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu? A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Ja,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu? A pořiďte si na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaroneka. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akci kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akci nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Tempo. Nyní v akční nabídce.
5: Trenýrkářka.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou? Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni potřeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód.

0: rádio a jede to. Třicí problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všech kárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechny.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
0: na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
0: no s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
0: jo,
1: dnes objednáš
0: a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
2: Rokrád
1: a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
2: Rock Radio.
1: A máš.
0: Trenírkárna.cz
1: Rocknírkárna.cz
2: Rock Radio.
1: Na.cz

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM od rána do večera. V DABu i FM nebo na do večera. V DABu i FM nebo na večera. V DABu i FM nebo na rádia te. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Rockin. Máte málo. Rockin. Máte málo roku ve svým městě. Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My can. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrád. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Alkohol hork ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Alkohol hork. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Alkohol horký že slíže. Přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Alkohol horký že slíže. Moderátoři Rokrádia. Alkohol horký že slíže. Dimitri. Moderátoři Rokrádia. Alkohol horký že slíže. Dimitri. Trautenberg. Alkohol horký že slíže. Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikehol. Horký že slíže. Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos kýže slíže. Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Česku. A traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte na v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Vigluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: příspěvek o tomhle koncertu na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a ve Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a vy tam napíšte na Facebook nebo Instagram. Tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a vy tam napíšete, jako byste vzali Instagram. Tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a vy tam napíšete, jako byste vzali. A tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a vy tam napíšete, jako byste vzali. A proč byste vzali o tomhle koncertu? No a vy tam napíšete, jako byste vzali. A no a vy tam napíšete, jako byste vzali. A proč byste ho tam vzali? No a vy tam napíšete, jako byste vzali. A proč byste ho tam vzali? My vybereme to, jako byste vzali. A proč byste ho tam vzali? My vybereme dva. A proč byste ho tam vzali? My vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc. A proč byste ho tam vzali? My vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc. Právě byste... Proč byste ho tam vzali? My vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc. Právě byste... My vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc. Právě byste mohli vzít někoho sebou, aby se... Vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc. Právě byste mohli vzít někoho sebou, aby... A ty dva dostanou ještě lístek navíc, právě byste mohli vzít někoho sebou, aby se tam nenudili. Ty dva dostanou ještě lístek navíc, právě byste mohli vzít někoho sebou, aby se tam nenudili. A lístek navíc, právě byste mohli vzít někoho sebou, aby se tam nenudili. A můžete si ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu. Právě byste mohli vzít někoho sebou, aby se tam nenudili. A můžete si ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo s sebou, aby se tam nenudili. A můžete si ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu, se tam nenudili. A můžete si ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu. Takže pojď. A můžete si vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma na pátek anebo v sobotu. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma tu. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma. Napište se u ty lístky a my to dneska v pět. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma. Napište se u ty lístky a my to dneska v pět končíme. Ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma. Napište se u ty lístky. A my to dneska v pět končíme. Myslím další hudbu třeba Metallicou Kansas, novou vypsanou Fixu, anebo Oasis a jejich Wonderwall.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Fakt. A kam pojedeme? Baru.

0: ceny a vždycky něco navíc.
1: Festival Ultraslev Allegro.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je
0: vždycky něco navíc.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks
0: navíc.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa s Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Kdy tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Kdy mých produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak a za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak a ne. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. CZC. Když něco, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Děravej,
1: tak Allegro.
2: Mám barák děravej, mám barák děravej, mě do mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad postele

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: topcentrum.cz
0: www.oknasukorady.cz
1: topcentrum.cz topcentrum.cz dodavatel pro mistry topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla objevte špičkovou zahradní topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla objevte špičkovou zahradní topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla objevte špičkovou zahradní techniku od dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startovní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kom prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topce slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcin na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Chceš žít topcentrum.cz www.topcentrum.cz Chceš žít www.topcentrum.cz Chceš žít www.topcentrum.cz Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkový život? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Pravdový. Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www bez potisku. Značka si ty. www bez potisku.cz
2: Svět není
1: si ty. www bez potisku.cz
2: Svět není jen
1: www bez potisku.cz
2: Svět není jen samé slunce a duha je
1: www bez potisku.cz
2: Svět není jen samé slunce a
1: duha.cz
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat. Svět není jen samé slunce a duha.

A to byly Accept a Midnight Mover. A to byly Accept a Midnight Mover z roku 85. A já myslím, že je čas, aby jsme vás trošku vyvětrali na čerstvý vzduch a my vás pošleme na koncert. A já myslím, že je čas, aby jsme vás trošku vyvětrali na čerstvý vzduch a my vás pošleme na koncert Rybiček 48. Oni mají mega koncert v Kutné Hoře, a to v pátek 22. května, anebo v sobotu 23. května. No a je pátek 22. května, anebo v sobotu 23. května. No, 20. května anebo v sobotu 23. května. No a jak se tam dostanete na května anebo v sobotu 23. května? No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rockratu 23. května. No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage 20. května. No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage. No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Tam je příspěvek. Musíte jít na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Tam je

0: Je to hodne zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat sú... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu, to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a ani zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega
0: deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kuku...
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v...
1: Pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron. Mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě batci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě batci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 20. dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezerv. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma baterie 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na D. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dekce. Půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dekce. Kladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
3: Právě teď v
2: Dek.cz.
3: Právě teď v Planeu. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40% v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Dny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboj až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plan. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Ne připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her se v 6 minut od rezervace. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her se v České rezervace. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Planeo.
4: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
4: Aktuální zpráva.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Zpráva.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

Poradí. Snad s námi poradí. Snad s námi poradí. Snad s námi poradí. Jinak jsem mi poradí. Jinak jsem poradí. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: Kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevenou.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20.
0: Pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grill. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grill. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5%
1: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový.
1: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u
1: nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax.
0: 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
0: rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: U nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Na hradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Festival Ultraslev Allegro.
1: Baumax.

0: Ministerstvo financí.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí
1: se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: V republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
1: osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj.
0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot nám z
0: hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot
0: může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot nám stále drží.
0: Závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o tém... Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3... Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžeme... Nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete... Ale drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece... Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky jardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Euro můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Euro jít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Rock Radio.
2: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Rock Radio.
2: Lístek ke svobodě.
3: Rock Radio.
2: Lístek ke svobodě.

Slušne. Slušnej rok od... Slušnej rok od rána... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádi od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.

16.

0: Zděte s rozumem, budujte srdcem. S rozumem, budujte srdcem.
1: Léto chutná.
0: Budujte srdcem.
1: Léto chutná ve Španělsku.
0: Srdcem.
1: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku po... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly. Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za... Léto chutná ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekta ve Španělsku po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturu po každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha může jdou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha může nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělů do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělů, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.cz. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
2: Kontejnery
1: na www.prg.aero.
2: Kontejnery si
1: www.prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý,
1: mám... Tečka aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém, potřebuji...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém, potřebuji...
2: Den.
3: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si...
3: Fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit
4: spoj? Se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
4: z.
5: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřík zrovna potřebuješ.

0: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetký v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 201 svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 90. Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš byt vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Kama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, buduj.
2: Vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do cash. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Zase
0: pro lepší příběhy.
1: Zase tankuju.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám...
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD...
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám...
1: Třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem... Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600... BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. N5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699. Pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušebně 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 9 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com. Vez na BYD.com.
3: Ve světě plném hrozeb.com. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání klad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťují. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ale chrání vaše data i důvěru.

Jistotu v Česku zajišťuje Alef, a ta i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. I důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Alef.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Záchranné složky i nadále zasahují u nehody tramvaje s autobusem.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury.

0: V připomínkách uvedlo, že současné znění návrhu má velké nedostatky kultury. Zásadní připomínky k návrhu vznesené nedostatky a vytváří mnoho nových problémů.
1: Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa.

0: venku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Klinické procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Ka, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Pekarská Brně nehoda dvou.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Pekarská
0: Brně doprava.
1: V ulici Pekarská Brně nehoda dvou osobních.
0: Doprava.
1: V ulici Pekarská Brně nehoda dvou osobních aut a je tam překážka. V ulici Pekarská Brně nehoda dvou osobních aut a je tam překážka, která může bránit provozu v celé. Pekarská Brně nehoda dvou osobních aut a je tam překážka, která může bránit provozu v celé. Nehoda dvou osobních aut a je tam překážka, která může bránit provozu v celé šíře vozovky. Také se někam jede osobních aut a je tam překážka, která může bránit provozu v celé šíře vozovky. Také se někam jedete. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šíře vozovky. Také se někam jedete, která může bránit provozu v celé šíře vozovky. Také se někam jedete. Vozu v celé šíře vozovky, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Vozovky, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Vozovky, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram,
1: tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram,
1: opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zjistíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Stavíte. Rock Radio.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu za sebou s Danem. No a já jdu. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu za sebou s Danem. Po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu za sebou s Danem. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a máme první hodinu rokového obrazu za sebou s Danem. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA rokového obrazu za sebou s Danem. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský maso s Danem. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky. Doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem. Jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky na oslavu vítězství IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem. Abyste to pořád si švédský masový kuličky na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem. Abyste to pořádně oslavili na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem. Abyste to pořádně oslavili. No, na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem. Abyste to pořádně oslavili. Vítězství Čechů nad Švédskem. Abyste to pořádně oslavili. No a my si pustíme co jiného, nebude to švédský Čechů nad Švédskem. Abyste to pořádně oslavili. No a my si pustíme co jiného, nebude to švédský.

0: jste to pořádně oslavili. No a my si pustíme něco jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme, abyste to pořádně oslavili. No a my si pustíme něco jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme si pořádně oslavili. No a my si pustíme něco jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme si YouTube. No a my si pustíme něco jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme si YouTube. My si pustíme něco jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme si YouTube. Nebude to švédský, ale irský a pustíme si YouTube. Ale irský a pustíme si YouTube. Ale irský a pustíme si YouTube.
1: Rock Radio.
0: Si YouTube.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj, tady je Pepa, ahojte. Ahoj, tady je Pepa. Ahoj, tady je Pepa Vojtek. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Všechny posluchače Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Rock Rádia. Ať vám to rokuje. Nevěděl jsem kam. Ať vám to rokuje. Já jenom...

0: v 9, Kamila, bude tam Michborná pecka, mám ji hrozně rád. Takže ráno leďte v 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspám ji hrozně rád. Takže ráno leďte v 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá. Takže ráno leďte v 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá. Jak Kamila znám, tak vám řeknu, leďte v 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá. Jak Kamila znám, 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá. Jak Kamila znám, tak vám řeknu, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá, jak Kamila znám, tak vám řeknu. Michala Maredu, ono vyspovídá, jak Kamila znám, tak vám řeknu. Určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. Vyspovídá, jak Kamila znám, tak vám řeknu. Určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. Jak Kamila znám, tak vám řeknu. Určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. Znám, tak vám řeknu. Určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu. No, určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu, ať to zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu, ať tajně neusnete, co chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu, ať tajně neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu, ať tajně neusnete, třeba Alice Cooper. No a my se pustíme zase další hudbu, ať tajně neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, a nebo teď. Se pustíme zase další hudbu, ať tajně neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, a nebo teď Iron Maiden. Ať tajně neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, a nebo teď Iron Maiden. Neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, a nebo teď Iron Maiden.
1: Ahoj.
0: Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, a nebo teď Iron Maiden.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Clash, Jiné kafe, a nebo teď Iron Maiden.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: A nebo teď Iron Maiden.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu.
0: Iron Maiden.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabývám. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením. Jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Na ruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boj trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je bojní i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je tu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Vášcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tak.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tak co koupelna?
0: To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tak co koupelna? Hotová?
2: Sepeš.
0: Takže váš farmář František.
1: Tak co koupelna? Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcha
0: František.
1: Tak co koupelna? Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč umyl.
0: Ček.
1: Tak co koupelna? Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Ja.
1: Tak co koupelna? Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo,
2: ja,
1: záchod.
2: Ja, ja.
1: A hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo,
2: ja,
1: záchod.
2: Ja, ja, všechno hotový.
1: A co dvě?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo,
2: ja,
1: záchod.
2: Ja, ja, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Takže sprcháč, umyvadlo,
2: ja,
1: záchod.
2: Ja, ja, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je umyvadlo,
2: ja,
1: záchod?
2: Ja, ja, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: Ja, ja, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: Větrák, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Co dvě trávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat?
2: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na... Jak

Ariem. No a protože zítra už máme střed... A to byli Ariem. No a protože zítra už máme středu. A to byli Ariem. No a protože zítra už máme středu, tak to byli Ariem. No a protože zítra už máme středu, tak nás čeká hvězdný host. No a protože zítra už máme středu, tak nás čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo. No a protože zítra už máme středu, tak nás čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo jiný. Zítra už máme středu, tak nás čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo jiný než velký. Středu, tak nás čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo jiný než velký pardubický Fanda. Frontman čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo jiný než velký pardubický Fanda. Host, a tím nebude nikdo jiný než velký pardubický Fanda. Frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, nikdo jiný než velký pardubický Fanda. Frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, Michal Mareda, velký pardubický Fanda. Frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, pardubický Fanda. Frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. Frontman pardubický kapely vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho pardubický kapely vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho tady máme dvě vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho tady máme dva dny předtím, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho tady máme dva dny předtím, než vyjde vypsané Fixy, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho tady máme dva dny předtím, než vyjde vypsané Fixy, mu říká Mardy. No a my ho tady máme dva dny předtím, než vyjde vypsané Fixy nový. No a my ho tady máme dva dny předtím, než vyjde vypsané Fixy nový CD 22. května. Máme dva dny předtím, než vyjde vypsané Fixy nový CD 22. května, právě vychází nový CDčko Ideál. Předtím, než vyjde vypsané Fixy nový CD 22. května, právě vychází nový CDčko Ideál. Než vyjde vypsané Fixy nový CD 22. května, právě vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady se nový CD 22. května, právě vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku 22. května, právě vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku, bylo to jistý, 20. května, právě vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku, vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád, CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád. No a my už tady z něho hrem písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád. Takže ráno leďte v něho hrem písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád. Takže ráno leďte v 9, Kamila, písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád. Takže ráno leďte v 9, Kamila, jistý, výborná pecka, mám je hrozně rád. Takže ráno leďte

0: Podcast mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Střešní okna.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Rock je slušná muzika.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
0: Rock je slušná muzika.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
0: Slušná muzika.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešníka.

0: Parky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte na terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La
1: Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropicale Party tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jsem.
0: Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Ty je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smíchov. Více na La Tropicale Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Tropical.cz.
2: Awarashar. Awarashar.
3: Ratatararashar. Ratatararatatričkar. Ratatararatatričkar. Ratatararara. Ratatararatatričkar. Ratatararata. Potisk, potisk. Ratatararatatričkar. Ratatararata. Ratatararatatrička, ratatararata, potisk, tarararatatrička, ratatararata, potisk, potisk, trička, tatrička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ, tarararata, potisk, trička, bela bel, ta potisk, trička, bela bel, CZ. Potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Svět není...
3: Potisk trička bela bel, CZ.
4: Svět není jen samé...
3: Potisk trička bela bel, CZ.
4: Svět není jen samé slunce...
3: Bela bel, CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý...
3: Bel, CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo, pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kterých je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kterých si nerozbijete hubu ani zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již čtystra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již...
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna...
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v...
0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starost...
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez...
0: Nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní
1: let. Výměna střešních oken

řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovů. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovů. Zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k Cimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur v přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur. To probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz francimských kultur.

0: ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: .cz.
1: Ventilatory.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metra.
1: Ventilatory.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu.
1: .cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Pro nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost. Nebo Napalm Death a další Lost. Nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Už 24. až 27. června ve Spálně Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálně Poříčí. A nebo vyraž než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálně Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otopel už 24. až 27. června ve Spálně Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je 24. až 27. června ve Spálně Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je do Rýs až 27. června ve Spálně Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojice června ve Spálném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojice v Spálném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojice v prodeji na Bejzeny. Nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojice v prodeji na Bejzeny.cz. Na Otočku je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojice v prodeji na Bejzeny.cz.
3: Bejzin Firefest
2: mediální stupenky pro jednotlivce i dvojice v prodeji na Bejzeny.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rokra.
2: Jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje
2: dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
2: na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
2: Z.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Firefest.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, kástřešní okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pro fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální mont. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních okněření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Máme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem ještě interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 4stra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na

0: 20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29.6 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pát. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisí. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Měnách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Více na do 29. května. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Více 9. května. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Více na Dek.cz. Května. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro karisí za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro karisí za super cenu. Více na Dek.cz. Super cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
0: Dek.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis. Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar. Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Sport. Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport. Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
1: Dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Vede přes
3: Happy Sport.

Čaute, ja som Vratko z kapelíne. Čaute, ja som Vratko z kapelíne. Čaute, ja som Vratko z kapelíne. Kafe, pozdravím všetkých Čaute, ja som Vratko z kapelíne. Kafe, pozdravím všetkých. Čaute, ja som Vratko z kapelíne. Kafe, pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia a užite. Čaute, ja som

0: Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na který rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečet. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i páso. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým pečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si
0: pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte blesk
0: rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo.

Kevovi. Pivo vychlazení. Pivo vychlazení. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso na. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Chlazení. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na tvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná žení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánu. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Ze dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás.

0: Myslím si, že Británie vyhraje, protože ty Maďarové nevyhráli, už ani nepamatujou. Rakušáci jsou stále neporažení, protože ty Maďarové nevyhráli, už ani nepamatujou. Rakušáci jsou stále neporažení, protože ty Maďarové nevyhráli, už ani nepamatujou. Rakušáci jsou stále neporažení, ale Lotyši jsou silní, vyhráli, už ani nepamatujou. Rakušáci jsou stále neporažení, ale Lotyši jsou silní, tak ujdou. Rakušáci jsou stále neporažení, ale Lotyši jsou silní, tak uvidíme, já doufám v Rakousko. Rakušáci jsou stále neporažení, ale Lotyši jsou silní, tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je poražený, ale Lotyši jsou silní, tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, jsou silní, tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi no a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi potěšili, protože porazilo, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi potěšili, protože porazilo Norsko. No a včera nás Češi potěšili, protože porazili Švédy. Včera nás Češi potěšili, protože porazili Švédy. No, potěšili, protože porazili Švédy. No, my jsme byli rádi, že to dopadlo, protože potěšili, protože porazili Švédy. No, my jsme byli rádi, že to dopadlo, protože porazili Švédy. No, my jsme byli rádi, že to dopadlo, protože do poslední minuty. No, my jsme byli rádi, že to dopadlo, protože do poslední minuty to bylo. My jsme byli rádi, že to dopadlo, protože do poslední minuty to bylo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme. Že to dopadlo, protože do poslední minuty to bylo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi. Že to dopadlo, protože do poslední minuty to bylo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi. Do poslední minuty to bylo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi. To bylo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi na nás najížděli, říkám, tyjo. Prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi na nás najížděli, čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi na nás najížděli, říkám, tyjo. Góla, ty Švédi na nás najížděli, říkám, tyjo. To snad skončí ještě 4-4. Zapadí na nás najížděli, říkám, tyjo. To snad skončí ještě 4-4. Zapaď pán Bůh, že jsme to tam na nás najížděli, říkám, tyjo. To snad skončí ještě 4-4. Zapaď pán Bůh, že jsme to, říkám, tyjo. To snad skončí ještě 4-4. Zapaď pán Bůh, že jsme to tam uhráli. To snad skončí ještě 4-4. Zapaď pán Bůh, že jsme to tam uhráli. No a zapaď pán Bůh, že jsme to tam uhráli. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodovej zbůh, že jsme to tam uhráli. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodovej zbůh, to tam uhráli. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodový zápas. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodový zápas. Myslím si, že Itálie přejedeme. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodový zápas. Myslím si, že Itálie přejedeme. Čeká Itálie, to bude takový pohodový zápas. Myslím si, že Itálie přejedeme. No, to bude takový pohodový zápas. Myslím si, že Itálie přejedeme. No, zápas. Myslím si, že Itálie přejedeme. No, myslím si, že Itálie přejedeme. No, Itálie přejedeme. No, přejedeme. No,
1: top hokejové.
0: No,
1: top hokej. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí Vestiové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz A zahradní techniky. www.topcentrum.cz
0: A my si pustíme něco.
1: www.topcentrum.cz
0: A my si pustíme něco českýho vanastovky.
1: topcentrum.cz
0: A my si pustíme něco českýho vanastovky slečna.
1: CZ.
0: A my si pustíme něco českýho vanastovky slečna Ana je za vodou. A my si pustíme něco českýho vanastovky slečna Ana je za vodou. A my si pustíme něco českýho

0: Vanastovky, slečna Anna je za vodou. Teď si pustíme něco českého. Vanastovky, slečna Anna je za vodou. To Vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: Sundávejte si ty boty za...
0: Slečna Anna je za vodou.
1: Sundávejte si ty boty zase...
0: Za vodou.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude naš... Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapá... Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl...
1: Zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak...
1: Našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se po...
1: Ano.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel, nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super i pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají suky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrval se. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video. Takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Sám. Na webu mají

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nás čeká další hrací den
0: Rock Rádiu.
1: A nás čeká další hrací den mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 6. A nás čeká další hrací den mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. A nás čeká další hrací den mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie Norsko. Další hrací den mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie Norsko a pak Lotyšsko. V hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie Norsko. Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie Norsko a pak Lotyšsko Rakousko. Dneska v 16:20 Itálie Norsko a pak Lotyšsko Rakousko. A ve 16:20 Itálie Norsko a pak Lotyšsko Rakousko. A večer ve 20:20 Maďarsko Velká Británie Itálie Norsko a pak Lotyšsko Rakousko. A večer ve 20:20 Maďarsko a pak Lotyšsko Rakousko. A večer ve 20:20 Maďarsko Velká Lotyšsko Rakousko. A večer ve 20:20 Maďarsko Velká Británie a nebo derby Slovinsko. A večer ve 20:20 Maďarsko Velká Británie a nebo derby Slovinsko Slovensko. A večer ve 20:20 Maďarsko Velká Británie a nebo derby Slovinsko Slovensko. No, 20 Maďarsko Velká Británie a nebo derby Slovinsko Slovensko. No, koho sledovat Velká Británie a nebo derby Slovinsko Slovensko. No, koho sledovat tak na slovenské a nebo derby Slovinsko Slovensko. No, koho sledovat derby Slovinsko Slovensko. No, koho sledovat tak na slovenské Slovinsko Slovensko. No, koho sledovat tak na slovenské straně bratry Pospíšilovi Pensko. No, koho sledovat tak na slovenské straně bratry Pospíšilovi. No, koho sledovat tak na slovenské straně bratry Pospíšilovi. Perfektní dvojka. No, koho sledovat tak na slovenské straně bratry Pospíšilovi. Perfektní dvojka. Na slovenské straně bratry Pospíšilovi. Perfektní dvojka. Já jsem bratry Pospíšilovi. Perfektní dvojka. Já si myslím, že Slovensko honovi. Perfektní dvojka. Já si myslím, že Slovensko ono ještě neprohrálo, že by to Slovensko mohlo přejet. Maďarsko z Británie, myslím si, že Británie vyhraje, protože ty Maďarové nevyhráli už ani Maďarsko z Británie, myslím si, že Británie vyhraje, protože ty Maďarové nevyhráli už ani nepamat. Z Británie, myslím si, že Británie vyhraje, protože ty Maďarové nevyhráli už ani nepamatujou. Rakušáci

0: seniorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior na motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand
0: seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café
0: Perfekt Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café
0: Perfekt se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Si. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Hausbrand Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz. Sloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidí.
3: Pít. Hausbrandkava.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Hausbrandkava.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce.
3: CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš... Vidíš to?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
7: Co?
5: Vidím.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
7: Co?
4: Let balonem, bungee jump.
6: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
7: Co?
4: Let balonem, bungee jump.
6: Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
7: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafty. No a víš, co vidím já?
7: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
7: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardy.
7: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet drifting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další zákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí
4: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného
4: počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií
4: zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
4: můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
4: venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: Užijte
6: si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
6: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý
6: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdar sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
4: úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: Snýždý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou.
6: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a
6: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
6: zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
6: vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete s nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na
4: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na
4: zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na
4: nemůžete nic zkazit.

0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Dřív. Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: Na zážitky.
0: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí mniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Když na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. a tím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už de... Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. U toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
3: Masters of.
2: Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz.
3: Masters of Rock.
2: Vidíš na Automotodrom Brno.cz.
3: Masters of Rock.
2: Motodrom Brno.cz.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendy.
2: Brno.cz.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendárně.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slaví.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween
3: slaví. Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
4: 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
4: výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus. Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk
5: Mansona.
4: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity X.
5: Arch Enemy
4: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider
4: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept to Prevail.
4: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of.
5: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
5: Od Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. června nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července.
3: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Máte penzíko?
5: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Máte penzíko?
5: 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a
5: získejte u Jelínka ve Vizovicích.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost v
5: Vizovicích.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a

0: a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořád dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak a pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Pro.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nej...
0: A taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Prodejna Honda Velká...
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nej...
1: Rohožky pro každého.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo
1: pro každého.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špalizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkovou zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, zahradní techniky Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která je Honda. Nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motor. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní, která se naprosto vyrovná motorovým.

0: získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzijko nové k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzijko nové nebo pořád to staré a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzijko nové nebo pořád to staré s novým možnost vyšších výnosů. Je vaše penzijko nové nebo pořád to staré s novým penzíkem výnosů. Je vaše penzijko nové nebo pořád to staré s novým penzí. Je vaše penzijko nové nebo pořád to staré s novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N pořád to staré s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN z staré s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online s zíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Gý spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Od k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Český gud na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Více na NN.cz/penzíko.
1: Český Goodwill znovu hledá a
0: oceňuje.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
0: Penzíko.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak na kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za danou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadate. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestiž firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé A. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. CZ. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo.
3: www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo.
3: www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo.
3: www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
3: www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte je. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až

0: 40%. Navštivte jednodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednodnovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planer nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. S více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Chceš žít
0: značkovej položkami skladem. Planeo.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Položkami skladem. Planeo.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Skladem. Planeo.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Planeo.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty kovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Ten opravdovej? Značka si ty? www.dovej. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. Značka si ty? www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. Rock Radio. www.bezpotisku.cz. Rock Radio. www.bezpotisku.cz. Rock Radio. www.bezpotisku.cz.

0: i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Z. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a
0: co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrokovej open air festival 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrokovej open air festival v Braníku Těšit se můžete na nepřeberný tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a festival v Braníku.
2: 48 fest do sféru.
1: V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů.
2: Pražský během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival.

kapelu Profesor. V sobotu proběhne mu Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Luc u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou tam civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Česk vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Němec. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Haxis. Black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Haxisa. Kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Haxisa. Tak neváhejte, Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte Německý Pelores a Rakouský Haxisa. Tak neváhejte Německý Pelores a Rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a Rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte Rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Hejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Hejte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Kleinová.

Club. Slečna. Anna.

nezabíjí, ona se v zrcadle. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chovíma. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chovíma. Se nezabíjí, ona se v zrcadle chovíma. Zabíjí, ona se

0: Nejlepší výběr, nejnižší... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové Bene nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Tohle. Více na Bene.cz.
1: Tohle nepřes 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 49 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 1900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Až 297 000 korun bez DPH. 297 000 korun bez DPH. 1000 korun bez DPH. Bez DPH.

0: Kontejnery si...
1: Start. Opravdový elektrospecialista.
0: Kontejnery Siegel, dobrý...
1: elektrospecialista.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Lista.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše...
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostávají...
2: Fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude...
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude... www.sieg...
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude... www.siegel.cz... Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude... www.siegel.cz... Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20 vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek zaši v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek zaši 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 200 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 200. Jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 26,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou.
5: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou.
5: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární a Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spas připravila
6: magickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Vesnickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 20. operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 20. princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 27. května od 18.
5: si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 27. května od 18 hodin.
5: Tohle zažije spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 27. května od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopení show.
6: Ve středu 27. května od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopení.
6: 27. května od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
6: 7. května od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
7: Rock Rádio.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
7: Rock Rádio.
5: Vstupenky na www.rockopera.cz.
7: Rock Rádio.
5: Rockopera.cz.
7: Rock Rádio.
5: CZ.
7: Rock Rádio. Rocková muzika. Rock Rádio. Rocková muzika. Rock Rádio.

DABu i FM nebo na radia.rocková muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz. Muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní CZ. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Využít mohou opět, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace CERMAT.
1: Dnes bude polojasno nebo oblačno.
2: Rock Radio počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo oblačno.
2: Radio počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čeká.
2: Časí.
1: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku. Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
1: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeň.
1: A starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaše.
2: Tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma.
2: Rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pově na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Bování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku jasno. A polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku jasno. A naopak čeká oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku jasno. A naopak čeká až zataženo. Nejvyšší ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku jasno. A naopak čeká až zataženo. Nejvyšší denní teplo Moravě ve Slezsku jasno. A naopak čeká až zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. A naopak čeká až zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Pak čeká až zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. No, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
1: Ať už
0: první teploty 17 až 22 stupňů. 17 až 22 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
0: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Dvořáková v Přerově.
1: Radio. Doprava.
0: V ulici Dvořáková v Přerově nehoda do osoby.
1: Doprava.
0: V ulici Dvořáková v Přerově nehoda do osoby. V ulici Dvořáková v Přerově nehoda do. V ulici Dvořáková v Přerově nehoda do osobáku, je tam překážka na vozovce. V ulici Dvořáková v Přerově nehoda do osobáku, je tam překážka na vozovce. Čekejte, tam půjde ze zvýšenou Opáková. V Přerově nehoda do osobáku, je tam překážka na vozovce. Čekejte, tam půjde ze zvýšenou opatrností. V Přerově nehoda do osobáku, je tam překážka na vozovce. Čekejte, tam půjde ze zvýšenou osobáku, je tam překážka na vozovce. Čekejte, tam půjde ze zvýšenou opatrností, tam překážka na vozovce. Čekejte, tam půjde ze zvýšenou opatrností. Obešlo se to, kam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivňují.
0: Trně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivňují.
0: Tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis ovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u B. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.tiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-pokání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.tiště. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: www.toyota-louman.cz. Ještě.toyota-louman.cz a-louman.cz Rockradio.cz Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rockovej foras. Rockradio. Rockovej foras. Rockradio. Rockovej foras. Rockradio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední...
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední...
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední... A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokového razu s Danem. A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. Minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No hodině, máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem dneska jel do práce, jdu tady v poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem dneska jel do práce, jdu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem dneska jel do práce, jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty sebou. No a já jsem dneska jel do práce, jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají... No a já jsem dneska jel do práce, jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají narvaný... Dneska jel do práce, jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají narvaný zahrádky. Jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají narvaný zahrádky, jak nestíhaj. Kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají narvaný zahrádky, jak nestíhaj. Já jsem měl úplně ty číšníky, jak mají narvaný zahrádky, jak nestíhaj. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si číšníky, jak mají narvaný zahrádky, jak nestíhaj. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na zahrádky, jak nestíhaj. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po jak nestíhaj. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách nestíhaj. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách lítal já. Flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách lítal já. Zaplať pán Bůh, si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách lítal já. Zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat nikde z minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách lítal já. Zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat po těch zahrádkách lítal já. Zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat nikde spocený, já jsem lítal já. Zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat nikde spocený, já jsem tady ve studiu, mám tady krásný generovat. Zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat nikde spocený, já jsem tady ve studiu, mám tady krásný na 20 stupňů opuštěnou klimu. Pán Bůh, že už nemusím lítat nikde spocený, já jsem tady ve studiu, mám tady krásný na 20 stupňů opuštěnou klimu. Musím lítat nikde spocený, já jsem tady ve studiu, mám tady krásný na 20 stupňů opuštěnou klimu. Takže pro všechny do gastra, já jsem tady ve studiu, mám tady krásný na 20 stupňů opuštěnou klimu. Takže pro všechny do gastra pustím písničku, studio, mám tady krásný na 20 stupňů opuštěnou klimu. Takže pro všechny do gastra pustím písničku Papa Roachaj, 20 stupňů opuštěnou klimu. Takže pro všechny do gastra pustím písničku Papa Roachaj, Chlás Resort klimu. Takže pro všechny do gastra pustím písničku Papa Roachaj, Chlás Resort. Takže pro všechny do gastra pustím písničku Papa Roachaj, Chlás Resort. Gastra pustím písničku Papa Roachaj, Chlás Resort. Pustím písničku Papa Roachaj, Chlás Resort. Papa Roachaj, Chlás Resort.
0: Rock
1: Chlás Resort.
0: Rock Radio. Cut my... Rock Radio. Cut my life in... Rock Radio. Cut...

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne
0: přeji. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak, uchazeči o studium na střední škole.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak, uchazeči o studium.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak, uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak, uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit. Dne přeje Kuba Bělak, uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímat. Kuba Bělak, uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. Mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízí přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace CERMAT. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace CERMAT.

0: Dneska to bylo na rybičky 48. Dneska takový štědrý, já rozdávám lístky. Dneska to bylo na rybičky 48. No a teď vám rozdám nároky. Já rozdávám lístky. Dneska to bylo na rybičky 48. No a teď vám rozdám nároky. Dneska to bylo na rybičky 48. No a teď vám rozdám nároky, který startuje v Českých Budějovicích. Na rybičky 48. No a teď vám rozdám nároky, který startuje v Českých Budějovicích. No a teď vám rozdám nároky, který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu. No a teď vám rozdám nároky, který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu. 23. rozdám nároky, který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu. 23. který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu. 23. května. No a bude to v pivovaru Sams, který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu. 23. května. V Českých Budějovicích, a to v sobotu. 23. května. No a bude to v pivovaru Sams, Budějovicích, a to v sobotu, 23. května. No a bude to v pivovaru Samson a bude se na sobotu 23. května. No a bude to v pivovaru Samson a bude se na nás těšit 23. května. No a bude to v pivovaru Samson a bude se na nás těšit celý náš tým. A května. No a bude to v pivovaru Samson a bude se na nás těšit celý náš tým. A festiákem vás provede naše. No a bude to v pivovaru Samson a bude se na nás těšit celý náš tým. A festiákem vás provede naše Anabel. Son a bude se na nás těšit celý náš tým. A festiákem má spolvede naše Anabel a k tanci a poslechu zahraje se nás těšit celý náš tým a festiákem má spolvede naše Anabel a k tanci a poslechu zahraje náš tým a festiákem má spolvede naše Anabel a k tanci a poslechu zahraje alkohol a festiákem má spolvede naše Anabel a k tanci a poslechu zahraje alkohol vede naše Anabel a k tanci a poslechu zahraje alkohol horký že slíže Dimabel a k tanci a poslechu zahraje alkohol horký že slíže Dimitri Trantemberg a traktance a poslechu zahraje alkohol, horký že slíže Dimitri Trantemberg a zahraje alkohol, horký že slíže Dimitri Trantemberg a traktor. No takže nesejte doma, horký že slíže Dimitri Trantemberg a traktor. No takže nesejte doma a pojďte si trošku zatancovat, že Dimitri Trantemberg a traktor. No takže nesejte doma a pojďte si trošku zatancovat a zapařit, Trantemberg a traktor. No takže nesejte doma a pojďte si trošku zatancovat a zapařit a traktor. No takže nesejte doma a pojďte si trošku zatancovat a zapařit. Vyfoťte vaši partu, nějakou krizi fotku a pošlete nám to na e-mail. Zdůrazňuji e-mail. Studio@rokovyradio.cz Čím to bude originální e-mail? Studio@rokovyradio.cz Čím to bude originálnější, tím lepší. No a my zítra vybereme ve tři hodiny někoho, komu dáme 10 lístků, ať můžete vzít celou partu i s rodinou i s babičkou. No a 23. ať můžete vzít celou partu i s rodinou i s babičkou. No a 23. Budějovicích se na vás budeme těšit, ať můžete vzít celou partu i s rodinou i s babičkou. No a 23. budu i s rodinou i s babičkou. No a 23. Budějovicích se na vás budeme těšit. Rodinou i s babičkou. No a 23. Budějovicích se na vás budeme těšit.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit.

Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Týden. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

0: Šéfe, zas to netle... Šéfe, zas to net... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: říkal... Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to ne...
0: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď...
0: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Fouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchu.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají... Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše... Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom z. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to do... Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to. Přijdíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No,
0: to do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: To by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hele,
0: kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
0: Technika.cz. To je fičák.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
0: To je fičák.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme...
0: Fičák.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugal.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalska.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej...
3: Kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
3: Vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný.
3: Portugalsko.
4: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný.

0: Vždycky. Galsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelnej týpek. Oceán, romance. A prej totálně neodolatelnej týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih.
0: Romance. A prej totálně neodolatelnej týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih.
0: A prej totálně neodolatelnej týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih.
0: Já jí neodolatelnej týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já jí otevřu.
0: Nejtýpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Tak to beru.
1: To je zase průšvih.
2: Já ji otevřu a zmizím na
1: beru.
2: To je zase průšvih.
1: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jase průšvih.
1: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně. Romantický útěk v praxi.
1: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně. Romantický útěk v praxi.
1: Ju a zmizím na víkend.
0: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penkent.
0: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Ošvišský útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Ošvišla.
4: Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Chce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už.
4: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vybere
4: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vybere
4: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
6: s novinkou na to
4: @eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
6: s novinkou
4: CZ.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
6: s novinkou Natura Presto se
5: hobík nebo profík, u nás si vyberete
6: s novinkou Natura Presto se snadno a přívík,
5: u nás si vyberete
6: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na
5: vyberete
6: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě vaši Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě vaši letošní úrodu zachrání no a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě vaši letošní úrodu zachrání zbavíte slimáků na své zahradě vaši letošní úrodu zachrání Presto
4: Zafido pom
6: slimáků na své zahradě vaši letošní úrodu zachrání Presto
4: Zafido
6: zahradě vaši letošní úrodu zachrání Presto
4: Zafido@eshop.cz partner
6: vaši letošní úrodu zachrání Presto
4: Zafido@eshop.cz partner
6: úrodu zachrání Presto
4: Zafido@eshop.cz partner pro vaši zahradu
6: Presto
4: Zafido@eshop.cz partner pro vaši zahradu Zafido@eshop.cz partner pro vaši zahradu
7: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude.
7: Problém?
8: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Se dostanou všude. www.siegl.cz www.siegl.cz www.siegl.cz
9: Léto doktor
8: Siegl.cz
9: Léto doktor Max Léto doktor Max Léto doktor Max má Léto doktor Max má vše S letní výba Léto Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusť nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Odplouvám krán.
9: A starost.

0: Pustte k vode. Doktor Max.
1: Odplouvám kránu.
0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamar.
0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamar.
0: Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom
0: Doktor Max.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale
1: odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
1: Ano. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boatsích katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Lux Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, te všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví. Ano. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ
2: prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: CZ.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku? S
2: Vzhůru na palubu.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od
2: Bu.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut.

to bola Patti Smith a Because the Night. A to bola Patti Smith a Because the Night. A to bola Patti Smith a Because the Night. A to bola Patti Smith a Because the Night. A to bola Patti Smith a Because the Night. No a já jsem dneska takový Smith a Because the Night. No a já jsem dneska takový Smith. No a já jsem dneska takový štědrej a rozdávám lístky. No a já jsem dneska takový štědrej a rozdávám lístky. Dneska to bylo na rybičky. No a já jsem dneska takový štědrej a rozdávám lístky. Dneska to bylo na rybičky 48. No a já jsem dneska takový štědrej a rozdávám lístky.

0: online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. A právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až čtvrt v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plane. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plane. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plane. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Nejlepší výběr
1: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší
1: od rezervace. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene
1: rezervace. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To
1: Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, či výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v ní. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
3: Rokrát
2: na bene.cz.
3: Rock Radio
2: CZ
3: Rock Radio.

Araclan, Panoptico, Proteo, to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou alkohol. Araclan, Panoptico, Proteo, festival, kdyby měl takový namátkou alkohol. Araclan, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loret měl takový namátkou alkohol. Araclan, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loret namátkou alkohol. Araclan, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta a mě osobního. Araclan, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta a mě Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta a mě osobně těší nejvíc účast Kult Proteus, legendární SPS, Loreta a mě osobně těší nejvíc účast kultovní inzánie. SPS, Loreta a mě osobně těší nejvíc účast kultovní inzánie. No a pak jsou tady ty další Loreta a mě osobně těší nejvíc účast kultovní inzánie. No a pak jsou tady ty další a mě osobně těší nejvíc účast kultovní inzánie. No a pak jsou tady ty další věci jako FMX show, nejvíc účast kultovní inzánie. No a pak jsou tady ty další věci jako FMX show, letos v čele s bratry kultovní inzánie. No a pak jsou tady ty další věci jako FMX show, letos v čele s bratry Podmolovými čekává inzánie. No a pak jsou tady ty další věci jako FMX show, letos v čele s bratry Podmolovými. Tady ty další věci jako FMX show, letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si věci jako FMX show, letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si jaké show, letos v čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si jaké je to za čele s bratry Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si jaké je to zachraňovat lidské životy Podmolovými čeká vás ale i možnost vyzkoušet si jaké je to zachraňovat lidské životy to Spartu Motosraz 150 ale i možnost vyzkoušet si jaké je to zachraňovat lidské životy to Spartu Motosraz 150 je vyzkoušet si jaké je to zachraňovat lidské životy to Spartu Motosraz 150 je Eurobike Festu Staré bojové sporty co se týče porušování fyzikálních zákonů tak od Staré bojové sporty co se týče porušování fyzikálních zákonů tak od toho bude sporty co se týče porušování fyzikálních zákonů tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka který se týče porušování fyzikálních zákonů tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka který předvede že fyzikálních zákonů tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka který předvede že od konu tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka který předvede že od zisku Red Bull Air Race toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka který předvede že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl Eurobike Festu Martin Čonka který předvede že od zisku Red Bull Air Race rozhodně Martin Čonka který předvede že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností předvede že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností byl od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností byl li Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností bylo li by třeba nové kérky rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností bylo li by třeba nové kérky i to si může nic ze svých schopností bylo li by třeba nové kérky i to si můžete v pasohlávkách schopností bylo li by třeba nové kérky i to si můžete v pasohlávkách splnit stejně jako doplnit rok bylo li by třeba nové kérky i to si můžete v pasohlávkách splnit stejně jako doplnit rockersko motorkářské kérky i to si můžete v pasohlávkách splnit stejně jako doplnit rockersko motorkářský šetník i to si můžete v pasohlávkách splnit stejně jako doplnit rockersko motorkářský můžete v pasohlávkách splnit stejně jako doplnit rockersko motorkářský šetník no a kdyby vám z toho všeho dávkách splnit stejně jako doplnit rockersko motorkářský šetník no a kdyby vám z toho všeho dění stejně jako doplnit rockersko motorkářský šetník no a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu rockersko motorkářský šetník no a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem motorkářský šetník no a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava šetník no a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností na Eurobike Festu šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností kam na chvilku vyrazit šla hlava kolem Jižní Morava nabízí kotel možností kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu namátkou kolem Jižní Morava nabízí kotel možností kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu namátkou lednice Mikulov nabízí kotel možností kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu namátkou lednice Mikulov kotel možností kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu namátkou lednice Mikulov za fortelnou babou na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu namátkou lednice Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí vyčistit si lebeňu namátkou lednice Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí že se stihne namátkou lednice Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí že Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí že se stihne za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí že se stihnete nudit takže program mezi 8 babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí že se stihnete nudit takže program mezi 28 a 31 Věstonic prostě

Nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. že nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. květence, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. Rána do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. Do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. DABu i FM. Nebo na radia.cz. Rock Radio FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz. Rock radio. Mot. Rock radio. Motokeci Mart. Rock radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší
0: Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemi koruny
0: České. Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemi koruny České. Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemi 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemi koruny České a markrabství Moravského. Konkrétně vyrazit na patrně největší sraz v zemi koruny České a markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezer patrně největší sraz v zemi koruny České a markrabství Moravského. Konkrétně sraz v zemi koruny České a markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách koruny České a markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách a markrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Moravského, konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být kolik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce či lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl tak jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový, namátce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový, namátkou alkohol.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho při... Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moder... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alke... Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Hor... My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri... Přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri... Traut... Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri... Trautenberg a Tra... Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri... Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Vidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte na v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujete nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě M i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Partner třeba je věnujeme právě vám. Partner věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgum. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festival. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. CZ.

0: rozdávám pořád lístky na rybičky Štrhejlen. A já připomínám, že rozdávám pořád lístky na... A já připomínám, že rozdávám pořád lístky na rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutné. A já připomínám, že rozdávám pořád lístky na rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutné. Připomínám, že rozdávám pořád lístky na rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutné. Rozdávám pořád lístky na rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutné Hory. A to na pátek 22. května. Lístky na rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutné Hory. A to na pátek 22. května a nebo na sobotu 48 na jejich megakoncert do Kutné Hory. A to na pátek 22. května a nebo na sobotu na jejich megakoncert do Kutné Hory a to na pátek 22. května a nebo na sobotu do Kutné Hory a to na pátek 22. května a nebo na sobotu 23. května a to na pátek 22. května a nebo na sobotu 23. května no jak tělí pátek 22. května a nebo na sobotu 23. května no jak tělí 3. května a nebo na sobotu 23. května no jak tělí lístky dostat. Pojďte na rok nebo na sobotu 23. května. No a jak ty lístky dostat? Pojďte na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram 20. května. No a jak ty lístky dostat? Pojďte na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram. Tam je příspěvek o téhle kapele o rybičkách. Pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A o téhle kapele o rybičkách. Pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A označíte ho o rybičkách. Pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A označíte ho. No a my dneska pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A označíte ho. Pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A označíte ho. No a my dneska v pět vybereme, koho byste vzali, proč byste ho vzali a označíte ho. No a my dneska v pět vybrali, proč byste ho vzali a označíte ho. No a my dneska v pět vybereme dva vzali a označíte ho. No a my dneska v pět vybereme dva, který dostanou jedna označíte ho. No a my dneska v pět vybereme dva, který dostanou jedna plus jedna lístek, abyste. No a my dneska v pět vybereme dva, který dostanou jedna plus jedna lístek, abyste nešli sami. Ať máte, vybereme dva, který dostanou jedna plus jedna lístek, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Dva, který dostanou jedna plus jedna lístek, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Který dostanou jedna plus jedna lístek, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Na lístek, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Takže mrkněte rok rád, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Takže mrkněte, ať máte víkend zařízený. Takže mrkněte Rock Radio Stage, příspěvek rybičky, víkend zařízený. Takže mrkněte Rock Radio Stage, příspěvek rybičky 48, zařízený. Takže mrkněte Rock Radio Stage, příspěvek rybičky 48 a tam napište, koho byste vzali. No a já než se s váma rozloučím, protože nás čeká poslední vzali. No a já než se s váma rozloučím, protože nás čeká poslední 20-minutovka. No a já než se s váma rozloučím, protože nás čeká poslední 20-minutovka rokovýho orazu. Než se s váma rozloučím, protože nás čeká poslední 20-minutovka rokovýho orazu. Protože nás čeká poslední 20-minutovka rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. Když čeká poslední 20-minutovka rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. POD. Poslední 20-minutovka rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. POD. Minutovka rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. POD. Rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. POD. A nebo Lucy. Rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss. POD. A nebo Lucy. Tak tě mám rád. Tak se mějte. Tak vám pustím Kiss. POD. A nebo Lucy. Tak tě mám rád. Tak Kiss. POD. A nebo Lucy. Tak tě mám rád. Tak se mějte hezky, Lucy, anebo Lucy, tak tě mám rád. Tak se mějte hezky a Lucy, tak tě mám rád. Tak se mějte hezky a čau. Tak tě mám rád. Tak se mějte hezky a čau. Tak se mějte hezky a čau.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Tak se mějte hezky a čau.
1: Vítejte v kempu, vaše místo
0: je hezky a čau.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Čau.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 7, sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Věda.
1: www.bezkempu.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: www.bezkempu.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: Bezkempu.cz.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věclo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: 22. a 23. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival z května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koler května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koler Kouba Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koler Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koler Kouba Výborný a Hajdušek. Dvoudenní festival sportu a hudby Koler Kouba Výborný a Hajdušek. Festival sportu a hudby Koler Kouba Výborný a Hajdušek. Sportu a hudby Koler Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 Koler Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 Kouba Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty 11 a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. S více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky. Tomá 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky. Tomáš aktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky. Tomáš Klus. Slza. Robin zón. Vystoupí Činasky. Tomáš Klus. Slza. Robinzů. Vystoupí Činasky. Tomáš Klus. Slza. Robinzů. Rohony a Šimon O.

Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Tomáš Klus, Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Slza, Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Největší Robin Zub, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Sportovně hudební událost Spartafest.cz. Spartafest.cz. Fest.cz.

0: nabízí.
1: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány. Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány. Z dálky můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím. Nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem, samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Ke stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Další je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete po kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavany v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nosí ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nosí přijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nandu zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nandu. Největším bonusem kempu je a vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě ve karavanu a hned uvidíte nálamy nebo na nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní nálamy nebo na nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby prověřit na nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby prověřit bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky kempuje, ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky jen večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že máte zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jak jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemký safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu Bemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi. Vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi. Místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
0: Nemám stan.
1: Pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
0: Nemám stan. Karavan.
1: Bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
0: Nemám stan. Karavan. Ani obytňák. Nechci do apartmána.
1: CZ pro rodiny s dětmi.
0: Nemám stan. Karavan. Ani obytňák. Nechci do apartmánu.
1: Co rodiny s dětmi.
0: Nemám stan. Karavan. Ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou? Nemám stan. Karavan. Ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám
0: karavan. Ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky.
0: Ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například
0: tak. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování.
0: Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování.
0: Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez
0: se mnou uděláte.
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy. Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenechá. Například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenechá. Nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 6 střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány. Necháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy. Máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho letu? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské? Letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Torontím letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Vyberte si Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním.
3: Dá se u nás přespat? Ubytovat a ozvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány.

0: pro školy a školky v přírodě osob. Ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás
0: a letní tábory.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude. A u portál.cz
3: Rock Radio.
2: A u portál.cz.
3: Rock Radio.
2: Portál.cz.

A to byly... A to byly... A to byly Van Halen. A to byly Van Halen. A já připomínám... A to byly Van Halen. A já připomínám, že... A to byly Van Halen. A já připomínám, že rozdávám pořád lístky na Van Halen. A já připomínám, že

And the flower falls.

0: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? Takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola. Latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola. Hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tane. Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec. A letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. Městský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu. Pro děti v Praze. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu. Děti v Praze. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu. I základy španělštiny.
1: Přihlaste děti.
0: Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu. I základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.
0: Zábava. Kamarádi. A k tomu. I základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.
0: Kamarádi. A k tomu. I základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
0: I základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru.
0: Španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci. Na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latvela.tropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical. CZ už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latro teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti. Táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. A v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my jen srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. Vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I učí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách my je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Pekelný ostrov se
1: je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď
1: učit. I o prázdninách.
2: Pekelný ostrov se blíží.
1: I o prázdninách.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
1: Prázdninách.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpad. Blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpad. U toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Se Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 spálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl tři sestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov Cor a další.

0: CZ. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je rok. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum CZ.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum CZ. Dodavatel
0: festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry
0: svého.
1: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husky svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné pro. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodej. Nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Přichází
2: dobrodružné příběhy.

Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Poklad na stříbrném jezeře. S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten. Vstupenky a více informací. Aleph.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Českou pět podraží. Litr benzínu může stát až 44 korun a 1,70 haléřů. Draží. Litr benzínu může stát až 44 korun a 1,70 haléřů. Naft benzínu může stát až 44 korun a 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat max až 44 korun a 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat 30 korun a 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 17 haléřů. Moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku maximálně za 42 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva za 42 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stu. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej Babiš pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej Babiš se z hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem do konce května. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Května. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zů. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zů. Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zůnou. Ministr má předsedovi vlády se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zůnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci šéfem rezortu obrany Jaromírem Zůnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci rezortu obrany Jaromírem Zůnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncepce Zůnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Aktualizace má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncept vlády představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncepce do roku 2040 představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil si armády. Aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkce do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci hotová by měla být oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci hotová by měla být teď Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Aktuální úkol už loni v prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako kol už loni v prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako dřív. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hosta teď do konce května. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytrhla Května. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody.

0: Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody se s tím jeho hospodaření se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody se s tím se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody se s tím ale nehodlá smířit tratily. Svaz ochránců přírody se s tím ale nehodlá smířit a proto vznikl Svaz ochránců přírody se s tím ale nehodlá smířit a proto vzniknul program obnova tradičních luk. Přírody se s tím ale nehodlá smířit a proto vzniknul program obnova tradičních luk. Více řekne o tím ale nehodlá smířit a proto vzniknul program obnova tradičních luk. Více řekne nehodlá smířit a proto vzniknul program obnova tradičních luk. Více řekne ochránky a proto vzniknul program obnova tradičních luk. Více řekne ochránkyně přírody, proto vzniknul program obnova tradičních luk. Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková. Program obnova tradičních luk. Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
1: Louka není
0: luk. Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
1: Louka není.
0: Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
1: Louka není jen tráva, je to.
0: Řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
1: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů.
0: Ochránkyně přírody Tereza Flečková.
1: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce.
0: Tereza Flečková.
1: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu.
0: Mnoho z našich.
1: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk, ale byl není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno a nás pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu hmyzu. Mnoho z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatrav. Z našich luk, ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatravněno, ale to bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně rozoráno a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých jetotravních a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých jetotravních zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých jetotravních, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých jetotravních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásy pomocí běžně dostupných druhově chudých jetotravních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily vstupných druhově chudých jetotravních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost chudých jetotravních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může každý.
1: Tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může každý. A to
1: louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může
1: ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může každý. A to drobnou finanční
1: a druhovou rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může každý. A to drobnou finanční podporu
1: rozmanitost.
0: Pomoci oživit tato místa může každý. A to drobnou finanční podporou na pomoci oživit tato místa může každý. A to drobnou finanční podporou na platformě darujme.cz. Tato místa může každý. A to drobnou finanční podporou na platformě darujme.cz. Každý. A to drobnou finanční podporou na platformě darujme.cz. Pražská zoo přepraví dokaz. A to drobnou finanční podporou na platformě darujme.cz. Pražská finanční podporou na platformě darujme.cz. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní třeba platformě darujme.cz. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní CZ. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu dalších 8 koní Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. Zlatá step zamíří armádním letounem nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní zamíří armádním letounem nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 s armádním letounem nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 z Berlína nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 z berlínské zoo. Tolik správně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 z berlínské zoo. Tolik z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 z berlínské zoo. Tolik zprávy. Pěkné.

0: Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Už zase nejde internet.
2: Nebylo toho vysedávání
0: u... Nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
0: Internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
1: Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný...
0: Ne.

0: Odpoledne. Ty pak ještě doplní 4 z berlínské zoo. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počas.
0: 4 z berlínské zoo. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Z berlínské zoo. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jako kdyby si
0: Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jako kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jako kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo celý den.
1: Jo, počasí.
2: Jako kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo celý den na déšť. Jako kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo celý den na déšť a dneska tam zase. Kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo celý den na déšť a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto pořádalo srandu. Včera to vypadalo celý den na déšť a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto pořád na déšť. Včera to vypadalo celý den na déšť a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto jde na déšť a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto pořád na jihu a na východě Čech a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto pořád na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky svítí sluníčko, ale i přesto pořád na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly ale i přesto pořád na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly večer být to pořád na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné. Na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné bouřky. Takže by se nějaké ty kapky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné bouřky. Takže se na ně můžky měly objevit, hlavně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné bouřky, takže se na ně můžeme připravit. Teplně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné bouřky, takže se na ně můžeme připravit. Měly večer být docela dost silné bouřky, takže se na ně můžeme připravit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večerné bouřky, takže se na ně můžeme připravit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne, takže se na ně můžeme připravit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer ně můžeme připravit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Zítra nám to opět říká momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Zítra nám to opět říká déšť kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Zítra nám to opět říká déšť, uvidíme, jestli to bude pravda, budeme mít a večer nám to padne asi na 7. Zítra nám to opět říká déšť, uvidíme, jestli to bude pravda, budeme tomu ale samozřejmě padne asi na 7. Zítra nám to opět říká déšť, uvidíme, jestli to bude pravda, budeme tomu ale samozřejmě Zítra nám to opět říká déšť, uvidíme, jestli to bude pravda, budeme tomu ale samozřejmě věřit. Opět říká déšť, uvidíme, jestli to bude pravda, budeme tomu ale samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední. Ještě uvidíme, jestli to bude pravda, budeme tomu ale samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Pravda, budeme tomu ale samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Budeme tomu ale samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Tam si dejte pozor, samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Tam si dejte pozor, hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Tam si dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Čechách a taky na střední Moravě. Tam si dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem v střední Moravě. Tam si dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem 20 stupňů Moravě. Tam si dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem 20 stupňů zítra a dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem 20 stupňů zítra a večer nám to padne na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem 20 stupňů zítra a večer nám to padne asi na 8. Bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů zítra a večer nám to padne asi na 8. Ty kolem 20 stupňů zítra a večer nám to padne asi na 8. 20 stupňů zítra a večer nám to padne asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín
2: a večer nám to padne asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín
2: a večer nám to padne asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
2: Na 8.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turisty, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hodké procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.

0: skupiny Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín.
1: Doprava nám dává.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Doprava nám dává na frku.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Doprava nám dává na frku úplně stejně jako to počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Doprava nám dává na frku úplně stejně jako to počasí.
2: Radio. Doprava.
1: Doprava nám dává na frku úplně stejně jako to počasí. Na D1 na 300.
2: Doprava.
1: Doprava nám dává na frak úplně stejně jako to počasí. Na D1 na 366. kilometru směrem na... Doprava nám dává na frak úplně stejně jako to počasí. Na D1 na 366. kilometru... Na frak úplně stejně jako to počasí. Na D1 na 366. kilometru směrem na Polsko. Můžete očekávat to počasí. Na D1 na 366. kilometru směrem na Polsko. Můžete očekávat zdržení až do... Na D1 na 366. kilometru směrem na Polsko. Můžete očekávat zdržení... 366. kilometru směrem na Polsko. Můžete očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli 8 kilometrů směrem na Polsko. Můžete očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu na Polsko. Můžete očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je a ještě můžete očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je a ještě ke všemu očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je a ještě ke všemu čouhá rovozovky až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je a ještě ke všemu čouhá rovozovky. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je a ještě ke všemu čouhá rovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 odstavenému vozidlu, který tam je a ještě ke všemu čouhá rovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 na 119, který tam je a ještě ke všemu čouhá rovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 na 119 ke všemu čouhá rovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 na 119. kilometru je čouhá rovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 na 119. kilometru. Směrem na Vary na silnici 6 na 119. kilometru je taky odstavený vozidlo a tavary na silnici 6 na 119. kilometru je taky odstavený vozidlo a tam můžete počítat 6 na 119. kilometru je taky odstavený vozidlo a tam můžete po 19. kilometru je taky odstavený vozidlo a tam můžete počítat s úplně s tou samou kolonou a stekl je taky odstavený vozidlo a tam můžete počítat s úplně s tou samou kolonou a odstavený vozidlo a tam můžete počítat s úplně s tou samou kolonou a stek 30 minut a tam můžete počítat s úplně s tou samou kolonou a stek 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká počítat s úplně s tou samou kolonou asi tak 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká přesně s tou samou kolonou asi tak 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný kolonou asi tak 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný nákladě 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný. Na Strakonický v Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný nákladák. Takže si na to prosím vás dejte pozor. V Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný nákladák, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný nákladák, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši vozovce je tam porouchaný nákladák, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova nákladák, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádra, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, dejte pozor, radši sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, jsou v sobě dva osoby z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, jsou v sobě dva osobáky. A ještě se podíváme do Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, jsou v sobě dva osobáky. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá. Pelhřimova, tam zase v ulici Nádražní, jsou v sobě dva osobáky. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá oběd. V ulici Nádražní, jsou v sobě dva osobáky. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá oběd, ale jsou v sobě dva osobáky. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár osobáky. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit. Díky bohu bez ranění, zatím se to ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit. Zatím se to ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit. To ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit. Ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Už se klidně mohlo za těch pár minut změnit.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Těch pár minut změnit.

Instagram Rock Rádia, to je snít. Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Pomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: všechny ten z jejich Going Under. Takže tady ten začátek užijte, já si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska visí. Going Under. Takže tady ten začátek užijte, já si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Takže tady ten začátek užijte, já si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Začátek užijte, já si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Všechny ty informace, co na vás dneska vysypu. Co na vás dneska vysypu.
1: Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rockový odpoledne. Konečně.
0: Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rockový odpoledne. Konečně zase.
0: Odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rockový odpoledne. Konečně zase. 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rockový odpoledne. Konečně zase začíná. 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rockový odpoledne. Konečně zase začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program. A rockový odpoledne. Konečně zase začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program, jako vždy odpoledne. Konečně zase začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program. Konečně zase začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program, jako vždycky akorát začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program, jako vždycky akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem. Před sebou docela dost našlapaný program, jako vždycky, akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože dost našlapaný program, jako vždycky, akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě program, jako vždycky, akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať si to dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, ať... protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, a jestli nás právě teďka poslouchá, tak ať jde okamžitě skočit, no, ale přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, a jestli nás právě teďka poslouchá, tak ať jde okamžitě skočit do moře, přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, a jestli nás právě teďka poslouchá, tak ať okamžitě skočit do moře, zatímco my tady budeme pořád čekat na ten déšť, který jak se zdá, tak furt se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude. Na ten déšť, který jak se zdá, tak furt se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude. Tak i další, jak se zdá, tak furt se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude. Tak i další, tak furt se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude. Tak i další rocková muzika, kamarádi, se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude. Tak i další rocková muzika, kamarádi, čekaj házet. Co ale přicházet rozhodně bude, taky další rocková muzika, kamarádi, čekaj. Přicházet rozhodně bude, taky další rocková muzika, kamarádi, čekaj nás Arakain. Rozhodně bude, taky další rocková muzika, kamarádi, čekaj nás Arakain, taky Slash, a nebo Evan, taky další rocková muzika, kamarádi, čekaj nás Arakain, taky Slash, a nebo Evan, rocková muzika, kamarádi, čekaj nás Arakain, taky Slash, a nebo Evanescence, jejich Going Under. Takže tady ten začátek, kamarádi, čekaj nás Arakain, taky Slash, a nebo Evanescence, jejich Going Under, s Arakain, taky Slash, a nebo Evanescence, jejich Going Under. Takže tady ten začátek užijte, taky Slash, a nebo Evanescence, jejich Going Under. Takže tady ten začátek užijte, já si na vás zatím připravoval. A nebo Evanescence, jejich Going Under. Takže tady ten začátek užijte, já si na vás zatím připravoval.

Ten čas tak přeci víte, že vždycky tady ten čas vyhlašuju, co dneska budeme rozdávat. Víte, že vždycky tady ten čas vyhlašuju, co dneska budeme rozdávat za lístky. Mám tady pro vás dva lístky na mega koncert Rybiček. Asi si vzpomínáte, že asi dva týdny zpátky.

0: odpovídat na žádný otázky, ani se no a budete mít valízky v kapse. Docela si myslím, že dobrý, nemusíte odpovídat na žádný otázky, ani se přihlašovat žádný soutěžky v kapse. Docela si myslím, že dobrý, nemusíte odpovídat na žádný otázky, ani se přihlašovat žádný soutěže. Prostě si myslím, že dobrý, nemusíte odpovídat na žádný otázky, ani se přihlašovat žádný soutěž. Dobrý, nemusíte odpovídat na žádný otázky, ani se přihlašovat žádný soutěže. Prostě stačí akorát napsat a mít odpovídat na žádný otázky, ani se přihlašovat žádný soutěže. Prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, otázky, ani se přihlašovat žádný soutěže, prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Se přihlašovat žádný soutěže, prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Soutěže, prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně pište já vám a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně pište já vám zatím, aby se vám to psalo štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně pište já vám zatím, aby se vám to psalo celý líp, tak abych vás vybral. Takže rozhodně pište já vám zatím, aby se vám to psalo celý líp. Takže rozhodně pište, já vám zatím, aby se vám to psalo celý líp, tak pustím další muziku. Rozhodně pište, já vám zatím, aby se vám to psalo celý líp, tak pustím další muziku. UDG Five Finger Death Punch, zatím, aby se vám to psalo celý líp, tak pustím další muziku. UDG Five Finger Death Punch, anebo Ozzy to psalo celý líp, tak pustím další muziku. UDG Five Finger Death Punch, anebo Ozzy líp, tak pustím další muziku. UDG Five Finger Death Punch, anebo Ozzy a jeho perimší muziku. UDG Five Finger Death Punch, anebo Ozzy a jeho Perry Mason, no tak jestli UDG Five Finger Death Punch, anebo Ozzy a jeho Perry Mason, no tak jestli při Finger Death Punch, anebo Ozzy a jeho Perry Mason, no tak jestli při tady těch písničkách napíšete, tak už nevím. Anebo Ozzy a jeho Perry Mason, no tak jestli při tady těch písničkách napíšete, Ozzy a jeho Perry Mason, no tak jestli při tady těch písničkách napíšete, tak už nevím. Mason, no tak jestli při tady těch písničkách napíšete, tak už nevím.
1: Baru,
0: jestli při tady těch písničkách napíšete, tak už nevím.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Jak napíšete, tak už nevím.
1: Baru, dovolenou má.
0: Tak už nevím.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam
0: pojedem?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu, v Baumaxu mají dokonce květnou.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu, v Baumaxu mají dokonce května slevy až 25%.
2: Fakt a kam pojedeme?
1: Na zahradu, v Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazén.
2: Jedeme.
1: Na zahradu, v Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek. Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a ne května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to. 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to. Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
1: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
1: A nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
3: pětihvězdičkový.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny...
1: Z vysočiny na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, pro biotický jogurtový nápoj.
0: Německých kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj, jak má. Váš farmář František.
2: Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz
3: Potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, trička, rata, tararara.

0: ta potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, ta, ta, ra, ra, ra, ra, ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Ta potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Stavebniny, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Stavebniny, dek, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Stavebniny dek přináší Belabel, Belabel CZ. Stavebniny dek přináší megaakci Belabel CZ. Stavebniny dek přináší megaakci Smrková palubka klasik. Stavebniny dek přináší megaakci Smrková palubka klasik tlouš. Stavebniny dek přináší megaakci Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm. Stavebniny dek přináší megaakci Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm. Přináší megaakci Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtverci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun v 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DAB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DP metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH mega akce za skvělých 245 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 245 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května 5 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 20. mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Smrkové. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Smrkové palubky ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Smrkové dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Smrkové palubky 29. května. Tak si přijďte pro Smrkové palubky klasik za super cenu. Více na dek.cz. 5. května, tak si přijďte pro Smrkové palubky klasik za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro Smrkové palubky klasik za super cenu. Více na dek.cz. Pro Smrkové palubky klasik za super cenu. Více na dek.cz. Bolka Fest 2000 palubky klasik za super cenu. Více na dek.cz. Bolka Fest 2000 za super cenu. Více na dek.cz. Bolka Fest 2026. Více na dek.cz. Bolka Fest 2026 už 20. Bolka Fest 2026 už 20. Bolka Fest 2026 už 29. a 30. května na Bolka Fest 2026 už 29. a 30. května na 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 26 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Mnčky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2020, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2020, Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026, vstupenky zakoupíš Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026 a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Koupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu. CZ.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
1: Kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.

Green Day a jejich písně. Green Day a jejich Peacemaker právě. Green Day a jejich Peacemaker právě tečka. Green Day a jejich Peacemaker právě tečka. Green Day a jejich Peacemaker právě tečka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady Green Day a jejich Peacemaker právě tečka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18. Green Day a jejich Peacemaker právě tečka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu. Jejich Peacemaker právě tečka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu. Tečka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu. No a fanoušci rokovýho dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu. No a fanoušci rokovýho odpoledne. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu. No a fanoušci rokovýho odpoledne. Což já si teda jako ne, že bych sněl 18 minut k tomu. No a fanoušci rokovýho odpoledne. Což já si teda jako ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste. No a fanoušci rokovýho odpoledne, což já si teda jako, ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste rokovýho odpoledne, což já si teda jako, ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni. Poledne, což já si teda jako, ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni. Já si teda jako, ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni, ne? Tak přeci víte, ne, že bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni, ne? Tak přeci bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni, ne? Tak přeci víte, že vždycky tady tohle, tak to jste přeci samozřejmě všichni, ne? Tak přeci víte, že vždycky samozřejmě všichni, ne? Tak přeci víte, že vždycky tady

0: nejmodernějších
1: na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
1: katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikách v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělej naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělej hluk, takže si vychutná Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělej hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu
0: nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

0: Kredit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
1: Mám barák děravej.
0: Příběhy.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Fičí, se do postele fičí, snad známý telefičí, snad známý poraděčí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, snad známý poraděj. Snad známý poraděj, jinak jsem mý poraděj, jinak jsem.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Vždycky něco navíc.

0: www.pragboat.cz.
1: Už vím, na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na
1: paran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit
0: CZ.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibil...
0: Vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od...
0: Palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak za kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na... 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.

i FM nebo na rádia Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandíček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fan a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledky, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavosti, fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elite na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tvostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každá elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Hokej. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší to. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního tky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavebší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz a zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. And he shoots, he scores.
1: Uvolněte se.
0: And he shoots, he scores.
1: Uvolněte se a nemusíte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte.

0: UDG a jejich kurtizána. UDG a jejich kurtizána. UDG a jejich kurtizána právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. UDG a jejich kurtizána právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 15:36. UDG a jejich kurtizána právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 15:36. Kurtizána právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na teďka dojíždí na Rock Rádiu 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na čase dojíždí na Rock Rádiu 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na čase si konečně říct něco o 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na čase si konečně říct 15:36 k tomu. A já si myslím, že je na čase si konečně říct něco o tom k tomu. A já si myslím, že je na čase si konečně říct něco o tom včerejším okej, ne? Já si myslím, že je na čase si konečně říct něco o tom včerejším okej, ne?
1: Mistrovství světa.
0: Na čase si konečně říct něco o tom včerejším okej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Říct něco o tom včerejším okej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Včerejším okej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo včera?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo včera? Co to bylo, ty bro?
1: Hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo včera? Co to bylo, ty bro? 13 minut
1: rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo včera? Co to bylo, ty bro? 13 minut, 3-0. Tak sakra, co to bylo včera? Co to bylo, ty bro? 13 minut, 3-0 pro Česko. Co to bylo včera? Co to bylo, ty bro? 13 minut, 3-0 pro Česko. To byly takový jato včera. Co to bylo, ty bro? 13 minut, 3-0 pro Česko. To byly takový jatka včera. To bylo, ty bro? 13 minut, 3-0 pro Česko. To byly takový jatka včera. 13 minut, 3-0 pro Česko. To byly takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali. 3-0 pro Česko. To byly takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle pro Česko. To byly takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle to byly. A to byly takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle to byly asi jeden z takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle to byly asi jeden z. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle to byly asi jeden z nejúžasnějších zápasní koukali, protože tohle to byl asi jeden z nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Protože tohle to byl asi jeden z nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí. Tohle to byl asi jeden z nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je z nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou. Nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou. Jo, o tom si ještě jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou, jo, o tom si ještě někdy samozřejmě pokecám. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou, jo, o tom si ještě tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou, jo, o tom si ještě někdy samozřejmě, to je hodně napováženou, jo, o tom si ještě někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, hodně napováženou, jo, o tom si ještě někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, dali jsme je, že no, jo, o tom si ještě někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, dali jsme je Česko včera porazilo, ještě někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, dali jsme je, Česko včera porazilo Švédsko 4-3, někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, dali jsme je, Česko včera porazilo Švédsko 4-3, kecáme, ale hele, dali jsme je, Česko včera porazilo Švédsko 4-3 a byl, hele, dali jsme je, Česko včera porazilo Švédsko 4-3 a byl to tak nádherný hokej, že dali jsme je, Česko včera porazilo Švédsko 4-3 a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Včera porazilo Švédsko 4-3 a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho 4-3 a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že zítra nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně okej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně stejně, protože nám nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně stejně, protože samozřejmě

0: Budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě hezky. Budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme zítra. To klukům bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě. To klukům bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili. Bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili. Takže se nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili. Takže Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili. Takže tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili. Takže jsme tam opět favoriti, ale tak víte co? Ze Slovy historicky několikrát porazili. Takže jsme tam opět favoriti, ale tak porazili. Takže jsme tam opět favoriti, ale tak víte co, se Slovenskem jsme taky byli favoriti. Na druhou stranu proti Švédům jsme favoriti nebyli a jak to dopadlo. Budeme klukům držet strašný palce zítra, ať stranu proti Švédům jsme favoriti nebyli a jak to dopadlo. Teďka už se ale rovnou podíváme na další muziku na Rock Radio.
1: Disturbed anebo ACDC, tak si je pojďte užít.

0: AC/DC, tak si je pojďte užít.
1: Sundávejte si ty boty
0: zase. AC, tak si je pojďte užít.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Tak pojďte užít.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat.
1: Boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A
1: všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil.
1: Ano.
2: Taky to znáte, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel, chlapi. Já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil, na Gapa už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil, na Gapa.cz jsem našel pořádné ruchat. A tak jsem se pochlapil, na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před... Tak jsem se pochlapil, na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. Pochlapil, na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na webu žádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video tak dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořád dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám. Bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. A sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapacet. Sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na zaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. A čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.
1: Podlaha,
3: tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky.
3: Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky.
3: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
3: Doma taky pořádek.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
4: Trenýrkárna.cz.
1: Gapa.cz, rohošky pro každého.
4: Trenýrkárna.cz.
1: Hej. Z, rohošky pro každého.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne.
1: Rohošky pro každého.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty.
4: No. Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty, chceš mít...
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej, ty. Ne, ty, chceš mít drink...
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej, ty. Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot. Hej, ty. Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot. Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30. Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Potřeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RA 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a cent, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a jede to. 30% na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a jede to. 30% na .cz. Napiš kód RADIO a jede to. 30%

0: 30% na všechno. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš.
0: Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Je to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
0: Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
3: Housebrand.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
1: Máš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
3: Housebrand Café.
2: Trenirkarna.cz.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
2: Trenirkarna.cz.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
2: Housebrand.cz.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si za...
3: Café, per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand.
3: Signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Žijte pít. Housebrand káva. CZ.
6: Když ultravýhodné nabídky...
5: Housebrand káva. CZ.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%...
5: Housebrand káva. CZ.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%...
5: CZ.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zub nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5520 Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6000 IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6495 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6404 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Ryby.
6: 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Rybičky.
6: 499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Rybičky 48,9
6: korun. Když něco, tak Allegro.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty.
6: Když něco, tak Allegro.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty.
6: 20.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. 8 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Líst v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v teatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Koupíš v síti Go Out.

0: chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. V Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo z... Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla. Večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete pole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na VT letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Vše, co potřebuji.
0: Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Vše, co potřebuji.
0: Destinací na www.prg.aero.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To.
0: www.prg.aero.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: .aero.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: Aero.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa si, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a má 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 pičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22 svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90 Lidl a máslo 250 gramů za 22,90 Lidl 250 gramů za 22,90 Lidl, to se vyplatí. Gramů za 22,90 Lidl, to se vyplatí. 22,90 Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tanku.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju.
1: To se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí.
1: Platí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak to. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase

0: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Seal.
0: Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový
0: BYD tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Seal.
0: Tak to děláš špatně.
1: Já mám nový BYD Seal 5. Velké SUV, zdoje to děláš špatně. Já mám nový BYD Seal 5. Velké SUV. Já mám nový BYD Seal 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. Mám nový BYD Seal 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD Seal 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úspěšné SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úspěšné s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. A metru. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to
1: úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jde pak. Za cenu běží. Vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jde pak. I rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jde pak. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Seal 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, víc. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.9000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do...
1: Jízda na BYD.com.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: BYD.com.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemá. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám, nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, Sulická. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, Sulická, CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, Sulická, CZ. Více na domov, pomlčka, Sulická, CZ. Domov.sulicka.cz Rock Radio Kasulicka.cz

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i etnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Rok i FM nebo na rádia.cz. Rok nebo na rádia.cz. Rok rádia.cz. Rok rádio. Rok rádio.cz. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje? CZ. Rok rádio. Rok rádio. Co se Rok rádio. Rok rádio. Co se děje? Rok rádio. Rok rádio. Co se děje? Rok rádio, co se děje? Rok rádio, co se děje?
1: 22.
0: rádio, co se děje?
1: 22. a 3. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel v Braníku. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 Fest do Kutné atmosféru. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvat fest do Kutné hory.
2: V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku.

Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revive Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revivského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička a další.

Rocková klasika. Rocková klasika.

0: Podnikáte? Tak něco... Podnikáte? Tak něco... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnoucí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 30 a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až níze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. 30 korun. Komerční banka.
1: Přijďte si užít
0: Komerční banka.
1: Přijďte si užít
0: banka.
1: Přijďte si užít rozmar. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském bavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aqua
1: v mořském tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha
1: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha, zábava na celý den.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha,
1: zábava nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha, zábava na celý den. Více na Aqua Palace
1: pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Právě
2: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Právě teď
2: celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Právě teď v
2: Více na aquapalace.cz.
3: Právě teď v Planeo.
2: Palace.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se
2: CZ.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony.

0: až 40%. Prodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skla. Jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sklade. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sklade. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými
0: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy
0: položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
0: Skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
0: Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení. Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé. Užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé. Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé. Majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé. Spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Johanna Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Johanna Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé.
2: Johanna Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehlivé.
2: Johanna Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Johanna Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a
2: Tyrly.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si už se zárukou na 5 let zdarma?
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový zdarma?
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz.
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní tu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akci užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Profivo.
1: Nyní v akční nabídce.
3: Profivo.
1: Nyní v akční nabídce.
3: Profivo.
1: Akční nabídce. Profivo.

0: Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a Fairy, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death, Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 26. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz. Na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně
0: po dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz.
1: Bejzin Firefest
0: jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzeny.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně po
0: prodeji na Bejzeny.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Bejzeny.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rocková muzika. Rock Radio. Rocková muzika.

0: největší. Dávej. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají největší. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají největšími znečišťovateli odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají největšími znečišťovateli ovzduší v Česku. Auta zůstávají největšími znečišťovateli ovzduší v Česku. Podle měření vědců z ČVUT a z Akademie věd největšími znečišťovateli ovzduší v Česku.
1: Popíše mluvčí města Marie Machková. Jen o výšku na kole, jak bude akce probíhat.

0: Popíše mluvčí města Marie Machková. Na kole, jak bude akce probíhat, popíše mluvčí města Marie Machková.
1: Slavnostní zahájení.
0: Bude akce probíhat, popíše mluvčí města Marie Machková.
1: Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin.
0: Popíše mluvčí města Marie Machková.
1: Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pamtreku v areálu.
0: Marie Machková.
1: Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pamtreku v areálu bývalého horního nádraží. Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pamtreku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pamtreku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Proběhne v 16 hodin u pamtreku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci 16 hodin u pamtreku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Pamtreku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Draží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Drzávky. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Drzávky. Připojníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Drzávky. Připojit se vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Drzávky. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách směrem k výletišti u Drzávky. Připojit se mohou cyklisté je směrem k výletišti u Drzávky. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách inline bruslaři u Drzávky. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách inline bruslaři všech. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravené, jezdci na koloběžkách inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovod na koloběžkách inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovodkách inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovodný program.
0: Tam bude třeba dětský
1: věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovodný program.
0: Tam bude třeba dětský koutek.
1: V cíli bude připravený bohatý doprovodný program.
0: Tam bude třeba dětský koutek.
1: Připravený bohatý doprovodný program.
0: Tam bude třeba dětský koutek malování na obličej a hudba. Tam bude třeba dětský koutek malování na obličej a hudební doprovod. Na světový hokej zatím sázkové kanceláře přijaly sázky za více než 711 milionů korun. A zatím jsou to spíše bookmakeri, komu přijali sázky za více než 711 milionů korun. Sázející totiž překvapila prohra Česka se Slovinskem a pak i bookmakeri, komu se daří.
2: Venku je dneska momentálně oblačno až polojasno. Momentálně můžeme očekávat přihání s jinými hodinami se nám to bude i postupně zatahovat.

Podnikáte?

0: Nám to bude i postupně zatahovat. Momentálně můžeme očekávat přehánky, nám to bude i postupně zatahovat. Momentálně můžeme očekávat přehánky hlavně na východě Čech a hlavně na jihu zatahovat. Momentálně můžeme očekávat přehánky hlavně na východě Čech a hlavně na jihu, ale momentálně můžeme očekávat přehánky hlavně na východě Čech a hlavně na jihu, ale také očekávat přehánky hlavně na východě Čech a hlavně na jihu, ale také přibývání na východě Čech a hlavně na jihu, ale také s přibývajícími hodinami, jak už jsem říkal, a hlavně na jihu, ale také s přibývajícími hodinami, jak už jsem říkal, nám budou ty přehánky přerůstat hlavně na západ, takže pozor na to.
1: Dej den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádi. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádio. Do každého počasí. Rok rádio. Doprava. Do každého počasí. Rok rádio. Doprava. Rok rádio. Doprava. Rok rádio. Doprava.
0: Dejte.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze, jsou tam v sobě...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze, jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze, jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet až 20. Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze, jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet až 20 minut. Kbelská v Praze, jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet až 20 minut. Na D Praze jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet až 20 minut. Na D55 se na 30. kilometru směrem osobáky a může se tam zdržet až 20 minut. Na D55 se na 30. kilometru směrem se tam zdržet až 20 minut. Na D55 se na

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz. Muzika v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.
1: Ardon, prémiové.cz. Ardon, Ardon, prémiové pracovní a audio. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www Ardon a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www Ardon.cz.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta
0: Zprávy.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studio.
0: Musíte bát, jak skvělá dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího
1: na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský
1: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Bazen
1: zárukou. Profivoda.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
1: Profivoda.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Bazen Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Bazen Firefest 2026. Wasp Apocalyptic. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Bazen Firefest 2026. Wasp Apocalyptic. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Bazen Firefest 2026. Wasp.

0: 30. kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl 20 minut. Na D55 se na 30. kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdní. Na D55 se na 30. kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdním pruhu. 5 na 30. kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdním pruhu. 5 kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdním pruhu. Dejte si na to na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdním pruhu. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu a nějaký kýbl v jízdním pruhu. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Kýbl v jízdním pruhu. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Kýbl v pruhu. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V Rochově. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už byli konečně z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už byli konečně stane nějaká tragédie. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam děje. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v Rochově Týnci v ulici Smetanova už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dvakrát v ulici Smetanova už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dvakrát dva už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dvakrát dva odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dvakrát dva všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dvakrát dva osobáky, takže si na to, takže který tam byly. Byly tam v sobě dvakrát dva osobáky. Byly tam v sobě dvakrát dva osobáky, takže si na to, takže už to můžete normálně dvakrát dva osobáky, takže si na to, takže už to můžete normálně v pohodě projet dva osobáky, takže si na to, takže už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. Dva osobáky, takže si na to, takže už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3, takže si na to, takže už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. takže už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký průch a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, tomu vyhýbat. A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete tam se na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete tam počítat se zdržením. Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete tam počítat se zdržením. Porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete tam počítat se zdržením. Vyčuje do silnice a můžete tam počítat se zdržením. Kolo silnice a můžete tam počítat se zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Můžete tam počítat se zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Rockradio.lowman.cz. Rockradio.cz. Rockradio. Rockradio. Rockový.

0: Radio. Rokový odpoledne.
1: 16.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodina 4.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový
0: odpoledne. Rokový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky do... 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom odpoledne pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska není, ale to hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska není, ale druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska není, ale to neznamená, že dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska není, ale to neznamená, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady se mnou s Petrem Kuba tady dneska není, ale to neznamená, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady pro tady dneska není, ale to neznamená, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený ten, ale to neznamená, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený tentokrát na mega koncert, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený tentokrát na mega koncert Rybiček 40 dávali nějaký lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený tentokrát na mega koncert lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený tentokrát na mega koncert Rybiček 40. Zase tady pro vás dva mám připravený tentokrát na mega koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Dva mám připravený tentokrát na mega koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Tentokrát na mega koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek 20. mega koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek 22. ale tyka 48 v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek 22. ale tyka tady mám lístky na sobotu v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek 22. ale tyka tady mám lístky na sobotu. Už jsme jednu rozdávali na pátek 22. ale tyka tady mám lístky na sobotu 23. Rozdávali na pátek 22. ale tyka tady mám lístky na sobotu 23. Hele, bude pátek 22. ale tyka tady mám lístky na sobotu 23. Hele, bude tam s těma ještě 2. ale tyka tady mám lístky na sobotu 23. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstka, tady mám lístky na sobotu 23. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstřihavka, by sobotu 23. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstřihavka, by číslo 4 23. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstřihavka, by číslo 4. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstřihavka, by číslo 4. Prostě neměli byste tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamilstřihavka, by číslo 4. Prostě neměli byste to nechat u Uhlíř, Kamilstřihavka, by číslo 4. Prostě neměli byste to nechat ujít, Střihavka, by číslo 4. Prostě neměli byste to nechat ujít. Takže jestli o tady ty dva lístky máte číslo 4. Prostě neměli byste to nechat ujít. Takže jestli o tady ty dva lístky. Prostě neměli byste to nechat ujít. Takže jestli o tady ty dva lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook. Neměli byste to nechat ujít. Takže jestli o tady ty dva lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook a na stránky Rokra ujít. Takže jestli o tady ty dva lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook a na stránky. Jestli o tady ty dva lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook a na stránky Rokrádia. Mi do zpráv lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook a na stránky Rokrádia. Mi do zpráv napsat proč, stačí otevřít Facebook a na stránky Rokrádia. Mi do zpráv napsat proč bych tady ty lístky a na stránky Rokrádia. Mi do zpráv napsat proč bych tady ty lístky měl dát vám. Rokrádia. Mi do zpráv napsat proč bych tady ty lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás. Mi do zpráv napsat proč bych tady ty lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut proč bych tady ty lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který bude mě dostat. Proč bych tady ty lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který bude mě dostane. No a to je všechno. Lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který bude mě dostane. No a já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který bude mě dostane. No a to je všechno. Lístky budou vaše. 40 minut vyberu jednoho z vás, který bude mě dostane. No a to je všechno. Lístky budou vaše, takže honem pište, ať vyberu jednoho z vás, který bude mě dostane. No a to je všechno. Lístky budou vaše, takže honem pište, ať bude mě dostane. No a to je všechno. Lístky budou vaše, takže honem pište, ať o ně nepřijdete. Já vám no a to je všechno. Lístky budou vaše, takže honem pište, ať o ně nepřijdete. Další muzik.

Čeká vás Aleš Brichta, Beast in Black, anebo teďka hezky v klídečku vás Aleš Brichta, Beast in Black, anebo teďka hezky v klídečku No Doubt. Ta Beast in Black, anebo teďka hezky v klídečku No Doubt. You and me. Anebo teďka hezky v klídečku No Doubt. You and me. Anebo teďka hezky v klídečku No Doubt. You and me. Klídečku No Doubt. You and me. Doubt.

na Rock Radio, 16 hodin 21. Jejich neskutečná peska Overkill právě teďka dojela na Rock Radio, 16 hodin 21 minut k tomu. Peska Overkill právě teďka dojela na Rock Radio, 16 hodin 21 minut k tomu, 22 už teda. No a kamarád Kill právě teďka dojela na Rock Radio, 16 hodin 21 minut k tomu, 22 už teda. No a teďka dojela na Rock Radio, 16 hodin 21 minut k tomu, 22 už teda. Rádio 16 hodin 21 minut k tomu, 22 už teda. No a kamarádi, hele, putovní festival 21 minut k tomu, 22 už teda. No a kamarádi, hele, putovní festiáky Rock In už zase jedou. Minut k tomu, 22 už teda. No a kamarádi, hele, putovní festiáky Rock In, 22 už teda. No a kamarádi, hele, putovní festiáky Rock In už zase jedou. No a kamarádi, hele, putovní festiáky Rock In už zase jedou dál. Budeme rádi, hele, putovní festiáky Rock In už zase jedou dál. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu, festiáky Rock In už zase jedou dál. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu, zase jedou dál. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, tak jdou dál. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, takže budeme odstartovávat už tady tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, takže všichni byste se měli dostat. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, takže všichni byste tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, takže všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson 23.5. v Českých Budějovicích, takže všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson, kde tam bude cena Českých Budějovicích, takže všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson, kde tam bude cena cích, takže všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson, kde tam bude cený náš tým a zase všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson, kde tam bude cený náš tým a zase odstartujeme tady do pivovaru Samson, kde tam bude cený náš tým a zase odstartujeme tady ty festiáky, budou tu Samson, kde tam bude cený náš tým a zase odstartujeme tady ty festiáky, budou tam kapely jako kde tam bude cený náš tým a zase odstartujeme tady ty festiáky, budou tam kapely jako Alkohol, horký cený náš tým a zase odstartujeme tady ty festiáky, budou tam kapely jako Alkohol, horký že slíže, Dimity a zase odstartujeme tady ty festiáky, budou tam kapely jako Alkohol, horký že slíže, Dimity, Trauty, startujeme tady ty festiáky, budou tam kapely jako Alkohol, horký že slíže, Dimity, Trautenberg, taky budou tam kapely jako Alkohol, horký že slíže, Dimity, Trautenberg a Traktor, no tady jako Alkohol, horký že slíže, Dimity, Trautenberg a Traktor, no tak to si myslím, že je docela dost slušný nástřel, takže se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně slušnej nástřel, takže se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně mám ještě pro něj nástřel, takže se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně mám ještě pro něj, takže se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně mám ještě pro se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně mám ještě pro něco pro vás, jo. Nám to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin. No tak my tady pro vás budeme mít připravených 10.5. do 15 hodin. No tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na 5. do 15 hodin. No tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český 15 hodin. No tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český Budějovice. To jsem. No tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český Budějovice. My tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český Budějovice. Budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český Budějovice. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. 10 lístků na Rock in Český Budějovice. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě dvou na Rock in Český Budějovice. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny v Budějovice. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny do 3. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny do je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny do 3 a potom v pátek ráno dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny do 3 a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu. Takže máte na to čas ještě 2 dny do 3 a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu. Čas ještě 2 dny do 3 a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu se do 3 a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu se vyhlásí kdo a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu se vyhlásí kdo pátek ráno v rokovém rozjezdu se vyhlásí, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Tady se o to v rokovém rozjezdu se vyhlásí, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Tady se o to rozhodně nenechte přijít. Rozjezdu se vyhlásí, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Tady se o to rozhodně nenechte přijít. Vyhlásí, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Tady se o to rozhodně nenechte přijít. A já vám zatím si, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Tady se o to

0: rozhodně nenechte přijít a já vám zatím pustím další muziku. Vláďa Šafránek, 30 Seconds to Mars anebo Offspring už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu file sebojí za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu file, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20 vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řez Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řez pičky jeden svazek za kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řez pičky jeden svazek za 6,90 ceně 29,90 za 100 gramů. Řez pičky jeden svazek za 6,99 za 100 gramů. Řez pičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řez pičky jeden svazek za 6,90 a máslo 2. Řez pičky jeden svazek za 6,90 a máslo 2. Jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 22. Svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 20,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Máslo 250 gramů za 22,90. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, 100 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro.
1: To se vyplatí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaše.
1: Platí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní. Berte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego. Nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní.

0: sezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Spočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Další zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte,
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
0: venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když telný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný
0: u nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. Se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou
1: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou
1: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
1: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší.
0: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské
2: zážitky.
1: CZ. Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: CZ. Lyže.
3: Happy Sport.
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis. Kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastný.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport. Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejed.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejedno
1: dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
1: Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: A ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Přes
4: Happy Sport. Sport.
5: Masters of Rock. Masters of Rock. Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní zdobí tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. C Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s doprava od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku C zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Z. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tak jo, zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Tak jo, Motorhead a tady
0: zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Tak jo, Motorhead a tady tapích nes
0: zahubičku CZ.
1: Tak jo, Motorhead a tady tapích neskutečná peska Over
0: CZ.
1: Tak jo, Motorhead a tady tapích neskutečná peska Overkill právě teď. Tak jo, Motorhead a tady tapích neskutečná peska Overkill právě teďka dojela na Rock Radio. Tak jo, Motorhead a tady tapích neskutečná peska Overkill právě teďka dojela na. A tady tapích neskutečná peska Overkill právě teďka dojela.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween. Class of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného mer. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného mer. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného mer. Legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slot 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slot to Prevail. Výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slot to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slot to Prevail. Erasmus. Přijede Dirksna. Slavné Arch Enemy In Flames. Slot to Prevail. Erasmus. Arch Enemy In Flames. Slot to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Flames. Slot to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. To Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď. Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď v Plané.
0: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď
0: 12. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď v Planeo.
0: Července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: Jelínka ve Vizovicích.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcha. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Ne. Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Ně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Trička.
1: Rezervace. Planeo.
2: Trička.
1: Planeo.
2: Trička.
1: Planeo.
2: Trička. Pojď. Trička ratatarararata
3: potisk potisk trička
2: ratatarararata trička ratatarararata
3: potisk potisk trička potisk
2: trička ratatarararata
3: potisk potisk trička potisk trička bela bela
2: ratatarararata
3: potisk trička bela bela bela bela bela bela cz
2: ratata
3: potisk trička bela bela bela bela bela bela cz potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela cz potisk trička bela bel bela bel bela bel cz potisk trička bela bel bela bel bela bel cz bela bel bela bel cz bel cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úst.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.

0: ale je tu fakt úzká ulička.
1: Kinery Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
1: Dobrý den.
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme si.
0: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel.
0: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše apel se dostanou všude. www.siegel.cz Všude. www.siegel.cz www.siegel.cz
3: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou Centrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo Mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarna Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepšími. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediném vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na ně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Nike Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. Také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Rock Radio
0: Z www.topcentrum.cz
3: www.topcentrum.cz
0: Rock Radio Topcentrum.cz

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. My friends got .cz. Rock Radio. My friends got .cz.

Poctivej český feťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rád. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světa. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Tolí český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Uslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu. Dabu.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: dostává křídla.
1: Vláďa
0: dostává křídla.
1: Vláďa Šafránka Olga
0: dostává křídla.
1: Vláďa Šafránka Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vláďa Šafránka Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vím, že ty víš. Vláďa Šafránka Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vím, že Vláďa Šafránka Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vím, že ty víš. Vláďa Šafránka Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vím, že ty víš. To z roku Olga Lounová nám právě dospívala jejich pesku. Vím, že ty víš. To z roku 2011 máme tady 16 hodin právě dospívala jejich pesku. Vím, že ty víš. To z roku 2011 máme tady 6 pesku. Vím, že ty víš. To z roku 2011 máme tady 16 hodin 30 víš. To z roku 2011 máme tady 16 hodin 35 minut a já už vím, roku 2011 máme tady 16 hodin 35 minut a já už vím, kdo ode mě dneska dostane 11. Máme tady 16 hodin 35 minut a já už vím, kdo ode mě dneska dostane 2 lístky na mega koncert Rybiček 40 hodin 35 minut a já už vím, kdo ode mě dneska dostane 2 lístky na mega koncert Rybiček 48 a já už vím, kdo ode mě dneska dostane 2 lístky na mega koncert Rybiček 48. Takže já už vím, kdo ode mě dneska dostane 2 lístky na mega koncert Rybiček 48. Dneska dostane 2 lístky na mega koncert Rybiček 48. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady na mega koncert Rybiček 48. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku Rybiček 48. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni společně uslyšíme. 8. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni společně uslyšíme. Já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni společně uslyšíme. Teďka spojím a za chvilku už tady všichni společně uslyšíme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
1: Už tady všichni společně uslyšíme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Společně uslyšíme.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Kamaráde.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás,
1: Carglassu.
2: Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
1: Kamarád
2: se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
1: Já mu říkám,
2: protože nedělám. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
1: Já mu říkám,
2: proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
1: Já mu říkám,
2: protože neděláme nic jiného, vyměnit autosklo právě u nás.
1: Já mu říkám,
2: protože neděláme nic jiného, právě u nás.
1: Já mu říkám,
2: protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto.
1: Já mu říkám,
2: protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla.
1: A děláme to rádi a fakt
2: děláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla.
1: A děláme to rádi a fakt dobře.
2: Stačí jen zajít,
1: jen měníme a opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Stačí a opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz
2: autoskla.
1: A děláme to rádi a fakt dobře.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: A děláme to rádi a fakt dobře.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Rádi a fakt dobře.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, carglass vymění.
2: Dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, carglass vymění.
2: Na carglass.cz.
3: Carglass opraví, carglass vymění. Carglass opraví, carglass vymění.
4: Nejlepší výběr, nejlepší
3: carglass vymění.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz a Benešově. Více na Bene.cz Více na Bene.cz
1: Střešní okna Fenestra. Fenest.cz Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken.
1: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken. V klidu a bez
1: si vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu
1: a již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano,
2: let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano,
2: Výměna střešních oken.

do sebe se zamiluje a jako ty dostává křídlo. Do sebe se zamiluje a jako ty dostává zamiluje a jako ty dostává křídla vzduchem.

si ta, co nemilu, vlnám dává. Si ta, co nemiluje, si ta, co poch nám dává. Si ta, co nemiluje, si ta, co pochá.

0: fenestra.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Let fenestra.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
0: dovolenou.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho republiky už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto moto. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pojdíš na automotodrombrno.cz.
2: Připadáš si ve
1: automotodrombrno.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako
1: .cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíka větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se v oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. V oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Vše potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Vše pro bagr.
2: www.bezpotisku.cz.
3: Vše pro bagr. Vše pro
2: bezpotisku.cz.
3: Vše pro bagr. Vše pro
2: CZ.

pohybuje, si ten vlnám dává. Si ten, co pochybuje, si ten, co nemiluje, dává. Si ten, co pochybuje, si ten, co nemiluje. Si ten, co pochybuje, si ten, co nemiluje. A s jinou vůní, ten, co pochybuje, si ten, co nemiluje.

0: Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků, kde se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor. Odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Ků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Topcentrum.cz.
0: Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Top
0: k vodě. Doktor Max.
1: Topcentrum.cz. Dodavat.
0: Doktor Max.
1: Topcentrum.cz. Dodavax. Topcentrum.cz. Dodavatel pro Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hotel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicí. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A ta
2: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A ta
2: ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A ta
2: mé dobrodružné příběhy.
3: A ta

0: možné příběhy.
1: Atava!
2: Přichází Vinetů.
1: Atava!
2: Přichází Vinetů.
1: Atava!
2: Přichází Vinetů. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. A velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném kolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách poslední širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás
2: ře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám.
2: V prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Si vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací
0: vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.
0: Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na
0: alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové.com. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti tik www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: rockradio.cz
2: nebo v síti Ticketportál.
3: rockradio
2: nebo v síti Ticketportál.
3: rockradio
2: v síti Ticketportál.
3: rockradio
2: portálo.

0: Bezplatné zaměření, výroba okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i betonální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: A nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Dřív než začnou
0: 40 let. Fenestra

náhradní díly pro bagry. Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodl.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obědy pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Jo, hele, jako, ty jsi mi totiž napsal, je to tak?
1: No, je to tak.
0: Ty brďo, hele, jak...
1: No, je to tak.
0: Ty brďo, hele, jako, ty jsi mi...
1: No, je to tak.
0: Ty brďo, hele, jako, ty jsi mi totiž napsal zprávy, že...
1: No, je to tak.
0: Ty brďo, hele, jako, ty jsi mi totiž napsal zprávy, že za tebou neustále... Ty brďo, hele, jako, ty jsi mi totiž napsal zprávy, že za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje... Jako, ty jsi mi totiž napsal zprávy, že za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje... Ty jsi napsal zprávy, že za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje... Že za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje na koncert Rybiček 4... Za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje na koncert Rybiček 48. Prosím tě, to jí neustále chodí, že nutně potřebuje na koncert Rybiček 48. Prosím tě, to jí nutně potřebuje na koncert Rybiček 48. Prosím tě, to jí vychováváš už takhle na koncert Rybiček 48. Prosím tě, to jí vychováváš už takhle od malýho věku, jo? Koncert Rybiček 48. Prosím tě, to jí vychováváš už takhle od malýho věku, jo? 48. Prosím tě, ty jí vychováváš už takhle od malýho věku, jo? Prosím tě, ty jí vychováváš už takhle od malýho věku, jo?
1: Je to přesně.
0: Vychováváš už takhle od malýho věku, jo?
1: Je to přesně.
0: Od malýho věku, jo?
1: Je to přesně.
0: Jo.
1: Je to přesně tak. Od malýho věku. Je to přesně tak. Od malýho věku. Je to přesně tak, od malýho věku rokovou holku.
0: To je...
1: Přesně tak, od malýho věku rokovou holku.
0: To je výborný, hele, už...
1: Přesně tak, od malýho věku rokovou holku.
0: To je výborný, hele, už si jí to říkal, že...
1: Od malýho věku rokovou holku.
0: To je výborný, hele, už si jí to říkal...
1: Rokovou holku.
0: To je výborný, hele, už si jí to říkal, že teda půjdete na koncert.
1: Rokovou holku.
0: To je výborný, hele, už si jí to říkal, že teda půjdete na koncert. To je výborný, hele, už si jí to říkal, že teda půjdete na koncert. Výborný, hele, už si jí to říkal, že teda půjdete na koncert. Říkal, že teda půjdete na koncert.
1: No právě to slyšel.
0: Koncert.
1: No právě to slyšel od tebe, tak... No právě to slyšel od tebe, tak... No právě to slyší od tebe, tak doufám, že to... No právě to slyší od tebe, tak doufám, že to pochopila. No právě to slyší od tebe, tak doufám, že to pochopila.
0: Hele, a jak se...
1: No právě to slyší od tebe, tak doufám, že to pochopila.
0: Hele, a jak se jmenuje, prosím?
1: Právě to slyší od tebe, tak doufám, že to pochopila.
0: Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera?
1: Tak doufám, že to pochopila.
0: Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera?
1: Doufám, že to pochopila.
0: Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera?
1: To pochopila.
0: Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera? Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera? Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera? Jmenuje, prosím tě, dcera?
1: Vilma se jmenuje.
0: A?
1: Vilma se jmenuje.
0: Tak Vilmičko,
1: prosím. Vilma se jmenuje.
0: Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky.
1: Vilma se jmenuje.
0: Tak Vilmičko, prosím.
1: Vilma se jmenuje.
0: Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky 48, doufám, že má...
1: Vilma se jmenuje.
0: Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky 48. Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky 48, doufám, že máš velkou radost. Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky 48, doufám, že máš velkou radost. Tak prosím tě, jdeš na Rybičky 48, doufám, že máš velkou radost. Jdeš na Rybičky 48, doufám, že máš velkou radost. 48, doufám, že máš velkou radost. Doufám, že máš velkou radost. Velkou radost.

0: Tady nemůžem mluvit. Tady nemůžem mluvit.
1: Nemůžem mluvit, no výborně. Hele,
0: Tady nemůžem mluvit.
1: Nemůžem mluvit, no výborně. Hele, Štěpáne, já doufám...
0: Tady nemůžem mluvit.
1: Nemůžem mluvit, no výborně. Hele, Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert...
0: Tady nemůžem mluvit.
1: Nemůžem mluvit, no výborně. Hele, Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert pořádně užijete.
0: Mluvit.
1: Nemůžem mluvit, no výborně. Hele, Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert pořádně užijete. Když tak nemůžem mluvit, no výborně. Hele, Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert pořádně užijete. Výborně. Hele, Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert pořádně užijete. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili. Štěpáne, já doufám, jestli ten koncert pořádně užijete. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili. A díky moc, že jsi se vo... jestli ten koncert pořádně užijete. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili a díky pořádně užijete. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval. Tak nám pošli fotku, jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval. Fotku, jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval. Jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval. A díky moc, že jsi se ozval.
0: Stop.
1: Jsi se ozval.
0: Stop. Díky moc. Stop. Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. Stop. Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A stop. Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A určitě. Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne.
0: Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj.
0: Díky moc.
1: Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj. Tak
0: ještě
1: jo.
0: Jednou. A určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj.
0: A určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj.
0: Měj
1: se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme?
1: Hezky, Štěpáne, ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Máme od rána do večera slušnej rok.
1: Dneska teda rozhodně
2: z rána do večera slušnej rok.
1: Dneska teda rozhodně skončil lísky v těch správných
2: slušnej rok.
1: Dneska teda rozhodně skončil lísky v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi
2: zvědej rok.
1: Dneska teda rozhodně skončil lísky v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu. Dneska teda rozhodně skončil lísky v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu pořád. Dneska teda rozhodně skončil lísky v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu pořádně užije. Rozhodně skončil lísky v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu pořádně užije ten koncert. Každopádně v těch správných rukou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu pořádně užije ten koncert. Každopádně ničeho se nebojte, vy, kterým to nekou. Doufám, že si to velmi zvědej tátu pořádně užije ten koncert. Každopádně ničeho se nebojte, velmi zvědej tátu pořádně užije ten koncert. Každopádně ničeho se nebojte, vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady užije ten koncert. Každopádně ničeho se nebojte, vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady. Každopádně ničeho se nebojte, vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Ničeho se nebojte, vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Nebojte, vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, kterým to dneska nevyšlo, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, klidně ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, klidně rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další konce týdne. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další muziku, čekává. Takže zkuste, když tak svoje štěstí, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další muziku, čeká vás divoký byl. Když tak svoje štěstí, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další muziku, čeká vás divoký byl Darkness, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další muziku, čeká vás divoký byl Darkness a nebo zítra. Já vám zatím pustím další muziku, čeká vás divoký byl Darkness a nebo Queenie a

0: Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Vše pro bagr CZ. Pro bagr CZ.
1: Léto.
0: CZ.
1: Léto. Doktor Mag. Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou.

0: i FM nebo na Rádio Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.
1: Po krátký pauze jsem CZ.
0: Rock Radio.
1: Po krátký pauze jsem zpátky a nejsem tady.
0: Rock Radio.
1: Po krátký pauze jsem zpátky a
0: Rock Radio.
1: Po krátký pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou výherce. Po krátký pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou Po krátký pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou výherce dvou lístků na rybičky, tady se mnou Štěpa. Jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou výherce dvou lístků na rybičky, tady se mnou Nejsem tady sám. Tady totiž se mnou výherce dvou lístků na rybičky, tady se mnou Štěpán. Nazdar Štěpáne. A my tady totiž se mnou výherce dvou lístků na rybičky, tady se mnou Štěpán. Nazdar Štěpáne.
2: Ahoj,
1: tady se mnou výherce dvou lístků na rybičky, tady se mnou Štěpán. Nazdar Štěpáne. Na rybičky, tady se mnou Štěpán. Nazdar Štěpáne.
2: Ahoj Petře.
1: Tak rybičky, tady se mnou Štěpán. Nazdar Štěpáne.
2: Ahoj Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi Štěpán. Nazdar Štěpáne.
2: Ahoj Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu Štěpáne.
2: Ahoj Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně
2: Ahoj Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat.
2: Ahoj Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou. Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro Ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou velice absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou velice speciální dámu ve tvém životě a nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou velice speciální dámu ve tvém životě. Ty totiž ty lístky máš pro takovou velice speciální dámu ve tvém životě. A je to tvoje sedmi lístky máš pro takovou velice speciální dámu ve tvém životě. A je to tvoje sedmiletá velice speciální dámu ve tvém životě. A je to tvoje sedmiletá dcera, je to tak? Speciální dámu ve tvém životě. A je to tvoje sedmiletá dcera, je to tak? V životě. A je to tvoje sedmiletá dcera, je to tak?
2: No, je to tak.
1: A je to tvoje sedmiletá dcera, je to tak?
2: No, je.
1: Sedmiletá dcera, je to tak?
2: No, je to tak.
1: Ty brď.

Jejich Radio. Já vám zatím pustím další muziku. Čeká vás Divokej Bill, Darkness, anebo Queenie a jejich Radio Gaga, který už se rozjíždí. Radio Gaga, který už se rozjíždí právě teď.

deska musí nějakou dobu trvat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebude. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to budu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. My to prostě rychle

lidi, tady Vašek. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokej a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokej. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokej. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokej. Přes léto na našem turné 8 divokej. Na našem turné 8 divokej.

tuhle práci mi dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci.

0: Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mon. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
1: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste přeslechně.

0: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 100 ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a i o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, 50 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Bas, již za 959 900 korun.
1: Hele,
0: již za 959 900 korun.
1: Hele,
0: 959 900 korun.
1: Hele, vyšla nová kap...
0: 900 korun.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydá...
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se...
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solun.
1: Nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán, romance.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán, tálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizí.
3: Odolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu. Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický.
2: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk
2: v... Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová.
2: A zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová. Penzion
2: na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v
3: Portugalsku. Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
4: V praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
4: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Pekelný ostrov se blíží.
4: Penzion v Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď
4: u... Portugalsku.
3: Už vyšlo.
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. června.
3: Už vyšlo.
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. června. Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. července. Holý ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí se blíží. Buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 se Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem ve další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je

0: Rock Radio. Plný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Tak děti, CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Tak děti, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Tak děti, zítra je taky partnerem festivalu je Rock Radio. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku je Rock Radio. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Radio. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Pinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevíš.
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Bezkempu.cz. Kempu.cz.

0: hezké odpoledne přeje Eliška.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Hezké odpoledne.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostaví. Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem. Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová. Menší zdravotní pojišťovny. Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem. Odpoledne přeje Eliška Potrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze všeobecné zdravotní pojišťovny. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám zdravotní pojišťovny. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské pojišťovny. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Zpráva veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Zpráva železniční pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Zpráva železnic instaluje utratí cedule s kontou, podepsal prezident Petr Pavel. Zpráva železnic instaluje utratí cedule s kontaktem na krizi, prezident Petr Pavel. Zpráva železnic instaluje utratí cedule s kontaktem Pavel. Zpráva železnic instaluje utratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté. Zpráva železnic instaluje utratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté instaluje utratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místě. Je utratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místech, kde se v cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místech, kde staly tragické události, třeba v pražské Stromovce. Zpráva železnic tragické události, třeba v pražské Stromovce. Zpráva železnic tak reaguje na situaci, třeba v pražské Stromovce. Zpráva železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí v pražské Stromovce. Zpráva železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200. Zpráva železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici. Zpráva železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3. Reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy. 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy. Přihlášku na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy. Na druhém kole přijímaček podalo zatím kolem 1340 uchazečů. Vyplývá to z přijímaček podalo zatím kolem 1340 uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní orgánem kolem 1340 uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní organizace 40 uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní organizace CER uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní organizace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé kolo. Vyplývá to z informací na webu státní organizace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé informací na webu státní organizace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřku státní organizace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých zace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř 4. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř 4. Druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř 24 tisíc míst. Osmileté ve čtyřletých a kratších oborech téměř 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí v kratších oborech téměř 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia téměř 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 140 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 140. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 1 gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 140. Zlínská gymnázia

0: sklízí 175 míst, 6-letá 1,40. Zlínská zoologická zahrada 175 míst, 6-letá 1,40. Zlínská zoologická zahrada míst 6-letá 1,40. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou LED 1,40. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Paneli jsou na takzvaných karpotech, tedy na konstrukci parkoviště.
1: Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
0: Já doplním, že tahle karpotová to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Momentálně polojasno až oblačno.
0: Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a
2: Radio. Počasí.
3: Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě dej.
2: Počasí.
3: Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě dejte
2: časí.
3: Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě. Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě. Dejte si ale pozor na východě České republiky a na. Polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě. Dejte si ale pozor na východě České republiky a na jihu. Oblačno ve středních Čechách a taky na západě. Dejte si ale pozor na východě České republiky a na jihu. Na ojedinělých Čechách a taky na západě. Dejte si ale pozor na východě České republiky a na jihu. Ojedinělé přehánky. Ty se během večerních hodin přesunou také na západ, jinak Aňky, ty se během večerních hodin přesunou také na západ, jinak momentálně máme venku kolem momentálně máme venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. A přehánky jak bysme hlavně na jihu Čech, na východě a taky ve střední

0: Moravě, hlavně na jihu Čech, na východě a taky ve střední Moravě. Tam se na jihu Čech, na východě a taky ve střední Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky na východě a taky ve střední Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 spodě a taky ve střední Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 ve střední Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů a večer na Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů a večer nám to se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Teploty kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
1: Spa Hotel Děvín
0: a večer nám to padne asi na 8.
1: Spa Hotel
0: nám to padne asi na 8.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňsvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury a léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si bacha v ulici Dykova.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze.
1: Doprava.
0: Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale... Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale... Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale může... Dykova v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale může se tam docela rychle stát. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale může se tam docela rychle stát kolona. V Havířově si dejte osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale může se tam docela rychle stát kolona. V Havířově tam nikomu nic nestalo, ale může se tam docela rychle stát kolona. V Havířově si dejte kolo, ale může se tam docela rychle stát kolona. V Havířově si dejte bacha v ulici Manésova, tam docela rychle stát kolona. V Havířově si dejte bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou stát kolona. V Havířově si dejte bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se zranění. V Havířově si dejte bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se dejte bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se zraněním a pohybují se tam bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně a tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Osobák cyklistou a je to bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Na D1 na 10 je to bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Na D1 bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Na D1 na 10. kilometru směrem a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Na D1 na 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta hodně lidi na vozovce. Na D1 na 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta vozovce. Na D1 na 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta. Tam dokonce i vyčer. Na D1 na 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta. Tam dokonce i 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta. Tam dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým. Na Polsko jsou v sobě dvě auta. Tam dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým mírným. V sobě dvě auta. Tam dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým. Tam dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým mírným zdržením. No a dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým mírným zdržením. No a v ulici Vladislavova v Praze silnice, takže tam počítejte s nějakým mírným zdržením. No a v ulici Vladislav, takže tam počítejte s nějakým mírným zdržením. No a v ulici Vladislavova v Praze si dejte s nějakým mírným zdržením. No a v ulici Vladislavova v Praze si dejte pozor na mírným zdržením. No a v ulici Vladislavova v Praze si dejte pozor na srážku. No a v ulici Vladislavova v Praze si dejte pozor na srážku motorky s osobou. V ulici Vladislavova v

Ve světě plném hrozeb... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota za... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie k plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Je Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Praze si dejte pozor na srážku motorky s osobákem. Tam se díky bohu není zatím žádná kolona, ale to se za těch pár minut už klidně mohlo změnit.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání.
0: Ale tady v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se pro vás jako do rádio

0: připravujeme, ale tady v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se bude dít na Rock Radio. Rádio připravujeme, ale tady v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se bude dít. Ale tady v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se bude dít na Rock Radio tady právě zítra. A to v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se bude dít na Rock Radio tady právě zítra. Mohli taky něco říct o tom, co se bude dít na Rock Radio tady právě zítra.
1: A to si ale budete muset ještě chvilinku
0: říct o tom, co se bude dít na Rock Radio tady právě zítra.
1: A to si ale budete muset ještě chvilinku počkat, prozatím vám
0: dít na Rock Radio tady právě zítra.
1: A to si ale budete muset ještě chvilinku počkat, prozatím vám pustím Foo Fighters
0: tady právě zítra.
1: A to si ale budete muset ještě chvilinku počkat, prozatím vám pustím Foo Fighters
0: zítra.
1: A to si ale budete muset ještě chvilinku počkat, prozatím vám pustím Foo Fighters. To si ale budete muset ještě chvilinku počkat, prozatím vám pustím Foo Fighters. Taky Plexis a jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždíte ještě chvilinku počkat, prozatím vám pustím Foo Fighters. Taky Plexis a jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždíte, prozatím vám pustím Foo Fighters. Taky Plexis a jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždějí Soil Work. Pustím Foo Fighters. Taky Plexis a jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždějí Soil Work a Stalps. Taky Plexis a jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždějí Soil Work a Stalfagel. A jejich Báry, a nebo teďka už se rozjíždějí Soil Work a Stalfagel. Pojďme na to. Báry, a nebo teďka už se rozjíždějí Soil Work a Stalfagel. Pojďme na to. Teďka už se rozjíždějí Soil Work a Stalfagel. Pojďme na to. Soil Work a Stalfagel. Pojďme na to. A Stalfagel. Pojďme na to. Agel. Pojďme na to. To.

Rock Radio. Rock Radio. Radio.

se bude dít tady na rok. Minut k tomu. No já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít tady na Rock Rádiu zítra. 9 hodin totiž bude. Iron Maiden, Steel Panther anebo Trautenberg a jejich potužník senior už za chvilku na Rock Rádiu.

0: Rádiu. Steel Panther anebo Trautenberg a jejich potužník Senior už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Cargo.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Napiš kód rádio a jede to. 30% na vše s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
3: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
3: Náš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Housebrand Cafe.
3: Máš.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Housebrand Cafe, per favore.
6: Sì, signora.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Housebrand Cafe, per favore.
6: Sì, signora.
4: .cz.
5: Housebrand Cafe, per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle ka.
5: Housebrand Cafe, per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand.
5: Cafe, per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
5: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káv. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.

0: zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Tu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz Housebrandkáva.cz Housebrandkáva.cz
1: Mám barák, děraba
0: CZ
1: Mám barák, děravej Mám barák, děravej Mě do p... Mám barák, děravej Mě do p... Mám barák, děravej Mě do p... Mám barák, děravej Mě do postele fičí Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Do postele fičí. Snad známý po telefičí.

0: Penzico. Převeďte si ho k NN a... Máte Penzico. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Máte Penzico. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte Penzico. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzico k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzico nové nebo pořád a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzico nové nebo možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzico nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si nosu. Je vaše Penzico nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte. Je vaše Penzico nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Staré. S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za... Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online... Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na... Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / Penzík za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / Penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / Penzíko. Za pauzy na kafe. Více na NN.cz / Penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrád...
0: Více na NN.cz / Penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: NCZ / Penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: / Penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Zíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafi se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík.
1: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík. U nás
1: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snik
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimá.
2: Vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na svinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. No a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zafu na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro
3: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši
3: úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 20.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 20.
1: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 2020.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 2020
5: 5. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri, Rybičky 48. Krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri, Rybičky 40. Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
4: Bolkafest 2020
5: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
4: Bolkafest 2026.
5: Vstupenky Jiří Korn a mnoho dalších.
4: Bolkafest 2026.
5: Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších.
4: Bolkafest 2026.
5: Vstupenky zakoupíš na
4: Bolkafest 2026.

Red Hot Chili Peppers a... Red Hot Chili Peppers a... Red Hot Chili Peppers a Danny Kelly... Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojel... Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojeli na Rock Radio... Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojeli na Rock Radio... Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojeli na Rock Radio... Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojeli na Rock Radio... A Danny California právě teďka dojeli na Rock Radio... 17 hodina 19 minut k tomu... právě teďka dojeli na Rock Radio... 17 hodina 19 minut k tomu... No já vám samozřejmě... Teďka dojeli na Rock Radio... 17 hodina 19 minut k tomu... No já vám samozřejmě musím oznámit, co se... Dojeli na Rock Radio... 17 hodina 19 minut k tomu... No já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude rádiu. 17 hodina 19 minut k tomu. No já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít tady na Rock Radio. 17 hodina 19 minut k tomu. No já vám samozřejmě musím oznámit, co

0: Poraděj, snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj, jin s námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem. Jinak jsem.
1: Nabízí role.
0: Jinak jsem.
1: Nabízí role.
0: Jinak jsem.

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kráno
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: Píš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: Vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte vše. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny praktiku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.

0: Eurojackpot, lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Rock Radio.
0: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Rock Radio.
0: Od lístek ke svobodě.
1: Rock Radio.
0: Ke svobodě.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhup.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Aktuál Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Aktuální zpráva. Hazardní herz.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České... Tak vzhůru na palubu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí... Vzhůru na palubu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší osm... Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
0: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
0: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře...
0: Účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře...
0: mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj. Euro.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj. Eurojackpot.
2: Může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
2: Vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o ten... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř... Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Jackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece ne... Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. O téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Je to šance být na věky za vodou.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

0: 23. května v Českých Budějovicích. Nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Uvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vás. FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám a třeba je věnujeme právě vám a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Rockin. Máte málo roku ve svým... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokra... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia alkohol... My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia alkohol horký žeslí... Vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia alkohol horkme. Moderátoři Rokrádia alkohol horký žeslíže Dimitri. Moderátoři Rokrádia alkohol horký žeslíže Dimitri Trautmia alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikdy horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikdy horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikdy Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikdy jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikdy jinde neuvidíte. 23. traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. letos nikde jinde neuvidíte. 23.

0: těžký. To je... je to tam cítit takový, vysává toto počasí, je jo? To takový těžký. Jo. Ale včera je to takový, vysává toto počasí, je jo? To takový těžký. Jo. Ale včera jsem ti zažil toto počasí, je jo? To takový těžký. Jo. Ale včera jsem ti zažil zajímavou věc.
1: Povídej.
0: Je to takový těžký.
1: Jo.
0: Ale včera jsem ti zažil zajímavou věc.
1: Povídej.
0: Přijdu domů.
1: Jo.
0: Ale včera jsem ti zažil zajímavou věc.
1: Povídej.
0: Přijdu domů. A včera jsem ti zažil zajímavou věc.
1: Povídej.
0: Přijdu domů. A doma v telce zažil zajímavou věc.
1: Povídej.
0: Přijdu domů. A doma v telce...
1: Povídej.
0: Přijdu domů. A doma v telce běží hokej. A doma v telce běží hokej.
1: Jasně. A koukal.
0: A doma v telce běží hokej.
1: Jasně.
0: Doma v telce běží hokej.
1: Jasně. A koukal včera.
0: Doma v telce běží hokej.
1: Jasně. A koukal včera.
0: No já běží hokej.
1: Jasně. A koukal včera.
0: No já už to možná...
1: Jasně. A koukal včera.
0: No já už to možná posluchač.
1: A koukal včera.
0: No já už to možná posluchači.
1: A koukal včera.
0: No já už to možná posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce. No já už to možná posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce ani. Já už to možná posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce ani fotbalu ani hokeje. Já už to možná posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce ani fotbalu ani hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce ani fotbalu ani hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, já nejsem moc velký jako příznivce ani fotbalu ani hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, já jsem velký jako příznivce ani fotbalu ani hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem tý ani fotbalu ani hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem tý televize. A teď jsem viděl hokeje.
1: Ty brdě.
0: Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem tý televize. A teď jsem viděl. Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem tý televize. A teď jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako... Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem té televize. A teď jsem, če, já jsem ti šel takhle kolem té televize. A teď jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako otočil, šel takhle kolem té televize. A teď jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako otočil a oni nám televize. A teď jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako otočil a oni nám... A teď jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako otočil... A oni nám neuznali góla, ale úplně jsem viděl, ty jo, jenom jsem se tak jako otočil. A oni nám neuznali góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Ty jo, jenom jsem se tak jako otočil. A oni nám neuznali góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herde, jako otočil. A oni nám neuznali góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herde, fix, nalil jsem si pivo. A oni nám neuznali góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to neuznali góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už góla, ale úplně
1: no,
0: jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to jasnýho ne.
1: Jasně.
0: Já říkám, Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to co já, vole, tohle co tam to. Já říkám, Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to co já, vole, tohle co tam to. Herdek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to, jo, co já, žvále, tohle, co tam to, gól! Nalil jsem si pivo, ty. A už to, jo, co já, žvále, tohle, co tam to, gól! A už to, jo, co já, žvále, tohle, co tam to, gól! A už jsem jel, už mě to... A už to, jo, co já, žvále, tohle, co tam to, gól! A už jsem jel, už mě to... A žvále, tohle, co tam to, gól! A už jsem jel, už mě to... A mě to chytlo, chytlo mě to, tam to, gól! A už jsem jel, už mě to... A mě to chytlo, chytlo mě to, byl... A už jsem jel, už mě pro mě to chytlo, chytlo mě to, byl jsem v tom. A už jsem jel, už mě pro mě to chytlo, chytlo mě to, byl jsem v tom a byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli. Už mě pro mě to chytlo, chytlo mě to, byl jsem v tom a byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli.
1: No hele,
0: mě to chytlo, chytlo mě to, byl jsem v tom a byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli.
1: No hele, včera
0: to mě to, byl jsem v tom a byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli.
1: No hele, včera to byl neskutečný zápas.
0: Byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli.
1: No hele, včera to byl neskutečný zápas.
0: Jsem šťastný, že to ty Češi vyhráli.
1: No hele, včera to byl neskutečný zápas. Já jsem o tom už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková.
0: Češi vyhráli.
1: No hele, včera to byl neskutečný zápas. Já jsem o tom už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková. Ale včera to byl neskutečný zápas. Já jsem o tom už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková. To byly jatka úplně.
0: No,
1: neskutečný zápas. Já jsem o tom už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková. To byly jatka úplně.
0: No,
1: já jsem už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková. To byly jatka úplně.
0: No,
1: ale ty brďo, to byla taková. To byly jatka úplně.
0: No,
1: ale jak oni do sebe šli, vy no, to lítali pěsti, no, ty brďo, mě... to byla taková.

0: A to byly jatka úplně. No, ale jak oni do sebe šli, no, to lítali pěsti. No, ale... To byly jatka úplně. No, ale jak oni do sebe šli, no, to lítali pěsti.
1: No, ale mě jako... No,
0: ale jak oni do sebe šli, no, to lítali pěsti. No, mě... Ale jak oni do sebe šli, no, to lítali pěsti.
1: No, ale mě jako mě právě tam na to přilákala...
0: Oni do sebe šli, to lítali pěsti.
1: No, ale mě jako mě právě tam na to přilákala ta nespravedlnost.
0: Lítali pěsti.
1: No, ale mě jako mě právě tam na to přilákala ta nespravedlnost.
0: A potom pěsti,
1: no, ale mě jako mě právě tam na to přilákala ta nespravedlnost. A potom ještě jako jak ten jeden Švéd toho našeho tyva prostě dobrady mu dal hokejkou. Jasný, no, ten Švéd toho našeho tyva prostě dobrady mu dal hokejkou. Jasný, no, krosček. A on mu tam dá zezadu tyva prostě dobrady mu dal hokejkou. Jasný, no, krosček. A on mu tam dá zezadu ještě tak prostě dobrady mu dal hokejkou. Jasný, no, krosček. A on mu tam dá zezadu ještě tak při zakopty mu dal hokejkou. Jasný, no, krosček. A on mu tam dá zezadu ještě tak přizakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. Jasný, no, krosček. A on mu tam dá zezadu ještě tak přizakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. A dostček. A on mu tam dá zezadu ještě tak přizakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. A dostane 5 minut a... A on mu tam dá zezadu ještě tak přizakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. A dostane 5 minut a... Zezadu ještě tak přizakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. A dostane 5 minut a... Do konce zápasu. Já jsem řekl, zakop, tyjo, že se mu to svezlo po rameni. A dostane 5 minut a... Do konce zápasu svezlo po rameni a dostane 5 minut a do konce zápasu. Já jsem říkal, tyjo, tak. A dostane 5 minut a do konce zápasu. Já jsem říkal, tyjo, tak to ne teda.
2: No,
1: šel jsem se koukat.
2: No,
1: a dostane 5 minut a do konce zápasu. Já jsem říkal, tyjo, tak to ne teda.
2: No,
1: šel jsem se koukat. A do konce zápasu. Já jsem říkal, tyjo, tak to ne teda.
2: No,
1: šel jsem se koukat.
2: No, jasně, no. Ale hele, oni jako
1: do konce zápasu. Já jsem říkal, tyjo, tak to ne teda.
2: No,
1: šel jsem se koukat.
2: No, jasně, no. Ale hele, oni
1: jsem říkal, tyjo, tak to ne teda.
2: No,
1: šel jsem se koukat.
2: No, jasně, no. Ale hele,
1: tak to ne teda.
2: No, jasně.
1: Šel jsem se koukat.
2: No, jasně, no. Ale hele, oni jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili.
1: No, šel jsem se koukat.
2: No, jasně, no. Ale hele, oni jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili. No, jasně, no. Ale hele, oni jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli. Jasně, no. Ale hele, oni jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli. Jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli, ale stejně jsme. Jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli, ale stejně jsme to vyhráli. Ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli, ale stejně jsme to vyhráli nakonec, jako jo. To bylo to snažili, aby jsme to prohráli, ale stejně jsme to vyhráli nakonec, jako jo. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra prohráli, ale stejně jsme to vyhráli nakonec, jako jo. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme i stejně jsme to vyhráli nakonec, jako jo. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak nakonec, jako jo. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Mamma mia.
2: Hele, já pustím Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Mamma mia.
2: Hele, já pustím ještě dalších pár písniček, uvidíme, jak to dopadne.
1: Mamma mia.
2: Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, jak to dopadne.
1: Mamma mia.
2: Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, Iron Save.
1: Mamma mia.
2: Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, Iron Saver nebo Dan. Mamma mia. Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, Iron Saver nebo Mamma mia. Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, Iron Saver nebo Danaland. Hele, já pustím ještě dalších pár písniček Pink Floydy, Iron Saver nebo Danalandu. No a vy už si samozřejmě můžete začít. Pár písniček Pink Floydy, Iron Saver nebo Danalandu. No a vy už si samozřejmě můžete začít. Floydy, Iron Saver nebo Danalandu. No a vy už si samozřejmě můžete začít. Saver nebo Danalandu. No a vy už si samozřejmě můžete začít.
1: Volat a psát.
2: Protože bude začínat rok na psát. No a vy už si samozřejmě můžete začít.
1: Volat a psát.
2: Protože bude začínat, můžete začít.
1: Volat a psát.
2: Protože bude začínat rok na psání a my se zložíme za začít.
1: Volat a psát.
2: Protože bude začínat rok na psání a my se zložíme zase klasický travot.
1: Volat a psát.
2: Protože bude začínat rok na psání a my se zložíme zase klasický travot 3.
1: Tak.
2: Protože bude začínat rok na psání a my se zložíme zase klasický travot 3.
1: Tak ahoj.
2: Tak ču. Bude začínat rok na psání a my se zložíme zase klasický travot 3.
1: Tak ahoj.
2: Tak čus. Psání a my se zložíme zase klasický travot 3.
1: Tak ahoj.
2: Tak čus. A my se zžijeme zase klasický travot 3.
1: Tak ahoj.
2: Tak čo.

0: jsme zase klasicky zítra od tří.
1: Tak ahoj.
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty.
0: Od tří.
1: Tak ahoj.
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude na...
1: Tak ahoj.
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude na...
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu.
2: Se je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat.
4: A tak jsem se úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. A úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. A bylo na webu mají super instruktážní video.

0: Léto chutná. Léto chutná ve. Léto chutná. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas dos. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou doby. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architektku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za slun. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václavy. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 2 Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aerochmest. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Tati,
0: vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Tati,
0: i 200 destinací na www.prg.aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší
0: destinací na www.prg.aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: www.prg.aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: prg.aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo
0: aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB. Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB? NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB?
2: Garantované. A co SSB?
1: SSB. Co je SSB?
2: Garantované úročení. Stabe.
1: SSB. Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: B. Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá? Nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stát? Investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké?
1: Stáhnout.
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za
3: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dostavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy
3: od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení až
4: jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s

0: Iron Maiden. Iron Maiden are run to the... Iron Maiden are run to the hills, tady ta pecka z roku 80. Iron Maiden are run to the hills, tady ta... Iron Maiden are run to the hills, tady ta pecka z roku 82 právě teďka dojela. Iron Maiden are run to the hills, tady ta pecka z roku 82 právě teďka dojela na Rock Radio. Iron Maiden are run to the hills, tady ta pecka z roku 82 právě teďka dojela na Rock to the hills, tady ta pecka z roku 82 právě teďka dojela na Rock Radio. 17 hodin 36 minut. Ta pecka z roku 82 právě teďka dojela na Rock Radio. 17 hodin 36 minut. 82 právě teďka dojela na Rock Radio. 17 hodin 36 minut. No a to už samozřejmě značí, že už máme konec. Teďka dojela na Rock Radio. 17 hodin 36 minut. No a to už samozřejmě značí. Rádiu. 17 hodin 36 minut, no a to už samozřejmě značí, že už máme konec. Se hlásí, že má venku pršet a nic prostě.
1: No, no jasně, ale jako je, to je? Tam, je to tam cítit takový...
0: Má venku pršet a nic prostě.
1: No, no jasně, ale jako je, to je? Tam, je to tam...
0: A nic prostě.
1: No, no jasně, ale jako je, to je? Tam, je to tam cítit takový... Vysává toto počasí, je jo? To takový těžké. No, no jasně, ale jako je, to je? Tam, je to tam cítit takový... Vysává toto počasí, jo? Je to takový těžký. Ale jako je, to tam, je to tam cítit takový... Vysává toto počasí. Je to takový...

0: hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk trvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám knbo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid. Říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz placení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapace
0: a čistá podlaha. Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Z a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého. Nové styly. Kapa.cz. Rohošky pro každého. Nové styly pro vaše léto. CZ. Rohošky pro každého. Nové styly pro vaše léto. Právě pro každého. Nové styly pro vaše léto. Právě teď. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jedno Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víti korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní duše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslí každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.

0: bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
1: Kontejnery Sigl.
0: Buzinka.cz.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý.
0: CZ.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, mám pro...
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká... Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A
2: problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Sigl.
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Sigl. Naše auta se...
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Sigl. Naše auta se dostanou všude.
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Sigl. Naše auta se dostanou...
1: Říkáte problém?
3: Jsme Sigl. Naše auta se dostanou všude. www.sigl.cz. Jsme Sigl. Naše auta se dostanou všude. www.sigl.cz. Sigl. Naše auta se dostanou všude. www.sigl.cz. Auta se dostanou všude. www.sigl.cz.
4: Praha.
3: Všude. www.sigl.cz.
4: Praho,
3: www.sigl.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
3: Sigl.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
3: Z.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. V Praze neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy s Češ je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a za června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babič, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, ta smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky, registrace na barvy neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky, registrace na barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky, registrace na barvám neutečeš, CZ, tak pojďte do vzpomínky, registrace

0: a v Náchodě.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: Chodě.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš nic splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři.
1: A je to.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři.
1: A je to.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla
0: Forest. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi. Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery bez. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Picky Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Picky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc. Námi 20 let rok opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengy poperou. Rok opery ve stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengy poperou. V neděli v stylu Picky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengy poperou. V neděli v rokové opeře Boj o moc se Gengy poperou. V neděli 20. opeře Boj o moc se Gengy poperou. V neděli 24. května od 16. Boj o moc se Gengy poperou. V neděli 24. května od 16. se Gengy poperou. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 4. května od 16 hodin. Rock opera CZ. Od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Český Goodwill znovu hledá.
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Český Goodwill z
2: Rock opera CZ.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
2: CZ.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadáte? Nominujte ji

na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete minujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestiž Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenit rád třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění profir prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz. Rock Radio. Českygoodwill.cz. Rock Radio. Il CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Radio. Co se děje?
1: 23. a 24. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival. 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenul v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete v kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete v nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40telnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 4 atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. Termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. On má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malva kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civil Malva Fest u Malovarského rybníku.

Zahrajou vám Civilest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Podhlavičku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou turbojou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Právní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu s další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleina. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka. Neváhejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. A vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner amneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škodeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebuješ
0: změnka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebuješ změnit
0: autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebuješ změnit
0: vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: z Praze.

tak teď poznal svůj, proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zač, poznal svůj plášť, mý jméno je záž, a smrt to je zpěv, jak rudá je krev, tak se drž.

Mixtures. Mixtures bridge. Flaps set bridge.

things.

distance.

0: Drby z ohrad a výběhu. Drby z ohrad a výběhu. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlas. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Děti, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám, platí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hop, pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Hop, tak já skočím, hopnu. Vždyť jsem přeci králík. Tak já skočím, hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zom,
1: hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark
1: Pnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kous.
1: Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
1: Králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blíz. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Tak od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat.
2: Atención! Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. La Tropical, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical,
3: to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical,
3: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical,
3: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte terase smíchu.
2: La Tropical,
3: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical,
3: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical,
3: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical. Přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na hodin. La Tropical Party na terase smíchu.

0: Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz Awarasha. Více na www.latropical.cz Awarashar. Více na www.latropical.cz Awarashar. Na www.latropical.cz Awarashar. Latropical.cz Awarashar. Tropical.cz Awarashar. Awarashar.
1: Slyšíš to?
0: Šar.
1: Slyšíš to? Slyšíš to? Slyšíš to? Slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock. Tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rad. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádio. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
2: Připadáš si ve značci
1: Rádia.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech
1: .cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV. Bež. Já se oblíkám bez potisku. VVV. Bez potisku. CZ.
3: 20.
2: Se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: 20.
2: Bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: 22. adu.
2: www.bezpotisku.cz
3: 22. a 20.
2: www.bezpotisku.cz
3: 22. a 23. května ovládne
2: letsku.cz
3: 22. a 23. května ovládne Letnou 22. a 23. května ovládne Letnou 22. a 23. května ovládne Letnou 2. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller, Kouba, výborný Artafest. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller, Kouba, výborný a Hajdušek. Dvoudenní festival sportu a hudby Koller, Kouba, výborný a Hajdušek. Setkej festival sportu a hudby Koller, Kouba, výborný a Hajdušek. Setkej sportu a hudby Koller, Kouba, výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než Koller, Kouba, výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než Kouba, výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 Indy a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 Inter. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí 30 legendami Sparty, 11

0: interaktivních sportovních zón vystoupí Čilme Sparty. 11 interaktivních sportovních zón vystoupí Činasky Tomáš Klus. 11 interaktivních sportovních zón vystoupí Činasky Tomáš Klus. Interaktivních sportovních zón vystoupí Činasky Tomáš Klus. Slza Robin Zoot. Sportovních zón vystoupí Činasky Tomáš Klus. Slza Robin Zoot. Vystoupí Činasky Tomáš Klus. Slza Robin Zoot. Rohony a Šimon vystoupí Činasky Tomáš Klus. Slza Robin Zoot. Rohony a Šimon Ob. Činasky Tomáš Klus. Slza Robin Zoot. Rohony a Šimon Ob. Škus. Slza Robin Zoot. Rohony a Šimon Ob. Největší slza Robin Zoot. Rohony a Šimon Ob. Největší sportovní hudební Rohony a Šimon Ob. Největší sportovní hudební událost a Šimon Ob. Největší sportovní hudební událost Sparta. Největší sportovní hudební událost SpartaFest.cz. Největší sportovní hudební událost SpartaFest. Největší sportovní hudební událost SpartaFest.cz. Sportovní hudební událost SpartaFest.cz. Hudební událost SpartaFest.cz. SpartaFest.cz. CZ.
1: Ardon. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.buv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Terky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

Trubové. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému trubové. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu jejich aktuálně sítky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu jejich aktuálně sízných 80 se suchem. Oproti obvyklému stavu jejich aktuálně sízných 80%. Oproti obvyklému stavu jejich aktuálně sízných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší stavu jejich aktuálně sízných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody aktuálně sízných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody sízných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody procent. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody. Kde je situace nejlepší, říká předseda svazu vodáků. Technická univerzita Ostrava má nového pomocníka za 1,5 milionu. Technická univerzita Ostrava má nového pomocníka za 1,5 milionu korun pořídila prvního humanoida. Zároveň podpoří spolupráci mezi jednotlivými fakultami.

konkrétního předmětu. Zároveň podpoří spolupráci mezi jednotlivými fakultami. Řidiči se dočkají dalšího úseku podpoří spolupráce mezi jednotlivými fakultami. Dva další úseky D7 začnou autům sloužit příští rok. Dobrovolníci a správci Krnapů se sbírali asi 2,5 tuny odpadu. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně. Píšu tady Hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na středu. Píšu tady, že čekáme oblačno až polojasno.

na středu. Píšou tady, že čekáme oblačno až polojasno a na středu. Píšou tady, že čekáme oblačno až polojasno a v Čechách může být přechodně zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat. Mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty na 23 a v tisíci metrech na horách stupňů 14. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Pojďme se podívat do ulice Dlážděná v Liberci, tam se srazila dvě osobní auta vydlážděný. No a v Liberci tam se srazila dvě osobní auta vydlážděný.

0: No a v ulici Rudoltická dvě osobní auta vydlážděný. No a v ulici Rudoltická v Mostě osobní auta vydlážděný. No a v ulici Rudoltická v Mostě auta vydlážděný. No a v ulici Rudoltická v Mostě tvoří překážku na vozovce. No a v ulici Rudoltická v Mostě tvoří překážku na vozovce osoba. A v ulici Rudoltická v Mostě tvoří překážku na vozovce osobák v kolejišti. V ulici Rudoltická v Mostě tvoří překážku na vozovce osobák v kolejišti. Ještě se podíváme v Mostě tvoří překážku na vozovce osobák v kolejišti. Ještě se podíváme tvoří překážku na vozovce osobák v kolejišti. Ještě se podíváme do ulice na vozovce osobák v kolejišti. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží osobák v kolejišti. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží osobák v kolejišti. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží nebo na nábřeží. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží nebo na nábřeží. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží nebo na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Podíváme do ulice Nábřeží nebo na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Ulice Nábřeží nebo na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. A tam nábřeží nebo na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. A tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních nebo na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. A tam tvoří překážku na vozovce nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. A tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Ludvíka Svobody v Praze. A tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko dávejte. Po Praze. A tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko. A tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko dávejte. Pozor. Překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko dávejte. Pozor. No a jedete kam nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko dávejte. Pozor. No a jedete kamkoliv aut. Tak na všecko dávejte. Pozor. No a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte. Tak na všecko dávejte. Pozor. No a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte. Dávejte. Pozor. No a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku. Pozor. No a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku. Jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: V čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: Rozhodně doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota@pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota@lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota@lowman.cz. Ani. Zjistěte víc na letiště.toyota@lowman.cz. Víc na letiště.toyota@lowman.cz. toyota@lowman.cz. @lowman.cz. @lowman.cz. rock.cz. Rock Radio, rock na vzájem.
0: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po

0: 18. hodině a i při úterku.
1: Oj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině a i při úterku.
0: Oj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině a i při úterku. Na 4 minutky po 18. hodině a i při úterku. Nás tady čeká pirátská výprava za muzik. Po 18. hodině a i při úterku. Nás tady čeká pirátská výprava za muzikou. A i při úterku. Nás tady čeká pirátská výprava za muzikou. I při úterku. Nás tady čeká pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka. Nás tady čeká pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka. Nás tady čeká pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka. Rok na přání. Čeká pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka. Rok na přání. Pojďme se do ní. Pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka. Rok na přání. Pojďme se do ní rovnou, tedy dvouhodinovka. Rok na přání. Pojďme se do ní rovnou pustit. Můžete si dvouhodinovka, rok na přání. Pojďme se do ní rovnou pustit, můžete si přát, co rok na přání. Pojďme se do ní rovnou pustit, můžete si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít. Pojďme se do ní rovnou pustit, můžete si přát, co chcete. Pojďme se do ní rovnou pustit, můžete si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju. Rovnou pustit, můžete si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem já. Vážit, můžete si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem já. Váš kapitán na vlnách slušný, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem já. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky, tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem já. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, to samozřejmě zahraju, kdo jsem já. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, těším já, kdo jsem já. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, těším já, hezký večer. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, těším já, hezký večer. No a vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, těším já, hezký večer. No a samozřejmě rokový muziky Jirka Vajgis, těším já, hezký večer. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy. Vajgis, těším já, hezký večer. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Těším já, hezký večer. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Hezký večer. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 7. A samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 7. Vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 725. Vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Zvládnu. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444242. Tak volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messenger do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messenger kajuty na 7258444424. Pište na Messenger do mailu a teď u 5844424. Pište na Messenger do mailu a teď úvodem bývalej kudrna 424. Pište na Messenger do mailu a teď úvodem bývalej kudrnáč a 4. Pište na Messengera do mailu a teď úvodem bývalej kudrnáč a současný i budoucí romantik. Pište na Messengera do mailu a teď úvodem bývalej kudrnáč a současný i budoucí romantik Bon Jovi. Do mailu a teď úvodem bývalej kudrnáč a současný i budoucí romantik Bon Jovi. A teď úvodem bývalej kudrnáč a současný i budoucí romantik Bon Jovi. A jeho vec. Bývalej kudrnáč a současný i budoucí romantik Bon Jovi. A jeho vec. A současný i budoucí romantik Bon Jovi a jeho vecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minuty současný i budoucí romantik Bon Jovi a jeho vecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 romantik Bon Jovi a jeho vecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minuty koukejte na Skakovi a jeho vecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minuty a jeho vecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minuty koukejte na Skakovat na náš pirátský Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minuty koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě co?
2: Rock Radio.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu jejich přeje Eliška Votrubová.

0: Tak, to byl Bon Jovi. Tak, to byl Bon Jovi a Runaway a já... Tak, to byl Bon Jovi a Runaway a já jsem tady měl... Tak, to byl Bon Jovi a Runaway a já jsem tady... To byl Bon Jovi a Runaway a já jsem tady měl...
1: A víte co? Já jí tady dokonce...
0: A Runaway a já jsem tady měl...
1: A víte co? Já jí tady...
0: Runaway a já jsem tady měl...
1: A víte co? Já jí tady dokonce...
0: A já jsem tady měl...
1: A víte co? Já jí tady dokonce...
2: Počkejte, já myslím, že...
0: Měl...
1: A víte co? Já jí tady dokonce...
2: Počkejte, já myslím, že...
1: A víte co? Já jí tady dokonce...
2: Počkejte, já myslím, že...
0: Renatka z Tábora. No, říkala, že jejímu miláčku...
3: Rock na přání. Rock rádio.

0: Ivko, tak...
1: V poslední době hodně potřebuje, díky. Hele, Ivko, tak co, dáme víno?
0: Jordan vy...
1: Hodně potřebuje, díky. Hele, Ivko, tak co, dáme víno?
0: Jordan vy...
1: Díky. Hele, Ivko, tak co, dáme víno?
0: Jordan víno?
2: Rok napsal.
1: Hele, Ivko, tak co, dáme víno?
0: Jordan víno?
2: Rok napsání s Jirkou.
1: Tak co, dáme víno?
0: Jordan víno?
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
1: Co, dáme víno?
0: Jordan víno?
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Jordan víno?
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

a to byla pecka. All that remains a to byla. All that remains a to byla pecka. All that remains a to byla pecka. Stand up. Doufám, že vás postavila do pozornosti. All that remains a to byla pecka. Stand up. Doufám, že vás postavila do pozoru. Remains a to byla pecka. Stand up. Doufám, že vás postavila do pozoru. A to byla pecka. Stand up. Doufám, že vás postavila do pozoru. A ještě mi do toho pecka. Stand up. Doufám, že vás postavila do pozoru. A ještě mi do toho píše tady Honza Varga. Doufám, že vás postavila do pozoru. A ještě mi do toho píše tady Honza Varga, že by postavila do pozoru. A ještě mi do toho píše tady Honza Varga, že bychom neměli zvolnit tempo. A ještě mi do toho píše tady Honza Varga, že bychom neměli zvolnit tempo. Ahoj, mohu něco. A ještě mi do toho píše tady Honza Varga, že bychom neměli zvolnit tempo. To píše tady Honza Varga, že bychom neměli zvolnit tempo. Ahoj, mohu něco rychlého od Korpikla. Honza Varga, že bychom neměli zvolnit tempo. Ahoj, mohu něco rychlého od Korpiklány pro Ivku, že bychom neměli zvolnit tempo. Ahoj, mohu něco rychlého od Korpiklány pro Ivku, měli zvolnit tempo. Ahoj, mohu něco rychlého od Korpiklány pro Ivku od Honzy a tí. Ahoj, mohu něco rychlého od Korpiklány pro Ivku od Honzy a tí nakopne. Mohu něco rychlého od Korpiklány pro Ivku od Honzy a tí nakopne trochu. Od Korpiklány pro Ivku od Honzy a tí nakopne trocha energie, kterou. Korpiklány pro Ivku od Honzy a tí nakopne trocha energie, kterou v poslední Ivku od Honzy a tí nakopne trocha energie, kterou v poslední době hodně potřebuje. A tí nakopne trocha energie, kterou v poslední době hodně potřebuje. Díky. Nakopne trocha energie, kterou v poslední době hodně potřebuje. Díky. Trocha energie, kterou v poslední době hodně potřebuje. Díky. Hele Ivko, tak co dám? Kterou v poslední době hodně potřebuje. Díky. Hele

0: To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nový ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Cena bene.cz.
1: Dřív než
0: bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. republiky už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno ko před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na auto Motodrom Brno.cz. Ryby pořídíš na automotodrom Brno.cz.
2: Rybičky 48
1: automotodrom Brno.cz.
2: Rybičky 48 tě zvou na
1: drom Brno.cz.
2: Rybičky 48
1: na CZ.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý post. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Kotru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. České muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Já
2: lístky koupíš v síti

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodej. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běch. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý vše Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Chceš žít značko?
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Chceš žít značkový život?
0: Všechno dobrý.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový?
0: No dobrý.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značky život? Nebo ten opravdový? Značka si ty.
2: www.
1: Nebo ten opravdovej. Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty.
2: www.
1: Značka si ty.
2: www. Bez potisku CZ.
1: Značka si ty.
2: www. Bez potisku CZ.
1: Asi ty.
2: www. Bez potisku CZ.

0: Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portace a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bráčky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. K bezpečí. AU portál.cz. AU portál.cz.
1: Zase tam.
0: Portál.cz.
1: Zase tankuju. Pod. Zase tankuju. Po třetí. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Exi BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalování. Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalování.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
1: Bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600. Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od... Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 9000 korun. Méně BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. Více prostoru. 699 000 korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 9 000 korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
3: Přijďte si užít
2: prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
3: Přijďte si užít
2: BYD.com.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do
2: Aquapal.com.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí.
3: Ne jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
3: Do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
3: Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte
4: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
4: Má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
4: Vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nej...

0: nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořské... Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo... Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo... Zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi... Delším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi... Bogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi... Kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi...
1: Aquapalace Praha. Zábava...
0: V mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi...
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den...
0: Vlnobytí nebo na pirátské lodi...
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý...
0: Nebo na pirátské...

Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové Pierre nejnižší ceny.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro... pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. V jednom místě. Pohodlné.

0: den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Více na aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do
0: Palas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má.
1: Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo
1: hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
1: lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemá koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Tu je stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré vadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Při zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám pod pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Více na domov.sulicka.cz. Více na domov.sulicka.cz.
3: Rock Radio.
2: Sulicka.cz.
3: Rock Radio.
2: Sulicka.cz.
3: Rock Radio.
2: Sulicka.cz.

0: objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Packer.cz.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro Packer.cz.
0: Ceny.
1: Vše pro Packer.cz.
0: Ceny rostou, digitální čísla.
1: Vše pro Packer.cz.
0: Ceny rostou, digitální
1: čísla. Packer.cz.
0: Ceny rostou, digitální
1: čísla.
0: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Tou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u port čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u. Zlaté mince a cihličky. Jistota.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádi od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. A radia.cz.

nový plot mám. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám...

0: Tahereš, samozřejmě s celým, potom zaspívá písničku o Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přepívá písničku o Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si písničku o Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přál Juska. O Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přál Juska. Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přál Juska. Samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přál Juska, který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak alkoholem. No a tak si to přál Juska, který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak. No a tak si to přál Juska, který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak my dva to přál Juska, který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak my dva to víme, že jo. Který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak my dva to víme, že jo, to je jasný. Který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak my dva to víme, že jo, to je jasný. Pro nás dva, tak my dva to víme, že jo, to je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strut. Tak my dva to víme, že jo, to je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? To víme, že jo, to je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? Kájo. Že jo, to je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? To je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? Kájo. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? Kájo.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Rock ještě neví Kája Strutnova, co? Kájo.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Strutnova, co? Kájo.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání.
0: Co? Kájo.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Radio, Rock na psání. Rock na psání.

No one like. No one like you, jasně, každý jsme. No one like you, jasně, každý jsme. No one like you, jasně, každý jsme úplně originál. No one like you, jasně, každý jsme úplně originál, zvláště tady na. No one like you, jasně, každý jsme úplně originál, zvláště tady na Rock Radio, přát. No one like you, jasně, každý jsme úplně originál, zvláště tady na Rock Radio. Like you, jasně, každý jsme úplně originál, zvláště tady na Rock Radio, přátelé. Jsme úplně originál, zvláště tady na Rock Radio, přátelé. Máme tady další originál, zvláště tady na Rock Radio, přátelé. Máme tady další zvláště tady na Rock Radio, přátelé. Máme tady další písně tady na Rock Radio, přátelé. Máme tady další písně a příspěvky od vás, přátelé. Máme tady další písně a příspěvky od vás, máme tady další písně a příspěvky od vás do našeho pořadu Rock. Máme tady další písně a příspěvky od vás do našeho pořadu Rock napřed. Další písně a příspěvky od vás do našeho pořadu Rock napřed. Písně a příspěvky od vás do našeho pořadu Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro. Příspěvky od vás do našeho pořadu Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat. Příspěvky od vás do našeho pořadu Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro. Do našeho pořadu Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro, co chcem. Pořadu Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro, co chcem. A to je dobře. Rock na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro, co chcem. A to je dobře, přátelé. Tak dáme si, kdy si vlastně můžeme dělat skoro, co chcem, a to je dobře, přátelé. Tak můžeme dělat skoro, co chcem, a to je dobře, přátelé. Tak dáme si starou, co chcem, a to je dobře, přátelé. Tak dáme si starou, dobře, přátelé. Tak dáme si starou pravdu, a to, že si, přátelé. Tak dáme si starou pravdu, a to, že svět patří těm, tak dáme si starou pravdu, a to, že svět patří těm, co se neposerou, dáme si starou pravdu, a to, že svět patří těm, co se neposerou, i starou pravdu, a to, že svět patří těm, co se neposerou, starou pravdu, a to, že svět patří těm, co se neposerou, za chvilku nám o tom a to, že svět patří těm, co se neposerou, za chvilku nám o tom zaspívá písničku. To, že svět patří těm, co se neposerou, za chvilku nám o tom zaspívá písničku. Patří těm, co se neposerou, za chvilku nám o tom zaspívá písničku. Ta hry neposerou, za chvilku nám o tom zaspívá písničku. Ta hry, samozřejmě s celým. Za chvilku nám o tom zaspívá písničku.

0: Deman. Nejdřív to byly, myslím, že ty All That Remains, Stand Up. Teďka zase pan...
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

No, tak... No... No, tak... No, tak to byla píseň, tady nás furt někdo... No, tak to byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku, že jo? No, tak to byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku. No, tak to byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku, že jo? Tak to byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku, že jo? To byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku, že jo? Nejdřív to nás furt někdo staví do haptáku, že jo? Nejdřív to byly... ...staví do haptáku, že jo? Nejdřív to byly, myslím, že ty... ...olku, že jo? Nejdřív to byly, myslím, že ty... ...all that remains, nejdřív to byly, myslím, že ty All That Remains. Nejdřív to byly, myslím, že ty All That Remains. Stand up. Teďka zase pan Lin.

0: Baru. Baru do. Baru dovoleno. Baru dovoleno. Baru dovolenou máme vyřešenou. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt, a kam pojedeme?

0: Jde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika C. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech prosory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechniku
1: všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Zapsory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho. Vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu
2: na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
2: Nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
2: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Už zase nejde.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Už zase nejde.
1: CZ. To je fičák.
3: Už zase nejde intern.
1: To je fičák.
3: Už zase nejde internet. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořád?
4: Je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný po...
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný...
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinskoamerické u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v... už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? Pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých ta... A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes, so!
5: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes, so!
5: Tanečském rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků?
4: Yes, so!
5: Taneční škola La Tropical Hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so!
5: Taneční škola La Tropical pořádá a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní rodilých tanečníků.
4: Yes, so!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro tanečníků.
4: Yes, so!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý
5: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarád.
5: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a
5: městský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i do španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i na www.

0: Května slevy až 20%.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazén.
1: Pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20%. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a Nexu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek, května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičko.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Nový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: U nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chceme
0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: A vždycky něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý
0: něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
0: a navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš byt vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zdě
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
2: budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
2: budovat domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Tlačím,
6: ale moc to nejde.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Tlačíš.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch.
6: Tlačíš. Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresor.

0: hotela Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. CZ už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical. Taneční krok. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical. Taneční kroky vaše děti na táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí. Červenci i srpnu je omezena. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je omezena. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Ty vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Naučíme tančit. I o prázdninách. Tančit. I o prázdninách.
1: Kontejnery Siegel.
0: I o prázdninách.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
0: Inách.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte ten?
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme
2: fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Nemá
3: všude. www.siegel.cz.
4: Nemáš co na sebe?
3: www.siegel.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
3: Siegel.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www, rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www, rokový rádio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www, rokový rádio. Na e-shopu Rokrádia, na www, rokový rádio. CZ. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia, na www, rokový rádio. CZ. Trička, mikiny. Na www, rokový rádio. CZ. Trička, mikiny, polšího. Slušný hadry na www, rokový rádio. CZ. Slušný hadry na www, rokový rádio. CZ. www, rokový rádio. CZ.
5: Topcentrum CZ.
4: Rokový rádio. CZ.
5: Topcentrum CZ.
4: Rádio. CZ.
5: Topcentrum CZ. Dodavatel
4: CZ.
5: Topcentrum CZ. Dodavatel Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milze.

0: Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Tesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedinším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvo. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také o Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Milí čtenáři.
0: topcentrum.cz.
1: Milí čtenáři.
0: CZ.
1: Milí čtenáři, ve starém Pískovcově. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají ve starém Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy Pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava
1: lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava
1: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava
1: ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava
1: dobrodružné příběhy.
2: A tava
3: přichází Vinetů
1: příběhy.
2: A tava
3: přichází Vinetů.
2: A tava
3: přichází Vinetů a velkolepé. Přichází Vinetů a přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné lepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na

0: Stříbrném jezeře, o letošních představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, o letošních pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách, posledních poklad na Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách, posledních 20 Stříbrném jezeře, o letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou.
0: O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: V prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias.
0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove-mestečko.cz nebo v síti informací na www.westernove-mestečko.cz nebo v síti tiketí na www.westernove-mestečko.cz nebo v síti ticketportál www.westernove-mestečko.cz nebo v síti ticketportál westernove-mestečko.cz nebo v síti ticketportál.
2: Potřebuješ
0: městečko.cz nebo v síti ticketportál.
2: Potřebuješ změnit
0: splet nebo v síti ticketportál.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
0: ti ticketportál.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zaskou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Navíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě.
0: A je to.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě teď v plat.
2: Pro lepší příběhy.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevový
2: příběhy.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kup. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kup. Je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop 10%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop.

0: z více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položek. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položek prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planem nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Spotřební daň.
0: Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Spotřební daň.
0: Tři položkami skladem. Planeo.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: čtami skladem. Planeo.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%
0: sem. Planeo.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko tu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. CZ pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Rosko.

0: Petře, tak ať ti to seká, a než to tady rozseká zrzavá holka, Petře, tak ať ti to seká, a než to tady rozseká zrzavá, ti to seká, a než to tady rozseká zrzavá holka, tak prosím vás tradiční, a než to tady rozseká zrzavá holka, tak prosím vás tradiční, než to tady rozseká zrzavá holka, tak prosím vás tradiční výzva, zamyslete se za poseká zrzavá holka, tak prosím vás tradiční výzva, zrzavá holka, tak prosím vás tradiční výzva, zamyslete se, zapojte své mozkové, tak prosím vás tradiční výzva, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, prosím vás tradiční výzva, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, pokud chcete tradiční výzva, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, pokud chcete zahrát píseň na přání, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, pokud chcete zahrát píseň na přání, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, pokud chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr, posedněte své mozkové závity. Pokud chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr, posedněte mozkové závity. Pokud chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr, pokud chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr po 7. hodině, vymyslete, chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr po 7. hodině, vymyslete opět pro časové na přání dneska na sichr po 7. hodině, vymyslete opět pro časové znamení dneska na sichr po 7. hodině, vymyslete opět pro časové znamení na sichr po 7. hodině, vymyslete opět pro časové znamení nějaký jazyk po 7. hodině, vymyslete opět pro časové znamení nějaký jazyk a situace, vymyslete opět pro časové znamení nějaký jazyk a situaci, v které byste ho chtěli to opět pro časové znamení nějaký jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat, to je celý časové znamení nějaký jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. To je celý. Nějaký jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. To je celý. Jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. To je celý.
1: Rok na přání.
0: Které byste ho chtěli načapat. To je celý.
1: Rok na přání.
0: Načapat. To je celý.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: To je celý.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vám, ale mě tak... Já nevím, jak vám, ale mě takhle ta Afrika úplně... Já nevím, jak vám, ale mě ta kouška takhle z dálky pohodička. To byly Toutou, no a teď si pojďme dát zase českou z dálky pohodička. To byly Toutou, no a teď si pojďme dát zase českou píseň do uší a narty. Pohodička. To byly Toutou, no a teď si pojďme dát zase českou píseň do uší a narty. O tu se postaral... O tu se postaral o českou píseň Petr Němec. Co si budem povídat? Čau kapitáne, zahraj holku zrzavou od Harley a bylo by to pro všechny. Ať mi jdeš špání dřeva od ruky a sekera sviští. To je super. Mohl bys nám natočit nějaký video, ale nesekni se.
1: Ať mi jdeš, poslouchač Petře.

0: Závěr jen, co je pravda. Přátelé, pojďme si ještě trošku osolit závěr první.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Pěkný synťáček na závěr jen. Pěkný synťáček na závěr jen, co je pravda, přátelé. Pěkný synťáček na závěr jen, co je pravda, přátelé. Pěkný synťáček na závěr jen, co je pravda, přátelé. Pojďme. Pěkný synťáček na závěr jen, co je pravda, přátelé. Pojďme si. Synťáček na

nám dneska. Tohle bylo samozřejmě naše časové znamení, které nám dnes hlásilo švédsky. Hlásilo švédsky a znělo to v češtině, milí posluchači, je 7 hodin. God gave rock and roll to you.

0: co jsem pro Romana vymyslel? Já jsem se tu švédskou kapelu. Tak co jsem pro Romana vymyslel? Já jsem se zamyslel. Tak co jsem pro Romana vymyslel? Já jsem se zamyslel. Chytnu se takhle za čelo a říkám si ty. Tak co jsem pro Romana vymyslel? Já jsem se zamyslel. Chytnu se takhle za čelo a říkám si, bychom si mohli dát, co tady nehrajem furt. No, co tady nehrajem furt? No, vzhledem k tomu, že myslím, že... Co tady nehrajem furt? No, vzhledem k tomu, že myslím... Hrajem furt? No, vzhledem k tomu, že myslím, že uslyšíme... No, vzhledem k tomu, že myslím, že uslyšíme ještě nějaký hammer... No, vzhledem k tomu, že myslím, že uslyšíme ještě nějaký hammerfall... Vzhledem k tomu, že myslím, že uslyšíme ještě nějaký hammerfall v téhle hodince... Ty tady hrajem často, tak mě na...
1: Rock Radio, rock napsání.

Jojo, čověče, Bůh ti... Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolik... Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolik... Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říká... Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte... Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte. Jojo, čověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no. Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte, co si z toho udělal. Rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte, co si z toho udělal, čověče. Bůhkrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte, co si z toho udělal, čověče. Slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte, co si z toho udělal, čověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej. Říkáš, no a podívejte, co si z toho udělal, čověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Podívejte, co si z toho udělal, čověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Tak. Co si z toho udělal, čověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Tak ho udělal, čověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Tak. To určitě nebyl. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Tak. To určitě nebyl případ kysáků. Rock'n'roll a podívej si, co si z toho udělal. Tak. To určitě nebyl případ kysáků. Co si z toho udělal. Tak. To určitě nebyl případ kysáků. Tahle odrhovačka se jim nahl. Tak. To určitě nebyl případ kysáků. Tahle odrhovačka. To určitě nebyl případ kysáků. Tahle odrhovačka se jim náhodou krásně. To určitě nebyl případ kysáků. Tahle odrhovačka se jim náhodou krásně povedla. Případ kysáků. Tahle odrhovačka se jim náhodou krásně povedla. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapku. Tahle odrhovačka se jim náhodou krásně povedla. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapku. Odrhovačka se jim náhodou krásně povedla. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapelu. Náhodou krásně povedla. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapelu. Ne, tak co povedla. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapelu. Ne, tak co jsem pro Romana vymyslel. No a my si nem dát nějakou tu švédskou kapelu. Ne, tak...

0: No, dáme si něco českého a mám tady pro vás dvojný. No, dáme si něco českého a mám tady pro vás dvojitý. Dáme si něco českého a mám tady pro vás dvojitý zásah. Jako tenkrát co českého a mám tady pro vás dvojitý zásah. Jako tenkrát v tom filmu z... a mám tady pro vás dvojitý zásah. Jako tenkrát v tom filmu s Van Dammem. Dvojitý zásah. Jako tenkrát v tom filmu s Van Dammem. Double Impact. Dvojitý zásah. Jako tenkrát v tom filmu s Van Dammem. Double Impact. Jako tenkrát v tom filmu s Van Dammem. Double Impact. Tak doko tenkrát v tom filmu s Van Dammem. Double Impact. Tak dovolali jste se filmu s Van Dammem. Double Impact. Tak dovolali jste se a ještě jste mi napsali Dammem. Double Impact. Tak dovolali jste se a ještě jste mi napsali Impact. Tak dovolali jste se a ještě jste mi napsali maila a o co? No, tak dovolali jste se a ještě jste mi napsali maila a o co? No, tak dovolali jste se a ještě jste mi napsali maila a o co? No, o kapelu Traktor a o písničce se a ještě jste mi napsali maila a o co? No, o kapelu Traktor a o písni Letokruhy jste mi napsali maila a o co? No, o kapelu Traktor a o písni Letokruhy ale maila a o co? No, o kapelu Traktor a o písni Letokruhy. Tak nejdřív volalku o co? No, o kapelu Traktor a o písni Letokruhy. Tak nejdřív no, o kapelu Traktor a o písni Letokruhy. Tak nejdřív volal Kuba. Traktor a o píseň Letokruhy. Tak nejdřív volal Kuba. Ten říkal, že tahle píseň je píseň Letokruhy. Tak nejdřív volal Kuba. Ten říkal, že tahle píseň je... Tak nejdřív volal Kuba. Ten říkal, že tahle píseň je rozhodně od Sofinky. Volal Kuba. Ten říkal, že tahle píseň je rozhodně od Sofinky a je... Ten říkal, že tahle píseň je rozhodně od Sofinky a je... Ten říkal, že tahle píseň je rozhodně od Sofinky a je... Tahle píseň je rozhodně od Sofinky a je speciálně pro maminku. Píseň je rozhodně od Sofinky a je speciálně pro maminku. Luč od Sofinky a je speciálně pro maminku. Luci Finky a je speciálně pro maminku. Lucinku. Do... A je speciálně pro maminku. Lucinku. Do toho mi tady ještě speciálně pro maminku. Lucinku. Do toho mi tady ještě pro maminku. Lucinku. Do toho mi tady ještě Lucinku. Do toho mi tady ještě psal nějaký Inku. Do toho mi tady ještě psal nějaký oslavenec. Do toho mi tady ještě psal nějaký oslavenec. A byl to Martin. Do toho mi tady ještě psal nějaký oslavenec. A byl to Martin Skopalík. Tady ještě psal nějaký oslavenec. A byl to Martin Skopalík. Psal nějaký oslavenec. A byl to Martin Skopalík. Dobrý večer, chtěl oslavenec. A byl to Martin Skopalík. Dobrý večer, chtěl bych vás poprosit o písničku Nec. A byl to Martin Skopalík. Dobrý večer, chtěl bych vás poprosit o písničku na přání. Je mi... A byl to Martin Skopalík. Dobrý večer, chtěl bych vás poprosit o písničku na přání. Je mi dnes 56 let. Skopalík. Dobrý večer, chtěl bych vás poprosit o písničku na přání. Je mi dnes 56.
1: Rudné Olhomouci.
0: A Martine, hodně štěstí, zdraví. A kopec srandy navrch. A Martine, hodně štěstí, zdraví. A kopec srandy navrch. A Martine, hodně štěstí, zdraví. A kopec srandy navrch.
2: Rock Radio.
0: Martine, hodně štěstí, zdraví. A kopec srandy navrch.
2: Rock Radio.
0: Rock. Hodně štěstí, zdraví. A kopec srandy navrch.
2: Rock Radio.
0: Rock. A kopec srandy navrch.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio.
2: Rock
0: srandy navrch.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio.
2: Rock napsání s Jirkou. Rock Radio.
3: Rock Radio.
2: Rock napsání s Jirkou.
3: Rock Radio.
2: Rock napsání s Jirkou Vajgizem.
3: Rock Radio.
2: Rock napsání s Jirkou Vajgizem.
3: Rock Radio.
2: Rock napsání s Jirkou Vajgizem.
3: Radio.
2: Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

půle vašeho oblíbeného... Druhá půle vašeho oblíbeného večerního... Druhá půle vašeho oblíbeného večerního... Druhá půle vašeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání... Druhá půle vašeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání jejíž... Druhá půle vašeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání jejíž v plné... Oblíbeného večerního pořadu Rok na přání jejíž v plné... Večerního pořadu Rok na přání jejíž v plném proudu, pokud jste si stačili... Rok na přání jejíž v plném proudu, pokud jste si... Na přání jejíž v plném proudu, pokud jste si stačili povšimnout... A pokud ne, tak vám to říkám. Je již v plném proudu, pokud jste si stačili povšimnout. A pokud ne, tak vám to říkám. V plném proudu, pokud jste si stačili povšimnout. A pokud ne, tak vám to říkám. Pokud jste si stačili povšimnout. A pokud ne, tak vám to říkám. Tak přátelé, stačili povšimnout. A pokud ne, tak vám to říkám. Tak přátelé, co si dáme po kapele povšimnout. A pokud ne, tak vám to říkám. Tak přátelé, co si dáme po kapele Polipsi Dynamit. A pokud ne, tak vám to říkám. Tak přátelé, co si dáme po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedin? Říkám. Tak přátelé, co si dáme po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedin? Tak přátelé, co si dáme po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedin? No, dáme si něco českého a co si dáme po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedin? No, dáme si něco českého a mám tady pro vás po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedin? No, dáme si něco českého Dynamit a jejich Pet Sedin? No, dáme si něco českého a mám tady pro vás dvou Pet Sedin.

kořenů a pou silou z kořenů a potom zůstanou z kořenů a potom zůstane a potom zůstane a potom zůstane.

a poslední dojede do cíle. A poslední do cíle. A poslední míle. A poslední míle. A poslední míle. A poslední míle. A poslední míle.

0: kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososu chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososu vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Sa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. Za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,690. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl 50. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 22,90. Lidl. To se vyplatí. 90. Lidl. To se vyplatí.
1: Pomoc.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Pomoc.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Pomoc.
0: Vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika.
1: Dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Světy trání na jednom místě. Trání na jednom místě.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ. Ta potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.

vteřinu. Platíme za krásnou vteřinu. Prásnou vteřinu. Platíme hodinu. Vteřinu. Platíme hodinu. Platíme hodinu. Platíme hodinu. Ze svýho fina hodinu. Ze svýho hodinu.

Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, které... Vše, co potřebuji za cenu...

0: Samozřejmě pro tebe a celou rokovou rodinu, protože Rock Radio. Samozřejmě pro tebe a celou rokovou rodinu, protože Rock Radio je rocková. A celou rokovou rodinu, protože Rock Radio je rocková rodina. Děkuji moc krát. Rokovou rodinu, protože Rock Radio je rocková rodina. No, protože Rock Radio je rocková rodina. Děkuji moc krát, Richard. Rock Radio je rocková rodina. Děkuji moc krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý m... Je rocková rodina. Děkuji moc krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý muž. Rocková rodina. Děkuji moc krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý muž. A děkuji moc krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý muž. A jist krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý muž. A jistě máš i stejně moudrý. Richarde, ty jsi moudrý muž. A jistě máš i stejně. Richarde, ty jsi moudrý muž. A jistě máš i stejně moudrou. Ty jsi moudrý muž. A jistě máš i stejně moudrou ženu. Do toho máš krásné. Moudrý muž. A jistě máš i stejně moudrou ženu. Do toho máš krásné. A jistě máš i stejně moudrou ženu. Do toho máš krásné děti. Tě máš i stejně moudrou ženu. Do toho máš krásné děti, tak co víc si přát. Moudrou ženu. Do toho máš krásné děti, tak co víc si přát. Svou ženu. Do toho máš krásné děti, tak co víc si přát. Snad jenom ty Saigon Kick a... Do toho máš krásné děti, tak co víc si přát. Snad jenom ty Saigon Kick, krásné děti, tak co víc si přát. Snad jenom ty Saigon Kick a pecku Love is on. Ti, tak co víc si přát. Snad jenom ty Saigon Kick a pecku Love is on. Si přát. Snad jenom ty Saigon Kick a pecku Love is on the way. To je snad jenom ty Saigon Kick a pecku Love is on the way. Ty Saigon Kick a pecku Love is on the way. To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání.
0: A pecku Love is on the way. To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Love is on the way. To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Way. To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: fall a takhle se prej dělá ve Švédsku rok.
1: No tak rok asi ve Švédsku dělat.
0: A takhle se prej dělá ve Švédsku rok.
1: No tak rok asi ve Švédsku dělat uměj.
0: Dělá ve Švédsku rok.
1: No tak rok asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej.
0: Švédsku rok.
1: No tak rok asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej moc ne. No tak rok asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej moc. No tak rok asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej moc ne. Rok asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej moc ne.
0: No nic.
1: Švédsku dělat uměj, ale hokej moc ne.
0: No nic, nebudeme.
1: Tu měj, ale hokej moc ne.
0: No nic, nebudeme rýpat.
1: Ale hokej moc ne.
0: No nic, nebudeme
1: moc ne.
0: No nic, nebudeme rýpat. No nic, nebudeme rýpat. A pojďme si dát další písmo. No nic, nebudeme rýpat. A pojďme si... No nic, nebudeme rýpat. A pojďme si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou. Nebudeme rýpat. A pojďme si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou. A pojďme si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou romantickou. A pojďme si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou romantickou. Si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou romantickou. Psal mi pan... píseň tentokrát takovou jemnou romantickou. Psal mi pan otec Richard Tuma, tentokrát takovou jemnou romantickou. Psal mi pan otec Richard Tuma romantickou. Psal mi pan otec Richard Tuma mailskou. Psal mi pan otec Richard Tuma mail. Ahoj Jirko, prosím tě. Psal mi pan otec Richard Tuma mail. Ahoj otec Richard Tuma mail. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát otec Richard Tuma mail. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát Richard Tuma mail. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku mail. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku a mé. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku a mé krásné děti. Prosím tě, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku a mé krásné děti. Sofie, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku a mé krásné děti Sofinku a Matyáška, všechny Saigon Kick pro mou manželku a mé krásné děti Sofinku a Matyáška, všechny moc miluji pro mou manželku a mé krásné děti Sofinku a Matyáška, všechny moc miluji a aby to jsem manželku a mé krásné děti Sofinku a Matyáška, všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A mé krásné děti Sofinku a Matyáška, všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. Děti Sofinku a Matyáška, všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A samozřejmě pro tebe, Matyáška, všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A samozřejmě pro tebe, všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A samozřejmě pro tebe a celou rokovou rodinu a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A samozřejmě pro tebe a celou rokovou rodinu, protože rodili co nejdéle. A samozřejmě pro tebe a celou rokovou rodinu, protože rodili.

0: www.zahradkar.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@zahradkar.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste ho
1: věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
3: s novinkou na to
1: Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
3: s novinkou Natura Presto
1: eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
3: s novinkou Natura Presto se snad
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
3: s novinkou Natura Presto
2: nebo profík, u nás si vyberete
3: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Berete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. Kou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Záku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši
3: letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši
3: zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu.
3: Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu.
1: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom
1: kránu. Vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
4: na kránu. Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
4: Na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
4: katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prágnu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrický plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrickějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělopě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplanu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
3: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamarán.
3: Oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamarán.
3: www. Prague nebo firemní akci.
4: Odplouvám

0: na katamaran,
1: www.
0: kránu na katamaran,
1: www. pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak v...
0: na katamaran,
1: www. pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na...
0: na katamaran,
1: www. pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na...
0: ran,
1: www. pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na... www. pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. CZ.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Mám barák.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Mám barák.
1: Vzhůru na palubu.
2: Mám barák děravej.
1: Vzhůru na palubu.
2: Mám barák děravej. Mě barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Fičí, bej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, snad mě do postele fičí, snad známý tele fičí, snad známý poraděj, snad známý poraděj. Snad známý poraděj, jinak. Snad známý poraděj, jinak. Snad známý poraděj, jinak jsem. Mý poraděj, jinak jsem. Raděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: potisk trička, Bilabil.cz. Potisk trička, Bilabil.cz. Potisk trička, Bilabil.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Bilabil.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Bilabil.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvát. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušního. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušního. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádio. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádio. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
2: Profi Vonda
1: na www.rokovirádio.cz.
2: Profi Vonda
1: rokovirádio.cz.
2: Profi Vonda
1: Rokovirádio.cz.

Nebo v jediné prodejně v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: Hausbrand Café. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu.
0: Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand.
0: Signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand káva.
3: Hausbrand.
2: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Hausbrand káva.
2: CZ.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand káva.
3: CZ.
2: Si zasloužíte pít.
3: Hausbrand káva.
2: CZ.
3: Zasloužíte pít.
2: Hausbrand káva.
3: CZ.
0: Zahrádkář se raduje.
2: Hausbrand káva.
3: CZ.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se...
2: Káva.cz
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.

Kvalitní vrtané... Kvalitní vrtané studny... Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti... Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou... Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Top centrum. Desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Top centrum. Profivodac.cz. Top centrum.cz. Dodavat. Voda.cz. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honda pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i husty svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Ní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubi. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích.

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
0: Bagr.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
0: Bagr.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě
0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychlé dodání pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychlé dodání
0: vše pro bagr
1: místě. Pohodlné objednání

Šodová, česky, a o to se tady postarala Martina Šodová, která napsala ahoj. A o to se tady postarala Martina Šodová, která napsala ahoj, prosím o zahrání písničky. Martina Šodová, která napsala ahoj, prosím o zahrání písničky Moulin Rouge od kapely Panoptiko. Pro mého milovaného tátu. Táta se jmenuje Martin a to zase děkujeme my, Martino. Milý táto, z Paříže až do Jahodova za tebou posílám. Rock na přání. Rock Radio.

Do uší vám zní libé tóny vašeho... Do uší vám zní libé tóny vašeho... Do uší vám zní libé tóny vašeho oblíbeného rock... Do uší vám zní libé tóny vašeho oblíbeného rock rádia... Do uší vám zní libé tóny vašeho oblíbeného rock rádia... Aha... Do uší vám zní libé tóny vašeho oblíbeného rock rádia... Aha... Konkrétně váš oblíbený... ...tóny vašeho oblíbeného rock rádia... Aha... Konkrétně váš oblíbený pořad... ...tóny vašeho oblíbeného rock rádia... Aha... Konkrétně váš oblíbený pořad... ...oblíbeného rock rádia... Aha... Konkrétně váš oblíbený pořad... Rock na přání... Který už se... Aha, konkrétně váš oblíbený pořad, rok na přání, který už se pomaličku... Konkrétně váš oblíbený pořad, rok na přání, který už se pomaličku chýlí... Oblíbený pořad, rok na přání, který už se pomaličku chýlí ke konci, ale jad... Rok na přání, který už se pomaličku chýlí ke konci, ale ještě se do něj... Na přání, který už se pomaličku chýlí ke konci, ale ještě se do něj něco vejde. Tohle byly na... Který už se pomaličku chýlí ke konci, ale ještě se do něj něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. Chýlí ke konci, ale ještě se do něj něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. Ale ještě se do něj něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. A teď budeme hrát zase. Se do něj něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. A teď budeme něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. A teď budeme hrát zase hezky. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful. A teď budeme hrát zase hezky česky. A o to se vyšové Bye Bye Beautiful a teď budeme hrát zase hezky česky. A o to se tady postarala Martina Beautiful a teď budeme hrát zase hezky česky. A o to se tady postarala Martina Šodová, která nám teď budeme hrát zase hezky česky. A o to se tady postarala Martina Šodová.

0: klíči. Co bylo, když jsem práskl klíči?
1: Co bylo, když jsem práskl
0: klíči? Co bylo, když jsem práskl klíči?

jsem osem prásko kríž, to mám nezůstal. A tak jsem osem prásko kríž, ustal. A tak jsem osem prásko kríž, ustal.

romanzie. Certosi romanzie tu spiet. Certosi romanzie tu spiet. Certosi romanzie tu spiet. A u nas. Certosi romanzie tu spiet. A u nas doma w Meziříčí. Certosi romanzie tu spiet. A u nás doma v Meziříčí. Romanci jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí. A u nás doma v Meziříčí. Všem chlapům budu vypr... A u nás doma v Meziříčí. Všem chlapům budu... A u nás doma v Meziříčí. Všem chlapům budu vyprávět. Doma v Meziříčí. Všem chlapům budu vyprávět. Říčí. Všem chlapům budu vyprávět. Všem chlapům budu vyprávět. Co bylo, když... Všem chlapům budu vyprávět.

Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně, to je zajímavé. Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně. Závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně, to je zajímavý přesah. Ani Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně, to je zajímavý přesah. Chtěl původně pan Hovorkovi, který chtěl původně, to je zajímavý přesah. Chtěl původně pan původně, to je zajímavý přesah. Chtěl původně pan Optiko píseň, kterou on přesně jako chtěl, tak říkal, víš co, tak mi tam pust. Kterou on přesně jako chtěl, tak říkal, víš co, tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no, jako chtěl, tak říkal, víš co, tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá. Tak říkal, víš co, tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá volba. Tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá volba, příteli. Tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá volba, příteli. Pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá volba, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal. Slayer. A říkám, no to je dobrá volba, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem... A říkám, no to je dobrá volba, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal, a on říká, to je dobrá volba, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal, a on říká, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal, a on říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal, a on říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát všem. Komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal, a on říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát všem. Zdíme, jsem se ptal, a on říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát všem zdravotně postiženým, který jsou na tom tak. On říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát všem zdravotně postiženým, který jsou na tom tak. Já bych to chtěl nechat zahrát všem zdravotně postiženým, který jsou na tom tak. Chat zahrát všem zdravotně postiženým, který jsou na tom tak, že všem zdravotně postiženým, který jsou na tom tak, že nemůžou třeba na festiáky a na postiženým, který jsou na tom tak, že nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle, který jsou na tom tak, že nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle, tak, že nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební, že nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební, nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební akce. Já jsem říkal, jasně, no. Kapťáky a na koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební akce. Já jsem říkal, jasně, no. Koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební akce. Já jsem říkal, jasně, no. Kapelu Slayer na tyhle ty hudební akce. Já jsem říkal, jasně, no. Kapelu Slayer poslouchá akce. Já jsem říkal, jasně, no. Kapelu Slayer poslouchá široká škál. Já jsem říkal, jasně, no. Kapelu Slayer poslouchá široká škál lidí. Kapelu Slayer poslouchá široká škál lidí. Kapelu Slayer poslouchá široká škál lidí. Zdraví, poslouchá široká škála lidí. Zdraví, postižený. Poslouchá široká škála lidí. Zdraví, postižený. Široká škála lidí. Zdraví, postižený. Mladí lidí. Zdraví, postižený. Zdraví, postižený. Mladý, starý. Zdraví, postižený. Mladý, starý, postižený, mladý, starý, ženský, chlapžený, mladý, starý, ženský, chlapy, mladý, starý, ženský, chlapy, mladý, starý, ženský, chlapy, dál to jmenovat, starý, ženský, chlapy, dál to jmenovat nebudu v téhle době, ženský, chlapy, dál to jmenovat nebudu, ženský, chlapy, dál to jmenovat nebudu v téhle době, chlapy, dál to jmenovat nebudu v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, dál to jmenovat nebudu v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal, dál to jmenovat nebudu v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal. Jmenovat nebudu v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou, tak abych se do toho nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou, to nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou jít na koncert, nedovolte, kteří třeba nemůžou jít na

0: koncert, nedovoluje jim to jejich zdravotní stav. Můžou jít na koncert, nedovoluje jim to jejich zdravotní stav.
1: Dělejte. Pec.

0: какая-то опыт. Такая-то опыт тади. Такая-то опыт тади. Такая-то опыт тади.
1: То нам то утекло, что днеска.
0: Такая-то опыт тади.
1: То нам то утекло, что днеска.
0: Такая-то опыт тади.
1: To nám to uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil, já doufám,
0: že... Taká je to opět tady.
1: To nám to uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil...
0: Opět tady.
1: To nám to uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil, já doufám, že vy tak... To nám to uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil, já doufám, že vy taky. Máme už... To uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil, já doufám, že vy taky. Máme už za pár minutek... Já jsem se teda bavil, já doufám, že vy taky. Máme už za pár... Bavil, já doufám, že vy taky. Máme už za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase rozšvám, že vy taky. Máme už za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase... Máme už za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase rozšvihneme už za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase rozšvihneme za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase rozšvihneme a půjdeme si k 8 hodinu. Tak to zase rozšvihneme a půjdeme si každý po svém hodinu. Tak to zase rozšvihneme a půjdeme si každý po svém. Na závěr tak to zase rozšvihneme a půjdeme si každý po svém. Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi vyhneme a půjdeme si každý po svém. Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který... A půjdeme si každý po svým. Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně... Každý po svým.

0: Věda, řemeslo, slimovice. Věda, řemeslo, slimovice. Lihovárka, řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz, řemeslo, slimovice. Lihovárek Ceslo, Slimovice, Lihovárek.cz, Slimovice, Lihovárek.cz, věci, na které můžeme, Lihovárek.cz, věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz, věci, na které můžeme být hrdí, prd, věci, na které můžeme být hrdí,
1: právě teď v plane,
0: věci, na které můžeme být hrdí,
1: právě teď v plane,
0: které můžeme být hrdí.
1: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny.
0: Být hrdí.
1: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravím 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od... Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Sous užitkově připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy
1: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel je jich
1: 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel je jich...
1: Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel je jich majitelé z...
1: Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrl.
2: Jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrl.
2: Spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrl.
4: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natyrl.
2: Se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma? Spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, Zicha. Spolehněte se na německé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, Zicha. Spolehněte se na německou
3: kvalitu?
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu?
2: Se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz zdarma?
5: Já, Zicha,
2: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si už...
5: Já, Zicha,
2: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akčkou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akčce pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vývoz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.
6: Tak děti, zítra
2: v akční nabídce.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do
2: zítce.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spa... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.

0: deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spink. Deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. A spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti do... Luboši, ty ho nebyl, ho! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Bez kempu. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.šte se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz. Všechno, co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
3: potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
3: Zafido.e.shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura.
3: e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: CZ.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přijde.
4: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se svík.
4: U nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků.
4: U nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší lekou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. A přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e.shop.cz.
5: Na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e.shop.cz. Partner pro vaši
5: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zachrání Presto.
3: Zafido.e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu. .e.shop.cz. Partner pro vaši zahradu. .cz. Partner pro vaši zahradu. Pro vaši zahradu.

Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Věda. Řemeslo.

Mamušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu Mamušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může brát do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví lineup Bike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví lineup, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou alkohol. Co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou alkohol. Arakaim, Panoptiko, Proteus, legendární festival, kdyby měl takový namátkou alkohol. Arakaim, Panoptiko, Proteus, legendární SPS, kdyby měl takový namátkou alkohol. Arakaim, Panoptiko, Proteus, legendární SPS. A mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci. Osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmo, účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet další věci, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jako FMX show letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To s Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To s vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartu. Možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartu. Motosraz 155. Tradicí se si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartu. Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Fest. Je to zachraňovat lidské životy. To Spartu. Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové lidské životy. To Spartu. Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové sport. To Spartu. Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové sport. To Spartu 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové sporty. Co se týče porušování tradicí se už na Eurobike Festu staré bojové sporty. Co se týče porušování fyziky už na Eurobike Festu staré bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od tu staré bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka. Od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba Air Race, rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko motorkářství, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko motorkářství šetník. No a kdyby vám z toho všeho v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko motorkářství šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike splnit. Stejně jako doplnit rockersko motorkářství šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na doplnit rockersko motorkářství šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem jižní motorkářství šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem i šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem jižní Morava, nabízí vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem jižní Morava, nabízí všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem jižní Morava, nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí. Namátkou Lednice Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete. Mikulov za fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete. Fortelnou babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 8 Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. květencem dorazit nudit. Takže program mezi 28. a 31. květencem dorazit do Pasohlávek. Takže program mezi 28. a 31. květencem dorazit do Pasohlávek. 28. a 31. květencem dorazit do Pasohlávek.

0: Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žije. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete... Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si... Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou sa... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu sami všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolep kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Vám ji pošleme www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Pošleme www.rokoviradio.cz. Rock Radio. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbo. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9
0: dní. Muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patro.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na
0: Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší
0: Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší. Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz. Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera, patrně největší sraz v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera v zemích Koruny České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do kempu České a Markrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Euromarkrabství Moravského. Konkrétně na Mušovská jezera do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Festského. Konkrétně

Když usnou lesy... Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a jir kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním je tu roková noc a Jirka Němý a s ním roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muzik a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáž slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáž muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Radia.cz. Radia.cz.

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FK od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.drana.dovečera. V dabu i FM nebo na radia.dovečera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

0: slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika.
1: Netvář se tak.
0: Rock je slušná muzika.
1: Netvář se tak na.
0: Rock je slušná muzika.
1: Netvář se tak na mě, že jsi úplně zlá.
0: Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Každý hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emoce. Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emoce. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky romocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodcí emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou tema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková nokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Tím. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

And I touched you. And I touched you.

rockovej... Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou per... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Jo. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás... Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše poty za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvíš vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený stane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je nám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý je neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top klasika svých. Od AC/DC po ZZ Top klasika. Od AC/DC po ZZ Top klasika. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je

めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。

do tváře padle. Zřím do tváře padlého. Zřím do tváře padlého. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi ro. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A je vysloveno, zapsáno rosí, jak přízrak mě prosí. A je vysloveno, zapsáno její přízrak mě prosí. A je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kos prosí. A je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti. A je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti. Vysloveno, zapsáno.

piano, zmrznul čas a náhle kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve sední v čele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kostu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, vy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se s. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze zá. Starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze zá. Znám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temlem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova dobí sílí. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Trpení modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe ušet ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe, tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe už je tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe ušetřím jako z olova. Slyším pro sebe ušetřím poslední. Slyším pro sebe.

že je zastřelí, a možná z toho má být, dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, střelí, a možná

jedině. Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás ne... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak to... Klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40... Novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak na vás...

rozloučení. Prosálky lásku až za poslední rozloučení. Pro sebe ušetřím poslední kup až za poslední rozloučení.

pomalinku, ostě. Díky vínku chytám pomalinku, díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to z vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to snku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, tam pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, muza mi pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho očí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad

ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako z... Ozvěna hlasu z hlubiny času zní. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna. Probuna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna. Probuzení nečasu.

v jeho přání chycem do dlaní. A zas to říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. Tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím říka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu, přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu, dlaní. A zas to pro sebe.

duši na váhu, objevíš odvahu, nemyslení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná stoupí.

If I die before I wake.

Poctivej českej festiák non. Poctivej českej festiák nonstop, ale jistě jak si radši. Poctivej českej festiák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej českej festiák nonstop, ale jistě jak si račte přát. I českej festiák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Festiák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist s největšími hvězdami světové. Stage se střídají nejlepší rokový český kapelist s největšími hvězdami světového. Dají nejlepší rokový český kapelist s největšími hvězdami světové. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fucky kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc český bav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač hr. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Your stage v dabu. Double.

Radio.

0: zprávy i to, co se do nich nevešlo. Pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezapomíná. Její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dalem. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou je na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel píte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock Rádio.

Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový.

0: Objednávky přes naše sociální sítě. A celém 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokní sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a nasej. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naser. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický obírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11. Pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední. Objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na rok. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Každej všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Všední den od 11 do 12 na rok rádiu. Od 11 do 12 na rok rádiu.
1: Stačíš
0: do 12 na rok rádiu.
1: Stačíš
0: na rok rádiu.

taky vás honí mlsk. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco vás honí mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo... Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Snaž nebo radši něco jemnějšího? Z našeho něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádiu jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádiu si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všichni. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objedná na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přední den úderem 11. dopolední přijímáme objedná.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio to... Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio to nejlepší z českých... Je slušná muzika. Rock Radio to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Muzika. Rock Radio to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Za doprovodu... Rock Radio to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Radio to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Za doprovodu neortodoxního moderátora nejlepší z českých zkušeben a garáží. Za doprovodu neortodoxního moderátora z českých zkušeben a garáží. Za doprovodu neortodoxního moderátora Jirky a garáží. Za doprovodu neortodoxního moderátora Jirky Němého. Za doprovodu neortodoxního moderátora Jirky Němého. Za doprovodu neortodoxního moderátora Jirky Němého. Ortodoxního moderátora Jirky Němého. Moderátora Jirky Němého. Jirky Němého.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušně nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rok jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz zda se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz zda. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na rok rád s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na rok rádiu. Každý všední den od 12 do 15. Na rok rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock.
0: 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock
1: Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes.
1: Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu
1: je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví
1: muzika.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho...
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslí?
0: Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme...
0: Pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první, co na vás... Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová... Nové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty prst.
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová...
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová...
2: Co si myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová skupino.
2: Ty první cenová skupina.
3: Ty první světová skupino. To by se musel jinak...
2: Nová skupina.
3: Ty první světová skupino. To by se... Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat. První světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat. Tová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Jináč tady obracat, čověče.

0: čoveče. Jenom za tu chvíľu, co sú tady, no co? Máš tady obracať, čoveče. Jenom za tu chvíľu, co sú tady, no co? Tá máva, jak na prvního, čoveče. Jenom za tu chvíľu, co sú tady, no co? Tá máva, jak na prvního mája. Jenom za tu chvíľu, co sú tady, no co? Tá máva, jak na prvního mája. Chvíľu, co sú tady, no co? Tá máva, jak na prvního mája. Chci, no co? Tá máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čo? Tá máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš. Máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čoveče. Toťka Jubru, prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čoveče. Toťka chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čoveče. Toťka Jubru, s kým nevymění. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čoveče. Toťka Jubru, s kým nevymění. Ani si ho nevšimneš, čoveče. Toťka Jubru, s kým nevymění. Špinavé, nechá. Nevšimneš, čoveče. Toťka Jubru, s kým nevymění. Špinavé, nechá. Čoveče. Toťka Jubru, s kým nevymění. Špinavé, nechá. Hotové, no. Toťka Jubru, s kým nevymění. Špinavé, nechá. Hotové, no. Vyřízené. Jubru, s kým nevymění. Špinavé, nechá. Hotové, no. Vyřízené. Špinavé, nechá. Hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká... Špinavé, nechá. Hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká... Nechá. Hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skule, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Ne, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš. Plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš. Lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
1: Rokrádio.
0: Ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
1: Rokrádio. Konec.
0: Skupino. Jak celý fane tady chodíš.
1: Rokrádio. Konec legrace.
0: Jak celý fane tady chodíš.
1: Rokrádio. Konec legrace.
0: Tady chodíš.
1: Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

po vydatném obědě. Po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vy... Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem.

drew a 31. Prince

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V jejich ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Má sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si na... A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte... Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do... Muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás... Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít... Nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost... A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost... Můžete tam vyhrát... Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost... Můžete tam vyhrát těže, budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu další. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A noc třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A noc, hej, je správně. On na slevu a hromadu dalších volovin. A noc, hej, je správně. A hromadu dalších volovin. A noc, hej, je správně. A hromadu dalších volovin. A noc, hej, je správně. Dalších volovin. A noc, hej, je správně. Misi na voloviny. A noc, hej, je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto hej, je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rokrádně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rokrádně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na rokrádiu nesoutěž si na voloviny nepotrpíme. A proto na rokrádiu nesoutěž nepotrpíme. A proto na rokrádiu nesoutěžíme, jen rozdáme. A proto na rokrádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete, proto na rokrádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok, jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio, na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio, rok CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio, rok je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rok rádio, rok je slušná muzika. Si o ně zavolejte. Rok rádio, rok je slušná muzika. Rokráte, rok rádio, rok je slušná muzika. Rok rádio, rok je slušná muzika. Rok rádio, nářez. Rok je slušná muzika. Rok rádio, nářez. Opravdová muzika. Rok rádio, nářez. Opravdu vás popka. Rok rádio, nářez.

0: opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo.
0: Pobaví.
1: Vepřo knedlo zel. Vepřo knedlo zel. Vepřo knedlo zelo. Vepřo knedlo zelo. Květuško. Vepřo knedlo zelo. Květuško. Ty seš mu. Vepřo knedlo zelo. Květuško. Ty seš knedlo zelo. Květuško. Ty seš můj andílek, kdybo květuško, ty seš můj andílek, kdyby květuško, ty seš můj andílek, kdyby zvěděla, jak já to, ty seš můj andílek, kdyby zvěděla, jak já to miluju.
2: Pepsa.
1: Ty seš můj andílek, kdyby zvěděla, jak já to miluju.
2: Pepsovo. Když si na
1: andílek, kdyby zvěděla, jak já to miluju.
2: Pepsovo.
1: Kdyby zvěděla, jak já to miluju.
2: Pepsovo. Když si naposledy...
1: Jak já to miluju.
2: Pepsovo. Když si naposledy řek, že miluješ mě.
1: Ale květ.
2: Pepsovo. Když si naposledy řek, že miluješ mě.
1: Ale květi. Vepřovo.
2: Když si naposledy řek, že miluješ mě.
1: Ale květi. Vepřovo mám.
2: Když si naposledy řek, že miluješ mě.
1: Ale květi.
2: Vepředy řek, že miluješ mě.
1: Ale květi. Vepřovo mám rád, akorát než jí zbaštím.
2: Miluješ mě.
1: Ale květi. Vepřovo mám rád, akorát než jí zbaštím. Ale květi. Vepřovo mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád. Vepřovo mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád. Vepřovo mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rokrádio.
1: Mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád. Akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rokrádio.
1: Zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rokrádio.
1: Tebe mám rád pořád.
0: Rokrádio. Konec.
1: Rád pořád.
0: Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: od Alice in Chains po White Stripes. Nativ Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, Alternative Stripes. Punk, grunge, alternativa Pipes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. Grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock na pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock na roko na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock na rokový rádio. A nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rock Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rock rádio. Nářez. Na rokový rádio CZ. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví CZ. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám je tán.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám je táhne z tebe.
0: Baví.
1: Prosím tě, nedejchej nám je táhne z tebe. Prosím tě, nedejchej nám je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi. Prosím tě, nedejchej nám je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej. Prosím tě, nedejchej nám je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej. Do kličku jeden. Nedejchej nám je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej. Do kličku jeden. To je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej do kličku jeden.
2: To je život.
1: Pivo a smrděj ti nojdi silou mej do kličku jeden.
2: To je život.
1: Nojdi silou mej do kličku jeden.
2: To je život.
0: Rock Radio.
1: Mej do kličku jeden.
2: To je život.
0: Rock Radio.
1: Jeden.
2: To je život.
0: Rock Radio. Konec legrac.
2: To je život.
0: Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Říkáte si jen Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruce?
1: Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to so éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rok za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Vás pobaví.
1: Tak poslední. Poučit. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a... Tak poslední. Poučit svého syna. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: Tích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: Nie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho neděl...
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. Zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
2: Leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. A z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Onanoval každý.

0: každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Stanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty?
0: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
0: Kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
0: Ne, ten to dělá dodnes.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku. Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio.
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio.
2: Maminku.
3: Rock Radio.
4: Konec legrace.
3: Rock Radio.
4: Konec legrace.
3: Rock Radio.
4: Konec legrace.
3: Jo.
4: Konec legrace. Konec legrace. Legrace.